0: sportovy, včetně centra v Mimburku, pozastavila. Kluby a svazy tak možná budou chtít středisko prodat. Pořadu Na rovinu na radiožurnálu Sport to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
1: Já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme. Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Rousínova a taky na D8 u Hranic. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna z Bystřete za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 219 jsou ve vozovce kusy pneumatiky, vybočuje se tam tak opatrně. Na dálnici D8 ve směru z Německa do Prahy z Bystřete za hraničním přechodem. Na kilometru 87 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. A na pražském okruhu počítejte s omezením ve směru k D1 u Černého mostu. Silničáři mezi 61. a 62. kilometrem kvůli opravě mostu uzavřeli levý jízdní pruh. Jinak je ale provoz na dálnicích a hlavních tazích v Česku plynulý. Žádné nehody ani kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
5: 5,5 minuty po 2 hodině jste s nočním radiožurnálem a budeme soutěžit. Dnes a po celý zbytek týdne tu pro vás mám úplnou novinku. Právě vyšlou knihu Bílá vrána od mistra krimi Michaela Robothoma. Jedná se o psychologický thriller, který nás zavede do Londýna, kde se členka gangsterské rodiny připojí k metropolitní policii. A jestli bude na straně kolegů nebo rodiny, tak to zjistíte, pokud s námi o knihu budete soutěžit. A to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Last Good Night zazněli v nočním radiožurnálu a jdeme na soutěž.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A teď už chybí jediné zjistit, kdo z vás se jako první dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, tady Jarda.
0: Jardo, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak rychle prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, tak pojďme na to. Michael Robotham je, dá se říci, legendou žánru thrillerů a kriminálek a právě jeho se bude týkat i dnešní otázka. Dnes nás zajímá, jaká země je rodištěm Michaela Robothama. Napovím, že dalšími rodáky z hledané země jsou třeba herečka Nicole Kidman, z hudby mohu zmínit zpěvačku Kylie Minogue a pokud bych měl hledat sportovní hvězdy z této země, tak by to byl například tenista Nick Kyrgios nebo legendární plavec Ian Thorpe. Za A to může být Velká Británie. Za B Austrálie, za C Spojené státy americké.
2: Za B
0: Austrálie, říkáte?
2: Ano.
0: To je naprosto správně, já vám gratuluji.
2: Děkuju.
0: Byl to tip, nebo jste věděl?
2: Byl to tip. Podle toho plavce jsem to dělal.
0: No vidíte, tak nápovědy pomohly, to jsem rád. Každopádně tedy výhra je vaše a poprosím vás jenom, zůstaňte ještě chviličku na telefonu. Díky moc.
2: Ano, děkuju.
0: A vy ostatní budete mít příležitost zase zítra v tradičním čase po 14:00 v nočním radiožurnálu a samozřejmě i zítra na vás čeká právě vyšlá kniha Bílá vrána od Michaela Robothama.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: jaká síla působí proti němu. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Prostě masíruje.
0: Prostě masíruje.
1: Pojďme si říct, čím masíruje ten robot. Tam můžeme se podívat na tu hlavu, která je tou masážní.
0: Zkoušíme celou řadu nástrojů, které tisneme v třetiskovém centru u nás na cirku. V současné chvíli můžete vidět, že na robotu je nástroj s masážní pistolí, která vibruje a tím předává ten výkon.
1: Na mě to působí, že to je takový jako šetivý kámen, že to je těžké, ale když na to se sáhnu, tak je to docela příjemný povrch. Něco jako taková dřevěná kostka?
2: Vibruje v vysoké frekvenci, stimuluje to vlastně ty svaly, uvolňuje je.
1: Cítíte tam rozdíl, když to srovnáte tady tuto robotickou masáž s masáží normálně člověka?
2: Určitě, my tady vlastně jenom masírujeme na základě nějakých vlastně fotografií toho těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové, Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hadovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy s Lukášem Pastejříkem.
4: Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenské správy města Timur Tkačenko uvedl, že úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že zasahovali jednotky protivzdušné obrany. Zmínil, že dopad trosek dronů způsobil na východním předměstí požáry několika automobilů. Letecký poplach trval přibližně 50 minut. Zatím nejsou hlášené žádné oběti. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo vzniknout v první polovině 30. let. Zásah u vyhořelé výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně potrvá ještě několik dní. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové je uvnitř požářiště stále vysoká teplota a na místě zůstává 6 hasičských jednotek. Francie si dnes připomíná dobytí Bastily, jejíž pád odstartoval velkou francouzskou revoluci. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika.
2: Sport.
4: Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Francouzi mohou postoupit do titulového souboje po třetí za sebou. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zas ovládli poslední dva vzájemné zápasy. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin českého času a na radiožurnálu Sport vám nabídneme přímý přenos. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Domašova a nehoda na silnici 37 u Običtova. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Rosice. Na kilometru 179 se porouchalo osobní auto. Stojí v odstavném pruhu, ale jen bliká a v okolí se pohybují chodci. Není to úplně dobře vidět, dávejte tam velký pozor. Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Křižanovem zbystřete u Sazomína. Na výjezdu z obce osobní auto havarovalo mimo vozovku a probíhají vyprošťovací práce. Projet se dá, ale provoz je omezený. Připomínáme taky, že silnice 50 zůstává uzavřená mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stále tam probíhají odklízecí práce po vážné nehodě kamionu a osobního auta. Objízdná trasa vede přes Křenovice, uzavírka by měla trvat zhruba do 4 hodin ráno. A nově čerstvá nehoda v Brně v ulici Řipská směrem do centra. Záchranáři zasahují u hromadné nehody dvou nákladních a jednoho osobního auta. Vozovka je plná plechů, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: A pokračujeme 3,5 minuty po půl třetí a v nočním radiožurnálu si pustíme zpěvačku Leny a píseň Letter to You.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Možná už přibližně za rok nebudou moct děti ve školách používat mobilní telefony. Tuhle novinku budou prosazovat premiér a ministr školství. Jak to má vypadat v praxi a k čemu to má být dobré, tak to rozebereme už za chvíli v Antiviru.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Antivirus.
1: Premiér a ministr školství společně navrhují plošný zákaz mobilů a další elektroniky ve školách. Školy ale používání telefonu regulují už teď. Co by se tedy mělo změnit a proč? To je téma dnešního Antiviru s Janou Magduňovou a Honzou Cibulkou. Vítám vás.
2: Dobrý den.
1: Za zákazem stojí ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš, oba z vládnoucího hnutí ANO. Změna má tedy šanci projít. Co by se mělo změnit oproti současnosti?
3: Dnes platí, že pravidla používání mobilu a další elektroniky si školy mohou upravovat sami. Mohou telefony zakázat, povolit nebo třeba omezit, k čemu je žáci smí používat a kdy. Většina škol to také dělá. Z aktuálního průzkumu ministerstva školství vyplývá, že má taková pravidla 93% škol.
4: Co přesně potom školy regulují, to se liší. Více než polovina základních škol na prvním stupni zakazuje mobily o přestávkách, dalších 37% je o přestávkách nějak omezuje. A není překvapivé, že drtivá většina škol mobily zakazuje nebo reguluje během výuky.
3: Novela tento režim zpřísňuje a zakazuje používání elektronických zařízení o přestávkách, přičemž ani školy nemohou dát ze zákazu výjimku, pokud nejde o zdravotní důvody na straně studentů. A právě tento nepřekročitelný zákaz o přestávkách je vlastně nový. Dnes se školy mohou stanovit vlastní pravidla, nově jim to má diktovat zákon.
4: Týkat se to má jak předškolního vzdělávání, tedy školek, tak i povinné školní docházky na prvním a druhém stupni.
1: No a mluvíme tady jenom o mobilních telefonech, co třeba tablety nebo chytré hodinky.
3: Na ty zákon pamatuje taktéž a mluví o jiných elektronických komunikačních zařízeních. Podle důvodové zprávy se to má týkat vší elektroniky, která umí přijímat nebo vysílat elektromagnetické vlny. Tam patří právě chytré hodinky, tablety, počítače, ale třeba i fotoaparáty nebo obyčejné rádio na baterky. Doslovným výkladem by tam spadly i AirTagy, tedy malé vysílače, které rodiče dávají dětem třeba do aktovky pro případ, že potomek tašku někde zapomene.
4: Zrovna u tabletů nebo laptopů to pak může způsobovat obtíže, v některých školách si na nich totiž studenti dělají zápisky. Těmto sice škola bude moci i nadále dovolit během hodin. O přestávkách to ale zákon zakáže. Takový student si tedy během polední pauzy nebude moci opakovat na písemku na další hodinu.
1: No a když si školy mobily regulují už teď, proč je vůbec potřeba nový zákon?
3: Oba navrhovatelé píší, že mobily ve školách ruší pozornost dětí a ty se tedy méně soustředí na výuku. Používání telefonu může být ze strany dětí problematické a může údajně vytvářet závislost a nadměrné používání má také souviset s depresemi a úzkostmi u dětí.
4: Důvodová zpráva píše, že tohle všechno vyplynulo mimo jiné i z konzultace s Národním ústavem duševního zdraví. Nejde ale do detailů a neodkazuje na žádné odborné studie, které by měly ty zmíněné dopady prokazovat.
3: Nám zatím ústav nebyl ochotný říct, zda tahle konzultace vůbec proběhla a co konkrétně k zákazu mobilu oběma poslancům doporučili. Ale máme k dispozici výzkumnou zprávu z Masarykovy univerzity v Brně, která srovnávala dopady zákazu mobilu v 21 evropských zemích. Podle výzkumníků jsou dopady takových kroků ale spíše marginální a ke zmírnění stresu nebo kyberšikany u dětí vůbec vést nemusí.
4: No a kritické připomínky k návrhu zákona poslal i dětský ombudsman. Podle něj by bylo vhodné o výchovných otázkách rozhodovat na úrovni rodičů nebo škol, nikoli zákonem. Přitom pro podobné případy mají právě školy své školní parlamenty, kde se mohou děti, rodiče a pedagogové na podobných opatřeních domlouvat. Výhodu to má i proto, že děti jsou do rozhodování zapojené a spíše tak případné omezení respektují.
1: Honza Cibulka, Jana Magduňová, Antivirus, díky za něj.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: host Radiožurnálu.
1: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové, Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hadovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lukáš Pastejřík.
1: Evropská unie uvalila sankce na Rusy zodpovědné za kybernetické útoky proti členským státům. Ministerstvo školství chystá změny v péči o děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech. Tenistka a úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková přiletěla zpátky do Česka. A počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kvůli ruským kybernetickým útokům uvalila Evropská unie sankce na 9 lidí a 4 organizace. Po jednání ministrů zahraničí v Bruselu to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Členské státy taky odsoudily aktivity ruské federální bezpečnostní služby FSB, která kybernetické útoky řídí.
3: Evropská unie na svůj sankční seznam nově zapsala jména ruských zpravodajských důstojníků, hackerů i některých soukromých společností, uvedla Kaja Kallasová.
4: Šéfka unijní diplomacie prohlásila, že kybernetických útoků přibývá. Rusko podniká infiltrace do vládních systémů evropských zemí a sabotáže kritické infrastruktury, například v Německu, Francii či Polsku. Unijní ministři zahraničí jednali také o velkém 21. balíku sankcí proti Rusku, který počítá například se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali proti Ukrajině. Na schválení těchto sankcí ovšem zatím shoda není. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech s různými problémy by se nově měly více oddělit. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné péči. Věcný záměr nové právní úpravy chce předložit vládě v listopadu. Vedle dětských domovů mají vzniknout například specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například se závislostmi nebo duševními problémy. Asociace náhradní výchovy chystané změny vítá, říká její předseda Miloš Picek.
5: A to nebudu nazývat přízemně nějakou selekcí, ale skutečně odborným posouzením, aby tam byli také lidé, kteří s těmito dětmi budou pracovat. Já mám v běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi se speciální pedagogikou, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
1: V České republice vyrůstá mimo vlastní rodinu téměř 29 tisíc dětí, o 14% víc než před 10 lety. V polské Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury. Půjde o první velkou instituci ESA ve středovýchodní Evropě. Zaměří se na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu dat.
6: Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková už je se svou nejnovější trofejí zpátky v Česku. Na pražském letišti dosedla v pondělí odpoledne.
7: Cesta byla krátká, to jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc.
8: Přiznává krátce po příletu v areálu prvního ČLTK tenistka Linda Nosková, která ví, že jí grandslamový titul ten z Wimbledonu v 21 letech změní život. Už třeba podle počtu gratulací od více či méně známých lidí.
7: Pamatuju si Petr Čech třeba.
8: Kromě odpočinku Noskovou čekají ale i nějaké ty povinnosti, kromě udržování se třeba také ty mediální, i proto dnes bude čerstvá wimbledonská vítězka popa 15. hodině hostem Radiožurnálu. Čas ale bude mít také na krátkou dovolenou nebo přemýšlení, třeba kam doma v Přerově s trofejí ve tvaru talíře.
7: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat.
8: Vtipku je po návratu Linda Nosková, historicky 5. česká vítězka travnatého Grand Slamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Domašova a nehoda na D2 v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna z Bystřete za sjezdem na Rosice. Na kilometru 179 stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Je u něj i odtahová služba a ve vozovce se chvílemi pohybují chodci, tak dávejte pozor, ale každou chvíli by měly být následky odstraněny. Na D2 z Bratislavy pozor na příjezdu do Brna. Těsně před křížením s D1 se srazila 2 auta a blokují jeden jízdní pruh. Provoz je ale slabý a je to bez kolon. A na dálnici D11 směrem z Hradce Králové čekejte omezení na příjezdu do Prahy. Přímo u sjezdu na Úvaly na 8. kilometru začíná zúžení kvůli práci na mostě přes dálnici. Projíždí se jen jedním pruhem, ale ani tady kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
6: Dnes je úterý 14. července, ladíte stále noční radiožurnál a teď máme 5,5 minuty po 3. hodině. Nedaleko Bartošovic na Novojičínsku vznikl rehabilitační výběh pro velké šelmy. Tamní záchranná stanice ho bude používat třeba při léčbě vlků a rysů. Ošetřovatelé jsou připraveni přijmout i zvířata odchycená jinde v Česku nebo dokonce i v zahraničí. Podrobnosti v reportáži za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku postavila nový výběh pro velké šelmy. Vznikl v odlehlém areálu za vesnicí, proto aby si divoká zvířata nezvykla na kontakt s lidmi. Teď ještě zbývá dovybavit zázemí, pak už tam mohou začít přijímat nemocná a poraněná zvířata.
1: Přicházíme k výběhu, který jsme teďka vybudovali, skoro rok nám to trvalo, který má výměru necelých 3000 metrů čtverečních. Měl by sloužit třeba ve vztahu k velkým šelmám, jako je vlk, případně rys.
2: S ředitelem záchranné stanice Petrem Orlem procházíme dovnitř oploceného areálu, který má několik zvlášť uzavřených prostor. První je nejmenší.
1: To je taková chodba, kde bude nějaké zázemí, prostě co potřeba k těm zvířatům. Musíme tu mít nějaké odchytové klece a podobně. To je taková první část toho výběhu, kde budou třeba zvířata jenom po krátkou dobu uzavřená, než si zvyknou, že se jim tady podává potrava, pak jsou tam propustné takové zásuvné dveře, které se dají prostě zvenku zase otevřít nebo naopak zavřít.
2: Aby mohli záchranáři zvíře odchytit a ošetřit, zároveň může být v každé uzavřené části jiné zvíře. Velké šelmy se ale dostanou do záchranné stanice velmi vzácně, jednou dvakrát do roka, pokračuje ošetřovatel Radim Maloušek.
3: Je to tak půl roku, co jsme byli pro lisa, který však byl v tak špatném stavu, že přes noc uhynul, i když veterinární péče proběhla, ale už to bylo špatné s ním.
2: Když bude nový výběh bez šelem, záchranáři prostory použijí na rehabilitaci dalších zvířat, třeba spárkatou zvěř nebo jezevce. Může se sem dostat třeba i zvíře, které záchranáři odchytili i v jiné části Česka, nebo dokonce i ze zahraničí. Z Novojičínska Natálie Janšková, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Argentina, Anglie, Francie nebo Španělsko. V neděli budou fotbalisté jedné ze zmíněných reprezentací slavit titul mistrů světa. Pro všechny čtyři národní týmy by případné vítězství nebylo premiérové. Každý ale čeká na triumf na mundialu různě dlouho.
2: Nejčerstvější vzpomínky na zisk titulu mistrů světa mají jeho obhájci z roku 2022 a celkem trojnásobní světoví šampioni z Argentiny. Jihoameričany na turnaji táhne jejich hlavní hvězda, kapitán Lionel Messi. Argentinci se ve středečním semifinále střetnou s Angličany, kteří naopak na postup do finále mistrovství světa čekají od svého jediného zlata z roku 1966. Angličanům se historicky v play-off velkých šampionátů nedaří. Mistrovství Evropy třeba nikdy neovládli, přitom na posledních dvou kontinentálních turnajích hráli finále. Výkony velkých hvězd a kvalita trenéra aktuálního kádru by ale podle bývalého anglického reprezentanta Ria Ferdinanda mohly 60-leté čekání ukončit.
3: Máme v týmu dva superhrdiny, Harryho Kanea a Judea Bellinghama. Navíc věřím, že trenér Tuchel je schopný hráče nabudit v těžké chvíli. Poslední roky se na klubové úrovni většinou daří těm, kteří hrají aktivní a agresivní fotbal. To je zásluha koučů, kteří se rozhodují asertivně a nebojí se reagovat na průběh zápasu. A navíc Argentina měla určitě blíž k vypadnutí než my.
2: Přiznal Ferdinand na svém YouTube kanálu, že Anglii proti Argentině věří. Ať už postoupí kdokoliv, o titul bude hrát s lepším ze semifinálové dvojce Francie-Španělsko. Jediné zlato získala reprezentace z Pyrenejského poloostrova v roce 2010. O tom, co duel Španělska s Francií rozhodne, mluvil ve vysílání australské televizní stanice SBS někdejší útočník Barcelony Kevin Prince Boateng.
4: Španělsko je jediný tým, který se jí může vyrovnat. Francie má lepší individuality a to může tenhle zápas rozhodnout. Pokud se ale Lamine Yamal svým výkonem dostane na úroveň Kyliana Mbappého, Španělé budou mít šanci uspět. Rozhodně je nechci odepisovat. I'm not ruling
2: them out. Jak se bude úřadujícím evropským šampionům ze Španělska proti Francii dařit, zjistíte v úterý večer z přímého přenosu Radiožurnálu Sport, který odvysílá ve středu i souboj Argentiny a Anglie. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: this plan.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Lukáš Pastýřík.
3: Světové ceny ropy po oznámení americké blokády íránských přístavů znovu rostou. Severomořská ropa Brent včera zdražila o 7% a barel se prodával v přepočtu za víc než 1700 korun. Spojené státy chtějí podle prezidenta Trumpa za průjezd Hormuzským průlivem vybírat poplatky. Začala hlavní část sklizně zeleniny. Podle předsedkyně Zelenářské unie Moniky Nebeské jsou výnosy zatím dobré. Plochy pro pěstování zeleniny ale ubývá. Podle statistiků loni celková výměra klesla o 4% na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Španělské úřady identifikovaly 9 lidí, kteří zemřeli při požáru na jihu země minulý týden. Informovala o tom agentura AFP. Celkem jich zemřelo 13 a u třech úřady ještě totožnost musí určit. 4 mrtví pocházejí z Británie, 3 z Belgie a po jednom pak z Francie a Španělska. O víkendu v nemocnici zemřela jedna zraněná Britka. Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce.
1: Sport.
3: Podní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar s náskokem 2 minut a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matyáš Vacek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D2 u Brna a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy dejte pozor na příjezdu do Brna. Před křížením s D1 na 2. kilometru vyšetřují nehodu 2 aut a projíždí se pouze jedním pruhem, kolony se ale zatím netvoří. A na Pražském okruhu počítejte s omezením ve směru k D1 u Černého mostu. Silničáři mezi 61. a 62. kilometrem kvůli opravě mostu uzavřeli levý jízdní pruh. I tady projedete bez zdržení. Kromě toho neregistrujeme žádné nehody ani omezení na hlavních tazích. Provoz je plný nulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. A ve vysílání radiožurnálu teď uslyšíte nejnovější epizodu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzního opatření známého jako chat control.
7: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace.
8: Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí.
9: Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
10: Výjimka by měla platit 2 roky, než ji nahradí trvalá právní úprava.
11: Chaotická bouře kolem chat kontrolu, hádka o sledování zpráv na síti, taky varování před šmíráctvím i apel na ochranu kvůli dětské pornografii. Co se to stalo v Evropském parlamentu? Poví Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Dnes je úterý 14. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
12: Děkuji moc za pozvání.
11: Velkou bouři v minulých dnech strhlo hlasování o takzvaném chat kontrolu v Evropském parlamentu. Co přesně se řešilo?
12: Řešila se vlastně výjimka z pravidel, které platí v Evropské unii už od roku 2021. A to výjimka z legislativy, které se říká e-privacy. Takže z legislativy, která vlastně řeší ochranu soukromí na internetu. Tuto legislativu Evropské unie řešili dlouhá léta předtím, od roku 2021 tato legislativa platí a ta nám určuje, co mají třeba ty velké platformy dělat pro to, aby naše soukromí na internetu zůstalo zachováno. Kvůli tomu, aby ty velké platformy mohly řešit ty problémy, které jsou spojené se zneužíváním dětí online, tak dostali z těch pravidel dočasnou výjimku, která nám platila posledních 5 let a ta vlastně ten platformám umožňovala nahlížet zkrátka do konverzací a vyhledávat v nich nebezpečný obsah.
13: Ale my už jsme řešili chat control loni na podzim, to není to stejné?
12: To není to stejné, to je vlastně nový návrh legislativní, protože to, co jsem popisovala předtím, je tedy nějaká výjimka z pravidel.
13: Ano, ano.
12: A evropské instituce, myslím si, že správně uznali, že je dobré tuto velice citlivou věc regulovat něčím jiným, než nějakou dočasnou výjimkou, která pořád potřebuje natahovat, ale že by bylo fajn nějaká jasná pravidla, jak s tím nelegálním obsahem, který se týká právě dětí, zneužívání dětí, nakládat, jak to postihovat a jak ho vyhledávat na tom internetu.
13: Dobře, takže to, co jsme řešili loni na podzim, tak to by měl být nějaký trvalejší zákon a tohle
12: přesně
13: je výjimka.
12: Tak.
13: Takže loni velký chat control, teď malý chat control.
12: Přesně tak.
13: A dobře, ale jak u velkého, tak i u malého velká bouře emocí a názorů z jedné nebo z druhé strany. Ta výjimka letos na jaře vypršela, ale na jaře. A už v březnu se Evropský parlament usnesl, že ji nebude prodlužovat, ne? Tak proč to řešíme teď v červenci? Do toho musel někdo zasáhnout a znovu vrátit ten předpis na stůl, ne? Aby to mohli europoslanci minulý týden řešit.
12: Přesně to se stalo. Ten procedurální krok spustila Rada EU, to znamená členské státy. A to vlastně poté, co byly konzultovány s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolou, která měla jednat na základě nějaké pobídky ze strany šéfů frakcí Evropského parlamentu. Když se vlastně řeší, co vůbec bude Evropský parlament projednávat, čemu se bude věnovat, tak existuje i něco jako konference předsedů a ti šéfové těch velkých evropských frakcí se sejdou u jednoho stolu a vlastně říkají, čemu se má prostě Evropský parlament věnovat.
13: Takže to byl lobbying tak trochu?
12: Byl to samozřejmě i lobbying a zkrátka Evropská lidová strana, ta nejsilnější frakce, řekla, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. Roberta Metzola řekla radě členských států, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. A Rada EU vzkřísila návrh a poslala ho do Evropského parlamentu na druhé čtení.
13: A je to podle pravidel?
12: Podle pravidel by to mělo být. Je pravda, že existují hlasy, které říkají, že Roberta Metzola poté, co několikrát ten návrh selhal v Evropském parlamentu, tak měla požádat Evropskou komisi, aby ten návrh zcela stáhla. Roberta Metzola to neudělala, protože zřejmě cítila, že nějakou šanci ten návrh má, ať už prostě mezi členskými státy nebo mezi europoslanci, takže o to nepožádala. Jinak o tom stažení návrhu potom rozhoduje Evropská komise, takže to, že by Evropský parlament požádal komisi, aby ten návrh úplně jako schodila ze stolu, tak to by ještě neznamenalo, že tak stane. O tom vždy rozhoduje Evropská komise a my vlastně ještě v tom březnu jsme viděli i velký tlak ze strany Evropské komise na Evropský parlament, aby se něco schválilo, protože co je ještě důležité je, že ty velké platformy, tak na ně ještě klade tlak jiná legislativa evropská, což je v Česku poměrně nechvalně známý Digital Services Act, DSA, k tomu se v Česku říká často nějaká cenzura, která vlastně říká těm platformám, že oni musí odstraňovat a řešit ten nelegální obsah, do kterého se samozřejmě počítá i obsah, který zneužívá malé děti. Takže i proto ta komise tak tlačila i na Evropský parlament, aby ještě se k tomu vrátil, aby to projednal, aby tam nebylo právní vákuum, aby ty velké firmy věděly, co mají dělat.
13: Dobře, tak abych to shrnul, tak výjimka z toho e-privacy, z té legislativy, to, že ty platformy mohou i přes ten zákon sledovat ty zprávy na internetu právě proto, aby zamezili šíření třeba dětské pornografie, tak to skončilo v dubnu, v březnu teda to prodloužení spadlo pod stůl, nicméně po nějakém lobbingu a rozhodnutí šéfky Evropského parlamentu a těch členských států a lidovecké frakce, která v tom byla nejhlasitější asi, tak se to vrátilo 100%. V červenci na stůl. Do druhého čtení. Proč do druhého čtení?
12: Protože už to první čtení mělo nějakým způsobem za sebou.
13: Jo, byl tam ten vývoj, ale neúspěšný, a teď je teda druhé čtení.
12: Ano, ano, přesně tak. A pokud zkrátka nějaký návrh rada pošle do Evropského parlamentu, tak je to automaticky už druhé čtení.
13: To druhé čtení proběhlo minulý týden v úterý a ve čtvrtek. Ve čtvrtek bylo to finální hlasování. Já jsem se na něj díval, ta atmosféra byla docela bouřlivá, řekl bych chaotická hodně. Bylo rušno v Evropském parlamentu v sále.
14: The vote is closed.
13: Věděli vůbec sami europoslanci, o čem hlasují? Byla tam spousta dotazů.
15: We ask for final rejection vote on the matter.
13: A spousta dodatků ještě k tomu.
16: We are standing with the children. We have to protect them from predators.
12: To je pravda. Já musím říct, že řada těch jednání Evropského parlamentu probíhá bouřlivě, že často se tam vlastně vykřikuje, o čem vůbec hlasujeme, co hlasujeme, protože tam to skutečně běží jak...
13: To bylo i teď, tam se někdo ptal, o čem teda teďka vůbec budeme hlasovat.
12: Ano, ano, ale to není úplně, nebo děje se to běžně v Evropském parlamentu, bych řekla, protože skutečně ta rychlost toho hlasování, ten počet těch pozměňovacích návrhů, které se k tomu objevují, tak je celá řada a těch poslanců je tam 720, takže uhlídat všech těch 720, těch tam teda bylo méně, protože bylo léto, tak je velice náročné a probíhalo tam velké zmatení, velká diskuze kolem toho, výkřiky kolem toho, ale jak říkám, to se občas v Evropském parlamentu zkrátka děje. A tam tedy procházelo to druhé čtení, tedy toho návrhu, a hlasovali se tam i pozměňovací návrhy. Hmm. To hlasování bylo poměrně specifické tím, že se jednalo o druhé čtení a ještě urgentní vlastně proceduru, tak bylo zapotřebí, aby více než 361 europoslanců chtělo ten návrh shodit ze stolu. A těch 361 europoslanců se vlastně nenašlo.
13: Ale našla se většina.
12: Našla se většina.
13: Je to paradoxní teda.
12: Ale prostě to hlasování bylo nastaveno tak a počítalo se s tím dopředu, že je potřeba více než 361 europoslanců, ti se ale nenašli a potom se vlastně překročilo právě k tomu hlasování těch pozměňovacích návrhů a i to nám způsobilo trošku chaos, protože ne všichni europoslanci si byli vědomi toho, že je potřeba, aby jich bylo více než 361, takže když viděli, že jich hlasovalo více pro to, aby ten návrh byl smeten ze stolu, tak se začali stěžovat, jak to, že hlasujeme o pozměňovacích návrzích, ale tam si myslím, že to byla spíše neznalost některých europoslanců, kteří si nenastudovali, jak vlastně se bude hlasovat ten den.
13: Musíme děti ochránit před sexuálními predátory, to zaznělo například právě od jednoho ze zástupců lidovců, odpor například vyjádřila levice. V jaké podobě teda nakonec byl ve druhém čtení malý chat control schválen?
12: Ten malý chat control byl schválen tak, že se pokračuje v té výjimce, která tady trvala uplynulých 5 let. Přidali se tam ale některé pozměňovací návrhy, které mohou působit jako velice důležité. A to je třeba to, že se to nemá vztahovat na šifrované konverzace.
13: End to end. Přesně to tam nebude.
12: Přesně tak. Na to by se ta výjimka vztahovat neměla. Nebo to si myslí Evropský parlament, protože ještě nejsme u konce, ale
13: rozumím,
12: to je to, co
13: Evropský... pořád.
12: Tak, to je to, co Evropský parlament řekl, že tady to skenování těch zpráv ano, ale nikoli u těch end-to-end šifrovaných komunikací, což je třeba WhatsApp.
13: Jo, no ale...
12: Nebo signál.
13: Dobře, ale tak není to třeba zase, když už to teda bylo schváleno, tohle poměrně velká šedá zóna nebo slepé místo, kde naopak třeba právě ta komunikace, ve které může probíhat nějaká kriminální činnost, by mohla fungovat a být?
12: Samozřejmě, že je, ale pokud by ten pozměňovací návrh třeba nebyl načten a nepanovala by nějaká shoda, že se to odhlasuje, tak by řada europoslanců si to rozmyslela, protože takhle ti europoslanci, kteří hlasovali pro to pokračování té výjimky, pokračování chat kontrolu 1, tak měli za to, že aspoň tady ti lidé budou mít chráněnou tu šifrovanou komunikaci, takže se nemůžou stěžovat na to, že jim úřady nahlíží do komunikací, protože budou mít kanály, jak stále komunikovat skrytě vlastně bez toho dohledu.
13: Mm-hmm. Kritizovala to například pirátka Markéta Gregorová, česká europoslankyně, mluvila o hořkosladkém pocitu, že se teda podařilo alespoň uchránit tu šifrovanou komunikaci.
17: Dokázalo se ale najít tuto absolutní většinu na 2 pozměňovací návrhy, konkrétně ty, které chrání koncové šifrování komunikací.
13: Kritizovala ale předsedkyně Evropského parlamentu a mluvili jsme tady o tom, že návrh vrátila k projednání a nedoporučila ho Evropské komisi naopak stáhnout.
18: Samotná Roberta Metzola porušila ta pravidla.
13: Právě Gregorová byla spolu s Kateřinou Konečnou, Ondřejem Dostálem, Ivanem Davidem a Ondřejem Krutílkem v úterý proti tomu, aby se výjimka ve čtvrtek vůbec projednávala. Co to znamená, že se teda hlasovalo v úterý a pak ve čtvrtek?
12: V úterý se hlasovala ta urgentní procedura, protože aby Evropský parlament mohl něco vlastně schválit okamžitě na plénu, bez toho, aby to zase museli řešit výbory Evropského parlamentu, které mají vlastně za úkol připravovat ty zprávy, které jdou potom na to plénum Evropského parlamentu, tak aby se vlastně toto mohlo obejít, aby se to schválilo ještě před letní pauzou, protože Evropský parlament nyní už je v letní pauze a znovu se vrátí zpátky do křesel ti europoslanci až v září, nebo na konci srpna, případně až v září, tak abychom neměli další ty dva měsíce toho právního vákua, takže proto Evropská lidová strana především řekla, my potřebujeme to vyřešit urgentní procedurou a Evropská lidová strana je velice silná, má velice silný hlas, má právě tu šéfku toho Evropského parlamentu, tak díky tomu vlastně se jim podařilo tu urgentní proceduru schválit a proto hlasování té urgentní procedury získali souhlas nejen poslanců z Evropské lidové strany, ale celá řada europoslanců z různých politických stran souhlasila s tím,
13: hnutí
12: že je potřeba
13: ano, bylo
12: to
13: třeba
12: řešit
13: pro,
12: urgentně.
13: Kromě teda stanu TOP 09 KDU, a, která,
12: což jsou členové IPP.
13: Ano, tak hnutí ano bylo třeba pro, to je zajímavé, takže kromě toho, že se to kontroverzně vrátilo vůbec na plénum na to projednávání, tak se ještě v úterý odsouhlasilo, že se to bude projednávat ve zrychleném režimu.
12: Ano, přesně tak.
13: Takže se za dva dny potom o tom hlasovalo.
12: Přesně tak a už vlastně v úterý bylo jasné, že pokud se ta urgentní procedura schválí a ve čtvrtek to půjde na to plénum, tak už bylo jasné, že bude zapotřebí ke smetení toho návrhu více než těch 361 europoslanců. Všichni ví, jak vypadá červencová plenárka, že už těch europoslanců je tam značně méně, řada z nich už je nadovolených, jsou omluveni z toho jednání, takže už v úterý, když se hlasovala ta urgentní procedura, řadě těm europoslancům muselo být jasné, že to ve čtvrtek potom projde, pokud to bude tou urgentní procedurou.
13: A co víc, abych to teda udržel u tématu českých europoslanců, to je nám nejbližší a europoslankyní, tak někteří mezi úterým a čtvrtkem otočili. Protože někteří v úterý chtěli, aby to bylo zrychleně vyřešeno a ve čtvrtek to pak ale neposlali dál, respektive neodsouhlasili. Tím se to stává ještě zamotanější. Je to případ právě třeba českých europoslanců za hnutí ANO. Proč tak rychle změnili názory? Otázkou. Jaroslav Bžoch nejdřív mluvil o tom, že je potřeba, aby výjimka platila dál, protože policie díky tomu dostává echo o predátorech na internetu, pak ale ve čtvrtek teda nehlasoval a ostatní jeho kolegové z ANO byli proti, přestože v úterý byli pro.
12: Mohlo tam dojít ke zmatení některých těch europoslanců, protože oni často hlasují u celé řadě návrhů, když schvalují prostě ten program, schvalují třeba to, jestli bude ta urgentní procedura nebo ne. Já bych se nedivila k tomu a neříkám, že to tak bylo. Kdyby třeba někteří europoslanci si nevšimli, že to je ten chat control 1, protože ono to vlastně bylo označeno v tom programu jako, že to je prodloužení tady nějaké výjimky z e-privacy. Nebylo to označeno, že toto je chat control 1.0, takže možná jenom prostě si nedohledali, o čem ta legislativa je a řekli ano, tak my s tím souhlasíme, dejme urgentní proceduru, protože tady bude nějaké právní vákuum, pokud se, řekněme, neposuneme dál v této otázce.
13: Takže nedočetli dokonce.
12: Je to možné, neříkám, že to tak určitě je, ale nedivila bych se tomu.
13: A to samé Danuše Nerudová ze Starostů, která byla v úterý pro, ale proti ve čtvrtek. Potom čtvrtku pak Nerudová na sociálních sítích psala, že odmítla chat control. A lidi teda začali automaticky, celkem logicky vytýkat, že se chová alibisticky, když to hlasování vůbec teda umožnila v tom zrychleném režimu, pak se zablokovala Twitter.
19: Dnes jsem odmítla chat control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem. Chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací.
13: Tomhle velotoči rozumíte stejně, že si to paní europoslankyně prostě špatně přečetla?
12: Zrovna u paní Nerudové bych spíš si myslela, že ona nechtěla jít proti své vlastní frakci evropských lidovců, protože ona má i mezi těmi, řekněme, evropskými lidovci, kteří tlačili na to, aby se to vlastně schválilo, jak ta urgentní procedura, tak i ten chat control 1.0, tak ona tam má poměrně zajímavé postavení, oni jí vlastně svěřují poměrně zajímavé legislativy a samozřejmě, že ty frakce na to koukají, kteří ti europoslanci drží pospolu.
13: Hlídají si to.
12: Ano, prosazují ty priority té Evropské lidové strany. Proto ta Evropská lidová strana, pokud si něco umane, že něco chce, tak se k tomu často potom i nějakým způsobem dospěje. Takže si myslím, že zrovna u Danuše Nerudové a u těch europoslanců z stanu TOP 09, tak to jejich hlasování bylo ovlivněno tím, že zkrátka sedí v té Evropské lidové straně. Tam jim třeba ti jejich spolustraníci předložili silné argumenty, proč to mají udělat, proč to mají odsouhlasit a oni nechtěli.
13: A tomu já rozumím, ale tak tam to platí pro to úterý, ale ve čtvrtek přece hlasovala proti.
12: Protože každý potom, nebo takhle, co se v Česku často dělá je, že potom hlasování Evropského parlamentu se nám pak objevují různé ty grafiky, kde
13: ano,
12: jsou ty fajky a
13: hlasoval,
12: křížky, kdo
13: ano,
12: jak
13: ano.
12: hlasoval. A nikdo potom nechce být kritizován za to, že tam má tu fajfku nebo ten křížek podle toho, co to je. Takže
13: je to PR.
12: Je to, myslím si, že částečně, že PR, že nechtěla být označována jako ta, kdo odsouhlasila chat control 1.0, byť se to tak vlastně stalo v tím úterním hlasování.
13: Ano, a paní europoslankyně to pak teda ještě víc okomentovala na svém webu.
19: Kdybychom zrychlenou proceduru nepodpořili, parlament by velmi pravděpodobně nestihl přijmout svou pozici v zákonné tříměsíční lhůtě. Navíc, když jsou v tom letní prázdniny. Co by v tomto případě hrozilo? Automaticky by začal platit text schválený členskými státy, který prolamuje ochranu našich konverzací.
13: Je samozřejmě otázka, zda by se to v klidu nestihlo, kdyby ta lhůta byla prodloužená třeba o další měsíc, ta možnost tu je, a kdyby se to teda normálně řešilo standardní cestou. Nicméně, to už je jedno, bylo to schváleno ve čtvrtek, potom teda těmi jedinými, kdo souhlasili s chat kontrolem 1.0, tedy tím malým chat kontrolem, pokračováním té výjimky, za Česko byli 4 europoslanci. Tomáš Zdechovský, který tvrdí, že ochrana dětí je pro něj jedna z největších priorit, ale odmítá, že podporuje plošný monitoring.
20: A já jsem s tou pozicí spokojený.
13: Tomáš Zdechovský z KDU ČSL.
20: Ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
13: Pak je tu Ondřej Kolář z Topky, to je druhý český europoslanec, díky jehož hlasu prošel chat control, ten tvrdí, že ochrana dětí a ochrana soukromí nejdou proti sobě. Potom Luděk Niedermayer taky byl pro Stopky a Jan Farský ze STAN, tedy spolustraník Danuše Nerudové, který tvrdí, že díky tomuto mechanismu policie odhalila stovky případů zneužívání dětí. Což říká teda i Jaroslav Bžoch, pokud jsem dobře pochopil.
21: Tak například České republice, kdy za polovinu roku přišlo přes 8,5 tisíce těchto hlášení.
13: Taková data skutečně existují?
21: A policie byla schopná najít přes kolem 150 lidí, kteří se podíleli na trestné činnosti v oblasti zneužívání dětí v online prostředí.
12: Já jsem se snažila ověřit, zda existují jasná čísla, co nám tedy ten chat control, který dosud platil, ta 1.0, ta výjimka těch uplynulých 5 let, jestli to přineslo nějaké ty závěry. Mně se nepodařilo tyto informace, co říkají europoslanci o těch stovkách lidí, ověřit. To, co ale víme, je, že když podobné výjimce, nebo řekněme k podobnému spíše bezpráví, došlo dříve, takže ten počet těch reportovaných incidentů jako výrazně poklesl. Takže je pravda, že pokud ty platformy mohou do těch konverzací nahlížet, tak samozřejmě je vysoký ten počet reportovaných událostí, kdy se objeví nějaký ten nelegální obsah na sociálních sítích a ty autority to potom řeší, tak to víme, že ten nárůst tam je. Ale i třeba data Evropské komise vlastně říkají, že ještě nemáme dostatek informací o tom, abychom mohli jasně říct, že pokud ty platformy nahlíží do těch konverzací, tak potom máme třeba více lidí odsouzených za tady jako šíření dětské pornografie. Taková data bohužel nemáme nebo nejsou alespoň veřejně dostupná. Možná s nimi zatím disponují pouze nějaké, řekněme, složky trestního stíhání a tak podobně, ale na veřejnosti ta data nejsou.
13: Ale je to teda, když vezmeme v potaz alespoň nárůst toho reportování, je to teda něco za něco, protože řada těch europoslanců, nejenom europoslanců i expertů, skutečně upozorňuje tu velmi velké varování, že ten zásah do soukromí je v tu chvíli obrovský. Je to tak?
12: Je to tak a já bych chtěla v této debatě říct, že jako oba dva ty tábory mají velice silné argumenty. Na jednu stranu ochrana dětí, možnost tedy nahlížet do těch konverzací, také musíme si uvědomit, že vlastně, když se třeba podíváme na různé průzkumy veřejného mínění, které se nechávají zpracovat evropské instituce, tak víme, že občané chtějí, aby se to nějakým způsobem řešilo, protože si uvědomí ten problém, že existuje. Chce to řada politiků, aby se to řešilo. Ale je ta otázka, jak to technicky zkrátka nastavit a zda je vůbec možné to technicky nastavit tak, aby to soukromí lidí zůstalo ochráněno. A to by měl přinést ten chat control.
13: No, ale ten teďka neřeším, ten abychom teďka v tom neřeším. Nedělali guláš ještě větší, než v tom je. Ten jsme řešili na podzim a možná zase někdy řešit budeme. Teď ještě zpátky k tomu malému chat kontrolu. Vy už jste to taky říkala. Je léto, jsou prázdniny. I to umožnilo hladší schválení pokračování té výjimky, protože z těch českých europoslanců, abychom tady jmenovali další, řada z nich na tom hlasování ve čtvrtek nebyla. Už zmíněný Jaroslav Bžoch, ale třeba taky Vondra, Vrecionová, Kubín, Bartušek.
12: Kdokoliv se nedostavil na to jednání toho Evropského parlamentu, protože už měl nějaké jiné závazky, dovolenou například a tak podobně, tak vlastně hlasoval pro pokračování toho chat kontrolu 1.0, protože tam skutečně bylo klíčové, aby tam byl někdo, kdo zvedne ruku, že je proti a chce to schodit ze stolu. Kdo tam nebyl, tak vlastně hlasoval pro. Nutno ale podotknout, že když se to řešilo třeba v úterý, zda vůbec ta urgentní procedura bude, tak ti europoslanci, kteří už byli třeba v zahraničí, tak nemohli vědět, že se o tom bude ve čtvrtek hlasovat. Ale možná je to jejich chyba, měli být v práci, pokud věděli a věděli to, že v červenci se ještě koná plenární zasedání Evropského parlamentu.
13: Co s tím návrhem bude teď dál? Protože teda to prošlo druhým čtením, jestli chápu správně.
12: Ano, prošlo to druhým čtením, ale to ještě není konec legislativního procesu, protože ještě tam máme pořád i členské státy. Většina evropských legislativ vyžaduje jak stanovisko souhlas Evropského parlamentu, tak souhlas Rady EU a tyhle dvě organizace, instituce se musí domluvit vždycky na nějakém kompromisu, což je potom ta finální legislativa. Takže teď víme, že Evropský parlament chce, aby chat control 1.0 pokračoval a má tam nějaké pozměňovací návrhy. My víme, že Rada EU chce také, aby chat control 1.0 pokračoval, protože iniciovala to druhé čtení, ale nevíme, jestli Rada EU souhlasí s těmi pozměňovacími návrhy, což je ta zmiňovaná vlastně ochrana té šifrované komunikace, tak nevíme, co na to vlastně Rada řekne. Takže Rada EU má nyní 3 měsíce na to, aby se podívala na ten výsledek toho druhého čtení Evropského parlamentu a řekla buď ano, my s tímto souhlasíme s těmi pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu, schvalujeme to a legislativa je hotová, anebo Rada může říct pozor, my s těmi pozměňovacími návrhy nesouhlasíme a tím pádem nám pak nastává ještě další, řekněme, dohadovací řízení mezi členskými státy a Evropským parlamentem, kde se může stát opět v podstatě cokoliv.
13: Dobře, a když to projde, očekávejme teda, že by třeba ten průběh mohl být hladký, vzhledem k tomu, že oba dva ty orgány vlastně chtějí, aby ta výjimka pokračovala, tak v ten moment bude platit dokdy? Zase 5 let?
12: Ne, tam máme rok 2028, myslím, že je to srpen 2028, do kdyby ta výjimka měla platit. To znamená, že ty velké platformy budou moci pokračovat v tom, co těch uplynulých 5 let dělali. A něco, co jsme ještě nezmínili, a myslím si, že to důležité, je to, že vlastně ty platformy Meta, Google, Microsoft řekly, že i když jim nebyla schválena v tom dubnu ta výjimka, takže v té praxi budou vlastně pokračovat, protože je pro ně lepší být tak trochu na hraně zákona a dělat tuto aktivitu, spíš než, aby potom dostali velkou pokutu kvůli nařízení DSA, která jim říká, že tuto záležitost vlastně musí řešit.
13: Tam je ten tlak z té druhé strany.
12: Ano, ano.
13: Tak vidíte, tak to bylo úplně zbytečné, to jednání v tom Evropském parlamentu, ne nakonec, když to stejně chtějí dělat.
12: Tak teď vlastně ty platformy mohou být spokojené, že mají jako fakt 100% právní, nebo pokud se to tady schválí na té úrovni rady, tak že budou mít tu jistotu, že vlastně jim nehrozí pokuta ani z jedné strany.
13: Dobře, rok 2028, do toho by platila případná výjimka a do té doby je spousta času na to znovu se vrátit k chat kontrolu 2.0, k tomu velkému a schválit to natrvalo. Chápu správně, že to je plán?
12: To je ten plán, ale tím, že tu výjimku teď máme na další 2 roky, tak vlastně ta ochota těch institucí řešit nějaký chat control 2.0 razantně poklesne, protože si všichni řeknou, tak do roku 2028 to máme nějak jakž takž jako ošetřené, tak to nechme těm dalším politikům, třeba ať si jako o tom handrkují oni, ať my třeba na tom nestrácíme nějaké
13: protože
12: politické body.
13: Protože to bude velká bouře i příště.
12: Samozřejmě.
13: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla a udělala v tom jasno.
12: Já moc děkuji za pozvání.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU, která každým dnem sleduje, co se to děje v institucích Evropské unie, takže si nemohla nechat ujít ani bouři kolem hlasování o chat kontrolu. Co se stalo, to jsme dneska probrali. Kdybyste náhodou mířili na Colors of Ostrava, tak se zastavte u Airstreamu Radiožurnálu, který se do Ostravy přesunul z Karlových Varů. A kdybyste neměli ve středu večer v Ostravě co dělat, tak od 8:45 na Chess Global Stage vystoupíme spolu s Janem Charvátem, kterého znáte z naší úspěšné speciální série Extrém. Naslyšenou zítra.
0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.
2: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Lukáš Pastejřík. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, platit bude do této neděle 19. července. Do Česka dorazí velmi silné bouřky, doprovodí je i přívalový déšť a kroupy. České fotbalisty čeká říjnový duel Ligy národů ve španělském Oviedu a počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
22: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neúměrnému zdražení pohonných hmot.
23: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
22: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
24: Týlit obavy paní ministrině, budeme se chovat tržně.
22: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Francouzská policie zadržela dva lidi kvůli rozsáhlému požáru lesa nedaleko Paříže. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že oheň už zničil 1300 hektarů prostoru. Ministr už dříve řekl, že požár pravděpodobně někdo založil úmyslně. Z plameny dál bojují hasiči. Na místě jich zasahovalo celkem asi 800. Zapojená jsou i 4 hasičská letadla a několik vrtulníků. Meteorologové dnes varují před velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro celé území republiky od 11 dopoledne až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť, kroupy nebo silný vítr s nárazy až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
25: Úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
3: Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie, informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly.
26: Sport. Čeští fotbalisté své říjnové venkovní utkání Ligy národů odehrají proti Španělsku. Zápas bude hostit Oviedo na severu země. Místo konání zveřejnil Fotbalový svaz České republiky na sociální síti X.
27: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 tisíc diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení Fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švedák, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na Pražském okruhu a taky na D2 v Brně. Čerstvou nehodu čekejte na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. Za nájezdem z D11 se stala v zúžení a průjezd je pomalý. Zatím není hustý provoz a kolona je krátká, ale dá se čekat, že zdržení bude narůstat. Na D2 z Bratislavy pozor na příjezdu do Brna. Těsně před křížením s D1 se srazila dvě auta a blokují jeden jízdní pruh. Nárazově se přibrzďuje, ale ani tady zatím větší zpoždění nehrozí. A na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Křižanovem zbystřete u Sazomína. Na výjezdu z obce osobní auto havarovalo mimo vozovku a dokončuje se tam jeho vyproštění. Zdržíte se minimálně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
5: 5 minut po 16:15 ještě pokračuje noční vysílání radiožurnálu s datem 14. července a mám tu důležitou informaci pro ty z vás, co na dovolenou míříte do zahraničí. Vozíte si z cest rádi suvenýry? Pak byste měli být opatrní. Při celní kontrole totiž může nastat problém. Zakázaný je třeba dovoz přírodnin, jako jsou korály nebo například růžový písek ze Sardinie. Budeme o tom mluvit už za okamžik podrobněji.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.
6: Never did

0: kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný a porušení tohoto zákazu se může prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. I tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Mark Embor v nočním radiožurnálu. A teď už tu máme další radu pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola radiožurnálu. Co dělat, když jeden z účastníků dopravní nehody odmítá spolupracovat? To zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Je 16:30. Lukáš Pastejřík připravil krátké zprávy.
3: Evropská komise včera schválila dalších 25 miliard korun pro Český národní plán obnovy. O v pořadí už šesté platbě informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosud komise Česku proplatila víc než 163 miliard korun. Peníze z Evropské unie směřují třeba do zdravotnictví, digitální transformace, výzkumu a vzdělávání. Počet nakažených ebolou v Kongu se přiblížil 2000. Přes 700 lidí na nemoc zemřelo. Epidemie eboly se zároveň rozšířila do dalších dvou provincií, Chobo a Horní Uele. V nejvíc postižené provincii Ituri úřady vyhlásily epidemii v polovině května. Hasiči vyzvali veřejnost k pomoci s objasněním příčin požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ten vypukl ve čtvrtek dopoledne. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řezníčka by mohly pomoct například fotografie nebo videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo očitá svědectví. Český pavilon na Světovém expu v Bělehradě bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laserů nebo leteckého průmyslu.
0: Sport.
3: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěží pod svojí vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u Prahy a taky nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D11 čekejte omezení u Prahy, a to ve směrech z i do Hradce Králové. Kvůli opravě mostu u Jiren dělníci stáhli provoz do jednoho pruhu u exitu na Úvaly na 8. kilometru. Obousměrně je to bez kolon. Kratší zdržení očekávejte taky na Pražském okruhu za Černým mostem ve směru k D1. Zúžení kvůli práci na silnici došlo k nehodě a průjezd je tak ještě víc omezený. S housnoucím provozem se dá čekat tvorba kolon, aktuálně je to zhruba na 5 minut. Kromě toho je provoz po republice plynulý, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: V egyptském Luxoru odkryli 3000 let starou hrobku. Podařilo se to týmu nizozemských archeologů a pokud vás zajímají další informace a detaily tohoto unikátního nálezu, včetně fotografií hrobky, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky Věda. Tam je vše pěkně pohromadě. A dál ode mě zazní Celeste Buckingham.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Zhruba dva týdny funguje v Česku centrální evidence psů. Zatímco obavy z přetlaku zájemců se nepotvrdily, někteří veterináři řeší jiný problém. Údaje z jejich ordinačního systému se automaticky nepropisují do centrální evidence tak, jak by měli. K tématu se vrátíme v nočním radiožurnálu ještě za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Za čtvrt hodiny v pět s vámi bude Petr Král a také ranní radiožurnál, tak s námi zůstaňte i nadále a hned teď, jak jsem slíbil, míříme na veterinu. Ordinační softwary některých veterinářů totiž nekomunikují s centrální evidencí psů. Ta je od 1. července povinná pro všechny majitele, kteří přijdou své zvíře naočkovat proti vzteklině. Údaje se automaticky z počítače veterináře do nového systému nepropisují. Data tak veterináři musí zadávat hned dvakrát.
1: Jsme tu poprvé s cipískem.
2: Petra Burianová přišla do ordinace prostějovské veterinářky Michaely Hejlkové. Jejího psa čeká očkování proti vzteklině.
3: S chovatelkou vyplníme žádost o zapsání do centrální evidence psů.
2: Michaela Hejlková mi popisuje, že její ordinační software zatím s centrální evidencí nespolupracuje.
3: Teď to aktuálně musím prostě všechno zadávat ručně, jo, nejdřív to zadám k sobě do počítače a pak vlastně ještě musím najet na stránky té centrální evidence psů, tam se přihlásit tím svým přihlašovacím heslem a pak to zadávat všechno ručně, jo, takže je to taková trochu drbačka.
4: Kolik vám to zabere času teď navíc?
3: Tak zhruba tak 15-20 minut. Jedna registrace.
4: Kolik klientů vám denně takhle přijde?
3: Tak 10.
2: Stejnou zkušenost mají i další oslovení veterináři. Komora veterinárních lékařů podle její viceprezidentky Kateřiny Waldhans po spuštění evidence žádné větší problémy nezaznamenala.
5: Samozřejmě jim to navyšuje administrativu, ale podle mých informací je to zatím v mezích normy.
2: Nespolupracující systémy jsou podle ní problémem komerčních poskytovatelů ordinačních softwarů. Metodiku jim komora poskytla v dubnu.
5: Byli informováni o tom, aby se na to připravili. Takže je možné, že někteří veterinární lékaři ještě čekají na to, než to ti soukromí poskytovatelé softwaru naprogramují.
2: Psi do evidence veterináři zapisují na žádost majitelů. Registrace je povinná, pokud ji chovatel psa neprovede nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině, bude mu hrozit pokuta až 50 tisíc korun v případě fyzických a až 300 tisíc korun u právnických osob. Barbara

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.

0: Tady je Radiožurnál, je 5 hodin. A zprávy pro nás má Jana Utendorská.
1: Americká armáda třetí den v řadě útočila na Irán. Spojenci Ukrajiny chtějí posílit dodávky systémů protivzdušné obrany. Na cyklistické Tour de France čeká závodníky náročná horská etapa a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Informovala o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin našeho času obnoví blokádu íránských přístavů. Írán pak zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo to Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů s tím, že si země vyhrazuje právo na odpověď. Íránské revoluční gardy podle agentury Reuters zásah dvou supertankerů potvrdili. Prezident Petr Pavel s manželkou přijme mladé politiky a političky, setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladší generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
3: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
5: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
4: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty. Cestu si po ní zkrátí denně stovky lidí a poprvé se po ní projdou nebo projedou dnes odpoledne. Dělníci dokončili o 2 týdny dřív, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun.
6: Sport. Po volném dni čeká cyklisty na Tour de France náročná 10. etapa. Ta vychází na francouzský státní svátek, den dobytí Bastily.
7: Organizátoři slavného závodu každoročně naplánují na státní svátek atraktivní horskou etapu. Ta dnešní do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů. Ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií a dohromady cyklisté překonají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu pro vedoucího muže je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který vede o necelé 3 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Jazvacek, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 u Prahy a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D5 směrem z Plzně zbystřete na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Rudnou na 1,5 kilometru stojí nákladní auto s defektem, tak s tím počítejte. Nehodu čekejte na Pražském okruhu ve směru D1 za Černým mostem. Za nájezdem z D11 se stala v zúžení a průjezd je pomalý. Zatím není úplně hustý provoz a kolona je krátká, ale dá se čekat, že zdržení bude narůstat. A na 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem se začínají tvořit obousměrné kolony před omezením u Záhoří. Provoz je tam kyvadlový, kolony od Velkého Rybníka a z druhé strany od Komorovic na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Počátku bude hlavně na východě ještě skoro jasno, postupně čekejte velkou oblačnost a na většině území přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách pak bude kolem 21. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, úterý, letní den se vším, co k tomu patří, i s bouřkami, jak jsme slyšeli. Tak ať se vám povede, ranní radiožurnál na samém začátku. Jsme tady s vámi.

0: Dobré ráno, 9 minut po 5. hodině, posloucháte ranní radiožurnál. I dnes po ránu tedy přinášíme informační servis o všem, o čem je dobré vědět nejenom tedy po ránu. Třeba i o dětech, které spolu dnes často žijí pod jednou střechou a které potřebují především bezpečí a také tradiční péči. Jsou to i ty děti, které se dopustily závažné trestné činnosti. Tak konkrétně ty dnes ne vždy končí ve výchovných ústavech. Ministerstvo školství právě proto chystá vůbec největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy, a to za poslední desítky let. Jak to má vypadat, uslyšíte.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vraha dohromady se sirotkem? A to se tady odehrává.
1: Říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek. Dnešní systém je ale nastavený na péči o děti bez rodičů, upozorňuje Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejné pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti s podobnými problémy. A ty, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žili v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky, vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 4.6. A o tom, co se děje. Írán zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v hormuzském průmyslu průlivu pod vlajkou Spojených států, Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Na obou plavidlech vypukly požáry, ale podařilo se je dostat pod kontrolu. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. Íránské revoluční gardy podle agentury Reuters zásah dvou supertankerů potvrdili. A dobrá zpráva, tenistka Linda Nosková. Wimbledonská vítězka je zpátky v České republice. Ještě před návratem při slavnostní večeři si tenistka zatančila také s vítězem mužské dvouhry Italem Jannikem Sinnerem. To už asi víte. Ještě více se dozvíte, když budete dnes s námi, protože dnešním speciálním hostem vysílání Radiožurnálu bude právě Linda Nosková. A to dnes odpoledne po 15. hodině.
1: Máme před sebou teplý den, který nám ale pokazí dešťové přehánky, místy i velmi silné bouřky. Ty už se ostatně šíří na naše území od severozápadu. Ráno a dopoledne bude ještě hlavně na jihovýchodě skoro jasno nebo polojasno. Jinde ale počítejte se s většinou oblačností a postupně také s přehánkami nebo bouřkami, místy s nárazovým větrem, kroupami a přívalovým deštěm. Teploty dnes vystoupají vysoko, nejčastěji na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až k 32 stupňům Celsia. V metrech na horách naměříte kolem 21 stupňů. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Další horký den i dnes se budou města a obce zalévat květinovou výzdobu i někde stromy dokonce. Písek a Strakonice mají na zavlažování vody dost z řeky Otavy, i přesto s ní šetří. A lépe hospodaří i s dešťovou vodou a také moderně vysazují stromy.
1: Tady vidím tropící vůz, jak zalévá květináče s letničkami, které se musí zalévat téměř celé léto.
2: Ale podle vedoucího odboru životního prostředí ve Strakonicích Jaroslava Brůška neplatí o stromech na nedalekém parkovišti, které jsou jen několik metrů vzdálené od květináčů u vlakového nádraží.
1: Na tomto parkovišti jsme svedli vodu přímo ke kořenům stromů, no a na nich krásně vidíte, jak za těch 5 let narostly.
2: Strakonice zlepšily hospodaření s dešťovou vodou v průběhu 10 let na mnoha místech.
1: Jako jsou různé obchodní centra, nově budované ulice, samozřejmě kde musíme zalévat, tak využíváme i další podpůrné věci, jako jsou závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
2: A díky tomu Strakonice ušetřili za zavlažování veřejné zeleně 100 000 korun.
1: V minulých letech jsme za zavlažování dávali zhruba 2 miliony korun. Díky těmto opatřením ty náklady se snižují téměř na polovinu.
2: Písek kromě letniček zavlažuje zhruba 1000 stromů. Nejvíce podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně osvědčily lamely.
3: Závlahová lamela je kus plastu, který se dává ke stromu při výsadbě, obalí se jim kořenový bál. Při zálivce stromů dochází k cílenému míření vody přímo ke kořenům. Úspora na vodě je znatelná i v tom, že vybíráme vhodnější druhy dřevin, odolnější změně klimatu.
2: Což platí taky o trvalkových záhonech. Právě proto už nahradili na některých místech, jak ve Strakonicích, tak i v Písku, záhony s letničkami. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
4: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
5: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
6: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
7: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
4: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
8: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
6: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
4: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
6: Volejte 800 553 553.
4: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Koalice ochotných v Paříži, dění v Budapešti a také situace mezi Iránem a Spojenými státy, témata pro ranní radiožurnál a samozřejmě vedro a také ceny dálničních známek. I to nás dnes po ránu bude určitě zajímat, tak buďte s námi.
1: Host radiožurnálu.
2: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové, golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hádovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. Jana Utendorská a zprávy.
4: Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily. Vojenské přehlídky se dopoledne na pařížském bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už radiožurnál informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostal dvakrát víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat. Česko přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili více než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. A do Královské zahrady Pražského hradu se vrací Bohemia Jazz Fest. Přehlídku jazzové hudby tam odpoledne pod širým nebem odstartují koncerty českých, španělských a amerických hudebníků. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program také v Plzni, Prachaticích nebo v Brně. Všechny koncerty jsou přístupné zdarma.
3: Sport.
4: Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin našeho času a na radiožurnálu Sport vám nabídneme přímý přenos. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušenka Tagerová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda v Praze na Černém mostě a omezení za Uherským Hradištěm. V Praze popojíždí kolona na okruhu na Černém mostě směrem na most Lanový. Před sjezdem na Běchovice na Českobrodskou havarovalo osobní auto a stojí v levém pruhu. Do kolony se dojíždí u nájezdu z Hradecké dálnice a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 50 ze Slovenska do Brna čekejte kolony za Uherským Hradištěm. U Zlechova je omezení, je tam semafor a jede se Kyvadlově. Delší je teď fronta směrem do Brna asi na 10 minut. A ucpává už se i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem opravují vozovku. Tam jsou kolony v obou směrech do 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Počasí u nás začíná ovlivňovat výšková tlaková níže, která se nachází nad Německem a Polskem. Na severozápadě Čech se kvůli tomu už objevují první bouřky a přehánky. Na ostatním území zatím převládá jasno až polojasno. Teploty se stále drží poměrně vysoko, pohybují se nejčastěji mezi 14 a 19 stupni. Nejtepleji zůstalo v centru Prahy, tam je i přes 20. Naopak nejchladněji, tedy pod 10 stupni, je na Šumavských pláních. Na Kvildě Perle naměřili jen 3,5 stupně. Přes den den nás pak čekají místy tropické teploty, to hlavně na jižní Moravě, kde teplota vyšplhá až k 32 stupňům. Jinde se bude držet mezi 25 a 30 stupni. A nebe se dnes postupně zatáhne, objeví se přehánky a také bouřky, které budou i velmi silné, s 2 cm kroupami, přívalovými srážkami. Napršet může ojedinělá až 50 mm vody, v opakovaných bouřkách i víc, a také s nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, komu z nás se to nestalo? Zabzučí, přiletí, sedne, bodne a pak to začne. Hmyzí jed způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně a anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci. Po odeznění příznaků doporučí lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. Neměli bychom to brát na lehkou váhu, ostatně jak za chvíli uslyšíte.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. Několik set Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí prudkou alergickou reakci. Skončit může i bez vědomíma, tak je potřeba hned volat záchranku. Po odeznění příznaků je nutné zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Říkali, haló, pane, zbuďte se, otevřete oči.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Dnes ho čeká další injekce. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
1: Pojďte se tady posadit.
3: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: A bouchlo to. Chamba Wamba, australská v našem vysílání. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková přiletěla v podvečer s trofejí ve tvaru talíře do Česka. Z letiště se vydala s trenérem Tomášem Krupou rovnou na pražskou štvanici. 21letá grandslamová vítězka sice byla unavená, ale už si dobře uvědomuje, co se jí to na těch travnatých dvorcích v Londýně vlastně povedlo. A k tomu ještě dodejme, že bude také dnešním speciálním hostem Radiožurnálu, a to po 15. hodině.
1: Asi mi to s odstupem času už došlo. V momentu, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc. Ten bude teďka nejdůležitější. Já se moc neumím odměňovat nějak jinak.
2: Tenistka Linda Nosková i v areálu prvního ČLTK po příletu z Londýna potvrdila, že ve slavení a odměňování rezervy má a bude na nich už jako wimbledonská vítězka pracovat. Ale až po zaslouženém odpočinku, během kterého raketu do ruky nevezme, nicméně udržovat se bude, ovšem spíš až po svatbě.
1: Plánuju pít družička na svatbě, což bude asi největší takové povyražení. Možná moře stihnu pár dní potom.
2: Věří Nosková, že se jí povede vyšetřit nějaký čas i na kratší dovolenou. Po zisku premiérového grandslamového titulu v kariéře 21letá reprezentantka z Přerova teprve poznává, jaký cenný triumf mění život, ale už třeba ví, kam s nejnovější trofejí.
1: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale ten znamená se nejvíc.
2: Přiznává také někdejší šampionka juniorky na Roland Garros Linda Nosková krátce po návratu do Česka z tenisového All England Clubu a sedící za svou nejnovější trofejí, talířem pro vítězku travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. A Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v Paříži. Dopoledne se akce na bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, doprovodí je 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní i prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sněmovna bude dnes projednávat zrušení navyšování cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy.
3: Nehoda v Praze na Černém mostě a v Liberci, překážka na silnici 35. V Praze se ucpává Štěrboholská spojka ve směru z Černého na Lanový most. Před sjezdem na Běchovice blokuje levý pruh osobní auto po nehodě. Kolona je tam od nájezdu z Hradecké dálnice a je to do 10 minut. V Ostravě čekejte kolony na Rudné ulici ve směru z Havířova na Porubu. Kolona před sjezdem na Vratimovskou je zatím kratší, opět do 10 minut. A pozor, v Liberci na silnici 35 směrem na Prahu leží za sjezdem na Ještěd prkna na vozovce. Je to zhruba 24. kilometr výjezd z Liberce na Prahu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnes i zítra nás na našem území čekají silné bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Už se šíří na naše území od severozápadu a ojediněle budou i velmi silné, s přívaly deště, nárazovým větrem a také s kroupami. Druhá výstraha meteorologů pro dnešní den se týká vysokých teplot, hlavně na jižní a jihovýchodní Moravě a také v nížinách východních a středních Čech mohou teploty vyšplhat nad tropických 30 stupňů. No a poslední upozornění se týká nebezpečí vzniku a šíření požáru. To se týká hlavně jižní Moravy, kde je dlouhodobě sucho a také tam jsou aktuálně nejvyšší teploty. Hezký den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: vámi ranní radiožurnál 10 minut před 6 hodinou. Spáležniště i zbylou část výškové budovy číslo 34 v centru Zlína hasiči stále ještě prolévají vodou. Přesto se ale se začátkem nového týdne do továrního areálu ve městě přece jenom vrací život. Což platí také pro Baťův institut, ve kterém sídlí krajská knihovna, muzeum i galerie.
1: Tady v ústřední knihovně v 15. budově Baťova areálu jsme otevřeli dnes. Trošku chodí více lidí, většinou vrací knížky.
2: Vysvětlila mi v pondělí dopoledne zástupkyně ředitele krajské knihovny Františka Bartoše Jana Tomancová.
1: Vzduch je tady docela dobrý, protože funguje vzduchotechnika, akorát jediné, že nevětráme, neotevíráme žádná okna.
3: Dobrý den, co si přijete?
2: Mezi prvními čtenáři byla i paní Lucie. Vidím, že máte roušku na rameni, tak jako cítíte ještě ty následky požáru?
4: No cítím, jak jsem přišla, tak jsem cítila smrad, tak jsem si pro jistotu dala roušku.
2: Tady ale už to není.
4: Tady v knihovně to cítit rozhodně není a je to tu lepší než venku.
2: Kavárna v přízemí centrální knihovny ale pro veřejnost zůstává zavřena. Prostor budou minimálně do středy využívat zasahující hasiči, popisuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
5: Vytvořili jsme si tady zázemí pro zasahující. Je tady voda, je tady kafe, je tady čaj, dostanou oběd a večeři i snídaní vlastně, pokud jsou tady přes noc a mají možnost sem odskočit si na záchod, což je strašně výhodná devíza.
2: Pro Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajskou galerii výtvarných umění v sousední 14. budově bývá pondělí zavírací den. Běžný provoz tady tak začne od úterý. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Byli pro, pak proti. Proč? Bouře kolem chat kontrolu. Hádka o sledování zpráv na síti. Podle jedněch pouhé šmíráctví, podle druhých ochrana kvůli dětské pornografii. Co se stalo v Evropském parlamentu?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dobré ráno, teď je 6 hodin. Zprávy s Janou Tendorskou.
5: Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Ukrajina hlásí pokrok ve vývoji vlastní protibalistické rakety. Tenistka Linda Nosková je po wimbledonském triumfu zpět v Česku. V Praze komplikuje dopravu nehoda na Štěrboholské spojce. A čekáme velkou oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
6: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Resort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Radiožurnál.
5: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých hodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak neměly bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plánek oddělit ochranou výchovu od ústavních chce připravit do listopadu. Problémové děti by měly nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci. Ukrajina úspěšně pokračuje ve vývoji takzvaných antiraket schopných čelit ruským balistickým střelám. Jde o raketu FP-7X, kterou vyvinula ukrajinská zbrojní firma Firepoint.
7: Společnost Firepoint poprvé zveřejnila krátkou vizualizaci nové rakety, kterou už úspěšně vyzkoušela na počátku července. Raketa s doletem do 200 km s bojovou hlavicí o váze 150 kg stojí mnohem méně než obdobná střela do amerického systému Patriot. Raketa FP-7X má být součástí systému Freya, evropské obdoby izraelského protiraketového štítu Železná kupole. Prezident Volodymyr Zelenský na schůzce tzv. Antibalistické koalice v Paříži řekl, že Freya by mohla začít fungovat do jednoho roku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Vedení občanských demokratů přitom Dvořáka minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Dostatečně podle něj totiž nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Majetek Dvořák zdědil, tvrdí, že spolustraníky o čestném nabytí majetku přesvědčil.
8: Vrátil jsem se až do roku 1961, kdy můj otec s mojí maminkou koupili první nemovitost, kterou jsem já dědil. Potom jsem rekapituloval to, co mnozí se mnou i prožívali. Takže já nejsem nějaký cizí člověk nebo nějaké želé, které si postavilo do čela nějaké party lidí. Já jsem člověk, který tady žije 60 let.
4: Sport. Česká tenistka Linda Nosková se po svém triumfu ve Wimbledonu vrátila do Česka. 21-letá hráčka v Londýně vybojovala svůj první grandslamový titul mezi dospělými. Už v roce 2021 ovládla juniorské Roland Garros a při setkání s novináři prozradila, že teprve přemýšlí, kam doma umístí slavnou wimbledonskou trofej ve tvaru talíře.
9: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale tenhle ten znamená asi nejvíc.
4: Fotbalisté Španělska a Francie se utkají v semifinále mistrovství světa. Zápas začne v 9 hodin večer českého času a na radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu a na radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda v Praze na Štěrboholské spojce a taky na Hradecké dálnici před Prahou. V Praze popojíždí kolona na okruhu na Černém mostě směrem na Lanový most. Před sjezdem na Běchovice na Českobrodskou havarovalo osobní auto v levém pruhu. Do kolony se dojíždí na úrovni IKEA a zdržíte se 10 až 15 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného čekejte kolony mezi sjezdy na Kněževes a letiště. Je tam zúžení u letiště do jednoho pruhu. Zatím je to kolona na 5 minut, ale pomalu se to prodlužuje. Pozor dejte i na příjezdu do Prahy po Hradecké dálnici D11. V omezení na 8. kilometru sjezdu na Brandýs a Úvaly se srazilo osobní auto s nákladním. Vybočuje se, brzdí se prudce a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude převažovat velká oblačnost a postupně na většině území se postupně přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně budou provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až 90 km za hodinu. Teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
11: 6.06 šlápneme do pedálu starým Pogačarem, tedy cyklistickou hvězdou, která vede aktuální pořadí Tour de France. Slovinec si postěžoval na počasí, na velká vedra a dodal k tomu, že kdyby mohl, tak by změnil kalendář závodu. Tady Pogačar, Tour de France a cyklisté už za chvíli v pelotonu také v ranním radiožurnálu. Like when you said you felt so happy you could die.

0: 10 minut po 6. s vámi Radiožurnál. Cyklisté na Tour de France nebojují jenom mezi sebou, neperou se jenom s velkým převýšením a dlouhými vzdálenostmi, ale musí se vyrovnat i s velkým horkem. A tak o tom teď budeme mluvit také v raním Radiožurnálu s Karlem Schambergerem ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Teploty na jihu Francie atakovaly v minulých dnech hranici 40 stupňů Celsia. Nedělní etapu dokonce museli pořadatelé zkrátit o 30 kilometrů. Cyklisté používají chladící vesty, studené obklady na krk i kádě s ledem. Týmy jezdcům připravují taky speciálně upravené nápoje s minerály nebo studené lahve. Vedoucí muž průběžného pořadí a čtyřnásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar si posteskl, že kdyby mohl, změní cyklistický kalendář, aby se v červenci a srpnu v horkých oblastech vůbec nezávodilo. Slovinec mluvil i o tom, že by se asi dali posouvat časy startu etap na brzké ráno a jezdci by tak nedojížděli v tom největším horku.
0: No, po volném dni na Tour de France čeká cyklisty v pořadí už 10. etapa. Čím asi tak bude zajímavá?
1: Vychází na francouzský státní svátek výročí dne dobytí Bastily. A tak je taková etapa každoročně velmi atraktivní. Bývají to horské prověrky, hodně náročné trasy, které jsou dost sledované. Dnes čeká jezdce trať vedoucí do Le Lioranu, která měří přes 166 kilometrů. Etapa má 6 vrchařských prémií a celkem musí cyklisté nastoupat 3900 výškových metrů.
0: Zatímco Paříž bude plná vojenské techniky a vojáků na slavnostní přehlídce k dobytí Bastily, tak cyklisté se budou prát s náročnou etapou. O cyklistické Tour de France jsme teď v ranním Radiožurnálu mluvili s Karlem Schambergerem ze sportovní redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6 hodin a 12 minut.

0: V dětských domovech už by neměli žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by malí zločinci neměli bydlet se sirotky nebo týranými dětmi. V pobytových podobných zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s ochranou výchovou. Dnes je to 10 let od teroristického útoku ve francouzském Nice. Tehdy Francouz tuniského původu vjel kamionem do davu lidí slavících dobytí Bastily. Zemřelo 680 osob a další stovky byly zraněny. Útočníka policie poté zastřelila. Letos se kvůli výročí rozhodli starosta Paříže Emmanuel Grégoire s prezidentem Emmanuelem Macronem přesunout tradiční ohňostroj oslavám dne dobytí Bastily v Paříži o den dříve.
1: Nehoda na D11 před Prahou a kolony i na D7 u letiště. Na dálnici D11 na příjezd do Prahy z Hradce Králové zpomalte. Na 8. kilometru v omezení u sjezdu na Brandýs nákladní auto s osobním po nehodě stojí na pravé straně. Brzdí se a vybočuje. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného se tvoří kolona před omezením u letiště. Zdržíte se asi 10 minut. No a v Praze je dost ucpaná taky východní spojka na Černém mostě směrem na Barandovský most. Je tam nehoda. Před sjezdem na Běchovice blokuje levý pruh. Na silnici 50 ze Slovenska do Brna čekejte kolony za Uherským Hradištěm. U Zlechova je omezení, semafor řídí průjezd Kybadlově. Delší je aktuálně fronta směrem do Brna. Zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Ryze letní poklidné počasí dnes přeruší silné bouřky. Ty už se na našem území objevují, hlavně na severozápadě. Postupně s nimi ale počítejte vlastně kdekoliv. A bouřky to budou místy velmi silné, budou totiž bez pohybu, což může způsobit lokálně výrazné srážkové úhrny. V jedné bouřce může napršet až 50 mm vody, v opakovaných bouřkách pak mnohem víc. Také se objeví až 2 cm kroupy a připravit se musíme i na nárazový vítr. Bouřky se na našem území zdrží i v noci a také zítra. To už se ale bude počasí uklidňovat, k večeru bude na našem území ubývat oblačnosti a také bude ustávat déšť. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 6.20 s vámi Radiožurnál, 5 hodin v kuse a třetí noc v řadě, tak takhle vypadaly další noční údery Spojených států napříč Íránem. Americká armáda tvrdí, že útočila na vojenské cíle. Írán zasáhl dva ropné tankery Spojených arabských emirátů, které byly v ománských teritoriálních vodách v Hormuzském průlivu. Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem vyeskaloval právě kvůli sporu o kontrolu nad touto klíčovou dopravní tepnou. My jsme ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou toho času v Tel Avivu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co o provozu v Hormuzském průlivu prohlašují obě strany?
1: Tak ta dopravní tepna klíčová pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu je podle Tehránu až do odvolání uzavřená. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ale zůstává pro dopravu otevřená. Spojené státy nicméně začnou od večera znovu blokovat lodě, které plují z a nebo do iránských přístavů. A Trump taky večer napsal, že chce v úžině vybírat poplatky, konkrétně 20% hodnoty veškerého přepravovaného nákladu.
0: No a co se tedy skutečně v té hormuzském průlivu teď děje a v jeho okolí?
1: Tak už v neděli počet proplouvajících lodí zásadně klesl, ne ale na nulu. Teď přišly tedy zprávy o těch dvou zasažených supertankerech poblíž Ománu. Spojené arabské emiráty oznámily, že ten íránský útok zabil indického člena posádky a taky zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Iránské islámské revoluční gardy potvrdili, že útočili na dvě plavidla, ale neupřesnili na jaká. Úder zdůvodnili tím, že tankery podle nich ignorovali varování, vypnuli navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou.
0: Americká armáda útočila údajně na vojenské cíle. Irán zasáhl dva ropné tankery. No co to znamená pro nás? Opět jiné ceny ropy. Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka, teď v ranním Radiožurnálu s podrobnostmi. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A za 8 minut to už bude 6:30 a budeme pro vás mít další zprávy.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.

0: každý den s vámi.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
3: Radiožurnál Půl sedmé. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Iránu, informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Byla to třetí noc, kdy americké síly útočily proti Teheránu a dnes večer podle velitelství obnoví blokádu iránských přístavů. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Petrem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server iDnes.cz. Dosavadní místo starosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokopa, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Hušbauer už Prokopa koncem června nahradil v pražském zastupitelstvu. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrovi pražské kandidáty shoda. Musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor. A lidé v Dobrušce dnes můžou nahlédnout do dosud nepřístupného podzemí kostela svatého Ducha. Od 18 hodin tam archeologové představí výsledky průzkumu, při kterém objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i stopy po starší stavbě kostela.
5: Sport.
4: Fotbalisté Francie a Španělska se utkají o postup do finále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport odvysílá úvodní semifinále šampionátu v přímém přenosu. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda v Praze na Černém mostě a kolony na silnici 34 za Humpolcem. V Praze je ucpaný okruh na Černém mostě ve směru na Barandovský most. Před sjezdem na Běchovice havarovalo osobní auto, zablokovalo levý jízdní pruh. Kolona se táhne už z dálnice D10 a taky z Novopatské ulice a zdržíte se přes 20 minut. Pozor dejte i na hradecké dálnici D11 na příjezdu do Prahy. Jednak na 8. kilometru nehoda v omezení u sjezdu na Jirny částečně blokuje pravý pruh a tvoří se kolona od 14. kilometru. A pak ještě menší kolona po pojíždí na D11 před ucpaným okruhem na Černém mostě. Ucpává se i dálnice D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného. Tam je kolona před zúžením u letiště asi na čtvrt hodiny. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. V úseku hned dvakrát semafor a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Počasí na našem území ovlivňuje mělká tlaková níže, která se nachází ve vyšších vrstvách atmosféry a přináší k nám teplé a velmi nestabilní počasí. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami, ty se objeví na celém našem území a už v tuto chvíli bouří v severozápadních Čechách. Pro dnešní den platí také výstraha před vysokou teplotní zátěží. Týká se regionů východního Polabí a jižní a jihovýchodní Moravy. Teploty budou v těchto oblastech stoupat až ke 30. Mnohdy ji i přesáhnou. A kvůli vyšší vlhkosti a také malému proudění vzduchu nás čeká pocit dusna. A třetí výstraha zůstává v platnosti. Už delší dobu varuje před požáry, které se mohou snadno vznítit a hlavně na jižní Moravě, kde už delší dobu je sucho a také tam jsou vysoké teploty. Všechny tyto výstrahy budou pravděpodobně platit i zítra, protože lokální sucho, bouřky i horka se na našem území zdrží. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Musí podepsat novelu, která ho může připravit o funkci. Komu by se do toho chtělo? Maďarský prezident Tomáš Šujok má na stole ústavní zákon, kterým chce vláda ukončit jeho mandát. A co se stane, pokud ho odmítne podepsat, tak to nám za chvíli poví naše zpravodajka.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Miley Cyrus, ranní radiožurnál 6:37. Maďarsko čeká zásadní ústavní změna. Poslanci včera večer schválili novelu ústavního zákona, kterou před 3 týdny ohlásil Peter Maďar jako takzvanou operaci očistný oheň. Počítá mimo jiné s ukončením mandátu prezidenta i části ústavních soudců, které premiér označuje za symboly vlády Viktora Orbána a jeho loutky. Podrobnosti teď probereme s naší zpravodajkou v Budapešti Bárou Vránovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Novelu ale přece ještě musí podepsat prezident. Má nějaké možnosti, jak ji zablokovat?
1: Premiér Maďar dal prezidentu Tamáši Šujokovi v podstatě ultimátum, jak řekl včera před novináři.
2: Jsou jen dvě možnosti. Buď rezignuje a novelu podepíše předsedkyně parlamentu, nebo to podepíše on sám.
1: Na rozmyšlenou má prezident 5 dní a pokud by tu novelu nepodepsal nebo ji poslal k přezkumu ústavnímu soudu, tak vláda proti němu prý zahájí řízení o odvolání. Šujok i opoziční Fides se ale hodlají bránit všemi dostupnými prostředky.
0: Prezident ale není jediný, koho se tyhle změny dotknou. Co všechno chce vláda ještě změnit?
1: Tak například chce ukončit mandát i části ústavních soudců nebo znovu rozšířit pravomoci ústavního soudu. V novele je také zavedení limitu funkčního období pro poslance na 12 let. Tohle má zajistit, že prominentní zástupci Orbánovy strany Fides v dalších parlamentních volbách už nebudou moci kandidovat. A dodatek počítá i se zřízením nového úřadu na potírání korupce. Peter Maďar říká, že právě tím plní jeden z hlavních předvolebních slibů.
0: Co se děje v Maďarsku, nám řekla Bára Vránová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 6:39.

0: S vámi Radiožurnál, před námi další horký den s teplotami okolo 30 stupňů Celsia v maximech a také bouřky nás čekají. A vůbec nejhorší sezónu pro nově vysazenou zeleň teď hlásí městští zahradníci z Ostravy. Neustále zalejvají a denně na to spotřebují přes 50 kubíků vody. Stromy, ale také květinové záhony, dokonce i trávníky přesto mají co dělat, aby se uchytily a vůbec neuschly.
1: Nahodit čerpadlo a už pracovníci ostravských městských lesů zalévají. Konkrétně teď jsou to letos vysazené habry.
2: 50 až 100 litrů.
1: A v tom horku třeba denně?
2: No, je tolik stromů, že...
1: Když to stihnete, říká pracovník městských lesů Tonda.
3: Po výsadbě, i když se to zalívalo, tak aj ten habr vypadal, že uhyne. Naštěstí potom přišlo deštivé období.
1: Vysvětluje Martin Maty z ostravských městských lesů a zeleně.
3: Letos to byla, já jsem tady 13 let a asi nejtěžší sezona vůbec. A když přijde suché jaro, jo, a neprší vám prostě v dubnu ani v květnu, tak ten start pro ty stromy je extrémní.
1: Pracovníci městských lesů vyrážejí zalévat po celém městě na nově vysazené květinové louky, záhony a trávníky. Často volají na pomoc i dobrovolné hasiče s velkokapacitními cisternami.
4: Tři první roky jsou kritické pro strom nebo keřoviny. U traviny je to na jaře, myslím, že se to objeví i právě, že některé traviny nebo louky se prostě v Ostravě v tomto roce nepovedou.
1: Říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Aleš Boháč ze starostů pro Ostravu.
4: Tomu, že dokážeme vodu zadržovat v krajině, ať už v nějakých retenčních nádržích či průlezích, pomáhá, aby bylo dostatek té závlahy.
1: Ostrava taky buduje čím dál víc tůní, mokřadů a biotopů. Fungují totiž jako zásobárna vody i v největších vedrech. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Kvůli požáru propojky museli hasiči evakuovat dva domy. Jeden dělník se přitom zranil. Podle mluvčí společnosti Gasnet Tomáše Pernise je místo zabezpečené a dodávky budou obnovené koncem týdne podle původního plánu ohlášené odstávky. A ještě dobrá zpráva. Tenistka Linda Nosková, wimbledonská vítězka, je zpátky v České republice. Ještě před návratem při slavnostní večeři si tenistka zatančila s vítězem mužské dvouhry Italem Jannikem Sinnerem. To už ale asi víte, no a ještě více dozvíte díky dnešnímu speciálnímu vysílání hosta Radiožurnálu. Linda Nosková totiž bude naším hostem odpoledne po 15. hodině. Budeme mluvit nejenom o tom, jaké to je, když ve finále slavného turnaje proti sobě stojí dvě Češky. V rozhovoru se vrátíme v čase i do období, kdy poprvé v ruce držela tenisovou raketu a jestli měla někdy pocit, že už ji nechce ani vidět.
5: Ucpaná hradecká dálnice před Prahou a kolony i na D7 u letiště. Na dálnici D11 komplikace na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. Nejdříve nehoda na 8. kilometru. Na pravé straně v omezení u sjezdu na Brandýs stojí kamion a osobní auto. Jsou tam i policisté a tvoří se kolona, zpomalíte už na 14. kilometru. Další fronta pak na Hradecké na příjezdu na Černý most, na Štěrboholské spojce. Je tam nehoda ve směru na Brandovský most. Před sjezdem na Běchovice blokuje levý pruh. Kolona se tvoří kvůli tomu i na příjezdu po dálnici D10 z Mladé Boleslavy a zdržíte se bezmála půl hodiny. A taky na dálnici D7 na příjezdu z Prahy do Prahy z Chomutova připomínáme kolony. Od sjezdu na Středokluky až k omezení u letiště pojedete 15 až 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Silné bouřky k létu patří, tak se jimi nenechte překvapit. Dnes, v noci na zítřek ani zítra. Objevit se mohou téměř kdekoliv a budou velmi silné. První bouřkový pás se na naše území šíří od severozápadu už teď. Také se musíme dnes připravit na velmi vysoké teploty. Pohybovat se budou mezi 25 a 30 na jižní Moravě až 32 stupni. Zítra budou teploty o trochu mírnější, neměly by přesáhnout 30 a velkou oblačnost s bouřkami k večeru zase vystřídá slunce. Čtvrtek pak bude, co se počasí týče, docela poklidný slunečný den, přehánky se objeví jen na horách a v pátek se k nám bouřky opět vrátí. A také budou stoupat teploty. V pátek mohou dosahovat až ke 34 stupňům. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: tak všechno mám.
1: To byla půlnoc, 10 minut před 7 v raním radiožurnálu, respektive Poetika, a teď něco pro řidiče, co je možná velmi příjemné slyšet. V Česku se zřejmě nebudou zdražovat dálniční známky. Zrušení automatického navyšování cen známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích a opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Více podrobností přidá Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Novela k dálničním známkám ruší ustanovení o jejich pravidelné valorizaci, kterou zavedla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. V případě schválení změny parlamentem by tak třeba roční dálniční známka od ledna pořád stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Nakonec ale třeba za elektromobily dál nebudou řidiči na dálnici platit, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
3: Novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení.
2: Podle ministerstva financí by totiž Česko kvůli zrušení slev pro nízkoemisní auta přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale rezort dopravy dál usilovat.
1: Sněmovna dnes tedy v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Podrobnosti přinesl Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: A o dálnicích ještě jinak. Problémy na příjezdu do Prahy po D10 a D11. Dopravu na příjezdu z tohoto směru komplikuje nehoda na Štěrboholské spojce, tedy už dlouho poměrně. Rozbité auto blokuje levý pruh u sjezdu na Běchovice směrem na Barandovský most, se tedy od D10 i od D11 budete zdržovat. Děkujeme našim dopravním zpravodajům, přejeme šťastnou cestu a zelená vlna opět za 10 minut.
4: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
5: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
6: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
7: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
4: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
8: Posilnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
6: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
4: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
6: Volejte 800 553 553.
4: Zelená vlna radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Braním Radiožurnál dnes hodně o Francii, jednak o pařížském zasedání takzvané koalice ochotných, také o výročí dobití Bastily a také o semifinálovém souboji Francie se Španělskem na světovém šampionátu ve fotbale. Radiožurnál, další zprávy jsou připraveny.
1: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
2: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
1: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
2: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
1: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I v Ostravě.
3: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Dobré ráno v 7 hodin. Jana Utendorská, zprávy.
4: Na odchodnou dostane ex-ředitel pojišťovny ministerstva vnitra Kostka celkem 6 milionů, dvakrát víc než bývalý šéf VZP. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v centru Paříže. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií. V Praze komplikuje silný ranní provoz nehoda na Štěrboholské spojce a čekáme velkou oblačnost postupně s přehánkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému řediteli Davidu Kostkovi celkem 6 milionů korun. Je to dvakrát víc, než dostal bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka rezignoval letos ke konci dubna. Radiožurnál už informoval, že má nárok na 3milionové odchodné. Nově redakce získala pomocí informačního zákona Kostkovu smlouvu, podle které měl i 3milionovou roční konkurenční doložku. Podle mluvčí pojišťovny ministerstva vnitra Martina Bačkovského, nové vedení jedná úsporně.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
4: Kostka se k záležitosti vyjádřit odmítl a odkázal na tiskový odbor pojišťovny. Třetí noc v řadě a 5 hodin v kuse útočily Spojené státy na Irán. Americká armáda tvrdí, že mířila na vojenské cíle. Irán pak zasáhl 2 ropné tankery Spojených arabských emirátů, plující v ománských vodách Hormuzského průlivu. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika. Připomínka dobytí Bastily se letos nese v duchu pomoci Ukrajině a síle evropské obrany schopnosti.
6: Do vzduchu vzlétnou i 2 letouny Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Potřeba evropského zbrojení a pomoc Ukrajině, která 5. rokem odolává ruské invazi, jsou ústředními tématy letošní přehlídky. Prezident Emmanuel Macron, pro kterého jde o poslední defilé v roli prezidenta, slíbil do armády v příštích letech investovat miliardy eur. Akce na Champs-Élysées se zúčastní 8500 vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel nebo 35 vrtulníků. Na tribunách budou i lídři koalice ochotných. 9 z nich se v Paříži v pondělí s Ukrajinou shodlo na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
7: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
8: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou 50. Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
9: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
8: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Španělska se večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. V 21 hodin českého času nastoupí proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
11: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko a to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji, ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
10: Utkání Francie Španělsko začne v 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 před Šmíkelkou a ucpaný okruh na Černém mostě v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Chocerady. Je to ranní kolona před Šmíkelkou, teď navíc na 27,5 kilometru v koloně i nehoda podle našeho zpravodaje v levém pruhu.
14: Levý pruh blokuje nehoda dvou osobních aut. Jsou hodně poškozená, takže předpokládám, že nedokážou sami odjet do stavného pruhu.
13: No, brzdí se na 29. kilometru, kolona se pomalu prodlužuje. Na dálnici D11 komplikace na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. Nejdříve nehoda na 8. kilometru, na pravé straně v omezení u sjezdu na Brandýs nehoda osobního auta s nákladním. Zpomalíte už na 14. kilometru. No a velké kolony pak čekejte i v Praze na Černém mostě směrem na Barandovský most. Na Štěrbalovské spojce před sjezdem na Běchovice likvidují v levém pruhu následky nehody. Kolona se táhne už z D10 a z Novopatské a je to na půl hodiny. No a pozor, dejte i na výjezdu z Prahy po D5 směr Plzeň. Na prvním kilometru stojí kamion na krajnici, řidič mění kolo směrem do vozovky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na 32. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno, bouřlivé nejen počasí, ale také fotbal, semifinále světového šampionátu. Mluvili jsme o něm ve zprávách a za chvíli se k tomu ještě vrátíme.

0: A dnes večer se rozhodne o prvním finalistovi fotbalového šampionátu Francie, která zatím všech 6 zápasů na šampionátu vyhrála, se utká se Španělskem. To sice hned na úvod skupin remizovalo s Kapverdami, nicméně až do čtvrtfinálového souboje s Belgií nedostalo ani jeden gol. O semifinále s Karlem Schambergerem ze sportovní redakce, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Dá se říct, který tým bude favoritem na postup do finále?
1: Kdybychom se podívali na poslední dva světové šampionáty, tak se víc dařilo Francouzům. V roce 2018 byli zlatí a před 4 lety získali stříbro. Španělé se naposledy stali mistry světa v roce 2010. Od té doby nevybojovali na tom největším turnaji medaily, ani nepostoupili do čtvrtfinále.
0: Dodejme, že Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony.
1: Ano, i proto bude mít semifinálové utkání v americkém Texasu podle španělského trenéra Luise Dua Fuenteho mimořádný náboj.
2: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
1: Zápas Francie Španělsko začne v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Tady na Radiožurnálu slyšíte reportážní vstupy.
0: Na večerní semifinále fotbalového mistrovství světa nás pozval Karel Schamberger ze sportovní redakce a také z Radiožurnálu Sport. Karle, díky, naslyšenou.
1: Dobré ráno.
0: I dnes budeme u toho. 7 hodin 10 minut. Radiožurnál, David Koller, a za chvíli zprávy.

0: Radiožurnál je 7 hodin 15 minut. Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenské správy města Timur Tkačenko uvedl, že úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že zasahovaly jednotky protivzdušné obrany. Zmínil, že do patrosek dronů způsobil na východním předměstí požáry několika automobilů. Letecký poplach trval přibližně 50 minut a zatím nejsou hlášené žádné oběti. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili více než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní samotní jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu.
1: Nehoda na D1 u Šmejkalky a kolony na příjezdech do Prahy. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Sázavu. V koloně před omezením u Šmejkalky se na kilometru 27,5 srazila dvě auta, blokují levý pruh. Do kolony se dojíždí na 33. kilometru a pohybuje se. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného postojíte před omezením u letiště asi 15 minut. Kolona je tam od sjezdu na Středokluky. Provoz vázne na příjezdech do Prahy z Mladé Boleslavy po D10 anebo z Hradce Králové po dálnici D11. Tam je to kvůli nehodě na Štěrboholské spojce. Ve směru na Barandovský most u sjezdu na Běchovice odtahují poslední auto v levém pruhu. No a ještě do Brna, zdržíte se na D1 před omezením u bratislavské dálnice. V obou směrech je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Máme před sebou teplý den, který nám ale pokazí dešťové přehánky, místy i velmi silné bouřky. Ty už se ostatně šíří na naše území od severozápadu. Ráno a dopoledne bude ještě hlavně na jihovýchodě skoro jasno nebo polojasno. Jinde ale počítejte se zvětšenou oblačností a postupně také s přehánkami a nebo bouřkami, místy i s nárazovým větrem, kroupami a přívalovým deštěm. Teploty dnes vystoupají vysoko, nejčastěji na 25 až 30, na jižní Moravě až k 32 stupňům. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 21 stupňů Celsia. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7.20, Havany z Paříže. No a z Paříže za chvíli také Martin Balucha, náš tamní zpravodaj, a to proto, že spojenci posílí dodávky systému protivzdušné obrany na Ukrajinu. A na pařížském zasedání takzvané koalice ochotných se na tom shodlo přes 20 zahraničních lídrů. Martin Balucha tady z Francie, podrobněji, vítej, dobré ráno.
1: Ano, hezké ráno.
0: 9 evropských zemí a Ukrajina ohlásili vznik nové koalice proti balistickým střelám. Které země to uskupení tvoří a co je cílem?
1: Tuhle koalici tvoří Francie, Německo, Nizozemsko, Itálie, taky Velká Británie, ale taky další země, jako třeba Nizozemsko a Norsko. Tyto země chtějí sdílet zkušenosti a taky průmyslové kapacity právě na výrobu protivzdušné obrany. Česko tedy v této koalici není a takhle o tom tady v Paříži na summitu mluvil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
2: Proč tam nejsme, to se musíte zeptat předchozí vlády, ale v každém případě já mám na to jiný názor. Já si myslím, že to má být projekt evropský, to znamená Evropské unie, že by tam neměla být ani UK.
1: Babiš řekl, že by Česko stálo o členství v této koalici proti balistickým střelám. Podle něj by spolupráce měla fungovat na podobné evropské bázi jako při letadle Airbus, na kterém se taky podílí, na té stavbě se podílí několik evropských zemí. Mluví Babiš tedy o vybudování evropského patriotu.
0: V jaké fázi je příprava mezinárodní vojenské mise, která by měla působit na Ukrajině tedy podpisu klidu zbraní?
1: To byl další klíčový bod toho včerejšího jednání. Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že ta přípravná fáze je u konce, existují už konkrétní plány na vyslání této mise. Macron zároveň mluvil o tom, že se v nadcházejících měsících chystá společné vojenské cvičení těchto zemí, zemí koalice ochotných, a to v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Deník Le Figaro píše o tom, že tohle cvičení by mohlo být v Polsku. Ta mise je navržená tak, že by vojáci a další kapacity měly působit na souši, ve vzduchu, taky na moři. Přímo tedy na Ukrajině, že by neměly být na té frontové linii, ale dál od ní, a tato mise by měla být tedy další bezpečnostní zárukou spojenců pro Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš v Paříži znovu řekl, že čeští vojáci na Ukrajině působit nebudou v rámci této mise. Podle něj koalice ochotných je spíš politický projekt Francie, Velké Británie. Jestliže čeští vojáci tedy nebudou podle vlády na Ukrajině, tak budou dnes pochodovat v centru Paříže, protože tady je výročí dobytí Bastily. Pochodovat tam bude zhruba 500 vojáků právě z této koalice ochotných na tradiční vojenské přehlídce, tedy letos to má být XXL vojenská přehlídka, počítá se zapojením rekordního počtu vojáků, 315 vojenských vozidel a taky 98 letounů.
0: A dojde i na koně. Martin Balucha rovněž bude u toho, u té velké slávy, kde bude i český premiér Andrej Babiš hnutí ANO a také francouzský prezident Macron. Martine, díky, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: No a v ranním radiožurnálu teď Michal Hruza, kapela Hruzy, a už zítra ho můžete vidět a slyšet živě, konkrétně v pražských Riegerových sadech v rámci open airu večer. Michal Hruza a kapela Hruzy. Yeah.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové, Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hádovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje jí nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorská a zprávy.

0: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých hodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak neměly bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plán, jak oddělit ochranou výchovu od ústavní, chce připravit do listopadu. Problémové děti měly nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci. Téma i pro ranní interview Radiožurnálu poslouchejte v 7:50. Bahrajn čelil v noci íránským útokům, vzdušné údary odrazil. V Iráku pak íránská střela zasáhla podle agentury Reuters areál opozičních íránských Kurdů. Jordánsko podle AFP uvedlo, že zlikvidovalo 4 střely vypálené z Iránu. Iránské revoluční gardy pak ohlásily zničení několika radarů v Bahrajnu, včetně toho, který je součástí systému protivzdušné obrany Patriot. Americká armáda pak na Irán útočila třetí noc v řadě. Akce trvala zhruba 5 hodin. Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořil ho 7 členů oblastní rady strany. Vedení občanských demokratů přitom Dvořáka minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Dostatečně podle něj totiž nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Majetek Dvořák zdědil, tvrdí, že spolustraníky o čestném nabití majetku přesvědčil. A po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Propojka tam hořela v sobotu. Hasiči museli evakuovat 2 domy. Na místě se zranil 1 dělník. Podle mluvčího společnosti Gasnet Tomáše Pernise je místo zabezpečené a dodávky obnoví koncem týdne podle původního plánu ohlášené odstávky. Sport. Ve žlutém trikotu pro vedoucího závodníka Tour de France zahájí druhý týden závodu Tadej Pogačar ze Slovenska. Soutěž bude pod ní volna pokračovat 10. etapou dlouhou 166 kilometrů. Ve francouzském středohoří čeká na účastníky celkem 7 horských prémií. Nejlepší stria českých účastníků Matyáš Vacek je po 9 etapách na 24. pozici. Od prvního Pogačara ho dělí 17 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Šmejkalkou a nehoda v Praze na Barandovském mostě. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 27,5 v té frontě navíc i nehoda a zabírá levý jízdní pruh. Kolona od 35. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. V Praze se pomalu začíná rozjíždět kolona na Černém mostě směrem na Barandovský most. Na Štěrboholské spojce už odklidili následky nehody u Běchovic. Kolony byly hodně dlouhé, ucpaná je stále dálnice D10 z Mladé Boleslavy a taky příjezd po Hradecké D11 na Černý most. Naopak kolona teď zpomalí na jižní spojce před Barandovským mostem. Přímo na mostě ve směru na Smíchov se srazila 2 osobní auta a kamion a blokují 2 ty levé jízdní pruhy. Na jižní spojce kvůli tomu zastavíte už u sjezdu na Krč. Velké kolony hlásíte i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Po pojíždění před sjezdem na Ořech a musí kvůli tomu i regulovat vjezdy do tunelu. No a ucpává se i dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. Kolona před zúžením u letiště zabere asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Počasí u nás začíná ovlivňovat výšková tlaková níže, která se nachází nad Německem a Polskem. Na severozápadě Čech se kvůli tomu už objevily první bouřky a v celém Ústeckém kraji prší. Trvalejší déšť už se blíží i do středních Čech. Na ostatním území zatím převládá jasno až polojasno a teploty se drží poměrně vysoko, stoupají ke 20. Nejchladněji bylo poráno opět na Šumavských pláních. Na Kvildě Perle klesla teplota ke 3 stupňům. Přes den nás ale čekají místy tropické teploty, to hlavně na jižní Moravě, kde teplota vyšplhá až ke 32 stupňům. Jinde se bude držet mezi 25 a 30 stupni. A nebe se dnes postupně zatáhne, objeví se přehánky a také bouřky, které budou i velmi silné. S 2-centimetrovými kroupami, přívalovými srážkami, napršet může ojediněle až 50 mm vody a v opakovaných bouřkách i více. A také musíme počítat s nárazy větru o rychlosti až 90 km/h. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka má nárok na zlatý panák. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už radiožurnál informoval, dostane ještě další 3 miliony. A náš investigativní tým zjistil, že měl ve smlouvě totiž ještě konkurenční doložku a o ní budeme mluvit už za malou chvíli.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi 6 milionů korun, tedy dva roční platy. Radiožurnál nedávno informoval, že dostal po rezignaci 3 milionové odchodné. Ze smlouvy, kterou nyní redakce podle informačního zákona získala, ale plyne, že měl i roční konkurenční doložku. Z té získá Kostka další 3 miliony korun. Ve srovnání s ostatními řediteli největších pojišťoven jde o rekordní sumu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra je přitom dlouhodobě ve ztrátě. Víc k tomu teď reporterka z našeho investigativního týmu Kristýna Šupová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak mohl Kostka dosáhnout na takovou částku?
1: Kostka ve funkci skončil letos v dubnu a jak jsme zjistili, měl velmi výhodnou pracovní smlouvu, která mu zajistila po odchodu celkem 6 milionů. V roce 2023 tehdejší správní rada rozhodla, že má nárok na roční odchodné. V té době měl už ale nárok i na konkurenční doložku, která znamená, že rok po odchodu nesmí pracovat v pojišťovnictví. Když se ale podíváme na největší zdravotní pojišťovnu v zemi VZP, tak bývalý šéf Zdeněk Kabátek žádnou doložku neměl. Dostal 2 miliony a 800 tisíc korun jako odchodné. A ex-ředitel třetí největší pojišťovny České průmyslové zdravotní pojišťovny Vladimír Mata měl naopak zase jen konkurenční doložku a žádné odchodné. Kostka se ale ke zjištěním odmítl vyjádřit.
2: No, nebudu k tomu poskytovat žádný den. Teď se toho nebudu říkat. Já s pojišťovnou už nemám nic společného. Naschledanou.
0: A jak se k tomu staví současné vedení pojišťovny?
1: S vyplácením takových částek pochopitelně nesouzní. Nový ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Ondřej Felix uvedl, že v této praxi nebude pokračovat. Jak vysvětluje mluvčí pojišťovny Martin Bačkovský.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
1: Ještě dodám, že zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra je podle výročních zpráv už několik let ve ztrátě a letošní výdaje odhaduje na zhruba 70 miliard.
0: No a jak se k tomu staví správní rada pojišťovny?
1: Člen správní rady Petr Jarema, který je zároveň vrchním ředitelem na ministerstvu zdravotnictví, to s ohledem na ekonomickou kondici pojišťovny nepovažuje za vhodné. Předseda správní rady a policejní prezident Martin Vondrášek tvrdí, že s tím nemohli nic dělat. O smluvních podmínkách pro Kostku podle něj rozhodla předchozí správní rada, tedy v roce 2023 a oni to vzali formálně na vědomí. Předchozí šéf správní rady, což byl Jiří Nováček, na dotazy ale už dříve nereagoval. Podrobnosti nabízí web i rozhlas.cz.
0: A nabídla je také Kristýna Šopová z naší investigativní redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin a 41 minut.

0: Spolu vyrůstat děti, které se do ústavní péče dostaly třeba kvůli zanedbávání, společně s nimi, které mají závažné problémy s chováním. Ministerstvo školství to chce změnit a my to probereme v ranním interview v 7 hodin a 50 minut. Tady je Radiožurnál ve 7:45. Írán zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky, další 8 lidí je zraněných, 104 vážně. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Na obou plavidlech vypukly požáry, ale podařilo se je dostat pod kontrolu. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. Iránské revoluční gardy podle agentury Reuters zásah dvou supertankerů potvrdili. Kvůli suchu je velký rybník v Čechách pod Kosířem bez vody. Rybník v Zámeckém parku tady prošel nedávno revitalizací a přibylo také přístaviště a spůjčovnou loděk. Na pouštění rybníku se ale pro nedostatek vody zastavilo a nepřitéká samozřejmě i z Vyschlého potoka.
1: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a komplikace na 35 u Hodkovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony mezi sjezdy na Divišov a Šmejkalkou. Na kilometru 27,5 zabírají levý pruh dvě auta po nehodě. Na místě i hasiči a nesouvislá kolona po pojíždí od 38. kilometru. Zdržíte se přes 20 minut. Na silnici 35 ve směru z Turnova do Liberce čekejte kolony u Hodkovic. Popojíždějí před omezením v obou směrech. Teď navíc ve směru do Liberce ještě překáží nepojízdné auto za omezením.
2: Tam v pravém pruhu osobáku upadlo kolo, takže tam je kolona už před tím zoužením.
1: A zdržíte se okolo 10 minut obousměrně. V Praze silný provoz, vyhněte se určitě jižní spojce směrem na Smíchov. Na Barandovském mostě po nehodě neprůjezdné dva jízdní pruhy a kolona na spojce se moc nehýbe. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes i zítra nás na našem území čekají silné bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Už se šíří na naše území od severozápadu a ojediněle budou velmi silné, s přívaly deště, nárazovým větrem a také s kroupami. Druhá výstraha meteorologů pro dnešní den se týká vysokých teplot, hlavně na jižní a jihovýchodní Moravě a také v nížinách východních a středních Čech mohou teploty vyšplhat nad tropických 30 stupňů. No a poslední upozornění se týká nebezpečí vzniku a šíření požáru. Splenout mohou hlavně na jižní Moravě, kde je dlouhodobě sucho a také tam jsou aktuálně nejvyšší teploty. Buďte na sebe opatrní a hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál v 7.51. V dětských domovech dnes spolu často žijí děti, které se do ústavní výchovy dostaly z úplně jiných příčin. Ty, které nemůžou vyrůstat ve své rodině, i ty, které mají závažné problémy s chováním. Ministerstvo školství proto připravuje zásadní reformu systému ústavní a ochranné výchovy. Co na ně říkají ředitelé zařízení, kterých se to bezprostředně dotkne, tak to v ranním interview probereme s Milošem Pickem, ředitelem dětského domova Koryto a předsedou Asociace náhradní výchovy. Dobrý den.
1: Krásný letní den všem vašim posluchačům od nás ze Šumavy.
0: Jaké problémy dnes v dětských domovech vznikají kvůli tomu, že v jednom zařízení žijí právě děti s velmi rozdílnými potřebami a zároveň tedy i životními příběhy?
1: Ty problémy spočívají v tom, že děti se vzájemně, stejně jako dospělí lidé, ovlivňují. V okamžiku, kdy vy do jednoho domu dáte dohromady děti, a teď já to budu sválně přehánět, aby posluchači si udělali obrázek, řeknu příklad sirotky nebo děti, které mají takové domácí zázemí, že prostě nemohou žít doma, a vy dáte dohromady s dětma, který mají například problémy, a teď mluví o velkých problémech, nikoliv o drobnostech, se závislostmi, nebo s řadou, řeknu, psychiatrických problémů, s řadou zásadních, extrémních výchovných problémů, s řadou dětí, které za sebou mají už třeba kriminální činnost, tak v tom okamžiku to vzájemné ovlivňování je velmi zásadní a v okamžiku, kdy vy budete mít v dětském domově o kapacitě třeba 30 dětí, dva potížisty, když to nazvu zjednodušeně, tak to zvládnete. Ale v okamžiku, kdy to začnete mít procentuálně tak, že bude 70% těch dětí bezproblémových nebo s méně problémama a 30% dětí zásadně problémových, tak v tom okamžiku se to překlápí na tu silnější stranu a ta silnější strana není v těch procentech. Ta silnější strana je právě v těch závislostech a v těch dalších věcech, té zátěži, kterou si sebou ty děti táhnou.
0: To jsou tedy asi ty hlavní důvody toho, proč ministerstvo školství chystá vůbec největší změny systému ústavní ochranné výchovy za poslední desítky let. Kdo dnes nejčastěji přichází do domovů a dalších takových zařízení ústavní výchovy? Změnilo se to v posledních letech, to s jakými problémy tam děti přicházejí?
1: Já si myslím, že zásadní změna, s čím děti přicházejí, není oproti tomu, co bylo před 20 lety, až tak výrazná. Ale zásadní jsou právě ty problémy nebo ta problematika těch dětí, o kterých jsem mluvil, to znamená o těch dětí, které mají závažné problémy jakéhokoliv charakteru. Tam je to dramatický rozdíl a myslím si, že to plně odpovídá stavu společnosti. My jsme v podstatě takový extrakt společnosti, kdy vlastně velmi přesně a velmi rychle vidíme, kam se ta společnost řídí v řadě věcí, jako je totální benevolence ve výchově, jako jsou absolutní práva dětí, jako jsou dneska neschopnosti nebo nemožnosti vymezit výchovné hranice a podobně. A v tom okamžiku nastává to, co je podstatně horší, než bylo třeba před 20-30 lety.
0: Poprosím vás ještě stručně dvě otázky stran kapacity. Jaká je dnes kapacita dětských domovů a dalších zařízení? Je dostačující? A na druhou stranu, jak moc jste na tom dobře personálně? Nebudou vám chybět lidé na tu novou reformu?
1: Kapacita, stávající kapacita dětských domovů je podle mého názoru na hraně. Použiju jako příklad Jihočeský kraj, který patří k těm méně závažným, méně problémovým, tak tady vždycky bylo třeba 10-20% volné kapacity. V současné době ze zpráv, které mám z minulého měsíce z porady Jihočeských zařízení, tak jedeme na nějakých 98-99%, což znamená, že ta volná kapacita dětských domovů není.
0: A personál?
1: Stran personálu je to ještě daleko větší problém. Požadavky, které dnes legislativa klade na personál, jsou velmi vysoké, plus další doplňkové nároky, jako jsou třeba testy psychologické způsobilosti a podobně, který musí každý pracovník projít. A k tomu proti nám, a v tom se ty nůžky rozvírají, jde do záležitostí, které nespochybnuju, které jsou správné, jako jsou třeba dneska speciální pedagogové do všech škol, tak, jak bylo uzákoněno v minulém roce, nebo tak, jak se rozšířily dětské skupiny a podobně, a to, nebo tak, jak se rozšířilo zapojení asistentů ve školách, a v tom okamžiku nám ti lidé odchází ze strašlivě jednoduchého důvodu. Dělat v zařízení pro výkon ústavní výchovy je obrnáležná záležitost, která odnáší dlouhé služby, velmi těžké služby. A v tom okamžiku, kdy si řada lidí s tím odpovídajícím vzděláním řekne, mám já tohoto zapotřebí, já půjdu dělat na 4 hodiny do školy speciálního pedagoga, nebo já půjdu dělat tamhle k té dětské skupině, tam mám královskou kvalifikaci a za 4 hodiny jsem doma. Zatímco tady budu točit 8, 12
0: a případně budu točit
1: větší věci v podstatně jiném prostředí, než je prostě to druhé.
0: Miloš Picek, ředitel dětského domu a koryto a předseda Asociace náhradní výchovy. Díky za váš čas, naslyšenou.
1: Naslyšenou a já děkuji za možnost vstupu. Děkuji. Na shledanou.

0: S vámi Radiožurnál a také naši dopravní zpravodové ve spojení se zelenou vlnou. Díky nim víme o problémech v Praze na jižní spojce přímo na Barandovském mostě ve směru na Smíchov. Nehoda, blokovány jsou dva jízdní pruhy, kolona na jižní spojce směr Smíchov asi na hodinu. Zelená vlna, to za chvíli přesně.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku.
2: Ithaca is a kingdom waiting for a king.
1: Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
2: Ithaca's king is coming back.
1: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
2: No one could stand between my bed and home.
1: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd v kinech zazáří už 16. července. Hlavním mediálním partnerem filmu Odyssea je Radiožurnál.
0: Je 8 hodin. Další zprávy a Jana Tendorská.
3: Spojenci Ukrajiny chtějí posílit dodávky systému protivzdušné obrany. Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková je zpátky v Česku. Praze komplikuje dopravu nehoda na Barandovském mostě a čekáme velkou oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů, včetně českého premiéra.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
6: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
5: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by taky příští rok stála 2570 korun. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Zrušení slev pro nízkoemisní vozidla by ale podle ministerstva financí znamenalo, že by Česko přišlo o evropské dotace. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky, setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladší generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
7: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Jazzová hudba večera rozezní Královskou zahradu Pražského hradu. Začne tam 21. ročník Bohemia Jazz Festu a vystoupí na něm 88-letý americký saxofonista Charles Lloyd.
8: Legendární saxofonista a flétnista se na festival vrátí po 10 letech. V kvartetu zahraje s brilantním pianistou Geraldem Claytonem. Ten ve středu vystoupí i na druhém festivalovém dni v Plzni a převezme také cenu Bohemia Jazz Award. Kromě zahraničních hvězd na festivalu vystoupí mladí čeští jazzoví hudebníci, říká zakladatel festivalu kytarista Rudy Linka.
9: Já jsem začal spolupráci s Pražskou konzervatoří Jaroslava Iška a s konzervatoří v Českých Budějovicích, takže mladí kluci budou na tom samém pódiu, na kterém hrajou ty největší legendy.
8: Festival bude pokračovat v Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a skončí 21. července v Brně. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Sport.
10: Fotbalisty Francie a Španělska čeká semifinále mistrovství světa. V Dallasu začne úvodní boj o postup do finále v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos na Radiožurnálu. Uslyšíte vstupy. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla včera po 17. hodině. I s trenérem Krupou zamířila hned do areálu na Štvanici. Tam ukázala Nosková svou novou trofej a mluvila také o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
11: Myslím, že to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
10: S Lindou Noskovou nabídneme rozhovor na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, a to po 15. hodině.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a taky v Praze na Barandovském mostě. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Divišov. Na kilometru 27,5 stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Nesouvislá fronta se sune už od 37. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. V Praze teď velmi komplikuje dopravu nehoda na Barandovském mostě. Ve směru na Smíchov se přímo na mostě srazil kamion a osobní auto. A podle našeho zpravodaje blokují dva jízdní pruhy.
13: Ten osobák je úplně na štart přes dva pruhy. Levý a druhý zleva jsou úplně zablokované. A na jižní spojce je kolona teďka až po sjezd na Kačerov.
12: No a kolona je tam nejen na spojce, ale taky v Modřanské ulici před nájezdem na most. Ucpávají se i příjezdy k letišti v Praze, a to v obou směrech. Delší je kolona ve směru z Chomutova po dálnici D7. Zdržíte se asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až 90 km za hodinu. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Krátce po osmé, někde už jsou, jinde budou bouřky. Počasí probereme ho v ranním Radiožurnálu raději podrobně.

0: 5:15.
1: S vámi Radiožurnál, tak první bouřky a první bouřkový pás už od severovýchodu pokračuje Českem. Následovat ho budou další. Místy je velmi silné bouřky a podrobnosti o počasí teď poví kolegyně Marcela Hálová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, je to od severozápadu. Bouřka se už dnes ráno přehnala například přes Chomutov a další na naše území přichází právě od severozápadu. Nebe se také postupně zatahuje. Jasno až polojasno vydrží ještě dopoledne pouze na jihovýchodě Moravy. I tam ale bouřky dorazí a nejen tam budou velmi silné. Pokračuje meteorolog Marian Sandev.
3: Během dne předpokládáme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm, ojediněle s úhrny kolem 50 mm, v opakovaných bouřkách i vyšší. Kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km v hodině.
2: S takto silnými bouřkami musíme na našem území počítat i v noci na zítřek a také zítra. To už by ale mělo k večeru srážek i oblačnosti ubývat.
1: Dnes nás čekají také vysoké teploty.
2: Ano, i před nimi varují meteorologové. Teploty se nad 30 dostanou hlavně na jižní a jihovýchodní Moravě a také v Polabí. Kvůli vyšší vlhkosti a malému proudění vzduchu nás čeká i pocit dusna. A třetí výstraha platí už další dobu. Varuje před požáry, které mohou se snadno vznítit hlavně na jižní Moravě, kde je už delší dobu sucho a tam jsou také vysoké teploty.
1: A kdy se počasí uklidní?
2: Ve čtvrtek si odpočineme od bouřek, teploty ale zůstanou kolem 30. V pátek dokonce místy vystoupají až ke 34 stupňům.
1: Bouřlivý den a vysoké teploty, to je to, co je před námi. Marcela Hálová s počasím, díky, naslyšenou.
2: Přeji krásný den.

0: Dobré ráno, ve 8:45. Mexiko podá ve Spojených státech trestní oznámení kvůli úmrtí 17 jeho občanů v amerických detenčních centrech a při zásazích protimigračních úřadů. Oznámila to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Reagovala tak mimo jiné na čtvrteční zásah ve městě Houston, při kterém pracovníci protimigrační agentury ICE zastřelili mexického dělníka. Podle Washingtonu chtěl do jednoho z agentů najet autem, což ale popřeli tři mužovi spolujezdci. Prezidentka Sheinbaumová k tomu uvedla, že šlo prakticky o vraždu. Agenti ICE v minulosti zabili dva další Mexičany. Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy.
1: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a kolony u letiště v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy připomínáme nesouvislé kolony za sjezdem na Divišov. Na kilometru 27,5 likvidují následky nehody v levém pruhu. Brzdí se zhruba na 38. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a ze Slaného se prodlužují kolony. Před zúžením u letiště už je to asi na 20 minut, brzdí se u sjezdu na Středokluky. Hodně ucpaný je i Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech a občas musí regulovat vjezdy do tunelu. Ještě dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové teď je velmi opatrně za sjezdem na Přelouč. Na 79. kilometru roztrhaná pneumatika v jízdních pruzích. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Ryze letní poklidné počasí dnes přeruší silné bouřky. Ty se na našem území objevují hlavně na severozápadě. Postupně s nimi ale počítejte vlastně kdekoliv a bouřky to budou místy velmi silné. Budou totiž bez pohybu, což může způsobit lokálně výrazné srážkové úhrny. V jedné bouřce může napršet až 50 mm vody, v opakovaných bouřkách pak mnohem víc. Také se objeví až 2 cm kroupy a připravit se musíme i na nárazový vítr. Bouřky se na našem území zdrží i v noci a také zítra. To už se ale bude počasí uklidňovat. K večeru bude na našem území ubývat oblačnosti a také bude ustávat déšť. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 8.20. Téměř 800 hasičů z celkem 14 evropských států bude chránit lesy v oblastech s vysokým rizikem lesních požárů. Součástí unijního programu EU Prepositioning jsou letos i Češi, kteří stráví měsíc v Řecku. Víc nám o tom teď poví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, hasiči už jsou z Česka. Na cestě konkrétně teď míří na sever Pyrenejského poloostrova do Řecka. Míří do oblasti, která je jednou z nejrizikovějších vůbec, co se týče lesních požárů, a navíc je velmi kopcovitá a členitá. Na místě budou v takzvaném pohotovostním režimu, to vlastně znamená, že pokud nebude v oblasti hlášený žádný akutní požár, tak hasiči budou třeba nacvičovat společné zásahy s domácími silami a nebo se budou věnovat průzkumu a monitoringu, nebo třeba budou řešit, jak zajistit vodu a techniku nebo náhradní díly pro případ, že by museli nějaký ten velký lesní požár řešit.
0: No a kolik českých hasičů stráví léto v Řecku, míněno těch, kteří tam budou pracovně?
1: Tak ta česká výprava bude mít celkem dvě rotace, které se v polovině té čtyřtýdenní mise po dvou týdnech vystřídají. V každé té skupině potom bude 22 lidí. Sebou si hasiči taky vezou několik kusů mobilní techniky, včetně například cisternových automobilových stříkaček nebo zařízení na detekci lesních požárů. Hasiči z jiných evropských států, kromě Řecka, budou vyjíždět taky třeba do Itálie, Francie, Portugalska, Španělska nebo na Kypr.
0: Léto, čas požárů mimo jiné i právě proto se hlídají lesy nejenom v Česku, ale také v dalších zemích. Že to bude i v Řecku pod dohledem českých hasičů, tak to nám teď řekl Jiří Chábera ze zahraniční redakce v ranním radiožurnálu. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut bude 8:30, zprávy, počasí, zelená vlna po 15 minutách, tak jak jste zvyklí. No a z dopravy raději ještě jednou teď aktuálně. Dálnice D1 z Brna do Prahy 27,5 km před Šmejkalkou, v koloně se střetla dvě auta v levém pruhu. Kolona teď asi na 20 minut. No a jedna lepší zpráva z Prahy, jižní spojka, kolona ve směru na Smíchov se začne rozjíždět, a to protože následky dopravní nehody na Barandovském mostě už byly odstraněny, tak doufejme, že kolona se rozjede rychle. Buďte trpěliví, přejeme šťastnou cestu.
2: Vinohradská 12.
3: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
4: Byli pro, pak proti. Proč? Bouře kolem chat kontrolu, hádka o sledování zpráv na síti, podle jedněch pouhé šmíráctví, podle druhých ochrana kvůli dětské pornografii. Co se stalo v Evropském parlamentu?
3: Taková je dnešní Vinohradská 12.
2: V předpremiéře v 15:30 ráno
3: a tradičně po zprávách v 20:30 večer.
2: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
3: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host Radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Dobré ráno, je 8:30. A teď Jana Utendorfská zprávy.
5: Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily. Vojenské přehlídky se dopoledne na pařížském bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí na 300 vozidel, 95 letadel nebo 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl ve sporu o náhradu za zmařenou stavbu větrných elektráren. Stěžuje si ministerstvo životního prostředí, po kterém firma Wind Technology žádá zhruba 265 milionů korun. Ve sporu jde konkrétně o dvě plánované elektrárny v katastrálním území Větrov. Investor zpočátku dosáhl změny územního plánu,

0: získal kladné stanovisko ohledně vlivu na životní prostředí i stavební povolení. Projekt ale zastavila Česká inspekce životního prostředí kvůli tokaništi ohroženého tetřívka obecného. Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili večer kolem 22. hodiny. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. A kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server iDnes.cz. Dosavadní místo starosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokopa, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrovi pražské kandidátky shoda, musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor. Sport. Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Naopak v prvním kole turnaje v chorvatském Umagdu končí Vít Kopřiva.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a v Praze komplikace na okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz mezi sjezdy na Divišov a Šmejkalkou. Na kilometru 27,5 v levém pruhu odstraňují následky nehody dvou aut. Poprvé se brzdí už na 38. kilometru a těch 11 kilometrů pojedete asi 25 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a Slaného se prodlužuje kolona. Před zúžením u letiště postojíte asi 20 minut. Brzdí se u sjezdu na Středokluky. Ucpaný je pak i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je teď kolona směrem z D1 na letiště, brzdí se u Jesenice. No, na okruhu pak silný provoz a fronty i na Černém mostě, opět v obou směrech. Komplikace i na městském okruhu. Ve směru z Troje na Barandovský most u Zlíchovského tunelu nehoda, hlásí naše zpravodajka.
3: Jsou to dvě osobní vozidla, jedno zahraniční, jedno český, takže dva osobáky jsou to. Ještě tam nejsou ani záchranné složky, takže to tam stojí.
2: A kvůli kolonám výrazně regulují vjezdy do tunelu ve směru na Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Počasí na našem území ovlivňuje mělká tlaková níže, která se nachází ve vyšších vrstvách atmosféry, přináší k nám teplé a velmi nestabilní počasí. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami, ty se objeví na celém našem území a už v tuto chvíli bouří v severozápadních Čechách. Pro dnešní den také platí výstraha před vysokou teplotní zátěží. Týká se regionu východního Polabí a jižní a jihovýchodní Moravy. Teploty budou v těchto oblastech stoupat až ke 30, mnohdy ji i přesáhnout. Kvůli vyšší vlhkosti a také malému proudění vzduchu nás čeká i pocit dusna. A třetí výstraha platí, už další dobu varuje před požáry, které se mohou snadno vznítit hlavně na jižní Moravě, kde je už další dobu sucho a také tam jsou vysoké teploty. Všechny tyto výstrahy budou pravděpodobně platit i zítra, protože lokální sucho, bouřky i horka se na našem území zdrží. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, a budete-li poslouchat ten večerní nebo budete-li poslouchat radiožurnál Sport, tak můžete být komplet u toho. Na mistrovství světa totiž zatím neporažení Francouzi budou hrát o postup do finále s fotbalisty Španělska. Večernímu utkání se budeme na radiožurnálu věnovat tradičně v předstihu i dnes po ránu, už za okamžik s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 8.37, mistři světa z roku 2018 a stříbrní fotbalisté z posledního mistrovství světa Francouzi budou hrát o postup do finále letošního šampionátu. Večer se utkají s úřadujícími mistry Evropy, tedy se Španěly. A podrobně se na to podíváme v předstihu tradičně s naším fotbalovým expertem a pětinásobným vítězem české nejvyšší soutěže Pavlem Horvátem. Pavle, vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Připomeňme, že Francie tedy všechna utkání na šampionátu vyhrála, v playoff vlastně ani nedostala gól. Je pro tebe favoritem v tom dnešním utkání, nebo ne?
1: Musím říct, že jo, po tom průběhu, který to mistrovství má, tak některý hráči mají, troufnu si říct, životní formu a není to jenom Mbappem, ale hlavně Olisek je pro mě hráč číslo jedna, moc se mi líbí, jak hraje a myslím si, že Francie opravdu je favoritem.
0: No a čím může španělskou Francii překvapit nebo zaskočit? Je něco takového? Přece jenom tým z Pyrenejského polostrova, pravda, nepůsobí na šampionátu až tak dominantním dojmem jako právě Francouzi, o kterých teď byla řeč?
1: No, musím souhlasit. Já jsem trošku Španělé favorizoval před začátkem toho mistrovství, ale není to úplně to, co jsme od Španělů vždycky byli zvyklí výdat, taková opravdu strojová kombinace bez chyb a těch chyb tam je spoustu a museli by se zlepšit. Já si myslím, že bude hodně záležet na tom, jak opravdu ubránějí tu ofenzivní vozbu, bych řekl, protože ta čtveřice, pětice hráčů, který se v Francii starají o to finále v těch akcích, tak je fakt výjimečný. A musím říct, že tam bude hlavní jako úloha Španělů, protože dopředu jsou Španělé taky silní, ale myslím si, že ta defenziva, byť dostali jenom jeden gol, tak není úplně jako stoprocentní.
0: Kylian Mbappé, kapitán, útočník Francie, je spolu s Argentincem Messim nejlepším střelcem turnaje. Už dal 8 branek, ale ve čtvrtfinálovém zápasu proti Maroku v závěru střídal kvůli drobnému zranění. Kdyby náhodou se stalo, že by večer právě on chyběl, bylo by to pro Francii podle tebe fatální, nebo ne?
1: Tak to si nemyslím. Teď jsem zmiňoval to, že ty vlastně jeho kolegové jsou taky ve velmi dobré formě a myslím si, že by to trenér Deschamps nějak poskládal. Samozřejmě pro fanoušky a obzvlášť pro fanoušky Francie, Mbappé je ikona, je to hráč, který ty góly opravdu dává. Ale já jsem přesvědčený, že by to úplně tolik nevadilo.
0: Trenér Španělska, už jsme to tady dnes citoval, Lafonte označil ten souboj za předčasné finále na mistrovství světa. Vnímáš to stejně jako on, nebo pro tebe bude nejatraktivnější až to samotné finále, ať už tady postoupí jeden či druhý Francie, nebo Španělsko, Anglie či Argentina?
1: Tak tahle fráze padá často, že na některých mistrovstvích, ať už ve fotbale nebo v hokeji, je to předčasný finále. Já si myslím, že je to strašně exponovaný zápas. Spousta hvězd a spousta skvělých hráčů, ale samozřejmě nemůžeme zapomínat na to, že Argentina je bývalý mistr světa, máme si ho a Anglie prostě hraje výborně, má za sebou celý ten národ, který je v euforii. Myslím si, že to finále bude až finále.
0: Dnes tedy semifinále Francie-Španělsko začíná v 21 hodin českého času. Připomeňme, že Radiožurnál Sport ho kompletně odvysílá v přímém přenosu a tady na Radiožurnálu uslyšíme reportážní vstupy. No a někdy zítra na touhle dobou se budeme vracet k tomu, co jsme teď probrali s Pavlem Horvátem. Pravděpodobně opět s ním, aby jsme zrevidovali ten zápas, který se tedy bude hrát dnes večer. Pavle, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: S vámi Radiožurnál, za 4 minuty bude 9:15.

0: Tak už zítra začne v dolní oblasti Vítkovic festival Colors of Ostrava. Radiožurnál, co by hlavní mediální partner, bude u toho. Zažijete lecos, koncerty světových hvězd, také vstupy z koncertů a také hvězdy, které možná úplně ještě neznáte. A také budeme představovat i my v našem seriálu ještě před 9:00. A pokud nás budete poslouchat od zítřka, tak vás čekají i speciální kulturní a hudební vystoupení, která se odehrají přímo v našem airstreamu, který je zaparkován v Dolních Vítkovicích. Teď je 8:45. V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo s týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Kvůli požáru propojky museli hasiči evakuovat dva domy a jeden dělník se přitom zranil. Podle mluvčího společnosti Gasnet Tomáše Pernise je místo zabezpečené a dodávky budou obnovené koncem týdne, a to podle původního plánu ohlášené odstávky.
1: Nehoda na D1 před Čmejkalkou a ucpaná dálnice D7 u letiště v Praze. Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy, připomínáme, nesouvislé kolony, pomalý provoz za sjezdem na Divišov. Na kilometru 27,5 v levém pruhu odstraňují následky nehody a poprvé se brzdí na 38. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. Silný provoz na D1 taky v Brně v obou směrech. Jak z Prahy, tak od Vyškova budete popojíždět před omezením u D2 10 až 15 minut. No a kolona i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru až na D1. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna Slaného se prodlužují kolony. Před omezením u letiště postojíte 15 až 20 minut. Brzdí se u sjezdu na Středokluky. A další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Silné bouřky k létu patří, tak se jimi nenechte překvapit dnes, v noci na zítřek ani zítra. Objevit se mohou téměř kdekoliv a budou velmi silné. První bouřkový pás, aktuálně spíše dešťový pás, se na naše území šíří od severozápadu. Také se musíme dnes připravit na velmi vysoké teploty do 30, na jižní Moravě do 32 stupňů. Zítra budou teploty o trochu mírnější, neměly by přesáhnout 30 a velkou oblačnost s bouřkami k večeru zase vystřídá slunce. Čtvrtek pak bude docela poklidný slunečný den. Přehánky se objeví jen na horách, v pátek se k nám ale bouřky opět vrátí a také budou stoupat teploty. V pátek mohou dosahovat až ke 34 stupňům. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné úterý.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita z Prahy. Magistrála je teď v centru města neprůjezdná ve směru do Holešovic. Souvisí to s evakuací hlavního nádraží kvůli nahlášenému výbušnému zařízení. Teď je tedy magistrála zavřená, neprůjezdná směr Holešovice a doprava v centru města začíná kolabovat. Podle policie by magistrála mohla být zavřená hodinu až dvě. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Colors of Ostrava už odpočítává poslední hodiny do startu. Brány festivalového areálu v Dolních Vítkovicích se otevírají ve středu přímo v poledne. Hlavním mediálním partnerem Colors je Radiožurnál a přímo v areálu už chystáme naše mobilní studio, ve kterém zažijete spojení živé hudby a rozhovoru. Mezi prvními budou třeba Barbara Kanizová, Rosália nebo Miraj. Colors nabízí i netradiční hudební spojení, hvězdy asijské scény a taky třeba chorvatský poprok. Jaké hudebníky na festivalu objevit, uslyšíte teď.
3: Dva různé světy a hudba, která je odráží. 27-letá zpěvačka Audrey Nuna se narodila ve Spojených státech. Její tvorba je ale silně inspirovaná korejskou kulturou. Velký zlom v její kariéře nastal před rokem, když naspívala hlas jedné z postav animovaného filmu K-pop Lovkyně démonů. Právě asijská hudba má letos velké zastoupení v programu Colors of Ostrava. Festival jako první v Česku uvede i J-pop. Hudební žánr přibližuje umělecký ředitel Filip Košťálek.
4: J-pop je japonský pop, který má svá specifika. Je to hodně taneční, jsou tam zajímavé choreografie a samozřejmě je to kombinace japonštiny a angličtiny.
3: Právě J-pop fanoušci uslyší v podání čtyřčlenné velmi energické skupiny Atarashi Gakko, která s nadsázkou komentuje současnou japonskou společnost. Rozmanitý festivalový program se nedělá jen takzvaně od stolu. Organizátoři pravidelně cestují po světě a hledají inspiraci. Doplňuje Košťálek.
4: Jsem se podíval do Japonska právě a nebo i na Tajvan, ale jsou to i evropské země, protože ta Evropa, byť ji možná někdy podceňujeme, tak je opravdu pestrá. Třeba v Holandsku tradičně na Eurosoniku, kde se schází vlastně celý festivalový biznis a branže a odhalují se tam ty nové fresh talenty. No a taková zajímavá destinace, kam se rád vracím, je South by Southwest v Austinu v Texasu, protože samozřejmě vidět trošku tu Evropu zvenku taky pomůže, abychom mohli ty věci tlačit dopředu.
3: Na hlavním pódiu se v české premiéře představí i nový evropský projekt Tomora. Pod ním je podepsaná držitelka několika hudebních cen Aurora a Tom Rowlands, známý ze skupiny Chemical Brothers. A v pozadí nezůstane ani hudba z Balkánu. Současný zvuk chorvatského poproku do Ostravy přiveze Baby Lasagna. Ten se v roce 2024 zúčastnil Eurovize a skončil druhý. Na Colors of Ostrava letos dorazí interpreti ze 23 zemí. Nebude proto chybět ani karibské reggae, tajská elektronická hudba nebo mexický folk rock. Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: S vámi ranní Radiožurnál. Ve studiu se mnou Jan Pokorný. Sting dospívává, Jan Pokorný začne mluvit a představí, s kým to bude po deváté. Vítej.
1: Dobré dopoledne, bude tady Monika Čechová Galasovská a my se budeme bavit o fascinujícím světě hub, tedy těch hub, které můžou prospívat našemu zdraví. Ať už je to bolcovitka bezová, nebo jidášovo ocho, nebo taky oudkavka pestrá. Znáš ty názvy?
0: Neznám.
1: Vůbec. Ne, vůbec.
0: Ne. Já sbírám jenom takové ty na první pohled tyhle houby.
1: Jo, muchomurku.
0: Ano, přesně. Bez teček.
1: Takže o houbách to bude.
0: O houbách. A na houby to rozhodně nebude.
2: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Plzeňský kraj.
0: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorská zprávy.
3: Hrozba bombou na pražském hlavním nádraží zastavila vlaky i auta na magistrále. Irán zasáhl dva tankery Spojených arabských emirátů. Američané opět útočili na Teherán. Fotbalisty Francie a Španělska čeká semifinále mistrovství světa. Na D1 ve směru do Prahy brzdí provoz nehoda na kilometru 27. A čekáme velkou oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisté kvůli anonymní bombové hrozbě zasahují na pražském hlavním nádraží. Informovali o tom na síti X. Provoz vlaků je zastavený, metro stanicí jen projíždí. Zavřená je taky magistrála. Podrobnosti doplní reportér Dominik Hron.
5: Cesta vlakem se dnes zkomplikovala například i lidem, kteří přijížděli rychlíkem Krušnohor z Chebu nebo z Ústí nad Labem. Na hlavní nádraží totiž stejně jako ostatní cestující nedorazili. Průvodčí oznámila, že je potřeba vystoupit dřív, protože na hlavním nádraží je nahlášená bomba. Většina lidí se tedy vydala na metro, kde se chvílemi tvořily i fronty. I tam ale hlásí, že souprava stanicí hlavní nádraží pouze projíždí. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Radiožurnál informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostal dvakrát víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán. Dnes chtějí obnovit blokádu íránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky dva tankery v Hormuzu.
6: Iránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Iránské islámské revoluční gardy uvedly, že dva tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Irán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od iránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství chce oddělit ústavní a ochranou péči.
7: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například se závislostmi, říká předseda asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
8: V běžném dětském domově odpovídají se vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
7: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
9: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
7: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Francie se v semifinále mistrovství světa utkají v Dallasu se Španělskem. V sestavě Francouzů by měl být znovu Kylian Mbappé, který čtvrtfinálový duel s Marokem kvůli zranění nedohrál. Potvrdil to kouč Didier Deschamps, který zároveň vyzdvihl kvality španělského celku.
10: Pořád chtějí hrát s balónem a když ho náhodou nemají, hned vás dostanou pod tlak. Není náhoda, že na turnaji inkasovali jen jednou. Jejich soupeři si totiž moc šancí nevytvářeli. V tomhle jsou si oba týmy, myslím, docela podobné. My uděláme maximum pro to, abychom zase hráli finále.
0: Utkání začne v 21 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Problémy v Praze a kolona u Benešova. V Praze kolabuje doprava, jak jsme slyšeli ve zprávách. V centru města je zavřená obousměrně magistrála u hlavního nádraží kvůli evakuaci nádraží. Kolony stojí v obou směrech, ucpané jsou i navazující ulice. Do centra teď autem nejezděte. Do toho ještě nehoda na městském okruhu. Ve směru z Troje na Barandovský most se před Zlíchovským tunelem srazila 2 auta a kvůli tomu výrazně regulují vjezdy do tunelu směr Smíchov, takže kolony i před tunely. Kolony i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech popojíždějí v obou směrech. Delší zde jedničky směr letiště už od Jesenice. No a pozor, k okruh je ucpaný taky na Černém mostě v obou směrech. Teď dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy se začíná rozjíždět kolona za sjezdem na Divišov. Na kilometru 27,5 odtáhli poslední auto po nehodě a průjezd je volný. Do té nesouvislé kolony se dojíždí na 39. kilometru. A ještě silnice 3, vjezd z Benešova směrem do Prahy. U Tužínky omezení a postojíte 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně budou provázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr. Teploty dnes 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu.
1: Dobré dopoledne v 9 hodin 6,5 minuty. Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové Galasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Dobrý den, vítám vás v Radiožurnálu.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Kdy vás začaly bavit houby?
12: No, tak kdy mě začaly bavit, já vlastně od dětství jsme s rodičma chodili na houby, protože jsem žila v Podbeskydí, takže Beskydy anebo Slovensko nedaleké, to byly stále výlety za houbama, ale právě za těma, které se pak připravovaly na to kulinářství do kuchyně, nebo se obvykle sušily, mamka taky nakládala třeba i Václavky na kyselo, takže to bylo takové jako poznání první s houbama, jako takovýma sběr a dále, že jsme je používali v kuchyni. A víte, co je zajímavé, že jsme vůbec neměli doma žádný atlas hub a vlastně naši rodiče nás to učili nějaké poznávací znaky podle toho, jak je to naučili jejich rodiče, takže to bylo takové předávání z generaci na generace, ale šlo o vlastně úplně obyčejné houbaření, jak se říká, houby masochudých. Takže
1: a nikdy jste se nespletli? Neměli jste třeba mírnou otravičku?
12: Ne, naštěstí ne. A když si třeba i rodiče nebyli jistí, tak houbu nakousli, klobouček nakousli a co to udělá.
1: Pak to vyplivli.
12: A přesně tak, přesně tak.
1: Vy jste přinesla houby, které rostou celoročně. Mm-hmm. Říká se jim dřevokazné houby. Možná bychom se tady mohli obávat, že je to jedna dřevomorka vedle druhé, ale není to pravda.
12: Ne, není to, teď jste mě rozesmál. Není to pravda, ale já jsem si to kdysi taky myslela, protože když se zase vrátím do toho dětství a viděla jsem ty houby, které rostou na zetlelých kmenech nebo na pařizích a ptala jsem se třeba mojí mamky, co je to za houba, tu nezbíráme, tak řekla, ne, to je choroš, to se nezbírá. A já jako jsem měla spíš takovou tu představu v dětství pohádkovou, působily na mě tak magicky, že třeba na tom v noci se dají víly jako na sedátka, nebo jsem si představovala, že po těch stromech, kde rostou třeba ty troudnace nebo březovníky, že po nich skáčou veverky. Spíš mě to tak zaujalo takovou tou dětskou představivostí. Ale nikdy jsem netušila, že jednou třeba za 30-40 let se budu takhle o to zajímat a vlastně asi před 15 lety, kdy jsem studovala i tradiční čínskou medicínu, jsem se dostala na stáž do Číny, na kliniku, do Tianjinu a tam jsem poprvé vlastně viděla v rámci fytoterapie, že se nemíchají jen byliny, ale zároveň i tyhle ty medicinální houby. A taky jsem netušila, že rostou u nás. Myslela jsem si, že je to jenom v té Číně a že prostě tam se to někde pěstuje nebo se chodí do lesa. A když jsem se začala o to zase ještě hlouběji zajímat, protože už tam byly i určité prokazatelné účinky a mě to opravdu zajímalo. A i jsem to spojovala s těma bylinkama, že by tak se mě začala najednou vidět i v našich lesích. A ono je to možná o tom, že dokud nezaměříte tu pozornost, tak to nevidíte. A jakmile se začnete o něco zajímat, tak se mi ty houby začaly všude vynořovat. A já jsem byla strašně šťastná. A první moje houba byla právě jídášovo ucho, protože to je úplně neobvyklá houba. A ten strom byla na černém bezu, je to bolcovitka bezová. Vypadal jako ušatý strom a bylo to po dešti, takže to bylo krásně znatelné. No.
1: Což bude možná dnes taky, uvidíme, jak vyjde předpověď meteorologů, kteří slibují nejenom deště, ale i bouřky. Monika Čechová-Galasovská je hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál. Je tady mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze kolabuje doprava. Je zavřená magistrála v centru města v obou směrech kvůli evakuaci hlavního nádraží. Centrum města je ucpané, do toho ještě regulují výrazně vjezdy do tunelového komplexu Blanka směrem na Barandovský most kvůli drobné nehodě u Zlíchovského tunelu. Takže ani po městském okruhu to teď obět nejde. Doporučujeme teď do Prahy, do širšího centra autem nejezdit. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte radiožurnál, naším hostem je Monika Čechová-Galasovská, autorka knihy Houbová terapie. Teď jste měla jednu houbu v ruce a nechtem jste tam vyrila nějaký ornament. To dělá co?
3: No, tohle je troudnatec kopitovitý a když je mladý, já jsem totiž ještě včera večer šla na nějaké houby a protože veliké sucho, tak jsem nevěřila, že najdu, abych vám aspoň trošku tady tu přírodu z Kokořínska přinesla do vašeho studia. A tenhle ten troudnatec, když je mladý, tak se udělá taková zkouška, že se ze spodní části plodnice, třeba větvičkou, nebo v mém případě nechtem, udělá rýha a zanechává takovou hnědou stopu. To jsou rourky, to je ta plodná část, která pak vypouští své spory dál do světa, aby se ta houba množila. A tady vidíte, že je krásně mladá, protože se na ní dá hezky psát. A stejně tak jako na troudnatec kopitovitý, tak i na lesklokorku ploskou, kterou se vám taky donesla. Se dá taky krásně psát. A tak se vlastně hezky poznávají i poznávací znaky těch hub. Dřevokazních neboli mykorýzních, saprotrofních hub, které právě, u kterých mají lidé obavy, že si je spletou a třeba si ublíží, tak takovýma poznávacíma znakama se ta houba dá krásně rozlišit, mimo jiné jinýma. A tady jsem právě takže jsem vám donesla dvě mladice, dvě mladé houby, na kterých se krásně ze spodní části dá hezky psát a zanechává se ta hnědá stopa. A má to jenom právě ten troudnatec kopitovitý v našich lesích a lesklokorka ploská.
0: A tenhle troudnatec má jaký blahodárný vliv, jaké blahodárné účinky?
3: A tenhle troudnatec, tak kdybych měla ještě říct i k historii, on byl právě využíván i starými Slovany. Používal se hlavně, neměli moc ponětí o těch zdravotních benefitech, ale využívali ho hodně v rituálech třeba, a nebo jako trout, jo, že si ho na plátky nakráli, ano, přesně tak, troudnatec, už ten název, nakráli na plátky, nasušili a vlastně pomocí těch plátků rozdělávali oheň jako toho troudu. Ale jinak všechny tyhle ty dřevokazné, co jsem přinesla, saprotrofní houby, mají své účinné látky a bioaktivní látky a jsou to hlavně dvě nejdůležitější a to jsou beta-glukany, polysacharidy a pak tripertenoidy a fenolické látky. No a ty beta-glukany umí krásně stimulovat imunitní systém a zase ty tripertenoidní látky mají silné protizánětlivé účinky a imunomodulační účinky. Takže tady tyhle ty dřevokazné houby, které právě, to jsou ty, které rozkládají mrtvé dřevo a nebo i organickou hmotu. Bez nich by vůbec nebyl vlastně les, bez nich by jsme neměli ten úrodný humus, který máme a který je vlastně potřebný. Tak nejen, že mají léčivé účinky, ale zároveň se starají o to, aby naše planeta byla zelená.
0: Poslyšte, když půjdu k lékaři na pravidelnou preventivní prohlídku a on mi odebere krev a řekne, moc se mi nelíbí vaše imunita a já mu řeknu, tak já si dám troudnatec. Co mi řekne on?
3: No to nevím, co by vám řekl pan doktor, ale já...
0: A jestli jste ve spojení s lékaři, s experty, anebo spíš...
3: I ke mně na workshopy chodí často i třeba praktické lékařky, které nechcou doporučovat jenom pacientům jenom léky, ale třeba je navnadí na nějakou jinou cestu, třeba i bylinou, nebo zlepšit stravu na prvním místě, životní styl. A často bohužel slýchám, že někteří lidé nechcou vůbec nic měnit a napište mi tenhle lék a mě to tak stačí. Ale když se nad tím zamyslíme a teď řekl správnou věc, že když bych třeba třeba, když to řeknu já osobně, z mé zkušenosti, když cítím, že v období třeba podzimního času jsou všichni najednou nějací nemocní, přetažení, bolí je tělo a já cítím, že se o mě něco pokouší, okamžitě beru moji tinkturu z troudnace pásovaného nebo lesklé korky ploské a vlastně vidím, do druhého dne, když to tělo opravdu cítíte, nesmíte to nechat jako projít, musíte tu imunitu nabudit. Nejde to jako, když už je pozdě, tak už vám nepomůže nic. Přesně, jako prevence. Ale třeba v covidu, jestli to můžu zmínit, jsem opravdu brala tinkturu z toho troudnace pásovaného a pomohla mi teda opravdu hodně a sráží vlastně i snižovala teplotu, bolesti, je to i skvělé, i se mi dobře spalo, i na psychiku má výborné léčivé účinky, takže já to můžu jako říct osobně, že praktikuju to, že ty houby, že nejenom o tom píšu, mluvím a vedu workshopy, ale i prakticky je užívám a tvořím z nich právě ty tinktury a jiné bylinné extrakty a elixíry.
0: Kdybychom byli na nějakém lékařském sympóziu s experty, tak by se možná nad tím vaším konstatováním pozastavili a pozdvihli by obočí, protože to může mít vliv různý na každého jednotlivce.
3: Samozřejmě.
0: Podle jeho ustrojení.
3: Tak, to máte pravdu, protože
0: ale jestli vám to pomohlo, tak my jsme rádi, protože si o tom můžeme povídat a budeme pokračovat už za chvíli.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Monikou Čechovou Klasovskou u stolu, který je částečně osázen tedy dřevokaznými houbami. Teď mi řekněte, budu mít toho troudnatce, budu z toho chtít udělat nějaký tedy odvar, který má, jak říkáte, léčivé účinky. Co udělám? Nakrájím ho na kousíčky a dám ho vařit?
1: Přesně tak. Houbu, když přinesete z lesa, musí teda být nějakou pohledovou diagnostikou zdravá a krásná, nejlépe teda ta mladá.
0: Pardon, doplňující otázka. Musí být jedlá?
1: No, oni nejsou jedlé.
0: Oni nejsou jedlé.
1: Tyhle nejsou jedlé, protože asi byste si z nich neudělal třeba smaženici nebo houbovou polévku, to určitě ne.
0: Ale když,
1: protože
0: to, jsou když velmi z toho tvrdé, udělám ten odvar, tak mi to...
1: Právě, oni jsou velmi tvrdé. Oni nejsou jako hřiby nebo ty masité houby, které jsou měkké a nepotřebují tak dlouho vařit. Tyhle ty dřevokázne neboli saprotrofní houby jsou velmi tvrdé, mají tvrdou buněčnou strukturu. Představte si, že jsou podobné jako skořápky korýčů a právě proto v té, jak se rozdělovaly ty říše, že ta rostlina, zvířecí, tak tahle ta fungi je vlastně přiřazována více k té živočišné než k té rostlinné. No a protože má tak tvrdou buněčnou strukturu a když chceme uvolnit ty beta-glukany, to jsou ty polysacharidy, o kterých jsme na začátku mluvili, tak tu houbu musíme dlouho vařit na mírném ohni, alespoň hodinu, aby se uvolnily ty beta-glukany. A vlastně tohle úplně stačí, nemusíte být úplně nějaký zvláště extra šílený nějaký mykolog nebo bylinkář, abyste věděl, co s tím. Stačí to uvařit a pak popíjet čaj. A ještě samozřejmě záleží na množství a záleží, jaká houba to je. A značka ideál je, když se nebojíte právě papinova hrnce nebo tlakového hrnce, tak si to můžete zkrátit a můžete to tam vařit na třeba 30 minut, byste tomu pomohl v tlaku. A uvolní se ta buněčná struktura a uvolní ty polysacharidy.
0: A platí i tady všeho s mírou, že toho do sebe nemám nalít hned na začátku litr, protože kdo ví, co
1: samozřejmě, ne. Opatrně, to se nepopíjí jako bylinkové čaje, ale dávají se tam dva takové malé šálky denně, třeba řekla bych 150 ml dvakrát denně by to šlo. Má

0: vlastně to tělo si veme to, co potřebuje. To je jako hodně zajímavé, proto ti věci to tak zkoumají, jo? Že nevyvolávají žádné reakce nějaké v těle, které by právě vyvolaly třeba nějakou autoimunitní odpověď.
1: Hostem Radiožurnálu, s kterým si povídáme o houbách, je Monika Čechová Golasovská, která se zabývá bylinkami a teď taky houbami, a nedávno jí vyšla knížka Houbová terapie, kterou má tady taky před sebou. Můžeme do ní nahlédnout v další části rozhovoru Radiožurnálu po zprávách.

0: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál je půl desáté. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží. Potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i na Vilznově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dál prolévají sutiny vodou. Příčinu požáru 11-patrové budovy zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců, uvedla to dnes mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Známá zatím není ani způsobená škoda. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by taky příští rok stála 2570 korun. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Zrušení slev pro nízkoemisní vozidla by ale podle ministerstva financí znamenalo, že by Česko přišlo o evropské dotace. A Mexiko podá ve Spojených státech trestní oznámení kvůli úmrtí 17 jeho občanů v amerických detenčních centrech a při zásazích protiimigračních úřadů. Oznámila to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Reagovala tak mimo jiné na čtvrteční zásah v Houstonu, při kterém pracovníci protiimigrační agentury ICE zastřelili mexického dělníka. Podle Washingtonu chtěl do jednoho z agentů najet autem, to ale popřeli 3 mužovi spolujezdci.

0: sport.
1: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje a Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Střechova a kolony v Benešově. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor ve stoupání za Střechovem. Na kilometru 51 hlásíte nepojízdné auto v pruhu pro kamiony.
3: Stojí tady v pravém pruhu ve stoupání auto na blikačkách. Ale to tam takový pitomý, vypočuju tam kamiony.
2: Silnice 3 je ucpaná na průjezdu Benešovem v obou směrech. Na hlavním tahu údržba jede se Kyvadlově. Delší je fronta směrem na Prahu až na půl hodiny. V Praze se uklidňuje pomalu situace v centru města. Magistrála opět plně průjezdná v obou směrech. Kolony se tak postupně v Praze rozjíždějí. Stále je ale v centru nutné počítat s větším zdržením. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí kvůli provozu i regulovat vjezdy do tunelů. Na okruhu kolony taky na Černém mostě opět v obou směrech. A připomínáme taky ucpané příjezdy k letišti v Praze. Delší je tam fronta ve směru z Kladna na D7. Od Středokluk budete popojíždět asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy. Dále s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu. Rozhovor na téma houbová terapie pokračuje už za chvíli.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
5: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Monika Čechová, Golasovská a houby, léčivé houby, které jsou tady u nás ve studiu na stole. Už jsme pochopili, že bychom je tedy měli dlouho vařit a ten důvod není jenom v tom, aby změkly.
2: Ten důvod.
1: Teď jsem vás zaskočil.
2: Já jsem se zadívala na houby, ne na vás, oblouvám se, tak teď jsi mě zaskočil.
1: Takže když se zadíváte na houby, nevidíte, neslyšíte. Takovou sílu pro vás mají?
2: No, tak jsem jima okouzlená a vámi taky samozřejmě, tak teď se budu dívat na vás. Takže chtěla bych říct, že ptal jste se na to, že se musí, vaří se dlouho proto, aby uvolnili ty své léčivé účinky, ale hlavně ty polysacharidy beta-glukany, o to jde. Když bychom je nechtěli vařit dlouho, když by se nám nechtělo, tak je můžeme zase nakrájet na drobno a naložit do alkoholu, třeba 50-60%, a tam nám zase uvolní tripentenoidy a to jsou ty látky, které působí protizánětlivě. Takže můžeme vařit, když nemáme čas, tak můžeme naložit do alkoholu a značka ideál je spojit obě frakce, povařit, následně třeba i trochu rozemlít, oni už pak, když se uvaří, tak už se s nima lépe pracuje, rozemlít nebo rozdrtit, naložit taková, vznikne taková pasta, naložíme je do alkoholu, necháme je tam třeba 5 týdnů a pak je scedíme, přefiltrujeme a máme úžasnou dvojitou tinkturu.
1: A vaříme je dlouho taky proto, aby se vyvařily některé látky, které tam nechceme mít?
2: Ne, to ne.
1: Aby to třeba nebylo hořké? Nebo?
2: No, tam určitě tam jsou hořčiny, to hořké bude. Opravdu si nepředstavujme, že to chutná nějak lahodně, jako třeba bylinkový čaj. Je to hořko-kyselé. Mně to třeba chutná, jsem zvyklá na všechno, ale když to třeba uvaříme u nás v bylinkové dílně na workshopu, tak někteří lidé to nedávají a musí si to nějak doslazovat nebo okyselit, aby to, někdo si to i osolí, aby mu to připomínalo houbovou polévku. Ale možná pro někoho je lepší právě ta dvojitá tinktura nebo tinktura, protože se kape na lžičku třeba i do horkého nápoje, tam se alkohol vyredukuje a účinná látka zůstává.
1: Jsou léčivé houby teď módní trend? Řekla byste to tak?
2: No, dalo by se říct, že ano, protože vlastně myslím si, že před 10 lety o tom tak se moc ani nevědělo. A začal takový boom, protože teď se vozí spoustu různých, můžete koupit komerčně různé výtažky, prášky, tabletky a tak dále. A vlastně myslím si, že opravdu lidé začali poznávat, že pomáhají na sobě, že prostě vidí, že třeba pomáhají při nemocích, nebo že jim pomohli třeba zhodit nějaké, třeba při nadváze, nebo když jsou třeba, protože mají i hepatoprotektivní účinky, třeba vyčistit, nebo nějakým způsobem obnovit jaterní funkci, že taky hezky pomáhají, tak myslím si, že je to teď takový docela boom, no. Ale pořád si myslím, že lidi moc nechodí jako do lesa na ty houby, že naopak kupujou ty různé...
1: Na sociálních sítích na ně vykoukne reklama, na houbovou kávu, zaplatí za to pár tisíc, oni jim k tomu dají ještě takový hrnek a takovou metličku, kterou si tu kávu můžou rozkverlat.
2: A nic není špatně samozřejmě, ale pro mě to není cesta. Já potřebuju chodit do toho lesa, vidět tu houbu, kde vyrostla, na jakém místě, po jakém dešti, co okolo ní roste, nebo v jaké souvislosti třeba některé jsou navázané na stromy, tak potřebuju vidět třeba, kde vyrostla. Dělá mi to velikou radost, když ji pak najdu, pozbírám a zpracuji. Ono je jednodušší, cokoliv takhle zmáčknu. Si tady čuplík a objednat si to odkudkoliv ze světa, ale vlastně tam já vůbec nevím, kdo ji sbíral, za jakých okolností, kde je pěstovaná, jak je skladovaná, jak dlouho je skladovaná a navíc já mám ráda prostě ten lokální přístup. To, co roste okolo mojí chalupy, co nejblíž, tak i ty rostliny, i ty houby, řekla bych, že to tak na mě vždycky promluví, já jdu, nasbírám a pak je teda nasuším nebo zpracuju a používám je proto, abych byla zdravá a spokojená.
1: Říká Monika Čechová, Golasovská.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnes si povídáme zejména o léčivých houbách s Monikou Čechovou-Golasovskou. Když v té knížce Houbová terapie říkáte, že růst hub se řídí nejen rytmem přírody, jenž podléhá teplotám a vlhkosti, ale taky tajnými signály, které si houby v podzemí vyměňují z kořeny stromů. Co to říkáte?
1: No ano, připadá vám to možná trochu kouzelné, ale je to tak, protože houba jako taková, my si ji všichni představujeme, že ta houba je to, co my vidíme, plodnice, která vyroste, klobouček, nožička a my sbíráme do košíčku. No ale to je jenom opravdu malý zlomek houby, která navíc se nad tu zem dostane jenom, když to mycelium, nebo to tělo houby, opravdové, rozsáhlé, je vlastně v tom podzemí, a to je to mycelium, prostě síť vláken, která nemá začátek ani konec, neustále se větví a rozvětvuje a přizpůsobuje se podmínkám, když je třeba teď sucho, tak více jakoby ještě hlouběji zalézá pod půdu, kde hledá vláhu, a jakmile má podmínky, tak vlastně teprve vykvete, já to říkám v uvozovkách, vykvete ta houba, je to vlastně plod toho mycelia, toho houbového těla. No a můžeme si to třeba představit jako jablíčka na jabloni, a přitom celá jabloň je pod půdou a ty jablíčka jsou ty houby, které ta houba urodí a vlastně jim dá signál, že můžou vykvést, a my je sbíráme. No a jak jste řekl, to propojení, tak oni si opravdu dávají signály, a teď jsou vlastně krásné výzkumy na to, že v případě, kdy třeba, protože oni propojujou mycelium, ta síť propojuje kořeny stromů, a v momentě třeba, kdy ty stromy napadne nějaký škůdce, tak si přesto mycelium, přesto potrubí, nebo přesto, mohli bychom říct, že to je nějaký internet podzemní, si dávají signál, že je napadli škůdci, a ty ostatní stromy už se začínají třeba na to připravovat. Nebo když je nedostatek vláhy, tak opět přes tu síť podzemní, přes to mycelium pošlou třeba dostatek vláhy. No tak takhle komunikuje vlastně, dalo by se říct, celý les, a je to jeden celý organismus.
0: Které největší mycelium jste tak nějak zažila, po kterém jste šla?
1: Jo, tak to jsem měla veliké štěstí, a byl to můj splněný sen v Oregonu, ve Spojených státech, v Národním parku. Tam je vlastně největší, říká se, že je to největší organismus na světě. Je to mycelium Václavky Smrkové a má rozlohu až 8000 kilometrů. No, a je to velmi zajímavé, protože je to teda, ta Václavka samozřejmě roste i u nás, ale tak obrovské mycelium vědci vlastně tam dělali takové genetické analýzy té půdy a sbírali různé vzorky toho mycelia, a pak zjistili, že je to jeden celý velký organismus a pokrývá takovou obrovskou plochu.
0: A co ještě zjistili o tom mycelium? Je to probádaný útvar nebo úkaz?
1: Je to probádané, protože bohužel to mycelium té Václavky Smrkové tam trochu jako ničí ty lesy, takže proto tam je vynaloženo tolik energie na toto zkoumat, proč se to děje, a zároveň je to i taková rarita, ale ten národní park je obrovský, obrovský, a jako teď je to spíše taková rarita, že lidi se tam jezdí chodit po tom myceliu, ono nejde vidět, že jo, vy chodíte nebo kráčíte tam, kde je největší organismus na světě. Ale celý ten národní park je krásný a rostou tam i jiné houby, a je hezké to prostě vidět a zažít, protože pro mě to byl jako zážitek. No.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Na radiožurnálu si povídáme s Monikou Čechovou Golasovskou o houbách, kterých tady několik máme, ale tamhle v té skleničce, to, co vypadá jako džem, nebo jako rosol, to je houba?
1: Ano, to je houba, tu jsem vám donesla, rozpustila jsem ji, protože jsem ji měla nasušenou a je to, a teď jste to řekl úplně perfektně a vůbec netušíte, jak se jmenuje, rosolovka moskovitá, rosolovka moskovitá, ona neroste teď, ale je to taková zimní houba, tady i vidíte ty různé pověry, že na houby se chodí jenom na podzim nebo v létě, tak tahle roste v zimě na větvích spadlého dubu, třeba jsem ji našla obvykle u nás a vypadá opravdu jako rosol, i se tak podobně chová, ale když ji vysušíme, tak vypadá jako seschlý plátek jantaru. Tak krásně oranžový. A jakmile ji dáme do vody, tak obě tak nabobtná. A tahle je skvělá, to bych doporučila všem ženám, aby se orientovali, pokud ji najdou, protože ona úplně v té zimě, v tom sněhu nebo v tom zimním počasí, kdy ten les je takový temný a bez listí svítí, úplně nádherně oranžově svítí, tak je skvělá na pleť, protože obsahuje kyselinu hyaluronovou a má perfektní účinky na obnovu právě třeba a revitalizaci naší kůže, podporuje a vlastně a aktivuje kožní buňky, aby se obnovovaly. No, je to skvělá houba. Mohla bych ji připodobnit k rosolovce řasotvorné, která neroste u nás, ale v Koreji a z ní se dělají velmi drahé korejské krémy. Ženy určitě znají. Tak my nemáme sice tuhle tu rosolovku řasotvornou, ale máme, dalo by se říct, její sestru v našich lesích, rosolovku moskovitou a můžeme taky si z ní vyrobit nějaký krém na pleť a třeba se takhle krásně opečovávat. A bez chemie, to je taky důležité.
0: Všichni asi znají muchomurku červenou, ale prý je to jedna z nejzáhadnějších hub, které existují, je to tak?
1: No, ona tak zase vypadá pohádkově a taky o ní je spoustu různých mýtů, pohádek a legend. A jsou taky různé způsoby zpracování. Někteří lidé se jí bojí, někteří si ji vyhledávají a taky si s ní tvoří třeba masti nebo, pardon, nakládají do alkoholu, protože samozřejmě při vnitřním užití ona působí na receptory, GABA receptory v mozku a tam bych to třeba nedoporučovala. To zase jako nejsem takový odborník na to, abych řekla, klidně zkuste při vnitřním užívání, ale při vnějším užívání na bolestivé třeba klouby, na artrózu, s tím nemám vůbec problém a dokonce mám na to i hezké zpětné vazby od klientů, kteří si, nebo od kamarádek a známých, kteří si takto masti vyrábějí, že jim opravdu pomohla.
0: No takže na artrózu?
1: No a na bolavé klouby určitě, bolavé záda.
0: Kdybych si s ní pomazal kyčel, tak mi to pomůže?
1: No, zkuste to. Nejlépe naložit, úplně jednoduchá věc, naložit do alkoholu. V knižce je taky recept a můžete mít takové to alkoholové mazání, tak jak kdysi měli ty babičky, ale ono to vysušuje kůži. Lépe je to pak ještě vlastně provařit nebo v oleji nebo v tuku, v sádle.
0: Monika Čechová Golasovská byla naším hostem. Děkuju a mějte se hezky.
1: Děkuji vám také a ať se vám daří.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Nejvyšší soud potvrdil podmínku za veřejné nošení symbolu Z spojovaného s ruskou agresí. Francouzské bezpečnostní složky evakuovaly stovky lidí kvůli požáru nedaleko Paříže. Tenistka Nosková je po wimbledonském vítězství zpátky v Česku. Omezení komplikuje průjezd Benešovem po silnici 3 a čekáme velkou oblačnost postupně s přehlaňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích v mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá, argumentoval tím, že symbolika není oficiálně zakázaná a že nošení oděvu neznamená schvalování genocidy. Jeho dovolání ale nejvyšší soud odmítl s tím, že svoboda projevu má své hranice a veřejná podpora mezinárodních zločinů už pod ochranu projevu nespadá. Už skoro 2000 hektarů lesa spálil požár nedaleko Paříže. Plameny se šíří nedaleko zámku Fontainebleau. Bojuje s ním 850 hasičů. Policisté a četníci už evakuovali stovky lidí.
3: Oheň se přiblížil k domům. Bezpečnostní složky rozhodly o evakuaci celé severní čtvrti obce Vodué. Četníci procházeli s tlampači v ulicích a pak klepali na dveře, aby varovali obyvatele.
4: Popsal televizi BFM evakuovaný obyvatel Daniel Bien. Do hašení se zapojuje několik hasicích letadel a taky vojenské buldozery. Požár přerušil provoz na části dálnice A6 a komplikuje dopravu i na dalších silnicích. Policie zadržela 2 lidi podezřelé za žářství. Jedním z nich je 18-letý muž, kterého policisté zadrželi se zapalovačem a rukama odsazí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Některá města se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Obávají se reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Radnice, které dlouhodobě řeší sociální problémy, se obávají nedostatku peněz, které získávaly na boj s chudobou právě ve spolupráci s agenturou.
5: Chomutov s pomocí agentury pro sociální začleňování získal desítky milionů korun na sociální projekty. Vyjmenovává je primátor Milan Merz z hnutí Nový sever.
6: Dluhové poradenství, výkup sociálních bytů, na tyto projekty peníze nebudou.
5: Místo starostka Litvínova Květuše Helmichová se SNKED poukazuje na odchod odborníků z agentury.
7: Pomáhali nám odborně vypracovávat materiály, které pro nás byly důležité, a na to žádný úředník nemá prostor.
5: Ministerstvo pro místní rozvoj s kritikou obcí nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Lukášové projekty v oblasti sociálního začleňování pokračují. Jan Beneš, Radiožurnál.
1: Provoz na vlakovém nádraží v Praze i na Vilznově ulici je plně obnovený. Oznámil to policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz vlaků byl ráno zhruba hodinu zastavený. Metro stanicí jen projíždělo. Policie taky na necelou hodinu uzavřela v obou směrech magistrálu. Nahlášenou bombu nenašla. Teď bude pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení.
8: Sport. Fotbalisté Španělska a Francie se utkají v semifinále mistrovství světa. Zápas začne v Dallasu v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne vstupy. Tenistka Linda Nosková se po triumfu na slavném Wimbledonu vrátila včera odpoledne do Česka. V Londýně získala 21-letá hráčka svůj premiérový Grand Slam mezi dospělými. Na Roland Garros vyhrála Nosková v roce 2021 juniorský titul. A tak se během setkání s novináři zamýšlela, kam wimbledonskou trofej ve tvaru talíře doma umístí.
9: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského Grand Slamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale tenhle ten znamená asi nejvíc.
8: S Lindou Noskovou uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport po 15. hodině rozhovor.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 u Bíteše a u Cpaná trojka u Benešova. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí menší kolona před sjezdem na Velkou Bíteš. Je tam zúžení na 162. kilometru, kolona do 10 minut. Chvilku se zdržíte na D1 taky před Čmejkalkou směrem do Prahy. Brzdí se na 29. kilometru. Na silnici 3 čekejte kolony na výjezdu z Benešova směrem na Prahu. V mrači údržba jede se pomalu v jízdním pruhu na Prahu a za ní je kolona už z Benešova. Zdržíte se přes 20 minut. No a pozor, kolona i v opačném směru na příjezdu do Benešova z Prahy. Tam je pro změnu nehoda před prvním kruhovým objezdem v Benešově. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší ve směru z D1 na letiště, tam musí kvůli provozu i regulovat vjezdy do tunelu. Na okruhu silný provoz kolony hlásíte i na Černém mostě v obou směrech. A připomínáme taky ucpané příjezdy k letišti v Praze. Delší je fronta ve směru z Kladna a na D7 zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
11: Dobré úterní dopoledne, tady je Radiožurnál, je 14. července, 6 minut po 10. hodině a to značí začátek dopoledního Radiožurnálu. Babišova vláda vyhlásila ambiciozní hospodářskou strategii s názvem Česko, země pro budoucnost 2.0. Jak se jí kabinetu po půl roce vládnutí daří plnit a jsou vůbec vládní sliby reálné? Tak přesně to probereme už v úvodu v Biznisu týdne s ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Hned po One Republic, dobrý den.
2: Dopolední Radiožurnál
12: a Jiří Chum.

0: Když vláda hodnotila půl roku svého působení, zmínil vicepremiér Karel Havlíček, že v ekonomice se jí nejvíc dařilo v energetice, třeba díky zlevnění energií. Podle zmocněnce pro plnění hospodářské strategie Ondřeje Dočkala je zase klíčovou změnou letošního roku nový stavební zákon. Na čem dalším teď vláda pracuje? To je téma, které rozeberu s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Jano, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Vláda ve své hospodářské strategii slibuje velké investice do bydlení, školství, výzkumu a vývoje a vzdělávání. Je už jasné, jak bude tento slib plnit?
1: Tak podle zmocněnce a také spoluautora hospodářské strategie Ondřeje Dočkala by mělo jít příští rok hlavně o navýšení peněz ze státního rozpočtu do školství. Spíš ale půjde o jednotky než o desítky miliard, jak by vyplývalo z ambicí celého toho vládního dokumentu. A k celkovému plánu veřejných investic pak Dočkal uvedl.
2: V tuhle chvíli neexistuje, ale pracuje se na tom. Dneska je to ve fázi, že jednotlivá ministerstva připravují svoje investiční plány ve smyslu baterie investičních projektů v jejich gesci, která by se měla realizovat. Potom další krok je vyhodnotit si, co z toho dává smysl, jakou to má návratnost, jakým kanálem by se to mělo dělat.
1: Hotové by to celé, ale podle strategie mělo být asi až během příštích 2 let. Zároveň se tedy vláda zavázala, že zlepší podmínky i pro soukromé investice. Během 4 let mají kumulovaně i s těmi veřejnými pak dosáhnout 3 bilionů korun.
0: Co vláda na podporu soukromých investic chystá?
1: Tak momentálně posuzuje důležitou věc a to jsou různé varianty zrychlených odpisů a tedy daňového zvýhodnění investic firem, vysvětluje víc Ondřej Dočkal.
2: Měly by se týkat odpisových tříd, které mají vyšší přidanou hodnotu. My ještě diskutujeme různé návrhy, ale tak, jak se většinou povedlo nakopnout investice v zahraničí přes zrychlené odpisy, bylo u toho, co tvoří přidanou hodnotu, takže třeba mikroskopy nebo pokročilé technologie, a nechat firmy tohle odepisovat hodně rychle, třeba hned v prvním roce. Takže to najednou jako účetně i v cashflow pohledu hodně pomáhá tomu tyhle ty investice dělat. Samozřejmě nedává smysl zrychlovat odpisy třeba na auta, protože to jestli se firemní flotily aut obnoví jednou za 3 roky nebo za 2, to ekonomiku nenakopne.
1: Nový systém by měl podle Dočkala ideálně, pokud to projde, platit od ledna 2028. Dalším lákadlem pro soukromé investory má být odbourávání byrokracie a také zvýhodněné úvěry třeba přes Národní rozvojovou banku.
0: Jak se zatím na ty kroky vlády a plnění hospodářské strategie dívají podniky?
1: Tak ty oceňují hlavně zlevnění elektřiny přes osvobození poplatků za obnovitelné zdroje. Rozhodně jim to ale nestačí a chtějí a také jednají o dalších úlevách po vzoru Německa, jakých vysvětluje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
3: Jakási dotovaná energie pro specifikovanou skupinu těch, na kterých to skutečně dopadá nejvíce, kompenzovaná jejich investicemi do budoucích technologií nebo lepších technologií, to si myslím, že je jedno z klíčových věcí.
1: No a podniky očekávají také slíbené plnění vyšších investic vlády do vědy a výzkumu a nejen to do větších mandatorních výdajů státu, kdy se podle Jana Rafaje budoucnost z velké části projídá.
0: Více k celému tématu si můžete poslechnout v pořadu Peníze a vliv. Najdete ho na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Jano, díky, nashledanou.
1: Také děkuji za pozvání a nashledanou.
0: To byl Biznis týdne. Za minutu bude 11:15.

0: Terezie Anna Marie a její melodie 11:15 v dopoledním radiožurnálu. Více než 100 letounů, včetně dvou stíhaček Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Podpora Ukrajiny je jedním z témat tradiční vojenské přehlídky v centru Paříže. Ta se pořádá jen den po jednání koalice ochotných a její lídři jsou proto na Champs-Élysées taky. A my se tam podíváme v dopoledním radiožurnálu ještě do 11:30.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 8,5 tisíce vojáků, 300 vozidel a víc než 100 letounů. Na pařížském bulváru Champs-Élysées před chvílí začala tradiční vojenská přehlídka, kterou si Francie připomíná dobytí Bastily. Letos se defilé nese v duchu pomoci Ukrajině, která pátým rokem odolává ruské invazi. A na místě je náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, zdravíme tě, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V čem se letos přehlídka liší od těch minulých?
1: Je větší, velkolepější a taky pompéznější. Přehlídka se v Paříži sice koná každoročně při příležitosti dobytí Bastily, důležitého milníku velké francouzské revoluce. Paříž se ale nechce ohlížet jenom do minulosti a chce demonstrovat, že má moderní a konkurenceschopnou armádu. Francie chce letos přehlídkou poukázat na potřebu posílení evropské obranyschopnosti, jakéhosi evropského vojenského probuzení, jak to nazvalo ministerstvo obrany, a to zejména v době nejistých vztahů se Spojenými státy. A chce taky vyjádřit podporu Ukrajině, která už pátým rokem zdoruje ruské agresi. Přehlídku proto každou chvílí, alespoň tu leteckou část, zahájí letecká akrobatická show. Její součástí jsou i dva letouny Mirage s francouzsko-ukrajinskou posádkou. Právě s těmito vyspělými stroji Ukrajina bojuje na svém území proti Rusku.
0: Už jsem to zmínil, ale jakou techniku Francie na Champs-Élysées předvádí?
1: Je tu 8500 vojáků a vojaček, z nich 6500 pochoduje po bulváru pěšky. Další obsluhují 300 vozidel, 95 letadel a 35 vrtulníků. Letouny by měly každou chvíli vzlétnout asi 300 metrů nad Champs-Élysées od náměstí Concorde až k Vítěznému oblouku. A mezi těmito letouny jsou třeba taky stíhačky Rafale, kterých mimochodem Ukrajina nakoupí dalších 16. Je tu asi taky 200 koní republikánské gardy a technika francouzských spojenců, například švédské stíhačky Gripeny nebo americké F-35. A jelikož je dnešek, 14. červenec, ve Francii státním svátkem, tak si oslavy v Paříži nenechali ujít ani tisíce Francouzů a turistů. Samotná Champs-Élysées je sice pro veřejnost uzavřena, ale z přilehlých ulic se snaží lidé alespoň nakouknout a další oslavy zase sledují v televizích, v přilehlých barech a restauracích, které jsou úplně plné.
0: Říká živě z Paříže náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, děkuji. A nashledanou.
1: Díky, hezký den.
0: Za 7 minut bude 10:30, tady je úterní dopolední Radiožurnál, je 14. července roku 2026. Dobré dopoledne.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host Radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Česko dnes se zasáhnou silné bouřky, varují předtím meteorologové s tím, že hrozí taky přívalové deště, silný vítr a až 2 centimetrové kroupy. Rychlý příval vody pak může místy rozvodnit menší toky. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny do večera. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán. Dnes chtějí obnovit blokádu íránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky 2 tankery v Hormuzu. Do Královské zahrady Pražského hradu se vrací Bohemia Jazz Fest. Přehlídku jazzové hudby tam odpoledne pod širým nebem odstartují koncerty českých, španělských a amerických hudebníků. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program také v Plzni, Prachaticích a nebo v Brně. Sport. Čerstvá vítězka tenisového Wimbledonu Linda Nosková dnes navštíví Český rozhlas. Rozhovor s ní začne po zprávách 15 hodin. Živě ho naladíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Podní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu pro lídra závodu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matias Vacek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na vídeňské u Rajhradu a taky na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy. Na dálnici D52 ve směru z Brna na Mikulov. Čekejte kolony za sjezdem na Rajhrad. Přibližně na 14. kilometru omezení a v omezení teď je nehoda. Průjezdný je pomalu jeden pruh a z Brna se dojíždí do kolony na zasjezdem na Rajhrad. A taky na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu se sune od 11. kilometru a od 211. kilometru až k omezení u D2. Podobná situace je na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna. Pravý pruh je plný od sjezdu na Blučinu od 11. kilometru až do Brna. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice. Čekejte kolony před Benešovem v obou směrech. U Tužínky je zúžení a fronty s obou stran jsou tam asi na 10 minut. A ještě dálnice D5, dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně. Na 4. kilometru se srazily 2 kamiony. Nic vážného, ale blokují pravý jízdní pruh.

0: korona zatím asi kilometr a prodlužuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až kolem 90 km za hodinu. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě můžeme naměřit až 32. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Tenistka Linda Nosková, wimbledonská vítězka, je zpátky v České republice. O detailech jejího životního triumfu se dozvíte díky dnešnímu speciálnímu vysílání hosta radiožurnálu. Právě Linda Nosková bude naším hostem dnes odpoledne po 15. hodině a mluvit bude nejen o tom, jaké to je, když ve finále slavného turnaje proti sobě stojí Češky. V rozhovoru se vrátíme v čase i do období, kdy poprvé v ruce držela tenisovou raketu a jestli někdy měla pocit, že už ji nechce ani vidět. Linda Nosková, speciální host po 15. hodině dnes na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Salvadořani chodí na stadiony podporovat fotbalisty Argentiny a někteří Američané zase vyjadřují podporu Ukrajině, která se na mistrovství světa vůbec nekvalifikovala. O převlékání národních dresů bude i dnešní zápisník z fotbalového šampionátu ve Spojených státech a dopolední Radiožurnál ho nabídne ještě do 10:45.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Zápasem Francie-Španělsko v Dallasu začne dnes na fotbalovém šampionátu semifinále. Mistry světa se kromě nich mohou stát jen Anglie nebo Argentina. Mohlo by se tedy zdát, že pro většinu světa už skončil. Fanoušci jsou ale kreativní v tom, koho podporovat i po vyřazení svého národního týmu. V dalším zápisníku ze Spojených států to popisuje náš zvláštní zpravodaj na turnaji. V hledištích spatřil i ukrajinské dresy se jmenovkou Zelenský.
3: Benzínová čerpací stanice v tomhle zapomenutém kraji, kde si na hranici amerických států Missouri, Iowa a Nebraska, je asi to poslední místo, kde byste čekali fanoušky evropského fotbalu. Ale právě tady mezi lány kukuřice, továrnami na ohňostroje, billboardy vyzývajícími k obrácení se k Ježíšovi a velkými hlučnými nákladáky potkávám tříčlenou skupinku příznivců Argentiny.
4: Manejamos ya que seguimos Argentina, somos grandes fanáticos de Argentina.
3: Mluví se mnou Melvin a Javier, jeli prý z Nebrasky 4 hodiny autem, aby v Kansas City viděli Argentinu hrát. Vášnivě ji podporují, ovšem nejsou to Argentinci. Žijí a pracují tady ve Spojených státech a pocházejí ze Salvadoru.
4: El Salvador pues es una selección, lastimosamente no hay fútbol.
3: Nad úrovní svého národního týmu se ovšem jenom už klíbají. Salvador hrál na mundialu jen dvakrát, naposledy před 44 lety a zapsal se do historie dodnes rekordně vysokou porážkou 1-10 s Maďarskem.
5: I'm an Arsenal fan, so whenever I see the Arsenal boys out there, I'm going for them, you know.
3: Američan Miles volí jinou taktiku. Jeho tým skončil už v osmifinále, ale on je především fanoušek klubového fotbalu a londýnského Arsenalu. Pořád je tu ještě dostatek hvězd Arsenalu, které tu reprezentují Anglii.
5: I'm a big England fan too, because I lived in London for 5 years.
3: Tam Miles navíc strávil 5 let života, takže pro semifinále je volba jasná.
6: They wear it for their soccer game.
3: Američanka Kennedy i dvě její děti dokonce oblékly ukrajinské dresy s číslem jedna a jmenovkou Zelenský.
7: As far as I can understand, he's been doing an incredible job in a horrible, horrible circumstance.
8: Pokud vím, tak odvádí skvělou práci v příšerných podmínkách. A je to jméno, které každý zná, ale spíš mi jde celkově o Ukrajinu. Myslím, že naše vláda je, nemůžu ani najít slušné slovo, prostě náš přístup k Ukrajincům, včetně Zelenského, je teď naprosto ostudný. A my máme ukrajinské přátele, takže Ukrajinu silně podporujeme. Myslím, že je potřeba, aby se takto ozývalo víc lidí. Ve světě se toho děje tolik, že zájem o Ukrajinu se vytrácí. Takže pokud tohle pomůže, lidi se nad tím pozastaví a podívají se na zprávy, tak je to dobře.
3: Vysvětluje Američanka, proč si s dětmi na fotbal vzali ukrajinské tričko. A zaznamenala prý i to, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyhodnocuje, jestli nevpustit zpátky do soutěží Rusko.
8: Já soucítím s Rusy a ruskými sportovci, kteří s touhle válkou nesouhlasí. A ocitli se v zemi, kterou vedou v podstatě teroristi. Ale je potřeba držet linii. Pokud začneme ustupovat, Rusko to jen povzbudí. Vidíme to právě teď. Během posledního měsíce útočí agresivněji.
3: Říká Kennedy a některým návštěvníkům stadionu tedy zdaleka nejde jenom o fotbal. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Rembrandt jsme hráli v 10.46 v dopoledním radiožurnálu. Hmyzí jed způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok, teď tedy život ohrožující prudkou reakci. Po odeznění příznaků lékaři doporučují pacientům alergenovou imunoterapii. Co tahle imunoterapie obnáší, ještě do 11. hodiny vysvětlíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: několik stovek Čechů každý rok dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít ještě na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3-5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě, pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: Z toho vidná z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Rusko čelí ukrajinským útokům na plavidla v Azovském moři. Kreml proto zvažuje odklonění lodní dopravy. Detaily už ve zprávách v 11 hodin za 4 minuty, ještě předtím aktuální doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D52 z Pohořelic směrem do Brna je neprůjezdná. Na 14. kilometru v místě omezení havaroval kamion. Sjíždějte na 16. kilometru na Hrušovany. Dá se to pak osobním autem objet po okolních obcích. A další zelená vlna už po zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Caustidisová a zprávy.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí ex-řediteli Kostkovi celkem 6 milionů. Kromě odchodného má nárok i na konkurenční doložku. Rusko čelí ukrajinským útokům na plavidla v Azovském moři. Kreml proto zvažuje odklonění lodní dopravy. Francie bude hrát se Španělskem o postup do finále fotbalového mistrovství světa. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelice do Brna po nehodě u Rajhradu neprůjezdná a bude oblačno postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Radiožurnál informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Na odchodnou Kostka dostal dvakrát více než například Zdeněk Kabátek, bývalý ředitel VZP, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat.
3: Nebudu k tomu poskytovat žádný věc, nás pojišťovna už nemá nic společného. Na schválnu.
1: Pojišťovna je podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Její nový ředitel Ondřej Felix tvrdí, že bude ekonomicky zodpovědný a konkurenční doložku nemá. Rusko kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonění lodní dopravy z Azovského moře. Děje se to v době, kdy Kyjev oznámil úspěšný útok na 15 ruských plavidel. Moskva kvůli tomu v Azovském moři už omezila lodní dopravu. Podle zdroje agentury Reuters plavidla aktuálně nemůžou vplouvat ani vyplouvat přes Kerčský průliv a Azovsko-Donský plavební kanál. Ruské ministerstvo zemědělství ale uvedlo, že to nebude mít vliv na vývozní kapacity země ani na zásobování domácího trhu. Dodržování pravidel na Hrachuluské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku dnes hlídá policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky připomínají návštěvníkům, na co nezapomínat na břehu a jak neriskovat ve vodě. Z místa se hlásí reportér Lukáš Milota.
4: Dvě policistky tady v kempu u Hráze právě upozorňují rodinu s dětmi, že pokud jsou děti neplavci, neochrání je kruh nebo křidelka, ale musí mít pevnou vestu pevně na těle. Varují také rekreanty, aby nevstupovali do vody rozehřátí a pod vlivem alkoholu. Druhá hlídka spolu s pracovníkem státní plavební správy kontroluje, zda tu nejsou zakázané skútry a zda jsou tady plavidla jen se spalovacími motory do 10 kW a jestli se pohybují výhradně ve výtlačném režimu, tedy že nejedou ve skluzu a že netvoří vlny. Z Hrachalusek Lukáš Milota, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Francie budou hrát se Španělskem o postup do finále světového šampionátu. Z posledních dvou mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luisa de la Fuenteho mimořádný náboj.
5: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
0: Zápas Francie-Španělsko začne v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako zítřejší semifinále mezi Anglií a Argentinou. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená dálnice Pohořelice Brno a nehoda v Praze na magistrále. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelice do Brna neprůjezdná. Na 14. kilometru se podle policie spříčil kamion a nedá se teď projet směrem do Brna. Kolona se zastavila u sjezdu na Hrušovany. Na 16. kilometru už policisté dopravu odklánějí a kolona se před odklonem prodlužuje. A pozor, objížďky tam nejsou vhodné pro kamiony. Na Pražském okruhu čekejte dlouhé kolony ve směru z D1 na letiště. Brzdí se u sjezdu z dálnice D1 na okruh a nesouvislá kolona nejen kamionů je pak až ke sjezdu na Ořech. Musí občas i zavřít tunely kvůli regulaci. Ucpávají se i příjezdy k letišti v Praze. V obou směrech se zdržíte okolo 10 minut. No a kolony hlásíte na okruhu i na Černém mostě, hlavně ve směru na Ústí nad Labem. V Praze teď komplikuje ten silný provoz i nehoda na magistrále ve směru z centra na Nuselský most. Za náměstím IP Pavlova blokuje jeden jízdní pruh, ucpaná je jak Wilsonova, tak i Ječná ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno a postupně se na většině území přidají přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi vydatné lokálně bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až 90 km za hodinu. Teploty většinou 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: 14. července, 5 minut po 11. hodině, stále s vámi dopolední radiožurnál. Hůře dosažitelné dotace a nedostatek odborníků a analytiků. To jsou důvody, proč se některá města obávají reorganizace agentury pro sociální začleňování. Obrátila se kvůli tomu otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše. To je téma, které do čtvrt na 12 ještě otevřeme.
2: Dopolední radiožurnál
8: a Jiří Chum.

0: Některá města, kde řeší sociální problémy, se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Obávají se dopadu reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj ji sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Radnice teď mají obavy z nedostatku peněz, které získávaly na boj s chudobou ve spolupráci právě s agenturou pro sociální začleňování. Detaily proberu s reportérem Janem Benešem. Honzo, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Můžeš jmenovat některá ta města, která připojila svůj podpis pod otevřený dopis premiérovi?
1: Je to třeba Chomutov. Agentura pro sociální začleňování s městem spolupracovala na získávání dotací na sociální služby zaměřené například na děti z chudých rodin. Pokračuje chomutovský primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
2: My jsme s agenturou spolupracovali na několika projektech. Ten první projekt byl Společnou cestou, což byl projekt hlavně pro naše školy. Další projekt byl věnovaný sociálním začleňování, dluhovému poradenství, výkup sociálních bytů. Předpokládám, že na tyto projekty peníze nebudou.
1: Chomutov získal za posledních 10 let na sociální projekty za přispění agentury pro sociální začleňování více než 60 milionů korun. Mezi další města, která připojila podpis, byl taky Jablonec nad Nisou, Žďár nad Sázavou nebo Litvínov na Mostecku. Tam budou podle místostarostky Květuše Helmichové z SNK ED chybět hlavně odborníci a analytici, kteří pomáhali s projekty na problémovém sídlišti Janov.
3: Pomáhali metodicky, pomáhali nám odborně vypracovávat materiály, které pro nás byly důležité, a na to žádný úředník nemá prostor. A to je to, co prostě dneska Litvínov zastaví. Já nemám žádný místo úřednický, který by se tomuhle mohlo věnovat. Tam ta agentura byla zásadní.
1: Naopak například Šluknov na Děčínsku reorganizaci agentury pro sociální začleňování nevidí zatím žádný problém. Podle nezávislého starosty Tomáše Kolonečného odboru rozvoje bydlení a soudržnosti s městem spolupracuje stejně jako předtím agentura a problémy s reorganizací nemá ani Jihočeský kraj.
0: Jak se na nespokojenost a ty obavy některých měst dívá Ministerstvo pro místní rozvoj? Jak zareagovalo?
1: Podle rezortu k obavám není důvod, jak ujistila mluvčí ministerstva Veronika Lukášová, odbor rozvoje bydlení a soudržnosti pokračuje v obcích na rozpracovaných projektech v oblasti sociálního začleňování a radnice se na zaměstnance odboru mohou kdykoliv obrátit.
0: Říká živě reportér Jan Beneš v dopoledním Radiožurnálu. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: Je 11.11. Dobré dopoledne.

0: Poslancům začal poslední jednací týden před sněmovními prázdninami a v jeho úvodu se mají věnovat zastropování cen dálničních známek. Jejich ceny by tak nově neměly už pravidelně růst. Naše reportérka a detaily živě za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I

0: Ceny dálničních známek se možná v budoucnu nebudou každý rok zvyšovat. Dnes by se touto změnou měli zabývat poslanci. Sešli se kvůli tomu přibližně před hodinou a to jejich jednání sleduje naše reportérka Jana Čermáková. Jano, vítám tě.
1: Dobré dopoledne. V úvodu schůze před hlasováním o programu mluvilo několik poslanců s přednostním právem, například šéf Pirátů Zdeněk Hřib nebo ODS Martin Kupka. Probírali různá témata, nejen ceny dálničních známek. Ke schválení programu se tak zatím poslanci stále nedostali. Návrh zmrazit ceny dálničních známek předkládá ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Na plénu k tomu už vystoupil předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Řekl mimo jiné, že novelou plní vláda jeden ze svých slibů.
2: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
1: Vládní návrh zrušit postupné zdražování dálničních známek kritizuje opozice. Považuje zmrazení cen za populistické. Například starostové už předem avizovali, že novelu rozhodně nepodpoří. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba návrh přispěje k dalšímu rozkladu veřejných financí. Vláda podle něj zrušením zdražování známek zmrazí příjmy, aniž by řekla, jak výpadek nahradí. To podle Hřiba zhorší stav dopravní infrastruktury.
3: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
1: Pravidelnou valorizaci dálničních známek zavedla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Nynější kabinet chce zachovat současné ceny známek. Například roční by v případě přijetí novely dál stála 2570 korun.
0: Jenom poslanci dnes mají na programu i další normy v úvodním kole projednávání, které reagují na unijní předpisy. Jaké konkrétně, řekni?
1: Například uzákonění povinnosti poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy hlásit jednou ročně obchody, které lidé s těmito aktivy uskutečnili. No a ve druhém čtení by se poslanci mohli dostat k novele zákona o rozšíření trestnosti neplacení výživného.
0: Z poslanecké sněmovny reportérka Jana Čermáková. Jano, díky, nashledanou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
0: Český premiér Andrej Babiš na schůzce tzv. Koalice ochotných zdůraznil potřebu společného evropského projektu protivzdušné obrany. Může být Česko v tomto projektu významným hráčem a pomohla by společná protivzdušná obrana bojující Ukrajině? Taky na to se ho dnes zeptá, na to se Vladimír Kroc zeptá bývalého vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného. Vysíláme po zprávách v 17 hodin, ani to si v programu odpoledního radiožurnálu nenechte ujít.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Byli pro, pak proti. Proč? Bouře kolem chat kontrolu. Hádka o sledování zpráv na síti. Podle jedněch pouhé šmíráctví, podle druhých ochrana kvůli dětské pornografii. Co se stalo v Evropském parlamentu?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje její nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11:30. Kateřina Clausidisová má zprávy.
2: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá. Sněmovna projednává zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes jedou do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Petrem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých lidí posilovat zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Pamploně na severu Španělska končí oslavy svátku svatého Fermína. Jsou známé především kvůli běhům před býky ulicemi města. Devítidenní festival se neobešel bez zranění. Při jednom z běhů se účastníkovi do obličeje zabodl roh a dalších 12 lidí potřebovalo ošetření kvůli různým úrazům.
3: Sport.
2: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová budou bojovat o postup do druhého kola turnaje v Aténách. Krejčíkovou čeká Bulharka Tomovová. Valentová narazí na Belgičanku Kostou Lasovou. Ve druhém kole turnaje na tvrdém povrchu v Řecku už je Sára Bejlek, která vyhrála nad Slovenkou Morvajovou 2-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nebezpečí na D5 u Berouna, zavřená dálnice Pohořelice Brno. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor za Berounem. Kilometr 21 hlásíte sražené zvíře na vozovce.
5: Těsně před 21. kilometrem je uprostřed pravýho pruhu podle mě čerstvě sestřelená srnka. Já jsem se tomu vyhýbal na poslední chvilku.
4: Na dálnici D5 komplikace pak i dál směrem na Rozvadov za Plzní. Na kilometru 105 v místě omezení havaroval kamion, průjezdný jeden pruh a je tam fronta asi na 10 minut. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic na Brno neprůjezdná za sjezdem na Hrušovany. Na 14. kilometru se spříčil kamion v místě omezení a nedá se projet směrem do Brna. Dopravu policisté odklání na 16. kilometru a před odklonem už se tvoří kolona. Lepší si je tuž dřív za Pohořelicemi a do Brna jete přes Židlochovice. Ještě silnice číslo 3 z Prahy na České Budějovice. U sjezdu na Pišely a Čerčany nehoda. Silnice je tam průjezdná Kyvadlově. Tam jsou první kolony v obou směrech. A další kolony pak na trojce taky u Olbramovic. Tam pracuje údržba na obchvatu Olbramovic a jsou tam další fronty okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno a postupně se na většině území přidávají přehánky nebo bouřky. Ojediněle můžou být i silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až 90 km za hodinu. Teploty většinou 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.

0: Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková je zpátky v České republice a po 15. hodině bude hostem speciálního vysílání Radiožurnálu. Nenechte si ho ujít.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Tady je dopolední radiožurnál, za chvíli s námi i náš zpravodaj v Asii. Ani 10 let po vynesení rozsudku Čína nerespektuje rozhodnutí mezinárodní arbitráže o Jihočínském moři. A na kritiku svého chování teď Peking znovu reaguje výhruškami. Řekneme víc.

0: 14 států, včetně států Spojených amerických, Británie a několika členských zemí Evropské unie a Sdružení zemí Jihovýchodní Asie otevřeně vyzvalo Čínu, aby začala plnit, co jí rozsudkem přikázala Mezinárodní soudní arbitráž v Hágu. Ta už před 10 lety rozhodla, aby se Peking zdržel jakýkoliv vojenských a silových kroků v oblasti Jihočínského moře, protože to odporuje mezinárodnímu právu. My jsme teď živě ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak už zaznělo, Mezinárodní soudní dvůr v Hágu rozhodl už před 10 lety. Proč Číňané ten verdikt nerespektují?
1: Protože se opírají o takzvanou linii 9 čar. Číňané si vymysleli na konci 40. let a svévolně zakreslili do námořních map 9 čar, o kterých začali tvrdit, že ohraničují území, které jim prý už navždy bude patřit. V podstatě je to 90% rozlohy Jihočínského moře a čínští komunisté později tyhle imperiální choutky oživili, aniž by se tedy na to zeptali těch zemí okolo, hlavně Vietnamu, Filipín nebo Indonésie. V 80. letech se navíc zjistilo, že pod mořským dnem se tam nacházejí obrovské zásoby ropy a zemního plynu. To samozřejmě ten spor ještě vyostřilo. No a mimochodem, místo toho, aby Čína respektovala to zmiňované rozhodnutí arbitráže, tak za uplynulých 10 let postavila vojenský přístav a přistávací dráhy třeba na atolu jménem Ohnivý kříž a teď aktuálně dokončuje podobné zázemí na Antilopím rýfu, 400 kilometrů od pobřeží Vietnamu.
0: Má mezinárodní společenství vůbec nějaké páky na to, aby Čínu v budoucnu donutilo k dialogu a ke změně chování?
1: Není to tak úplně beznadějné, jak to možná vypadá. Tahounem téhle snahy jsou dlouhodobě Filipíny. Právě oni dali podnět k Mezinárodnímu soudnímu dvoru, k té arbitráži v Hágu a Čínu tam před 10 lety porazili. Tento rok jsou Filipíny předsednickou zemí ASEANu, neboli Sdružení zemí Jihovýchodní Asie, a snaží se znovu připoutat pozornost světa k tomu, jak se Čína bezohledně chová v Jihočínském moři. Na druhou stranu Peking dnes není v situaci, v jaké byl před 10 lety, a některé komentáře tady v Asii upozorňují, že pokud by třeba Donald Trump chtěl odpoutat pozornost od krize v Hormuzském průlivu, tak potrestání Číny by prý bylo ideálním řešením, protože jestli něco Peking opravdu těžce zkousává, tak jsou to právě ta pověstná vysoká cla Donalda Trumpa.
0: Zpravodaj v Asii David Jakš v dopoledním Radiožurnálu. Děkujeme, Davide.
1: Naslyšenou.

0: Správcům zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem se nedaří kvůli suchu napustit zrevitalizovaný velký rybník. Nedostatek vody ohrožuje zahájení provozu nového přístaviště a taky půjčovny loděk. No a reportáž vám nabídneme za pár minut. Zůstaňte u nás, teď Ronan Keating.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

0: Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku stále ještě není napuštěný. Potok, který ho napájí, vyschnul. Správci památky se teď bojí, že kvůli nedostatku vody nebudou moct v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou historických replik původních veslic.
1: Páčilo se nám, pozrali jsme si prehliadku.
2: A víte třeba, s jakou osobností je to tady spjato? Když jste byli na zámku, tak no, to
1: tak
2: určitě...
1: Josefem Mánese, samozřejmě.
2: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, které jsou repliky z té doby, po kterých se třeba plavil i Josef Mánes, tak se budete taky moc projet.
1: No a když se tu ocitněme, tak možno ano. To je daleko ještě.
3: Jarmila, mluvčí slovenské výpravy, řekla téměř prorocká slova, uznává kastelán zámku Martin Váňa. Na pouště se vlastně zastavilo.
4: Jde to pomalu z důvodu tady těch suchých horkých dnů. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul.
3: Jestli kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
4: Dokonce bych to snad nazval i martýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic, které by se daly půjčovat veřejnosti.
3: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
4: To je pravda. Existuje dopis Josefa Mánesa jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat.
3: Obnova dvou zámeckých rybníků začala před 2 lety, stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektaru patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: 11.56, posloucháte dopolední radiožurnál, ale už ve 12 hodin to budou i hlavní zprávy a za čtvrt hodiny zhruba taky Vladimír Kroc a dnešní polední publicistika. Vítám tě, pozvi nás.
1: Dobrý den, americká armáda dokončila další vlnu úderu na Irán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení pro střely a drony a na námořnictvo. Aktuální situaci v Perském zálivu probereme s bezpečnostním expertem Michalem Smetanou. Dopady sucha na zemědělství budou v Česku lokálně velmi odlišné, upozorňuje předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. O extrémním suchu nejen v Česku budeme mluvit s koordinátorem týmu Intersucho Miroslavem Trnkou. A proč jsme v evropské 27. poslední ve využívání obnovitelných zdrojů energie a co by to mohlo změnit, co přinese zmenšení tzv. Akceleračních zón? Na to se zeptáme předsedy komory OZ Štěpána Chalupy.
0: Poslouchejte po 12. hodině hlavní zprávy ve 12.10 publicistika a Vladimír Kroc, díky za pozvání.
1: Těším se.
0: A taky připomínám, že už dnes po 15. hodině bude speciálním hostem radiožurnálu wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková.

0: Radiožurnál 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
1: Vládní poslanci chtějí zastavit každoroční zdražování dálničních známek. Opozice to bere jako populismus. Američané znovu útočili na Teherán. Írán naopak zasáhl dva tankery Spojených arabských emirátů. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic do Brna po nehodě neprůjezdná a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů. Je úterý 14. července. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Couserisová.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci jednají o zmrazení cen dálničních známek. Kupony teď zdražují každoročně podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Jednání sleduje reportérka Daniela Brichtová.
3: Koalice chce zachovat současné ceny známek. Třeba roční by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťány Malé jde o dobrou zprávu pro všechny řidiče.
4: Tento krok jednoznačně neohrozí výstavbu dálnic v České republice, protože od začátku naší vlády děláme kroky, jak snížit cenu výstavby dálnic.
3: Podle opozice je ale zmrazení cen populistický krok. Například starostové tak podle svého poslance Jana Svitáka novelu nepodpoří.
5: Koalice tady předvádí ukázkové marketingové pokrytectví, protože cenu, kterou ještě před pár lety v opozici označovala za nehoráznou zlodějinu, nyní natrvalo zafixovala.
3: Poslanci dnes mají na programu i další mimořádnou schůzi. Na té mají projednat hlavně v návrhy, které implementují do českého práva unijní předpisy. Pokud se to nestihne včas, hrozily by Česku pokuty. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Do Česka dnes dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území republiky až do 10 hodin do večera. Víc řekne Jan Duchoslav.
6: Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Meteorologové varují, že hrozí pády stromů nebo zatopení sklepů. Lidem doporučují, aby se před bouřkami ukrývali v budovách s hromosvodem nebo se schovali v hustém lese. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí taky dál platí vyšší riziko vzniku a šíření požárů. A to hlavně na Moravě. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Írán a dnes se chystají zablokovat íránské přístavy. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky dva tankery v Hormuzu.
7: Íránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Íránské islámské revoluční gardy uvedly, že 2 tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Írán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od íránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Srbský bývalý ministr dopravy Goran Vesić stane před soudem kvůli zřícení přístřešku v Novém Sadu. Před 2 roky tam zemřelo 16 lidí. Tragédie vyvolala rok a půl trvající studentské protesty. Ty dávali do souvislosti s korupcí ve veřejných zakázkách. Srbský prezident Aleksandr Vučić kvůli tomu na konci června oznámil rezignaci a taky předčasné prezidentské a parlamentní volby.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Ministerstvo životního prostředí uspělo u ústavního soudu ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soudci zrušili rozsudek, podle kterého měl stát zaplatit náhradu soukromé firmě za zmařenou stavbu 2 větrníků v Petrovicích. Věc teď musí znovu řešit obecné soudy. A podrobnosti má reportér Tomáš Kremr.
9: Soukromá firma chtěla na okraji katastru obce stavět elektrárny před zhruba 20 lety, získala na ně pozemky i povolení, ale už nepotřebnou výjimku kvůli ochraně ohroženého tetřívka obecného. Firma tvrdila, že o takovou výjimku nemusela žádat, po státu pak vymáhala 265 milionů korun za zmaření záměru. Ústavní soud uvedl, že firma měla vědět, že výjimku potřebuje a že v tomto případě převážilo právo na ochranu přírody nad vlastnickým právem. V Petrovicích dosud stojí 2 větrné elektrárny jiného majitele a výstavba dalších tam není v plánu. Neumožňuje to ani územní plán obce. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že by byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Francouzská vojenská přehlídka letos zdůrazňuje pomoc Ukrajině. Nad vítězným obloukem proto proletěly i dvě stíhačky Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Francie si dnes připomíná 237 let od dobytí Bastily. Paříži to vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltis.
10: Vrcholem přehlídky byl přelet stíhaček Mirage, které burácely ve výšce asi 300 metrů nad zemí a přes vítězný oblouk pokračovaly nad náměstí Concorde. Na nebi vytvořili formaci v barvách francouzské trikolory a tisíce lidí v ulicích Paříže jim tleskali. Přehlídka je letos větší a velkolepější než v předešlých letech. Účastní se jí 8500 vojáků a vojaček, kteří obsluhují na 300 vozidel a více než stovku letounů. Letošní ročník klade důraz na podporu Ukrajiny, která už pátým rokem zdoruje ruské agresi a kterou Francie od začátku války podporuje. Paříž proto oznámila, že podpoří pořízení dalších 16 stíhaček Rafale pro Ukrajinu a poskytne licenci na výrobu francouzských střel a naváděných bomb. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Španělska se večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. V 21 hodin českého času nastoupí proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
12: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko. A to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji. Ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
11: Utkání Francie Španělsko odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Po volném dni pokračuje 10. etapou cyklistická Tour de France. Téměř 167 kilometrů dlouhá trasa nabídne 7 horských prémií. Ve žlutém dresu pro lídra závodu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Do Českého rozhlasu zamíří čerstvá vítězka tenisového Wimbledonu Linda Nosková. Rozhovor začne po 15. hodině. Živě ho odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zavřená dálnice D52 u Hrušova na ucpaná silnice 3 v Olbramovicích. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic do Brna neprůjezdná za sjezdem na Hrušovany. Na 14. kilometru se zpříčil kamion v omezení a nedá se teď projet směrem do Brna. Dopravu policisté odklánějí na 16. kilometru a před odklonem už se tvoří kolona. Dá se sjet už dřív za Pohořelicemi a do Brna jet přes Židlochovice. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov čekejte kolony za Plzní. Na 105. kilometru v omezení havaroval kamion a projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice komplikace. Nejdříve nehoda. U sjezdu na Pišely a Čerčany, tam je první kolona. Asi na 10 minut. No a pak je ucpaný taky obchvat Olbramovic. Na obchvatu pracuje údržba a projíždí se Kivadlově. Tam už jsou kolony delší, až na půl hodiny v obou směrech. A ještě dálnice D8, příjezd do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se prudce na 3. kilometru v obou pruzích. Nesouvislá kolona se pak sune až do Kbelské ulice do omezení. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy až kolem 90 km za hodinu. Teploty odpoledne 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě teplej kolem 32. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Vladimírem Krocem.
14: Vrací se americko-íránský konflikt k otevřenému válečnému střetu. Jaké dopady na krajinu může mít extrémní sucho, které už zasáhlo polovinu našeho území? A proč je Česko na posledním místě v Unii, pokud jde o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů? Ceny ropy na světových trzích dál rostou v souvislosti s eskalací amerických a íránských útoků. Americké velení v regionu uvedlo, že nejnovější údery se zaměřily na íránské pobřežní obranné systémy, na odpalovací zařízení a námořní síly. A měly především omezit íránské kapacity k náletům na lodi v Hormuzském průlivu, na které Američané odpovídají odvetnými útoky. Íránské revoluční gardy dnes oznámily, že odpálili balistické střely na americkou leteckou základnu v Jordánsku a údajně zničili i několik radarů v Bahrajnu, včetně zařízení, které jsou součástí amerického systému protivzdušné obrany Patriot. Naším hostem je Michal Smetana, bezpečnostní expert z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
15: Hezký den, děkuji za pozvání.
14: Dá se po těch útocích z předchozích dnů a z minulého týdne říci, že se fakticky obnovuje regulérní válečný střet Spojených států a Iránu?
15: Určitě se dá mluvit o významné eskalaci násilí. Na druhou stranu stále platí, že ani jedna z těchto dvou stran pravděpodobně v tuto chvíli nemá zájem na tom ten konflikt dostat na nějakou úroveň, kterou jsme zde viděli po únoru letošního roku. A je to hlavně proto, že obě dvě strany tady používají sílu především jako nátlakový prostředek, kdy Irán se vlastně snaží pomocí útoku na lodě přinutit ostatní aktéry, aby akceptovali to jeho schéma, ve kterém Irán je vlastně tím kontrolorem Hormuzského průlivu a naznačuje, že se vlastně nechce vrátit k tomu režimu, který zde panoval před únorem letošního roku. Na druhou stranu Spojené státy vlastně tímto způsobem chtějí Irán donutit, aby akceptoval jejich interpretaci toho, jakým způsobem má být Hormuzský průliv průplavný.
14: A vyplývá z pokračující série iránských náletů, že americko-izraelské údery z předchozích měsíců neměly nutně tak zničující dopad, jak ujišťovala Trumpova administrativa?
15: Určitě ano, je to vlastně, dejme tomu, jako nějaká empirická demonstrace toho, o čem jsme tady mluvili i na Českém rozhlase vlastně opakovaně v posledních měsících, jakkoliv ty americké údery samozřejmě byly významné a v mnoha ohledech operačně a velmi kvalitně provedené, tak zároveň ta představa, že, nebo ta tvrzení o tom, že Spojené státy byly schopny kompletně eliminovat iránské vojenské schopnosti, samozřejmě nedávala žádný smysl a postupně se ukazovalo více a více evidence ohledně toho, že Irán byl schopen se zachovat dostatečné schopnosti, už se týká balistických raket s plochou dráhou letu, dronových prostředků, kterými stále je schopen asymetricky útočit jak na lodě, tak na americké základny v regionu. Takže ano, ty americko-izraelské údery samozřejmě degradovaly iránské schopnosti, ale ne do té míry, že by degradovaly kompletně iránskou schopnost útočit.
14: Iránské revoluční gardy dnes uvedly, že zasáhly v Hormuzu dva tankery, jejichž posádky, cituji, neuposlechli varování. To znamená, že nepřerušili plavbu průlivem?
15: Je to v zásadě tak, možná bych to dal do nějakého širšího opět rámce, tak Irán se vlastně snaží donutit ostatní strany, aby akceptovali to, že Hormuzský průliv sice bude průplavný, nicméně pod iránskou kontrolou v tom smyslu, že tam je jasně designovaná jedna trasa, kterou Irán chce, aby se lodě vydávaly. To je ta severní trasa. Ve chvíli, kdy ty lodě vlastně se vydávají tou jižní trasou blízko Ománu a vlastně ignorují tato iránská varování, tak se Irán snaží vlastně tyto lodě donutit, aby uposlechli toho jeho nařízení, případně využít vojenských prostředků, pokud neuposlechnou.
14: Odvíjejí se ty vzájemné nálety od toho, že v americko-iránském memorandu o porozumění nebyly, myslím zhruba před měsícem, dost jasně vymezeny ty podmínky pro provoz v Hormuzském průlivu?
15: To určitě nebyly, i proto celá řada amerických komentátorů tomu říká spíše memorandum o neporozumění. Je tam několik bodů, které spíše vedly k tomu, nebo které vlastně umožnily to, aby vůbec to memorandum bylo podepsáno, protože byly velmi vágně definovány, ale zároveň bylo velmi jasné, že tam ty interpretace se velmi liší. Obě dvě strany pravděpodobně do toho šly s tím, že ty interpretace je dostatečně vágní, aby tam oni byli schopni materializovat tu svoji vlastní představu a že tu druhou stranu vlastně přesvědčí k tomu, aby tento fakt akceptovala. Aktuálně to tak tím není.
14: Proč tedy ještě vůbec změněné černé memorandum, které podepsali americký a iránský prezident, je stále reálné, že by na tento dokument mohli navázat rozhovory o mírové dohodě? Platí ještě fakticky?
15: Takhle rozhodně aktuálně je systematicky porušováno, takže se nedá říct, že by aktuálně bylo naplňováno. A nicméně pořád to může existovat, dejme tomu jako nějaký rámec pro další budoucí, dejme tomu diplomatické iniciativy. Určitě jsem skeptický k tomu, že bychom teďka v nějaké jako velmi dohledné době viděli nějaká rozsáhlejší jednání, které by v brzké době vedly ke kompletní mírové smlouvě. Takže je to zatím taková situace, ve které skutečně to násilí eskalovalo. Memorandum obě ani jedna strana nedodržuje, nicméně pravděpodobně se k tomu obě dvě strany budou nějakým způsobem vracet k nějakým jakožto k bodům pro další jednání, protože, jak už jsem říkal, ani jedna z těchto stran aktuálně nemá zájem o to, aby to násilí ještě eskalovalo do nějaké vyšší úrovně než do teď.
14: Spojené státy mají od dnešního večera znovu zablokovat plavbu Hormuzským průlivem. Jaký dopad by tento krok mohl mít?
15: Je to opět další krok, který v podstatě porušuje toto memorandum, respektive Spojené státy reagují na to, co dělá Irán tím, že ani oni nebudou vlastně dodržovat ten závazek ukončit blokádu Iránu. A dá se očekávat, že opět toto je situace, která rozhodně těžko povede k nějaké větší důvěře nebo k nějakému zbližování obou stran. Ta blokáda je samozřejmě nepříjemná pro Irán, protože nějakým způsobem limituje iránské schopnosti exportovat ropu. Na druhou stranu je to nepříjemné i pro Spojené státy a pro svět jako celek, proto samozřejmě znamená, že Irán na druhé straně uzavře vlastně Hormuzský průliv pomocí vojenských prostředků, tak jak to bylo předtím, což opět povede k vyšším cenám ropy a povede to opět k tlaku na světovou ekonomiku, který už v těch minulých měsících byl velmi náročný a může se ukázat jako nadále velmi problematický, takže opět se vracíme do nějaké fáze tohoto konfliktu, která rozhodně je suboptimální pro všechny aktéry a která bude mít velmi těžko, se bude hledat nějaké jednoduché a rychlé řešení, jak z toho ven.
14: Michal Smetana, ředitel Pražského centra pro výzkum míru a bezpečnostní expert Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám. Naschledanou.
15: Díky za pozvání. Hezký den.
14: Řadu evropských zemí zasáhla po vlnách veder extrémní sucha od Francie a Anglie přes jižní oblasti střední Evropy po Itálii a Španělsko a mimořádné půdní sucho pokrývá už i skoro polovinu Česka. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho při Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Zdravím koordinátora týmu Intersucho, profesora Miroslava Trnku. Dobrý den.
16: Dobrý den, dobrá.
14: Můžete prosím tu úvodní informaci krátce rozvést, doložit na konkrétních datech?
16: Tak aktuálně máme v České republice v půdním profilu do jednoho metru na více jak 2/5 území ten nejvyšší, řekněme, stupeň intenzity sucha, to znamená takhle nízká zásoba vody v půdě. V tomhle profilu tu bývá tak jednou za 20 až 50 let, to znamená s ohledem na probíhající klimatickou změnu. Je to signál toho, že prostě krajina střední Evropy má na vrcholu vegetační sezóny velmi často nedostatek vláhy. A ten vlastně prostor zasažený suchem v Česku se táhne vlastně celým jihem Česka a na Moravě potom zasahuje až polským hranicím. Výjimkou jsou Beskydy, kde ta situace je po nedávných srážkách výrazně lepší. Bohužel tam ty srážky byly tak intenzivní, že způsobily i lokální povodně. Na druhou stranu, to, co jste říkal, také platí na západ od našeho území. Panuje epizoda sucha, která má svoje epicentrum vlastně ve Francii. Když se podíváte buď na Intersucho nebo na nám s námi spolupracující portál Windy, tak uvidíte, že Česko je jenom součástí sucha, které zasahuje Velkou Británii, Francii a velkou část jižního Německa.
14: Z vašich dat vyplývá, že extrémní půdní sucho zasahuje především Moravu. Čím to je? Je tamní krajina zvlášť zranitelná v tomto smyslu?
16: Je to většinou spíš jako charakterem vývoje počasí a nad naším územím. Je pravda, že Morava má tendenci v letních měsících mít té vody méně, je přece jenom dál od moře, než tedy hlavního zdroje srážek, než Čechy. Současně také platí, že většina suchých epizod v minulosti začínala na Moravě a odtud se šířila do Čech, ale zrovna loňský rok jsme měli výjimku. Jeden z těch případů, kdy Morava na tom byla podstatně lépe než české země, takže pravidlo to není, ale velmi často se ze suchem na Moravě potýkáme právě proto, že zvlášť na jihu Moravy, jsou roční úhrny srážek relativně nízké a je to nejteplejší oblast České republiky s výjimkou Pražské kotliny, takže se suchem se tu potýkáme často.
14: A v jaké situaci už podle vašeho modelu půdní vlhkosti se dá mluvit o extrémním suchu?
16: Tak to, co teďka vidíme v půdním profilu, tam vlastně na jižní Moravě, v těch části Hané, zejména v povrchové vrstvě, klesla vlhkost půdy pod výrazně pod bod vadnutí, to znamená, pokud ty kořeny nemají větší hloubku, tak rostliny nedokáží takhle nízký deficit nebo takhle nízkou hodnotu nasycení půdy přežít. A vidíme to třeba na těch nízko nebo mělce kořenících trávnicích nebo porostech, které nestihly pustit kořeny do větší hloubek, ideálně pod ten jeden metr, kde ještě voda stále podle našich dat zbývá. A to je vlastně obraz toho současného sucha, kdy se ty následky postupně akumulují a nejdříve ty dopady vidíme na těch mělčejí kořenících rostlinách. Naopak trvalé kultury se drží z pohledu vegetace docela dobře, ale jsou pod enormním stresem kombinací nedostatku vody na povrchu půdy a vysokých teplot.
14: A jak výjimečná je tato úroveň sucha na našem území ve srovnání s předchozími lety?
16: Tak je potřeba říct, že v posledních 15 letech jsme takovéhle epizody zažili v podstatě každý druhý rok. Je to něco, s čím bohužel náš region má potíže, teď jaksi chronicky. Je to vlastně změna klimatického režimu, který jsme předvídali už před mnoha lety na základě prognóz nebo projekcí klimatických modelů a ukazuje se, že střední Evropa prostě v té kombinaci nárůstajících teplot a stagnujících srážek bude čím dál častěji čelit epizodám, kdy bude mít nedostatek vláhy v kritických částech vegetačního období a to se pak projevuje jako sucho.
14: Čili předpokládáte, že by se takto zasažená oblast měla dál rozšiřovat?
16: Tak v tom dlouhodobém kontextu bohužel ano, většina těch klimatických projekcí pro střední Evropu říká, že epizody sucha budou častější, delší a budou v podstatě zasahovat naše území, ale i na území na východ a jeho východ od nás. Trochu jiná situace pravděpodobně bude na severu Evropy a ve velké části Polska, kdy zase zejména na severu Polska je pravděpodobnější spíš scénář, kdy srážek tam bude o něco více než v současnosti a to bude kompenzovat ten nárůst spotřeby vláhy.
14: Jako vedl například předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek, dopady sucha na tento sektor budou lokálně velmi odlišné. Jak citelně zasáhne toto období ekosystém v nejpostiženějších oblastech a lesní a jiné porosty?
16: Tak my vidíme vlastně v porostech například v naší sítě Dendronetofajerisk, že zase stromy jsou v poměrně významném stresu, produkují významně méně dřevní biomasy, než by bylo obvyklé v tuhle roční dobu. No a podíváme-li se na zemědělské pozemky, tak tam skutečně souhlasím s panem předsedou, že situace bude velmi odlišná, jsou místa, která dostaly díky vlastně konvektivním bouřkovým srážkám o něco více váhy a tím se může dařit docela dobře a o pár kilometrů dál najdete tady na jižní Moravě porosty, které jsou prostě zoufala postižená suchá, kde výnos bude třeba o 30, někdy o 40% nižší, než je obvykle na těch pozemcích. Takže je to rozdělené a ty srážky, které očekáváme v příštích několika dnech tím, že budou spíše bouřkového charakteru, tak jak je typické pro léto, tak ty lokální rozdíly pravděpodobně ještě více zvýrazní.
14: Jak se daří adaptovat zdejší krajinu na extrémní projevy počasí, vracet do ní prvky, které účinně zadržují vodu?
16: No, já bych řekl, že nám se docela daří aplikovat ty malé opatření, které mohou dělat zemědělci, lesníci sami relativně levně. Daří se nám některé nekonfliktní, řekněme, opatření typu propojování vodárenských soustav nebo prohlubování vrtů. Co se nám nedaří, jsou velká systémová opatření, to znamená propojování celých vodohospodářských soustav a jejich posilování další akumulací, když to řeknu, budováním nebo minimálně přípravou budování nových retenčních prostorů. Protože ty suché epizody mají jedno společného, opakují se čím dál častěji a čím dál častěji, jak si kladou vyšší a vyšší nároky na naše existující vodní zdroje. A ty prognózy jsou bohužel takové, že dříve nebo později a spíš to bude v horizontu několika málo desítek let se stane, že naše akumulační kapacita může přestat stačit a pak to samozřejmě bude způsobovat nejprve problémy třeba v nadlepšování průtoků a posléze třeba třeba i v některých dodávkách, které mohou jako významně ovlivnit už nejenom třeba kvalitu života a v řekách a jejich existenci, ale také kvalitu života lidí.
14: Profesor Miroslav Trnka, koordinátor týmu InterSucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Děkuju, naschledanou.
16: Děkuji za pozvání a krásný den vám i posluchačům.
14: Česko je podle nejnovějších dat Eurostatu poslední v Evropské unii ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Komora OZE dnes dopoledne představila novou analýzu jejich vývoje u nás. Rozvoj solárních elektráren a tepelných čerpadel letos zpomaluje. Navíc nevznikla žádná větrná či vodní elektrárna ani bioplynová stanice. Hostem je teď předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa. Dobrý den.
17: Dobrý den.
14: Co je hlavním důvodem, proč jsme v Unii poslední ve využití obnovitelných zdrojů? Málo tady svítí slunce, nefouká?
17: No to určitě ne. Když se koukneme vedle té neutěšené statistiky, kdy jsme se z Loňska z předposledního místa posunuli v tom prvním kvartálu v Evropě na poslední místo, i když tam to může být ovlivněno, tak je to fotovoltaika, která nám trošku pomáhá v těch letních období. Tak když se koukneme na například statistiky Větrné evropské asociace nebo solární, tak vidíme, že ty státy umí využívat, ať už slunce nebo vítr, i které jsou nám velmi podobné. To znamená vnitrozemské spolkové republiky, Rakouska, Německa, Polsko, ty vnitrozemské části, které akceleruje poslední leta ve větrné energetice velmi významně. Ostatně, když se koukneme na Ukrajinu, tak ta loni postavila skoro takový výkon, který my máme kumulativně vlastně postaven za celou dobu, co se o to snažíme. Takže určitě neplatí, že nefouká a nesvítí. Ty problémy jsou jinde.
14: Jaký je tady vývoj? Které alternativní zdroje mají, tak říkají, zelenou a ve kterých oblastech naopak rozvoj vázne?
17: No bohužel, když se koukneme u nás, tak opravdu to vázne ve všech, i když v tom nějakém absolutním počtu instalací máme nějaký vývoj nebo nějak navyšujeme u fotovoltaických elektráren, u tepelných čerpadel, kamen na tuhá paliva u domácností, tak ten vývoj je vlastně alarmující, protože my opravdu velmi zpomalujeme ten rozvoj. Fotovoltaika, tam jsme relativně ještě na tom dobře. My jsme zvládli vlastně dohnat ten nepoměr, že jsme měli skoro vše instalováno na poli z těch let 2009-10, kdy dneska máme z těch 5 zhruba gigawatt vyvážené zjednodušeně střechy nebo ty instalace pro vlastní lokální spotřebu a ty pozemní instalace na volných plochách. Tohle potřebujeme zachovat, ale velmi významný propad i teďka v tom prvním pololetí necelých 10 000 instalací u fotovoltaiky oproti loňským necelým 30 tisícům. U tepelných čerpadel 8 tisíc versus nějakých 24 tisíc za celý loňský rok. Takže my potřebujeme vlastně přidat, zamyslet se, jestli by nešlo něco dělat jinak a lépe. A my vidíme potenciál například v nějakých daňových úlovách nebo úpravách třeba sazby DPH.
14: Ještě se k tomu vrátíme, ale Ministerstvo životního prostředí snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Původně bylo přitom vymezeno 110 takzvaných akceleračních zón. Jak nám včera ale řekla mluvčí rezortu, proces vymezování těchto zón je ještě v procesu. Co by mohlo pro praxi znamenat, pokud by zůstalo zmíněného návrhu?
17: No, když to tak shrnu asi, tak akcelerační oblasti, pokud opravdu takto dopadnou, jak je i navrženo teďka v tom návrhu, který zveřejnilo ministerstvo v pátek, tak přinesou, nadělají víc škody než užitku. My jsme podávali

0: Velmi krátce vrátíme k těm ekonomickým nástrojům. Vy jste mluvil o snížení DPH na technologie, elektřinu, biomasu, bioplyn. Co ještě?
1: Vidíme opravdu i ze zahraničními zpracováváme takovou trošku podrobnější analýzu, z které zatím ještě není hotová, tak vyplývá, že v řadě zemí používají jednoduché nástroje, které neznamenají přímý náklad vlastně na tu
0: na finanční
1: Například snížení sazby DPH na instalace fotovoltaiky nebo tepelných čerpadel pro domácnosti, snížení DPH na dřevo, elektřinu či plyn. Bioplyn teda, pardon.
0: Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Děkuju, naschledanou.
1: Moc děkuju, pěkný den, naschledanou.
0: Tolik publicistika.
2: Kateřina Caussidisová a zprávy.
3: Hasiči už šestý den likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout centra pro děti se stejnými problémy. V samostatných zařízeních s terapeuty by měly být děti, které spáchaly trestnou činnost. Írán dnes zachránil 23 námořníků z nákladní lodi, která se u Hormuzského průlivu srazila s dalším plavidlem. Podle polostátní agentury Fars posádku tvořili pouze zahraniční pracovníci. Nehodu už vyšetřují úřady. Incident se stal severně od ostrova Kešm. Ten v noci na dnešek čelil další vlně amerických útoků. A v Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer uvidí snímek Mamma Mia. Na středu ji připravili organizátoři sérii koncertů. Soboty nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiérů. Program na zámku potrvá do konce srpna. Sport. Do Českého rozhlasu přijde nová tenisová vítězka Wimbledonu Linda Nosková. Ta se z Londýna vrátila i s nejnovější trofejí včera odpoledne. Rozhovor začne po 15. hodině a odvysílá ho Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D52 u Hrušova na ucpaná silnice 3 v Olbramovicích. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic do Brna neprůjezdná u sjezdu na Hrušovany. Na 14. kilometru havaroval kamion, zablokoval směr Brno. Dopravu policisté odklánějí na 16. kilometru a před odklonem se tvoří kolony. Dá se sjet už za Pohořelicemi, obě to přes Židlochovice. Na D1 ve směru z Ostravy na Brno popojíždí kolona u sjezdu na Olomouc před Vyškovem. Na kilometru 230 praskla pneumatika u kamionu a je blokovaný pravý jízdní pruh. Fronta zatím krátká, opatrně dojíždějte. Silnice 19 z Pelhřimova do Tábora je za Lejčkovem velmi ucpaná. Je tam omezení a v omezení nehoda a kamiony projíždí jen velmi pomalu. Kolona směr Tábor je na půl hodiny. A na silnici 3 z Prahy na České Budějovice čekejte kolony. Nejdříve nehoda u sjezdu na Pišely, tam je první asi 10-minutová kolona. No a pak je ještě omezení údržba na obchvatu Olbramovic. A tam jsou kolony až na půl hodiny v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno, postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je může provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy výjimečně až kolem 90 km za hodinu. Teploty odpoledne 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: 3 minuty po půl jedné, doufám, že už jste po obědě. O jídle ostatně bude i dnešní odpolední soutěž. Je to jídlo, které většina Slováků dobře zná od dětství. Kupují si ho na snídani, na svačinu, cestou z práce a čím dál častěji taky na letních festivalech. Jenže stačí se zeptat, která treska je ta pravá, a z nenápadné svačiny je rázem téma na dlouhou debatu. Soutěžní reportáž za chvíli, poslouchejte pozorně, pak budeme hrát a budeme pokládat 3 soutěžní otázky. Dobré odpoledne. A hodně štěstí.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Stačí položit jedinou otázku a o živou debatu už je postaráno. Patří ananas na pizzu a nebo, pokud jste na Slovensku, která treska v majonéze je ta pravá? Jídlo, které se na Slovensku stalo téměř národním fenoménem, už desítky let rozděluje své příznivce na dvě skupiny. A tahle debata neutichá ani tam, kde byste ji možná nečekali, na letních festivalech.
1: Od moře jsem sice daleko, ale stejně jsou kolem mě slunečníky, lehátka a ve vzduchu je cítit ryba, protože jsem ve frontě na jednu z nejoblíbenějších slovenských festivalových pochoutek a tou je treska čepovaná v rohlíku.
2: Je to opravdu takové, jak to zní. Pomazánka z tresky a majonézy načepovaná přímo do rohlíku. Trochu jako automat natočenou zmrzlinu, jen z něj teče rybí salát. Není to ale žádná novinka, jak mi říká stánkařka Natália.
3: Podľa mňa už každým rokom to je ešte známejšie ako halušky brinzové a fakt tí Slováci to obľubujú a je to taká srdcovka.
2: To, že jedním z nejoblíbenějších slovenských jídel se stala právě mořská ryba, není náhoda. V 50. letech hledal stát způsob, jak z drahé, dovážené tresky udělat levné jídlo pro co nejvíc lidí. No a taky kuchař Julius Božko smíchal s majonézou a zeleninou.
3: Ano, je to tradičné raňajkové večerné jedlo, hoci kedy na to člověk má chuť.
2: Stánek se jmenuje Treskoslovenská mňambasáda a asi to není náhoda. Už desítky let se totiž na Slovensku řeší jedna zdánlivě jednoduchá otázka, která ale dokáže rozdělit i tuhle frontu. Je lepší treska z Košic anebo ze Žiliny? Návštěvník festivalu Miroji ale bere hlavně s nadhledem.
4: Je sranda být v Táboroch, si myslím. A akože my jsme z Oravy, čiže my jsme Tábor žilinský. A veľmi nás baví ohovárať ten druhý tábor a nás to tak spája, čiže asi tak by som povedal.
1: Ale tahle je košická.
4: Musím asi, tak asi budem tak, prižmurím oko a nebudem teraz sa pozerať na detaily a užijem si tu tresku, čo tam mám. No.
2: Kořeny téhle rivality přitom sahají až do dob Československa. Po rozpadu někdejšího společného státního podniku se z Košického a Žilinského závodu staly dva největší výrobci tresky. Soupeřili nejen o recept, ale i o značku. Tady na festivalu se ale nakonec oba tábory stejně sejdou v jedné frontě. Z Pohody v Trenčíně, Bára Vránová, Radiožurnál.
0: No a ve frontě možná té telefonní můžete být teď i vy. 221 552 255. Čekáme na nejrychlejšího nebo nejrychlejší z vás, kdo se dovolá do soutěže odpoledního Radiožurnálu. Hodně štěstí.

0: YouTube ve 3/4 na 1 v odpoledním radiožurnálu, tak jsou tu letní prázdniny, léto a Jan z Řevnic. Jane, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a k létu patří i dobré osvěžení. Máte rád malinovku?
1: Malinovku miluju.
0: Skvěle. Tak možná by se vám nezhodila hlavní cena. Výrobník sody SodaStream v exkluzivně limitované letní edici SodaStream Art Malina Zero Megapack. Výrobník domácí perlivé vody s bonusovou výbavou. Exkluzivní láhev, ale i příchuť Malina Zero v koncentrované podobě. Na léto ideální. Za 2 správné odpovědi, pokud jednou klopítnete, 2 vstupenky na oblíbenou pražskou letní divadelní scénu Hvězdné léto pod Žižkovskou věží v Málerových sadech v Praze 3. Vstupenky buď na unikátní divadelní představení Jiřího Lábuse a jeho kolegů Záskok, které vzniká improvizací přímo na místě, anebo vstupenky na velký muzikálový večer vybraných písní z muzikálu Divadla Kalich. Za 1 správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Tolik k cenám. No a teď už pojďme na Slovensko, jste připraven?
1: Jsem připraven.
0: První otázka ze 3, 5 vteřin na odpověď. Ptám se vás, Jane, která 2 slovenská města jsou spojovaná s dlouholetým sporem o to, která treska je lepší?
1: Žilina a Košice.
0: Ano, Žilina a Košice, první správná odpověď. Tak, otázka 2. Z jakých 3 základních surovin se podle té reportáže vyrábí tradiční slovenská treska?
1: Je to treska s majonézou, byla tam zmíněná zelenina a patří k tomu rohlík, do kterého se ta treska s majonézou čepuje.
0: No tak jo, tak já vám dám rovnou hlavní cenu, protože poslední otázka se týkala toho, jak se treska na festivalu jí, s jakým pečivem, vyjmenoval jste mi to všechno, pojďme to zkrátit, hlavní cena je vaše, užijte si malinovku.
1: Moc děkuju, mějte se hezky.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

12.49, úterní odpolední radiožurnál. Jednu z největších posil pro nadcházející extraligovou sezónu ulovil Litvínov. Ze zámoří se po 9 letech vrací mistr světa David Kempf. Na jeho rozhodnutí opustit NHL měla velký vliv rodina. Uslyšíte ho v odpoledním radiožurnálu už za malou chvíli.

0: Chaotická bouře kolem chat kontrolu, hádka o sledování zpráv na síti, taky varování před šmíráctvím i apel na ochranu kvůli dětské pornografii. Co se stalo v Evropském parlamentu, o tom mluví v dnešní Vinohradské 12 Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. A ptá se jí Matěj Skalický. Najdete na Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Teď slíbený sport za 2 týdny půjde do přípravy z hokejisty extraligového Litvínova jako největší letní posila. Mistr světa z Prahy David Kempf ukončil 9leté působení v nejlepší lize na světě, do které zamířil jako nedraftovaný hráč z Chomutova. V posledním ročníku vystřídal 3 kluby, Toronto, Vancouver a Washington. Kvůli rodině už ale nechtěl tak náročnou sezónu zažít znovu.
1: 2krát jsme se museli stěhovat, takže to vůbec nebylo příjemný a to byl takový ten poslední hřebíček, že to nás přesvědčilo, že už tohle asi absolvovat nechceme a chceme trošku klid. Člověk si vždycky říká, že třeba trošku té lidskosti tam furt zůstává v NHL a bohužel je to opravdu jen business tam, že se nikdo neohlíží doprava doleva, jestli taká je rodinná situace, není tam prostě, co se hodí tomu klubu, tak to udělá, no, takže v tom je to určitě jaký náročný, ale je to tak, jak to je. No.
2: Řekl David Kempf, toho Washington vyměnil na konci června do Buffalo. 31letého rodáka z Chomutova to jen utvrdilo v jeho rozhodnutí vrátit se domů.
1: My jsme to úplně nějak neuzavírali, tu kapitolu v NHL, že kdyby mi přišla nějaká zajímavá nabídka, jak už jo, moc ani ne, bych neřekl finančně, spíš tou lokalitou a nějakou tou rolí a i pro rodinu, kdyby to bylo super, tak bychom se třeba rozhodli ještě v NHL zůstat, ale nic takového nepřišlo, takže podepsal jsem Litvínov a soustředím se na Litvínov.
2: V NHL odehrál Kempf, včetně playoff, 611 zápasů.
1: Zrovna jsem o tom přemýšlel nedávno, že jsem vlastně na sebe hrozně pyšný, co jsem v NHL dokázal, že jo, protože ten, kdo tomu trošku rozumí, nějak, tak určitě ví, že to není jednoduchý se v NHL jak už prosadit, tak pak se tam udržet, že jo, to je možná ještě těžší, než se tam prosadit. Víme, že těch hráčů ubejvá, nevím, kolik momentálně máme hráčů, který pravidelně nastupují v NHL, takže já jsem na sebe hrozně hrdý, 600 zápasů, že jo, to není nic lehkýho.
2: V NHL David Kempf nastřílel 54 gólů a nazbíral 156 bodů. Stal se specialistou na oslabení a prosadil se jako defenzivní hráč ve spodních útočných řadách.
1: V NHL je hrozně moc hráčů a je hrozně těžký se tam udržet a já jsem si vybral tuhle roli, která mi tam dopřála hrát 9 let, že jo, kdybych se nepřizpůsobil ty roli nebo tomu, co po mně tam chtějí, tak bych tam asi nehrál, takže je to je o tom být asi trošku chytrej a zjistit, v čem člověk se tam může prosadit, v čem ne a já jako vím, že v těch týmech jsou ty kvalitní hráči, asi nebudu hrát na úkor Kejna nebo Tavese v prvních volejnách, takže vím, kde byla moje šance a zaměřil jsem se na tohle, abych v tomhle byl dobrý pro ten tým, úspěšný a myslím si, že jsem asi odvedl dobrou práci, když jsem tam dokázal hrát 9 let.
2: Řekl hokejista David Kempf, který se stal největší posilou extraligového Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: V olomouckém studiu Českého rozhlasu se před svým koncertem potkají Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Jak se z ostravského přátelství stala tvůrčí dvojice? Kde končí improvizace a začíná poctivá práce? A je něco, čemu už se nesmí ani oni dva? Štěpán Kozub a Jiří Krhut budou společně hosty Radiožurnálu.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Zítra v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
4: Soud snížil tresty v kauze rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Americký prezident Trump výrazně zmenšil dvě chráněná území v Utahu. Na cyklistické Tour de France čeká závodníky horská etapa. Po nehodě kamionu je uzavřená dálnice D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Krajský soud v Ústí nad Labem snížil tresty za podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Zkušební komisář a překladatel umožnil doklad neoprávněně získat více než 700 lidí. Policisty na to upozornilo v roce 2019 ministerstvo dopravy. Tomu se zdálo podezřelé, že v 15-tisícovém Varnsdorfu skládá zkoušky stejný počet lidí jako ve 100-tisícovém Ústí nad Labem. Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
5: Zkušební komisař dostal od odvolacího soudu 5letý trest ve vězení, zákaz činnosti na 6 let a propadnutí peněz, které u něj policie našla, tedy 350 tisíc korun a přes 300 eur. Původně dostal od děčínského okresního soudu 7letý trest. Překladatel pak půjde do vězení na 3 místo 4 roky a zaplatí pokutu 600 tisíc korun. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Obě chráněná území měla dohromady rozlohu přes 13 kilometrů. To je zhruba jako Středočeský a Liberecký kraj dohromady. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódu na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Tot.
6: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
4: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin.
7: Sport. Fotbalové mistrovství světa nabídne úvodní semifinále mezi Francií a Španělskem. Duel začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 21 hodin českého času. Už za 2 hodiny dorazí do budovy Českého rozhlasu na Vinohradech aktuální wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhovor uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A po volném dni čeká cyklisty na Tour de France náročná 10. etapa. Ta vychází na francouzský státní svátek, den dobytí Bastily.
8: Organizátoři slavného závodu každoročně naplánují na státní svátek atraktivní horskou etapu. Ta dnešní do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů. Ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií a dohromady cyklisté překonají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu pro vedoucího muže je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který vede o necelé 3 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Zvacek, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D52 u Hrušovan a kolony i na D1 a D2 před Brnem. Dálnice D52 před Brnem směrem z Pohořelic a Vídně je zablokovaná po nehodě kamionu na 13. kilometru, odklon exitem 16 Hrušovany, přední kolona z 19. kilometru až na 20 minut. Taky na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu před omezením u D2, sunou se od sjezdu na Slavkov z 210. kilometru. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká roztrhaná fronta kamionů v pravém pruhu od exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy na Hradec Králové počítejte s kolonou z 5. kilometru za exit Jirny. Na 8. kilometru chybí v omezení v pravém pruhu výkok na kanálu a jede se jenom levým pruhem. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Nýřany je omezení na 105. kilometru, vzniká před ním fronta hlavně kamionů v pravém pruhu od exitu 100. A na silnici 19 čekejte komplikace mezi Pelhřimovem a Táborem Zalejčkovem, je po nehodě kyvadlový provoz a zdržení je tam i přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno a postupně se na většině území přidají přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Teploty 25 až 30 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
10: Dobré odpoledne, i když někde už se zataženou oblohou, deštěm a taky bouřkami. Už ve zprávách jste slyšeli, že po celém Česku dnes hrozí silný přívalový déšť, místy i kroupy a taky bouřky. A tak se za chvíli zeptáme u našich meteorologů. Tak poslouchejte dál odpolední radiožurnál.
1: Odpolední radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Silné bouřky pomalu postupují Českou republikou. Na mnoha místech se čekají přívalové srážky a kroupy, kam se posunou bouřkové mraky. V Českém hydrometeorologickém ústavu situaci pozorně sleduje Martin Adamovský, kterého právě teď zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kde jsou teď bouřky nejsilnější?
1: Tak aktuálně jsme teprve na začátku té situace. Nejvýraznější bouřky aktuálně máme kolem Krkonoš a zejména v Broumovském výběžku. Tam pravděpodobně na té bouřce, která se tam teď vyskytovala, mohly být i nějaké větší kroupy. Ty bouřky nepostupují zas tak rychle, takže ty intenzivní srážky se tam vyskytovat budou také.
0: No a kam se budou vlastně ty bouřkové mraky dál posouvat? Kde se dnes ještě objeví?
1: Tak obecně ta aktivita bude narůstat během odpoledne k večeru. Očekáváme ty bouřky teď během odpoledne hlavně v Čechách. Potom v těch podvečerních večerních hodinách se dostanou více i na Moravu a do Slezska, ale tam by jich mělo být méně, hlavně třeba v Olomouckém kraji nebo ve východních partiích Moravskoslezského kraje. Tam těch bouřek pravděpodobně moc nebude. Otázka je také, co severozápad Čech, kde nám to zkomplikovaly bouřky už teď ráno a dopoledne a je tam více oblačnosti, ten povrch se tam tolik neprohřeje a ty podmínky tam nemusí být tak výrazné. Ale obecně tedy hlavně během odpoledne z začátku Čechy a potom Morava a Slezsko, ale upozorňuji, že ty bouřky i tak budou hodně lokální, nezaprší nám rozhodně všude.
0: Varovali jste i před supercelami, které doprovázejí velké kroupy. Jaké jsou vlastně podmínky pro to, aby vznikla taková supercela?
1: Tak tam samozřejmě musí být dostupná energie v atmosféře nějakým způsobem a pak zejména dostatečný střih větru, což je rozdíl vlastně v proudění mezi řekněme 5-6 kilometry a zemským povrchem. Když je ten rozdíl právě v té rychlosti větru dostatečný, tak je větší pravděpodobnost, že se ty supercely vytvoří. Dneska ty podmínky pro to jsou, takže se samozřejmě někde vyskytnout mohou, ale většina těch bouřek supercelárních nebude, budou to spíš jenom výjimky.
0: A co vlastně rozhoduje o tom, jak silné budou přívalové srážky, tedy kolik naprší vody na jednom místě?
1: Tak samozřejmě to je hodně komplexní věc, ale obecně, když ty bouřky jsou intenzivní a navíc se ještě pohybují pomalu, což je dnešní případ, ty bouřky nejsou moc rychlé, tak samozřejmě mohou nad jedním místem se trvat docela dlouhou dobu, když je ten déšť intenzivní, pak ty přívalové srážky nastanou. Jenom bych upozornil, že samozřejmě máme výrazné sucho, někde i extrémní, takže ten hlavní dopad těch přívalových srážek bude spíš v obcích a ve městech, pokud ta bouřka zasáhne tyto oblasti, než někde na poli, kde je výrazně sucho.
0: Když bouřka postupuje pomalu Českem, dá se díky informacím o tom, jak vypadala na západě, třeba předpovídat, jaký bude mít průběh na východě? Můžete díky tomu víc konkretizovat právě ty nebezpečné jevy, které ji provází?
1: Tak to úplně přes celou Českou republiku většinou ne. Ten vývoj je hodně dynamický, ale je pravda, že v dnešní době už s tím, jak máme hodně radarových dat, družicových dat, tak dokážeme už z těch různých signatur třeba z radaru určité nebezpečné jevy v těch bouřkách a dokážeme na to reagovat i upřesňujícími výstrahy na pozorovaný jev, které dost možná dnes někde využijeme v průběhu odpoledne, pokud se nějaká velmi silná bouřka někde objeví. Ty kroupy, řekněme, kolem 2 cm se mohou vyskytnout.
0: My mluvíme vlastně stále o tom dnešním počasí. A co zítra? Ty bouřky tedy už končí nebo budou postupovat dál?
1: Zítra je otázka, diskutovali jsme na tom, my jsme měli tu dnešní konzultaci pravidelnou dopolední hodně dlouhou, ta situace dnešní je hodně komplexní a i zítra to je takové složitější, ale ty bouřky by neměly být tak silné, mohly by se vyskytnout hlavně někde na západě, jeho západě Čech, ale výstrahu jsme zatím nevydávali, případně ji vydáme zítra dopoledne. Jenom ještě bych rychle upřesnil, že ten vývoj bude hodně komplexní i dnes, hlavně během noci na zítřek, a zítra ráno i dopoledne, kdy ty bouřky se mohou vyskytovat hlavně už v podobě výraznějšího deště v oblasti Moravy a Slezska, ale i tam ty úhrny mohou být docela výrazné, takže ta situace neskončí dnešním večerem určitě.
0: O bouřkách, dešti, kroupách, supercelách jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s Martinem Adamovským z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

A co nás čeká dál ve vysílání odpoledního radiožurnálu? Za chvíli nabídneme další díl našeho letního projektu Prázdninová autoškola radiožurnálu. Tentokrát se podíváme na to, co dělat, když se zranění po nehodě projeví až o něco později.

0: To, o čem teď budeme mluvit, vám samozřejmě nepřejeme, ale jen pro představu. Stanete se účastníkem nebo účastnicí dopravní nehody. Víceméně všechno dopadne dobře a teprve až doma zjistíte, že je vám špatně nebo že vás něco bolí. Co máte v tu chvíli udělat? Odpověď uslyšíte právě teď v dalším dílu prázdninové autoškoly Radiožurnálu. Reportér Václav Drážek se na to zeptal zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnál posloucháte ve 13 hodin 30 minut. A taky zprávy s Kateřinou Causidisovou.
1: Česko zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se budou nejdříve tvořit odpoledne hlavně na severu republiky. Později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku je může doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 km za hodinu. Slovenské ministerstvo dopravy soudně vymáhá od českého dopravce Leo Express přepočtu přes 60 milionů korun. Informuje o tom slovenský deník N. Firma peníze získala v rámci podpory regionální linky mezi Bratislavou a Komárnem, na které jezdí její vlaky. Stát ale část peněz podle ministerstva vyplatil navíc. Deník N napsal, že se to mohlo stát kvůli chybě ministerských úředníků. Leo Express v minulosti neuznal, že by měl peníze vyplatit zpátky. Firma informace o soudním řízení blíž nekomentovala. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán. Dnes chtějí obnovit blokádu iránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky dva tankery v Hormuzu. Poškozený plynovod na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích opravuje po sobotní havárii odborná firma. Propojka tam hořela v sobotu. Hasiči museli evakuovat dva domy. Na místě se zranil jeden dělník.
2: Sport.
1: Fotbalisté Francie a Španělska se utkají o postup do finále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá úvodní semifinále šampionátu v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí v nájezdu z D6 na Pražský okruh a uzavřená D52 u Hrušovan. Na příjezdu do Prahy karlovarskou dálnicí D6 dejte pozor při nájezdu na Pražský okruh do směru na letiště. V připojovacím pruhu za zatáčkou nebezpečná překážka.
4: Dva veliký kusy dřeva, je to extrémně špatně vidět na poslední chvíli.
3: D52 ve směru z Pohořelic na Brno za Hrušovany na 13. kilometru je neprůjezdná, dopoledne tam havaroval kamion. Provoz odklánějí exitem 16, před ním kolona na čtvrt hodiny z 19. kilometru a další fronta potom na objížďce přes Rajhrad. Před Brnem se tvoří kolony kamionů v pravých pruzích i na D1 směrem z Vyškova od exitu 210 Holubice a taky na D2 směrem z Bratislavy od sjezdu 11 Židlochovice. Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec Králové popojíždí kolona z 5. kilometru až čtvrt hodiny do omezení za sjezdem na Jirny na 8. V omezení tam v pravém pruhu chybí výkon na kanálu. A kvůli omezením s kyvadlovým provozem vznikají dlouhé kolony i na půl hodiny na několika místech. Na silnici 19 Pelhřimov Tábor u Lejčkova obousměrně, na 34 Humpolec Pelhřimov u Komorovic obousměrně a na 50 z Uherského Hradiště na Brno u Zlechova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude doprovázet přívalový déšť a kroupy. Teploty odpoledne 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobré odpoledne. Budeme mít ve studiu Radiožurnálu návštěvu a budeme mít radost a věřím, že i vy. Po 15. hodině přijde wimbledonská vítězka Linda Nosková. Doufám, že i s trofejí. Ostatně ve studiu máme webkamery, takže můžete rozhovor nejen poslouchat, ale taky se dívat.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: I saw you in another's arms.

for you. Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin 37 minut, přejeme vám klidné odpoledne. Pohodlně a bez námahy nebo bez čekání v kolonách, takové přemísťování umožňují lidem ve městě, ale i mezi obcemi elektrokoloběžky. Nevím, jaké s nimi máte zkušenosti, protože stále častěji takové jízdy končí podle policejní statistiky nehodou. Podrobnosti už za chvíli přidá naše reportérka.

0: Policie v Česku stále častěji řeší nehody elektrokoloběžek. Zhruba za polovinu pádů si můžou sami jezdci. A víc než třetina z nich byla za řídítky letos opilá. Na kontroly elektrokoloběžek se o prázdninách intenzivně zaměřují třeba hlídky na Jižní Moravě. My o tom budeme mluvit s naší jihomoravskou reportérkou Vlastou Gajdošíkovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaký je tedy nárůst počtu nehod elektrokoloběžek, které jsou nahlášené policií?
1: Policie je začala samostatně evidovat před 3 lety. Od té doby jejich počet roste. Zatímco předloni jich bylo v celém Česku 536, loni už víc než 800. A letos do konce června jich policisté zaznamenali už víc než 400. A pokud se podíváme přímo na Jižní Moravu, tak za letošní první půlrok se tady stalo 44 nehod k elektrokoloběžek. A loni 27. Začátkem července nebezpečně kličkoval jeden opilý jezdec na elektrokoloběžce v Břeclavi a po nárazu do Ubrubníku boural. Další 2 případy se staly v Dubňanech na Hodonínsku. Jeden jezdec byl opilý, druhý zdrogovaný. Podobnou zkušenost mají z poslední doby i policisté z jiných krajů. Víc než 2 promile nadýchal před několika dny po pádu z elektrokoloběžky 41-letý muž v Jihlavě. Přes 3 promile pak 35-letá žena, která havarovala v červnu na elektrokoloběžce v Novém Boru na Českolipsku.
0: A jak vážné nehody na elektrokoloběžkách jsou?
1: Do konce června při nich v republice zemřeli 3 lidé, 23 se těžce zranilo. Za celý loňský rok nepřežilo tyto nehody 5 lidí, předloni 2. Dospělí elektrokoloběžkáři nemusí mít helmu, takže při nehodě se můžou vážně zranit. Elektrokoloběžka má výrazně menší kola, takže najetím do výmolu jezdec riskuje pád. Kromě toho se taky hůř ovládá, protože má úzká řídítka. Navíc je riskantní při ní ukazovat znamení o směru jízdy rukou. Člověk rychleji než na kole ztratí rovnováhu. A tak někteří jezdci dávají řidičům za sebou vědět o odbočení nohou. A problematické můžou být taky výkonnější koloběžky. Jde o vozítka, která jedou rychleji než 25 km v hodině. To vede při nehodách k vážnějším následkům. Na jízdu na nich musí mít člověk řidičský průkaz skupiny AM nebo B a vyřídit si povinné ručení.
0: A tohle všechno jsme vám vyřídili z odpoledního radiožurnálu o nehodách na elektrokoloběžkách. Jsme mluvili s reportérkou Vlastou Gajdošíkovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: O finále na fotbalové mistrovství světa se večer utká Francie se Španělskem. Jako mírní favorité nastoupí do zápasu fotbalisté ze země galského kohouta, kteří budou usilovat o třetí postup do finále šampionátu v řadě. Semifinále začne v 21 hodin našeho času a mluvit o něm budeme s Karlem Schambergrem ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Francouzi slavili titul mistrů světa v roce 2018 a Španělé o 8 let před nimi. Čím tyto týmy dominují na šampionátu letos?
2: A Francouzi se mohou přijít především o silný útok. Kapitán Kylian Mbappé dal na turnaj už 8 gólů a vedle Lionela Messiho je momentálně nejlepším střelcem turnaje. Čtvrtfinále proti Maroku kvůli zranění ale nedohrál. V semifinále by podle dostupných informací nastoupit ale měl. Španělé mají nejlepší obranu, zatím inkasovali jediný gól a dál tak sní o historicky druhé trofej pro mistry světa.
1: Francouzi na šampionátu zatím tedy neprohráli jediný zápas. S jakou speciální motivací vstoupí do semifinále proti Španělsku právě dnes večer?
2: Utkání odehrají na francouzský státní svátek, den dobytí Bastily, a svým fanouškům tak budou chtít dopřát i jiný důvod k oslavám. Pokračuje trenér v reprezentace Didier Deschamps.
3: 14. červenec je samozřejmě pro Francii symbolický den. Uděláme maximum, víme, co je náš cíl. V tuto chvíli se nehodláme spokojit jen s účastí v semifinálové čtyřce, byť je to pro nás velká hrdost.
2: Kouč Didier Deschamps zároveň věří, že si jeho tým znovu zahraje v finále světového šampionátu. Je si ale plně vědom kvality španělského celku.
4: Pořád chtějí hrát s balónem a když ho náhodou nemají, hned vás dostanou pod tlak. Není náhoda, že na turnaji inkasovali jen jednou. Jejich soupeři si totiž moc šancí nevytvářeli. V tomhle jsou si oba týmy, myslím, docela podobné. My uděláme maximum pro to, abychom zase hráli finále.
1: A na koho budou v utkání spoléhat Španělé?
2: Jednou z opor je rozhodně mladý útočník Barcelony Lamine Yamal, který se podle jeho slov chystá na nejdůležitější zápas své dosavadní kariéry. Vítězství a postup mezi nejlepší dva týmy by si chtěl dát ke včerejším 19. narozeninám a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
5: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko. A to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji. Ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
2: Vítěz semifinále v posledním utkání narazí na vítěze z dvojice Argentina-Anglie. Pokud by Francouzi dnes zvítězili, mohli by si ve finále teoreticky znovu zahrát proti Jihoameričanům. Jak se jim bude proti úřadujícím evropským šampionům dařit, budeme od 9 hodin večera sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Tady na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Tak tedy fotbalisté Španělska a Francie se dnes večer v 9 hodin utkají o finále mistrovství světa a my jsme o tom v odpoledním Radiožurnálu mluvili s kolegou ze sportovní redakce Karlem Schambergrem. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

můžu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: 20 minut radiožurnálu.
2: Český premiér Andrej Babiš na schůzce takzvané koalice ochotných zdůraznil potřebu společného evropského projektu protivzdušné obrany. Může být Česko v tomto projektu významným hráčem? A pomohla by společná protivzdušná obrana bojující Ukrajině? Také na to se Vladimír Kroc zeptá bývalého vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného.
3: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
1: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
3: Dnes po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Bezpečnostní složky evakuovaly stovky lidí kvůli požáru nedaleko Paříže. Detaily ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Kultový seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
3: Krásná perla Labuan.
2: Bojuje.
4: Prince a princezna jsou v bezpečí.
2: A brání svobodu Malajzie.
5: Ta loď je plná vojáků.
2: Sandokan. První dva díly 23. července na ČT2 a v iVysílání.
6: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 14 hodin. Poslechněte si zprávy s Kateřinou Causidisovou.
7: Ústavní soud zrušil rozsudek o náhradu škody za zmařenou stavbu větrných elektráren na Ústecku. Francouzské bezpečnostní složky evakuovaly stovky lidí kvůli požáru nedaleko Paříže. Za hodinu přijde na rozhovor do Českého rozhlasu wimbledonská šampionka tenistka Nosková. Po nehodě kamionu zůstává uzavřená dálnice D52 Pohořelice Brno Uhrušovan a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ministerstvo životního prostředí uspělo ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soud zrušil rozsudek, podle kterého měla soukromá firma nárok na náhradu za zmařenou stavbu na okraji Petrovic. Společnost tam chtěla postavit dva větrníky zhruba před 20 lety. Nezískala ale výjimku z ochrany ptactva. Následně požadovala odškodnění 265 milionů korun. Podle soudce zpravodaje Pavla Šámala v tomto případě převáželo právo na ochranu přírody nad vlastnickým právem.
9: Obchodní společnost, když se stala vlastníkem těch pozemků, tak už tehdy tam byl ten požadavek na udělení té výjimky a v těch správních řízení bylo řečeno, že právě při porovnání těch zájmů, a to prošlo i ústavním soudem, převažuje v tomto případě právě ten zájem na ochraně přírody a životního prostředí.
7: Předseda představenstva firmy Wind Technology Rostislav Beneš je rozhodnutím ústavního soudu zklamaný. Podle něj zvažují stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Už skoro 200 hektarů lesa spálil požár nedaleko Paříže. Plameny se šíří nedaleko zámku Fontainebleau. Bojuje s nimi 850 hasičů. Policisté a četníci už evakuovali stovky lidí.
10: Oheň se přiblížil k domům. Bezpečnostní složky rozhodly o evakuaci celé severní čtvrti obce Vodué. Četníci procházeli s tlampači v ulicích a pak klepali na dveře, aby varovali obyvatele.
11: Popsal televizi BFM evakuovaný obyvatel Daniel. Do hašení se zapojuje několik hasicích letadel a taky vojenské buldozery. Požár přerušil provoz na části dálnice A6 a komplikuje dopravu i na dalších silnicích. Policie zadržela dva lidi podezřelé ze žhářství. Jedním z nich je 18-letý muž, kterého policisté zadrželi se zapalovačem a rukama odsazí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdili přes Čechův most a Karlín. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šábík.
12: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
13: Sport. Zhruba za hodinu dorazí do Českého rozhlasu na Vinohradech čerstvá wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková. Rozhovor odvysílá živě Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Fotbalisté Francie a Španělska se utkají v semifinále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin českého času. Francouzi mají z posledních dvou světových šampionátů zlato a stříbro. Podle jejich kouče Didiera Deschampse nastoupí kapitán týmu Kylian Mbappé, který nedohrál kvůli zranění čtvrtfinále. Mbappé je zároveň nejlepším střelcem turnaje. Společně s Argentincem Messim dal už 8 gólů. Španělé jsou zase aktuálními mistry Evropy. Souboj o postup do finále odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D10 před Mladou Boleslaví a uzavřená D52 u Hrušovan. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav teď pozor u exitu 40, to je sjezd na Nymburk a Mělník. Před Boleslaví srazilo se tam auto s motorkou, záchranáři dojíždějí na místo a začíná vznikat kolona, brzdí se prudce. Na dálnici D52 z Pohořelic a Vídně do Brna zůstává za sjezdem na Hrušovany uzavřený úsek na 13. kilometru po dopolední nehodě kamionu. Před odklonem na exitu 16 vzniká kolona z kilometru 18,5 zhruba na čtvrt hodiny, pak se jede přes Rajhrad, i tam se tvoří fronty. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu z 11. kilometru od sjezdu na Židlochovice. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova před omezením u D2 teď relativně kratší fronta kamionů v pravém pruhu začíná za sjezdem na Svitavy do Ostravské na kilometru 202. A na D11 za Prahou směr Hradec Králové popojíždí kolona z 5. kilometru zhruba čtvrt hodiny za sjezd na Jirny na 8. kilometr, kde v omezení chybí výkon na kanálu v pravém pruhu a jede se jenom levým. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dál bude oblačno a postupně se na většině území přidají přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť a taky kroupy. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě kolem 32. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A krátce po 14. hodině nabízíme další téma. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka má nárok na zlatý padák. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Radiožurnál informoval, dostane ještě další 3 miliony. Náš investigativní tým zjistil, že měl ve smlouvě totiž ještě konkurenční doložku. Detaily se dozvíte už za malou chvíli.
8: Odpolední Radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.

0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi 6 milionů korun, tedy dva roční platy. Radiožurnál nedávno informoval, že Kostka dostal po rezignaci 3 milionové odchodné. Ze smlouvy, kterou teď redakce podle informačního zákona získala, ale plyne, že měl i roční konkurenční doložku. Z té získá Kostka další 3 miliony. Ve srovnání s ostatními řediteli největších pojišťoven jde o rekordní sumu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra je přitom dlouhodobě ve ztrátě. Mluvit o tom budeme s reportérkou investigativního týmu Kristýnou Šopfovou. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak mohl Kostka dosáhnout na takovou částku?
1: Ve funkci skončil Kostka letos v dubnu a jak jsme zjistili, měl velmi výhodnou pracovní smlouvu, která mu zajistila po odchodu celkem už zmíněných 6 milionů. V roce 2023 tehdejší správní rada totiž rozhodla, že má nárok na roční odchodné. V té době měl už ale nárok i na konkurenční doložku, která znamená, že rok po odchodu nesmí pracovat v pojišťovnictví. Když se ale podíváme na největší zdravotní pojišťovnu v zemi VZP, tak bývalý šéf Zdeněk Kabátek žádnou doložku neměl. Dostal 2,8 milionů korun jako odchodné. A ex-ředitel třetí největší pojišťovny České průmyslové zdravotní pojišťovny Vladimír Mata měl naopak zase jen konkurenční doložku a žádné odchodné. Kostka se ale ke zjištěním vyjádřit odmítl.
2: No, nebudu k tomu poskytovat žádný nic do toho nebudu říkat. Já s pojišťovnou už nemám nic společného. Na schránu.
0: A jak se k tomu staví současné vedení pojišťovny?
1: To s vyplácením takových částek nesouzní. Nový ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Ondřej Felix uvedl, že v této praxi nebude pokračovat. Jak vysvětluje mluvčí pojišťovny Martin Bačkovský?
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
1: K tomu je potřeba dodat, že zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra je podle výročních zpráv už několik let ve ztrátě a letošní výdaje odhaduje na zhruba 70 miliard.
0: A jaká je reakce správní rady pojišťovny?
1: Člen správní rady Petr Jarema, který je zároveň vrchním ředitelem na ministerstvu zdravotnictví, to s ohledem na ekonomickou kondici pojišťovny nepovažuje za vhodné. A předseda správní rady a policejní prezident Martin Vondrášek tvrdí, že s tím nemohli nic dělat. O smluvních podmínkách pro Kostku podle něj rozhodla předchozí správní rada, tedy v roce 2023, a oni to vzali formálně na vědomí. Předchozí šéf správní rady, což byl tehdy Jiří Nováček, nám to ale už dříve odmítl jakkoliv okomentovat. Podrobnosti nabízí web iRozhlas.cz.
0: A my jsme o tom všem mluvili právě teď v odpoledním radiožurnálu s reportérkou investigativního týmu Kristýnou Šopovou. Díky za to, naslyšenou. A teď už máme zprávu pro všechny řidiče na cestách.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 v Brně u Slatiny. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova zpozorněte za sjezdem na Svitavy, jednak tam na 202. vzniká fronta kamionů v pravém pruhu a o kousek dál před sjezdem na Slatinu na 201. a pultem za zatáčkou stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. Teď už dojela policejní hlídka, každopádně brzdí se na poslední chvíli a vybočuje. D1 v Brně směr Praha kilometr 201.5. Další zelená vlna nejpozději ve zprávě.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A ještě jedna urgentní výstraha teď na D5 k Berounu. Pozor, dejte na dálnici D5 Praha-Plzeň v obou směrech mezi sjezdy 16, tedy 18 Beroun centrum a 22 Beroun západ, respektive Králův dvůr. Kolem 20. kilometru má policie hlášenou osobu, která se pohybuje ve středovém pásu. Není jasné, co tam provádí a jestli bude přebíhat dálnici. D5 v obou směrech u Králova dvora kolem 20. kilometru. Člověk ve středovém pásu. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V odpoledním radiožurnálu cestujeme právě teď do jižních Čech. Příměstské tábory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích dětem během prázdnin nabízí možnost podívat se do laboratoří, na univerzitní statek i další běžně nepřístupná místa. Kromě pokusů si můžou vyzkoušet péči o zvířata nebo poznat práci vědců.
1: Snáší modrozelený vejce.
2: Není uvnitř kuřátko.
1: Může být. Protože tam byl kohout a to vejce může být oplodněný. A jak dlouho trvá, než se vylíhne kuřátko?
2: 6 měsíců.
1: To je moc.
2: 2 měsíce.
3: Na statku Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity si téměř 20 dětí mohla sebrat vajíčko. Pro některé z nich to bylo třeba úplně poprvé. Co ještě dalšího zažijí, popisuje vedoucí tábora.
4: Martin Šeda. Byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu.
3: Co ještě za zvířata tady potkají?
4: Máme malá salátka, tak jsme je učili taky šetrným přístupům, aby byly opravdu potichu, protože ty salátka se ještě bojí. Nakrmili slepičky a byli i u nutrií.
5: Líbilo se mi, že nějaký nutrie k nám přišli a skoro všichni je krmili.
3: Co vlastně taková nutrie žere?
5: Nutrie jí asi ryby, moc se v tom nevyznám, ale nutrie jí i zeleninu. Dali jsme jí řepu červenou, salát a mrkev.
3: O zajímavosti z chovu nutrií se s námi podělil
6: Tobík Kolar.
7: No, já jsem si je taky hladila.
3: Byli jste i v laboratoři?
7: Byli, no. Tam jsme dělali pokusy, sopky a tak. A ještě jsme si vyrábili papír.
3: Je to lepší na statku nebo v laboratoři?
7: No, obojí.
8: No, asi v laboratoři, protože chci být vědkyně, až budu velká.
9: Čeho je ta skořápka? Včera jsme to...
10: Babence.
9: No, skoro.
10: No.
8: Vápence.
9: A ten vápenec, když se dá do kyseliny, jako jsme to dělali včera,
10: tak, je oxid uhličitý.
9: Tak z toho bublá oxid uhličitý, přesně tak.
3: O svoje zážitky se podělil taky Tobias.
11: Jo, ano. Udělali jsme takovou sopku, to bylo mega dobrý.
3: Úplně se poskakovala radostí, když mi o tom vyprávíš.
11: Jo. Dva koníci, je to hnědej.
3: Kromě Zemědělské a technologické fakulty připravili prázdninové tábory pro děti i další fakulty, například ekonomická, pedagogická a nebo fakulta rybářství a ochrany vod. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Zlínský kraj od dnešního podvečera do zítřejšího dopoledne. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 82. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódů na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb. Sport. Už zhruba za půl hodiny přijede do budovy Českého rozhlasu tenistka Linda Nosková, aktuální šampionka ženské dvouhry Wimbledonu. Rozhovor odvysílá živě Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Tenista Zdeněk Kolář na turnaji k štádu nepřekvapil Argentince Serundola. Na švýcarské Antuce v prvním kole prohrál 1-2 na sety. Kolářovým vyřazením tak skončila česká účast ve dvouhře na tomto turnaji.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D2 i D52 před Brnem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy nová komplikace. Na 5. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Provoz byl úplně zastavený. Teď to vypadá, že začínají pouštět auta alespoň jedním pruhem. Každopádně kolona kamionu už tak byla od exitu 11 z Židlochovice a zaplnil se postupně i levý pruh. Do kolony se dojíždí někde kolem 9. kilometru, dejte pozor. A pokud byste sjížděli z dálnice exitem 11, bude lepší cesta východně na Telnici a Tuřany, protože západně přes Rajhrad je kolona zase kvůli uzavřené dálnici D52, ta je na příjezdu do Brna z Vídně neprůjezdná po dopolední nehodě kamionu na 13. kilometru, předtím provoz odklání exitem 16 Hrušovany a před ním se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu z 18. kilometru. Na D8 z Prahy do Ústí pozor za sjezdem na Litoměřice na 46. kilometru. Po havárii skončila dodávka v příkopu, vzniká tam kratší kolona. A na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav za Brodci pozor na kolonu ze 39. kilometru. Za sjezdem na Bezděčí na 40. je potom omezený provoz po srážce auta s motorkou, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude oblačno i zataženo, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ojediněle až polojasno, občas s deštěm, přeháňkami místy bouřky ojediněle i vydatné. Postupně na západě a jihozápadě Čech srážky jen ojediněle. V noci teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobré odpoledne a co říkáte téhle zprávě? Vědci zřejmě objevili hormon, který u pacientů přispívá k opakovanému návratu anorexie. Pokud se teorie potvrdí, mohlo by se jednat o průlom v léčbě této poruchy příjmu potravy. Detaily najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: But you're just a boy.
1: Povědomí o financích, spoření nebo investování mají Češi stále lepší. Alespoň to ukazuje aktuální index finanční gramotnosti Bankovní asociace. Na co ale lidé nejsou příliš připraveni, tak to je důchod. A my to teď probereme s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Vítej.
2: Hezké odpoledne.
1: Možná, Terezo, začněme tím pozitivním. Mm-hmm. V čem přesně se Češi ohledně financí zlepšují?
2: Tak hlavně mladí lidé do 34 let mají stále větší přehled třeba o investování a na rozdíl od starších generací jim nedělá takový problém se vyznat třeba v úročení. Právě totiž počítání úroků a procent třeba u úvěrů a hypoték nicméně dělá potíže starším lidem, popisuje hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
3: Často si pletou vlastně význam toho procenta, jestli je na měsíc nebo na rok. A vlastně je to klíčová informace, kterou by měli znát a umět si rychle porovnat, jestli ta nabídka, která přichází, je pro ně výhodná. A neříkám, že rychle, protože lidé by vlastně o finančních produktech neměli rozhodovat rychle, ale měli by se skutečně nad tím zamyslet.
2: Podle Šindela tenhle nedostatek dlouhodobě souvisí i s tím, jak se ve školách učí finanční gramotnost, podle něj totiž málo. A Šindel mluvil i o tom, že samotná matematika u žáků taky není příliš oblíbená. Starší generace, ta se prý vede líp zase v rodinných financích, jak udržet vyrovnaný rodinný rozpočet nebo finanční stabilitu.
1: Data taky ukazují, že lidé si neví rady s přípravou na důchod, takže o co přesně jde?
2: Ano, průzkum agentury Ipsos, ze kterého zmíněný index vychází, tak ukazuje, že víc než 3/5 lidí starších 50 let nemají jasný finanční plán, jak si v důchodu udržet životní úroveň. Často si neumějí spočítat, jak vysoký důchod můžou vlastně očekávat, vysvětluje Michal Straka, což je analytik finančního trhu z agentury Ipsos.
4: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech, čili uvědomují si, že tam přijde propad, ale netuší, jak velký.
2: Podle Straky by lidé chtěli odcházet do důchodu s naspořeným 1-2 miliony korun. Ta realita je ale podle něj taková, že na účtu v tu dobu mívají 300 až 400 tisíc.
1: A na závěr našeho rozhovoru opravdu klíčová otázka. Co může lidem tedy pomoct, aby se na důchod připravili co nejlépe?
2: Tak třeba bankovní asociace spustila nový web, který se jmenuje Máš to spočítaný, je na adrese maštospočítaný.cz a lidé tam najdou třeba kalkulačku, kde si spočítají, jaký důchod můžou v budoucnu očekávat, v kolika letech do něj vůbec půjdou a jestli jim peníze budou stačit k udržení té jejich životní úrovně. A ještě doplním, že zmiňovaný průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnilo se ho přes 1000 lidí od 18 do 79 let.
1: Tak si poznamenávám adresu maštospočítaný.cz. O důchodech jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Díky a naslyšenou.
2: Já taky, hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D2 i D52 před Brnem. Na D2 z Bratislavy do Brna na 5. kilometru byl po srážce osobního auta s kamionem krátce provoz úplně zastavený. Teď už je průjezdný aspoň jeden pruh. Kolona osobních aut v levém pruhu z 9. kilometru je to na 10 až 15 minut. Kamiony se vlečou déle pravým pruhem od exitu 11 Židlochovice. Potíže pořád i na D52 před Brnem směrem z Vídně na 13. kilometru po nehodě kamionu dálnice uzavřená, odklon exitem 16, předtím fronta osobních aut jenom kratší, ale kamiony zastavují v pravém pruhu už na 18. kilometru a potom na objížďce jsou kolony z Holasic do Rajhradu. A místy už se vyskytují velmi silné bouřky na západě Čech, na Tachovsku, v okolí Stříbra, taky na Rokycansku, včetně dálnice D5 mezi 65. a zhruba 40. kilometrem a bouří taky na řadě míst v Králové Hradeckém kraji, třeba na dálnici D11 kolem 85. kilometru. Hodně vody na vozovce a padají i kroupy. Jezděte opatrně a myslete na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Máte po ruce diář? Přesně za měsíc totiž začne u největší české vodní nádrže 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. Ten má za cíl motivovat k pohybu a pořadatelé připravili celou řadu novinek.
1: Jedním z očekávaných bodů festivalového programu bude atraktivní večerní 10-kilometrový běh po cyklostezce podél Čertových proudů. Start bude ve středu 19. srpna ve Vyšším Brodě. Cíl na cyklostezce přímo u Lipenské přehrady. Atmosféru závodu popsala Lucie Neumannová, dcera olympijské vítězky, dostala speciální úkol.
2: Mám za úkol se tam postarat o sociální sítě, takže doufám, že to mám, že nepokazím. Ten večerní běh, on se jmenuje EPP Energy Run a je to vlastně běh na 10 kilometrů, ale lidi to můžou jít i fakt jako takovou procházku, bude to nasvícený hezkýma světlama a tak.
1: Novinkou bude hybridní závod, běh kombinovaný s nejrůznějšími cviky. Jmenuje se Košík.cz Lipno Hybrid Run. Běh na 8x800 metrů, běžecký okruh a jako zpestření silově vytrvalostní stanoviště po každém kole. Poběží se v pátek 21. srpna. Kapacita je omezená, přihlašovat se můžete klidně už teď. Lipenský festival, jak říká jeho ředitelka Kateřina Neumannová, je především výzvou k aktivnímu sportování, ale nejen to.
3: Další vlastně nová větev festivalu, kterou letos rozjedeme, je taková ta jako odborně přednášková.
1: A tak k protažení těla mohou festivaloví návštěvníci obrazně řečeno přidat i protažení své mysli. Přesně den před hybrid runem mohou sportovci načerpat novinky a zajímavosti.
3: Máme na čtvrtek domluvené dva absolutně jako špičkové odborníky, konkrétně pana profesora Haluzíka a paní doktorku Marii Skalskou, že budou v Elementu v kongresovém centru přednášet na taková ta témata, která vlastně trápí současnou populaci, a to je zdravé stravování, případně nadváha, jak s tím pracovat a tak dále, ale jsou to lidi, kteří jsou opravdu špičky v České republice. A vlastně tím rozjíždíme vlastně úplně zase novou oblast, kterou jsme až doposud řešili takovými těmi nějakými diskuzemi na místě, tak budeme mít opravdu jako kongresové přednášky.
1: A pokračujete v té filozofii sportování pro děti zdarma a propojení sportu a kultury?
3: Ano, samozřejmě mohu slíbit, že budeme pokračovat v tom trendu předchozích let, ale opět jsou to vždy v pátek a v sobotu ČES Energy Festy,
1: které i v roce 2026 nabídnou opravdu hvězdnou sestavu. Premiérově v ní bude i mistr České republiky v biliáru Jiří Korn.
3: Přijedou No Name, Anaka, Michal Hrůza, Čechomor, Tata Boys nebo skvělý a nestárnoucí Jirka Korn. Takže mrkněte na Lipno Sport Festival.
1: Dodala Kateřina Neumannová z Lipna nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Byli pro, pak proti. Proč? Bouře kolem chat kontrolu. Hádka o sledování zpráv na síti. Podle jedněch pouhé šmíráctví, podle druhých ochrana kvůli dětské pornografii. Co se stalo v Evropském parlamentu?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Listen.

0: Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, povíme o tom ve zprávách.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
4: Meteorologové varují před bouřkami, výstraha platí až do zítřka. Šéf české diplomacie Macinka z motoristů jednal v Izraeli o ekonomické spolupráci. Fotbalisté Francie a Španělska nastoupí do semifinále mistrovství světa. Uzavřená po nehodě je stále dálnice D52 před Brnem směrem z Vídně u Hrušovan. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 28 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
6: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
4: Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku s výjimkou Jeseníku budou bouřky méně intenzivní, ale objevovat se tam můžou až do zítřejšího poledne. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů více než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná. Zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce podporovat Izrael i na evropské úrovni. Rozšířit se taky ekonomickou a politickou spolupráci Česka s Izraelem. Macinka to řekl při zahájení podnikatelského fóra. V Izraeli dnes končí svou dvoudenní návštěvu. S izraelským ministrem vnitra Gideonem Sárem následně podepsal společné prohlášení. Obě země by podle Macinky mohly více spolupracovat v klíčových odvětvích, jako je zbrojní průmysl, digitální technologie anebo kybernetická bezpečnost. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje, pokračuje Kropáčová.
7: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
8: Sport. První semifinále na letošním fotbalovém mistrovství světa odehrají Francouzi se Španěly. Hrát se bude na francouzský státní svátek, den pádu Bastily, a tak mají svěřenci trenéra Didiera Deschampse o motivaci postaráno.
9: 14. červenec je samozřejmě pro Francii symbolický den. Uděláme maximum, víme, co je náš cíl. V tuto chvíli se nehodláme spokojit jen s účastí v semifinálové čtyřce, byť je to pro nás velká hrdost.
8: Zápas Francie-Španělsko začne ve 21 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. A do Českého rozhlasu dorazí čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková. Rozhovor s ní uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v této hodině.
5: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Nehody na D2 i D52 před Brnem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony, kamiony v pravém pruhu od exitu 11 Židlochovice, osobní auta v levém pruhu ze 7. kilometru, mají to asi 10 minut na 5. tam je provoz omezený po srážce auta s kamionem. Dálnice D52 před Brnem z Vídně stále uzavřená po nehodě kamionu na 13. kilometru, odklon na 16. na Hrušovany, předtím fronta hlavně kamionů v pravém pruhu z 18. kilometru a potom dlouhé kolony na objížďce přes Rajhrad už za Vojkovicemi. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové popojíždí kolona ze 4. kilometru 20 minut na 8. v omezení tam za sjezdem na Jirny je problém s kanálem v pravém pruhu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště začíná vznikat kolona za sjezdem na Jesenici kolem 0. kilometru čerstvá nehoda v pravém pruhu. A různě po Česku už zuří prudké bouřky i s kroupami na západě Čech na Tachovsku, Stříbrsku a Rokycansku, hodně taky v krajích Královéhradeckém a Pardubickém, v okolí Hradce, Nové Paky, Trutnova, Rychnova nebo Ústí nad Orlicí a taky ve středních Čechách silné srážky, včetně dálnice D1, zhruba mezi 30. a 40. kilometrem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude na severu a severovýchodě dopoledne oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak má být oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobré odpoledne. A než do studia odpoledního Radiožurnálu dorazí wimbledonská vítězka Linda Nosková a uslyšíte s ní rozhovor, nabídneme ještě jedno téma. Děti s odlišnými osudy často končí ve stejných zařízeních. Dětské domovy a výchovné ústavy proto čekají změny. Ministerstvo školství připravuje rozsáhlou reformu systému ústavní a ochranné výchovy. Co přesně plánuje, se dozvíte za chvíli.
5: Odpolední Radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.

0: Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči. I ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vraha dohromady se sirotkem a to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině, v menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná D52 před Brnem a nehoda na D8 za Litoměřicemi. Na D52 z Vídně do Brna za Pohořelicemi počítejte s kolonami, kamiony v pravém pruhu z 18. kilometru, osobní auta v levém ze 17. To všechno k exitu 16. Na Hrušovany tam odklánějí provoz kvůli nehodě kamionu na 13. kilometru. Dálnice je tam uzavřena. Jede se přes Rajhrad, před ním popojíždí kolona od Holasic kolem 20 minut. Naopak sklidnění na D2 před Brnem směrem z Bratislavy, nehodu na 5. došetřují stranu. Zbytek kolony se rozjíždí před omezením u exitu 11 Židlochovice. Není to na dlouho, ale kolem 13. kilometru opatrně dojíždějte. A na D11 za Prahou na Hradec kolona na 15 minut z 5. kilometru do omezení na 8. Za sjezdem na Jirny je tam problém s kanálem v pravém pruhu. A ještě D8 z Prahy na Ústí za sjezdem na Litoměřice kolem exitu 46 je tam provoz vedený do levého pruhu. Po nehodě tam skončila dodávka v příkopu, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na cestě do studia Radiožurnálu je wimbledonská vítězka Linda Nosková. Jakmile dorazí, což by mělo být zhruba za 10 minut, uslyšíte rozhovor, který s ní povede moderátor Jan Pokorný. Určitě se povede. Takže máme ještě čas na další téma. Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají požářiště objektu, jehož část se minulý týden zřítila. V plamenech a následně sutinách skončilo zboží za stovky milionů korun. Událost existenčně poznamenala velké společnosti i menší firmy. Třeba strojní inženýr Milan Šimek přišel o 16 let budovanou firmu na vývoj a výrobu titanových a karbonových částí jízdních kol.
1: Měli jsme sídlo firmy v 8. patře a dneska v tom prostoru je pustá díra.
2: S Milanem Šimkem si povídáme před plotem, který nás odděluje od trosek 34. budovy, kde měla sídlo jeho firma Equator Cycling.
1: Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače, vzpomínky, zboží, prostě všechno tam totálně padlo, je to v těch sutinách teďka momentálně.
2: Škodu Milan Šimek odhaduje ve vyšších jednotkách milionů korun. Firma se 16 let zabývá vývojem a výrobou titanových rámů a karbonových kol pro bicykly.
1: Pak jsme měli i servisní dílnu pro běžné lidi z ulice, kteří si tam přišli opravit kola.
2: Události z osudného dne má Milan Šimek zprostředkovaně od kolegů. Sám byl na dovolené.
1: Z popisu těch lidí, co tam byli, to znamená kolega mechaniky od Saudora, moje žena, Ivo šel do práce, vzal si poslední kolo od zákazníka o 8:30, přitom v té době už běžel požár, akorát to nikdo nevěděl. Začal to opravovat a kolegyně ze skladu od vedle ťukala na dveře a říkala, měli bychom Ivo vyjít, protože na druhé straně objektu se kouří.
3: Jaké tam teda bylo protipožární opatření v té budově?
1: To, co já vím, tak prostě třikrát za rok tam chodili lidi, kteří kontrolovali vlastně požární hlásiče, to znamená detektory toho požáru, dýmu, kouře. To, že v tu dobu vlastně žádný požární hásič vlastně neupozorňoval, žádná sirena, jo. Vlastně i sirény tam jako se zkoušely a to byly sirény prostě přes rok, kdy se dělal, imitoval ten požár, tak to byly brutální prostě sirény, které vám vyrvaly uši. Jo. Takže já jsem tam nebyl, ale z toho, co mi říkal kolega, tak nic takového tam nebylo v ten moment.
2: Milan Šimek je s kolegy odhodlaný firmu znovu zvednout z popela. Pomáhá i vlna solidarity, třeba zájem o dárkové poukazy, které začaly nabízet.
1: Nikdy to nevzdáváme, takže mě by ani nenapadlo, že bychom to mohli prostě zabalit.
2: Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin 30 minut.
2: A od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Radiožurnál je stanice, která přerušuje pravidelný program při mimořádných událostech. A k takové se vracíme právě teď. Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou. Včera přiletěla do Prahy a dnes je živě ve studiu Radiožurnálu. Moc si toho vážíme. Dobrý den.
3: Děkuji za pozvání.
2: Co se děje těsně po tom dohrání wimbledonského finále? Minutu po minutě. Pojďme to zrekonstruovat. Dobře, tak jste lehla na zem, to se tak dělává po vítězné míči. A dál?
3: Dále jsem čekala na rozkaz od lidí, kteří vlastně organizují

0: předala mi můj talíř.
1: Ty jste řekla, pardon, váš talíř, který jste si ale zapomněla v autě, nebo ne vy, ale prostě vaši lidé, ale ten talíř už se nese. My bychom tu mohli sehrát legendární scénku ze Všechno party, kdy ano. Herec Miroslav Hanuš byl s Petrou Kvitovou jako kovotepkyní, zavřený v šatně. On ten talíř už by tu dávno byl, kdyby si ho naši kolegové vedle v newsroomu nefotografovali. Dobře, budeme pokračovat. Jestli mě slyšíte v newsroomu, můžete sem dát ten talíř? Tak dveře se otevírají, já raz, dva, tři, tak a říkáte tomu fakt,
0: Ano, je to náš takový chlebíčkový talíř.
1: No a ten je, on je mnohem hezčí takhle naživo, než jako v té televizi.
0: Tohle není ten originální talíř.
1: Aha, tak to je nějaká kopie.
0: Je to prostě kopie, je to druhá část, ale...
1: Takže další hračky nám spadne do kanálu.
0: Přesně tak. Ale ten hlavní talíř je právě velice těžce střežen. Všichni vlastně kromě té vítězky každoroční vlastně opatrujou a berou si na něho že jo, všechnu možnou výbavu a všechny jakoby pravidla kolem toho mají, takže to není jen tak si to potěžkat, opravdu ho mít u sebe. Každých 5 minut mi ho skoro někdo bral, vlastně jak jsem vystoupila z kurtu, tak po 3 minutách mi ho hnedka někdo vzal, že
1: no,
0: už...
1: No protože vy jste řekla, že nevíte, jak se to má držet. Že?
0: Já vím, tak jsem tak tím se to zatopila, no. Ne, jako ten talíř je, řekněme tak... jednou tolik větší než tenhle, ale já se uspokojím a i s tímhle věřím.
1: No taky dobrý, taky jo, dobrý.
0: Tak,
1: noste ho sebou pořád. Nezapomeňte ho nikde. Když máte předtím, nebo měla jste předtím wimbledonským finále, přeci jenom člověku to nedá a možná si už formuluje, co by řekl, kdyby vyhrál?
0: Ano, možná ne úplně, co bych řekla, ale jak to bude vypadat, jak bude vypadat poslední míč, jestli opravdu půjdu za tím svým týmem, jak kdo mi předá, co, jaké budou oslavy potom, jak to vlastně všechno, ale to už opravdu zabíháme do velkých detailů. Když se člověk v téhle budoucnosti ztratí, tak pak je velice, velice těžký být zpátky v té vlastně přítomnosti a bojovat o každý míč.
1: No a pak to člověku dochází, že je hráčkou top desítky, což je krásné. Jsou z toho nějaké výhody pro tenistku? Máte třeba jiné rozlosování, lepší šatnu, hladší ručníky? Nebo
0: je tam těch výhod, jestli se to dají nazvat výhody, pár, ano, samozřejmě v pavouku, na dalších turnajích budu... v jiné části pavouku, nebo budu předsazená, nebo tyhle věci, ale to jsou asi spíš maličkosti, to mi určitě další titul, nebo další Grand Slam nevyhrajou a možná mi to v prvních kolech ulehčí, ale přece jenom ty soupeřky jsou furt stejný, ať už je to kdokoliv, tak je to těžký, všechny se na mě budou teďka chtít udělat trošku záluzku, možná to tak vidím, ale já se budu snažit co nejvíce, zůstat pořád taková, jaká jsem, hlavně na tom kurtu, abych si to nebrala moc k srdci, že něco takového se stalo a začít zase znova.
1: Soupeřky budou pravděpodobně pořád stejné, ale přeci jenom tuším, že v té první stovce je 8 Češek.
0: To je krásné číslo.
1: Tak to budou tedy sestrovražedné zápasy?
0: Tak my jsme všechny, se pohybujeme ve stejném kruhu samozřejmě, je nás tam hodně, jak říkáte, ale všechny se dobře známe, ať už je to opravdu z těch turnajů, nebo z tréninku, nebo z doublu, které hrajeme spolu, nebo i z vlastně Billie Jean King Cupu, kde reprezentujeme Česko, takže všechny máme k sobě blízko, ale všechny jsme ve stejném čase soupeřky, že ano. Ale ani si nedarujeme, takže to tak asi zůstane.
1: Samozřejmě to finále nabilo na atraktivnosti tím, že ho hráli 2 Češky. Už jste mluvila s Karolínou Muchovou?
0: Nemluvila jsem ještě. Já myslím, že obě si to ještě, oba dva ty naše úspěchy, které se nám podařily, tak si ještě tak nějak zpracováváme sami. Kája má dneska zrovna svátek, tak to jí napíšu určitě.
1: Můžete jí popřát přes rádio?
0: Jestli se to k ní dostane, tak určitě.
1: Pochopitelně, teď poslouchá, ne?
0: Ježišmarja, tak to se omlouvám. Samozřejmě, no, tak Kájo, prosím tě.
1: Co se dozvěděla, že jste tady, tak si zesílila rádio.
0: Já chci popřát Káje jenom to nejlepší, hlavně zdraví. Věřím, že ona moc dobře ví, čím si za svoji kariéru musela projít.

0: Skvělá holka, je s ní kopec randy i na kurtu, i mimo kurt. Měla jsem tu čest s ní hrát svoji první olympiádu po jejím boku, takže spoustu vzpomínek krásných. Já jsem se jí vlastně i omluvila za tohle finále, jak to dopadlo, protože je to opravdu nefér. Ten tenis je v tomhle strašně... strašně těžký, že obě jsme si určitě zasloužili vyhrát, takže tam to bylo jenom o maličkostech, no.
1: Zní to divně, ale já při těch vašich slovech dostávám do sluchátek takovou prosbu, protože i ve studiu rozhlasu jsou kamery, jestli byste tohle nenatočila spíš směrem ke mně, tak aby to zabíraly ty kamery, co jsou, děkuju moc za to.
0: Hnedka to k vám natočím.
1: Tak jestli se teď Karolina dívá, tak to bere možná úkorně, pojďme dál. Můžete spolu hrát debla třeba v Brzku?
0: Můžeme. Víte, vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Já jsem měla dlouhý program už předtím, kdy jsem vlastně byla v Berlíně před přípravném turnaji, před Wimbledonem do úplného konce, ještě vlastně o den později, tak jsem ten další týden moc nestíhala, ale měli jsme tuhle konverzaci, no, o deblu už párkrát, ne vždycky to vyšlo, ale tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, takže možná to zatím necháme takhle, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
1: Vy působíte, že máte nad těmi věcmi nadhled, prožívala jste nějak přípravu na ten Travnatý dvorec? Nebo je to prostě povrch jako povrch?
0: Na Travnatý dvorec jsem...
1: On už nebyl moc travnatý, já vím.
0: Myslíte to finále?
1: To úplně finále, no.
0: Aha, je takhle. Tak to finále, já myslím, že nebylo ani o fyzičnosti, ani o tom...
1: Ani o povrchu.
0: Ani o povrchu, přesně tak. Já myslím, že ty nervy a prostě ten stres takovej lehkej, lehkostřední, tak by tam byl na jakémkoliv povrchu, přeci jednom. Třeba pro mě to bylo moje první grandslamové finále, pro Kaju to bylo druhé, ale myslím, že velký rozdíl asi v tom nebyl, nedokážu odhadnout. Ale ty nervy tam byly, obě dvě jsme byli možná takový stuhlí na začátku, než se ten zápas prostě rozjel.
1: A... No vy tolik ne tedy.
0: Myslíte?
1: Ty komentátoři, co jsem tak poslouchal, tak říkali, podívejte se na tu Lindu Noskou, jak v 21 bez respektu dává takovéhle balony Karolíně Muchové.
0: Tak já jsem věděla, že začátek je nejdůležitější. Někdy si hodně pomůžu sama sobě tím, že tam hodím co největší poker face, ať vlastně to dám na venek a třeba se to tak nějak opravdu i do mě dovnitř dostane, ten klid. A opravdu to funguje. Třeba v semifinále mi to tak přesně fungovalo, možná i soupeřku jsem tím si tipnu někdy trošku... rozhodila z rytmu, ale Kája zrovna naopak je takový vlastně podobný člověk jako já, že taky těch emocí moc nedává najevo, takže věřím, že na venek jsme vypadali obě podobně.
1: A to ve vás tak někdy vře, že byste nejradši na tom kurtu vybouchla, zakřičela si, možná bouchla raketou, já nevím, co se všechno dělá.
0: Ano, 100%.
1: Ale jako zachováte si tedy tu tvář hráčky pokru.
0: Ať už je to... Samozřejmě pro mladší generace doporučuji nemlátit raketu, nestekat se a všechny tyhle věci, ale v realitě řeknu to, že někdy opravdu ta raketa pomůže v tomhle slova smyslu. Ať už to má kdokoliv, jakkoliv, tak jakékoliv trošku upuštění té páry, tak je určitě dobrý a ne držet to celou dobu v sobě.
1: Takže ta mimika tam hraje roli, tak aby soupeřka neodhadla vaše rozpoložení, jak se říká, jsou údery, které dokážete schovat, ať už je to forehand nebo backhand, najednou letí úplně někam jinam, ne než byste chtěla vy, ale než by chtěla soupeřka.
0: Ale tak i někdy, než bych chtěla já, samozřejmě.
1: Já to viděl. Ale ta mimika, to jsem netušil, že musíte být trochu herečky.
0: Trošku jsme, my všechny herečky. Já myslím, že hlavně i mimo kurt, když vlastně odejdeme, tak každá má třeba jinou vlastně takovou personu a v reálném životě, anebo potom na kurtě, tak jsme třeba dva úplně jiní lidé, takže... To mi kamarádi vždycky říkají, že já jsem úplně jiná, když se na mě dívají na kurtu, než když se s nima potom bavím v restauraci u jídla. Takže já myslím, že všechny jsme svým stylem takový trošku jiný.
1: my ještě nejsme kamarádi, ale víte, že mají pravdu? Že na tom kurtu jste taková jako přísnější?
0: Jo, tak já musím být, jak si právě říkám, že čím větší ten poker face tam mám a čím klidnější jsem a čím méně emocí dávám na vlastně na venek, tak tím více můžu soustředit na svůj výkon.
1: Jaké to je hrát před očima princezny, před očima Martiny Navrátilové? Není to příliš svazující? Myslíte na ně vůbec?
0: Není to svazující, protože já jsem nevěděla, že tam jsou. Já jsem se
1: Počkejte.
0: Já jsem přísám, že jsem nevěděla,
1: že je tam princezna z Walesu?
0: Ne, já jsem na tohle ani nemyslela. Vlastně docvaklo mi to, až jak jsem od týmu, od všech obětí zase přišla zpátky na kurt po zápase a uvědomila jsem si, že princezna Kate vchází na kurt a že ona tady vlastně byla celou dobu ten zápas. A to bylo tím, že já jsem se nepodívala vůbec do toho Royal Boxu, vlastně, kde jsou všichni membři, všechny celebrity, hráčky a hráči, kteří to vyhráli ty roky před náma, takže no a samozřejmě královská rodina, takže ona seděla v první řadě, potom jak jsem se dívala na fotky a videa zpětně a já jsem si ji nevšimla no, během zápasu, což bylo dobře, já myslím, že by mi to asi moc nepomohlo.
1: A vy máte ve zvyku, když třeba zahrajete nějaký míč, kterým si nejste úplně jistá, se podívat do vašeho boxu? Na váš tým?
0: Jenom opravdu v těžkých chvílích, nebo kdy potřebuju nějaké známé tváře, na které se můžu podívat a vidím tam ten komfort, nebo vlastně můžu se tak nějak zpátky hodit do toho kruhu, který znám. Když je člověk na tom centru kurtu, na tom obrovským úplně sám, ty výběhy tam jsou strašně obrovský, všechno je prostě jedna taková velikost, tak potřebuje takový ty známý tváře, na ně se podívat.
1: Tatínek tam byl taky, všimla jste si?
0: Ano, to jsem věděla.
1: Co jste si říkali, když jste tam vyběhla, když vás tam pustili nahoru?
0: Vůbec nic, já myslím, fakt že nic. Jenom jsme se objali a ten celý zážitek a všechny ty momenty mluvili za vše. Já myslím, že nikdo z nás úplně neměl slova.
1: Šel vám hlavou trochu ten film vlastně od dětství, jak jste s maminkou jezdili po těch turnajích?
0: Já myslím, že až za pár dní mi to všechno dojde. Takhle musím říct jednu věc, ještě mi ta výhra vůbec ani neochází. Je pár momentů, když se podívám na fotky, nebo když mi někdo napíše, nebo když se zpětně už po několikáté podívám na náš zápas, tak si to v určitém procentu uvědomím, ale 100% to ještě není určitě. Já myslím, že těch momentů a těch zážitků nevšedních a na který jsem nebyla vůbec připravená, bylo tolik za tak krátký čas, že to opravdu potřebuje pár dní.
1: A nepoptávala jste se u předchozích českých vítězek Wimbledonu, co vás teď vlastně čeká, jak se na to připravit?
0: Barbora Strýcová, která má velice, velice dobrou zkušenost s Wimbledonem, ať už je to v singlu nebo i hlavně v deblu, tak říkala, že toho bude moc. Můj trenér, který si tímhle s několika hráči taky prošel už několikrát, těmihle velkými i těžkými momenty, tak taky říkal, že hlavně nejdůležitější to všechno udělat co nejdříve.
1: A mít to z krku.
0: Mít to hotovo a potom se soustředit na sebe a hlavně na relax a odpočinek, protože až se budu cítit a až budu chtít zase jít hrát, tak to bude to správné načasování.
1: Mám tedy ten rozhovor nějak urychlit?
0: Kdybyste mohl, tak jako byl to.
1: Mohl, ale nechci.
0: Bylo by to vítáno, já věřím, že nebudete
1: mohl,
0: chtít.
1: Mohl, ale nechci. Jak to bude dál s vaším týmem? Říká se, že vítězná sestava se nemění, ale budete ho třeba o někoho rozšiřovat? Máte to v plánu?
0: Mám v plánu rozšiřovat, ano. Chtěla bych určitě, aby buď fyzioterapeut nebo vlastně kondiční taková pomoc přišla do mého týmu, takže to už bylo na stole nějakých pár týdnů, možná měsíců, takže teďka to bude možná trošku jednodušší, ale uvidíme. Určitě ho nebudu chtít nijak měnit v tom slova smyslu, že bych vyměnila trenéra kondičního, to určitě ne. Já vždycky vidím, že některá hráčka, že má po velkém úspěchu touhu změnit všechno a vůbec to, moc mi to jako hlava nebere, když to funguje, tak se to nemění prostě.
1: Neopravuj, co se nerozbilo, se taky říká. A tohle se tedy absolutně nerozbilo. Když hrajete takovýhle zápas, je dobré mít ve všech případech takzvaně svou hlavu, anebo myslet na to, tak teď jsem zahrála takhle, co asi na to říká trenér?
0: Tak to mě asi v životě nenapadlo upřímně. Můj trenér je zrovna skvělej a specifický v tom, že mě nechá na pokoji na kurtu a nechá mě v klidu a nechá mi ten prostor, abych si to vymýšlela a hrála to podle sebe. On mi na tréninzích pomáhá v tom, že to se mnou prostě obehraje všechny situace, které potřebuju potom na kurtě v zápase, ale opravdu, když už je člověk na tom posledním zápase, řekněme ve finále Grand Slamu, tak tam už těch věcí asi není moc, co by mi řekl.
1: Posloucháte Radiožurnál, mimořádný rozhovor s mimořádnou ženou, vítězkou Wimbledonu, Lindou Noskovou. Pocházíte z klubu na Dolině, u Vsetína. Je to tak?
0: Ano, začínala jste tam.
1: Ano. Kdo vám nejvíc mluvil do kariéry? A kdy jste pochopila, že už začíná ta kariéra? Že už to nebude jenom nějaká volnočasová zábava?
0: Tak já jsem vždycky tak nějak asi doufala, že to půjde tímhle směrem. I když to bylo opravdu jako koníček ze začátku. Nikdy moje rodina, nikdy nikdo, žádný trenér, věřím, na tom začátku mě nepušoval, abych byla vlastně tady a že tady budu sedět s takovým talířkem. Ale jak jsem říkala, no, rodina tohle určitě neměla v plánu, takže je to šok víceméně pro všechny. Ale jak už se mi ta kariéra tak nějak rozjela, tuším, že to mohlo být, řekněme, okolo juniorského věku, možná když jsem vyhrála už juniorský Grand Slam na Roland Garros, tak možná okolo toho věku to mohlo být možná pro mě trošku uvědomující.
1: A předtím byl to třeba milník, že si vás vzal pod sebe Petr Huďka, nebo?
0: Tak těch milníků bylo hodně. Já jsem měla spoustu trenérů, spoustu klubů i vlastně v zahraničí, kde jsem trénovala, ať už to bylo Švýcarsko, nebo to byla Itálie, tak...
1: Vy jste byla v té skupině, kde je váš kolega olympijský vítěz mužské dvouhry?
0: Janik Sinner. Ano, přesně. Tak,
1: váš spolutanečník.
0: Spolutanečník, ano, k tomu se doufám nedostaneme. Ale
1: nabídka ze Stardance asi ještě nepřišla.
0: Doufám, že ani nepřijde. Ale takhle, jak říkám, těch kroků, které jsem udělala, bylo spoustu změn, spoustu měnění, ať už to bylo techniky, tenisu nebo klubu, tak vždycky bylo hlavně pro mě nejdůležitější, ať se najdu takový klid na všechno, ať vím, že mám ty správný lidi kolem sebe, ať vím, že v klubu, ve kterém trénuju nejvíce času, že mám všechno zázemí kolem sebe a že tam je to, co potřebuju pro to, abych se zlepšovala. Takže to jsem našla v Přerově.
1: A co potřebujete pro to, abyste se zlepšovala?
0: Potřebuju dobrého trenéra, kterého jsem našla před 6-7 lety, který se mnou je už opravdu...
1: To vám bylo 15?
0: Už je to chvíle, 14. Ano, 15.
1: 15-letá mladá dívka a zkušený trenér, jako je ten váš... Z vaší strany tam byl velký respekt, anebo hned jste byli kámoši, anebo to nepřipouštíte, aby vy jako hráčka a váš trenér překročili nějaké meze?
0: Tak respekt je tam oboustranný určitě, ale z toho začátku pro mě to byl velký respekt. Byl to už tehdy samozřejmě pan trenér.
1: Ještě jsme neřekli jeho jméno, pozor.
0: Pan Krupa samozřejmě, pan Tomáš Krupa. Pracoval se spoustu skvělými českými tenisty i tenistkami, takže on byl se mnou celou tu dobu od toho dítěte přes toho juniora po tady tenhle stand-in, takže jsem strašně ráda, že zrovna on byl u toho momentu, kdy se tahle velká věc povedla. Vlastně předtím dvakrát nebyl ani u jednoho titulu, takže já myslím, že mi to odpustí teďka. Ale já mu vždycky strašně děkuju, protože moc dobře vím, že to právě byl on díky němu, že jsem tady.
1: Čím je tak unikátní? Vašima očima viděno.
0: Já myslím, že my si hlavně sedíme lidsky, že on je skvělý trenér samozřejmě na kurtu, ale je skvělý taky člověk a myslím, že ta harmonie obou těch věcí, když si sedne, tak je ta energie potom dobrá na kurtu a nemyslí člověk na to, co kdyby bylo, kdyby bylo, takže já jsem nikdy nelitovala toho, že jsem v takové situaci a že mám takový tým, takže vždycky to byla jenom velká pomoc pro mě.
1: Mluvila jste o tom, že jste trénovala taky ve Švýcarsku, tam jste jezdila za Melanie Molitorovou, maminkou Martiny Hingisové. Jaká to byla zkušenost? Není velká. Ona přísná?
0: Je přísná. Já jsem ji zrovna viděla, ona byla i s Martinou, ona hrála vlastně Legendy nebo Mix, tuším, teďka na Wimbledonu Martina, takže tam byla i s ní, i s vnučkou, takže jsem je viděla zase po nějaké době. Ale když jsem tam jezdila hlavně v tu dobu 12 až 14, tuším, možná, no, tak to byla tvrdá taková škola. Ona je přísná, ale věděla jsem už jako dítě tehdy, že to myslí dobře a že to myslí pro mě.
1: Jak jste tam jezdila z Přerova? Někdo vás tam vozil?
0: S mamkou, vždycky to bylo s maminkou. Ona, buď jsme letěli z turnaje rovnou tam, nebo z Česka jsme tam jeli autem, takže to bylo takový trošku zpátky na zem, řekněme, že mě vždycky jako usadila Melanie, ale ona je skvělá paní a rozhodně měla velký podíl na téhle cestě.
1: Zpětně viděno, vy jste někdy potřebovala, aby vás někdo usadil?
0: Já sama nevím, možná jo, možná ne, ale já si tipnu, že jako dítě jsem byla hlavně taková zamlčená, taková jako, že asi moc starostí se mnou nebylo a asi se mi to, nebo aspoň doufám, že se mi to pořád tak nějak daří být podobná.
1: A anglicky jste se učila, protože jste si říkala, možná to jednou budu potřebovat, až budu stát na tom Wimbledonu a budu tam mít tu děkovnou řeč?
0: Tak když tenis se mi přesunul z Česka do zahraničí, tak to bylo vždycky potřeba. Samozřejmě já jsem jako s angličtinou začínala už někdy ve školce, takže tuším, že jsem si to oblíbila i hlavně z toho důvodu, že jsem věděla, že to možná v budoucnu budu potřebovat.
1: Wimbledonské vítězství, to je taky nemalá suma peněz. Leká vás to, anebo vás to spíš osvobozuje, že víte, že teď budete víc v pohodě?
0: Já nevím, kolik jsem vyhrála. Takže
1: mám vám to říct? Tak ne.
0: Jestli chcete.
1: Ne, nebavme se o penězích. To bychom byli příliš malí. Co, jako to nám nestojí za to, ale musíte to tam danit, víte to.
0: Věřím. Viděla jsem jeden článek o tom, kolik vlastně, že to bude možná více než polovina z toho originálního počtu, takže, ale to je jediný, co vím, takže dávám, když tak vědět, kolik mi přišlo v totálu.
1: Lindo, když potom zápase šla k mikrofonu Karolina Muchová a mluvila o vás jako o bývalé kamarádce, vy jste se tomu usmála, nebo jste se polekala, jako jestli se něco nestalo?
0: Ne, usmála jsem se tomu, já jsem jí řekla potom vlastně něco taky podobného, že jsme prostě kamarádky, je to tak, nic se nezmění, jsme profesionálky, tohle je naše kariéra, ale my dvě jsme jako potom v normálním osobním životě pořád stejný, věřím.
1: A teď v tom tenisovém životě budete mít víc kamarádek nebo spíš míň?
0: V tenisovém, to je dobrá otázka, ale já bych řekla, že možná míň. Asi více lidí se na mě bude chtít udělat jméno, více lidí bude chtít mě porazit o to procento víc, ale jak už jsem asi říkala, že pro mě osobně se nebude asi to moc měnit. Ale v tom osobním je pro mě nejdůležitější, aby to zůstalo furt stejné.
1: Ještě studujete?
0: Nestuduji, ne. Tohle je moje studium.
1: Linda Nosková, olympijská vítězka, teď už urychluju ten rozhovor, všimněte si, byla hostem Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport. My vám ještě jednou blahopřejeme a přežijte to mediální kolečko a další povinnosti, které plynou z tohohle úspěchu. Mimochodem, pozvání prezidenta republiky jste přijal?
0: Ano.
1: Už víte kdy?
0: Vím kdy, ještě poslední detaily se musí doladit, přesně. Dobře. Tak.
1: Linda Nosková, hezký den, nashledanou.
0: Děkuju moc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Udělej, ty prej nemáš práci.
4: Jakože bych to věděl, gorilo.
3: Banko?
4: Já bych ti chtěl dát tohle.
5: Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy.
6: Kde se to v tobě vzalo, Edo?
3: To je ten tvůj předělaný strejda, ne? Chceš to vidět zblízka, ten exponát?
5: Tobě já už prostě nenalil. A ty hermafrodiče taky ne.
4: Ty vybíráš výpalný?
3: Co chceš ještě udělat, abych se za tebe musel víc stydět?
7: Vrať mi psa.
8: To je můj pes.
9: Most. Další díl ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 16 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
11: Policie prověřuje okolnosti vyplácení evropských dotací Agrofertu. Aerolinky se mají kvůli bojům vyhnout zemím arabského poloostrova a Ománskému zálivu. Fotbalisté Francie vyzvou v semifinále mistrovství světa Španěli. Kolona popojíždí na dálnici D11 za Prahou směr Hradec před omezením u Jiren. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodní místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými, a teploty 23 až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Dotace pro Agrofert prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. S informací přišel server Seznam zprávy. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě prověření evropského veřejného žalobce. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti, a to vrchnímu státnímu zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému žalobci. Piráti se proto teď chtějí na státní zastupitelství znovu obrátit. Říká pirátský poslanec Martin Šmída.
12: Zatímco evropský žalobce nás informuje, že zahájil vyšetřování části týkající se evropských peněz, vrchní státní zastupitelství v části národních prostředků vyšetřování doposud nezačalo.
11: Policie prověřuje požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy zatím pracuje se všemi vyšetřovacími verzemi, tedy s technickou závadou, nedbalostí, a nevylučuje ani možný úmysl. Kriminalisté taky čekají na závěrečnou zprávu od hasičů. Ti zásah ukončili dnes dopoledne. Už dřív předali vyhořelý sklad zástupci majitele. Škoda je předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na íránské přístavní město Bushehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začala oprava tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové do měsíce, pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolina Šulová.
13: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
10: Sport. Francouzští fotbalisté nastoupí v semifinále mistrovství světa proti Španělsku. Zápas začne v 9 hodin večer a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý Bliml říká, proč se rozhodl právě pro Spartu.
14: Ta nejlepší vize, co se mi vlastně nejvíc líbilo, a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili, a jak už jsem působil v extralize, tak se spousta klukama znám. Chci týmu pomoct hodně, hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zdražení na D1 před Brnem i na D11 za Prahou.
7: Před Brnem čekejte silný provoz na D1 směrem z Prahy od Popůvek. Kolona ze zhruba 187. do omezení u D2 je až na půl hodiny. Potom velmi hustý provoz na D1 taky za Brnem od nájezdu z Ostravské z kilometru 204 do omezení za Rohlenkou. Tam to ale není na moc dlouho. Na D2 před Brnem z Bratislavy kolona kamionů v pravém pruhu teď začíná u exitu 11 z Židlochovice. Osobní auta potom popojíždějí až u Olympie ze 3. kilometru k D1. Dálnice D52 před Brnem směrem z Vídně už je volně průjezdná, kamion po nehodě na 13. kilometru odklizený, kolony se rozjely. Na D11 se za Prahou směr Hradec je za dlouhodobě uzavřeným sjezdem na Jirny potíž v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu průjezdný jenom levý pruh a kolona ze 4. kilometru popojíždí 20 minut. V Praze přímo řada odpoledních kolon na okruhu před Ořechem, v Novopatské z 0. kilometru Boleslavské D10 do Zúžené k Belské a mimo jiné je ucpaná Vlznova teď obousměrně mezi Štvanicí a Muzeem. Ve směru do centra je to kvůli porouchanému autu u Muzea v levém pruhu, opačně na Holešově je to vlivem zúžení u hlavního nádraží a hlavně na Hlavkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Večer a v noci bude oblačno až zataženo, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ojediněle až polojasno, občas s deštěm, přeháňkami, místy bouřkami, ojediněle můžou být i vydatné. Zítra pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne tedy přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými, a nejvyšší teploty ve středu 23 až 28 stupňů Celsia, na severu území kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď už má v odpoledním radiožurnálu slovo Štěpán Pokorný.
8: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 6 minut pokračuje vysílání odpoledního radiožurnálu a další minuty našeho vysílání budou patřit dopravě. Poslanci dnes totiž podpořili novelu, která ruší pravidelné zdražování dálniční známky. Opozice to považuje za populismus. No a my to všechno probereme za chvilku v odpoledním vysílání. Tuhle hodinu začínáme s Robím Williamsem, tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
0: Odpolední radiožurnál
15: a Štěpán Pokorný.

0: Dálniční známka příští rok zřejmě zdražovat nebude. Poslanci v úvodním kole podpořili vládní novelu, která ruší pravidelné navyšování ceny. Za základní roční známku by tak řidiči měli i v dalších letech platit 2570 korun. Opozice proti upozorňuje, že státní fond dopravní infrastruktury přijde o část peněz. Ve sněmovně je taky parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek, který řekne víc. Povídej, dobrý den.
1: Dobré odpoledne ze sněmovny. Koalice nechala k tomu návrhu na zrušení pravidelného zdražování dálniční známky svolat mimořádnou schůzi. Poslanci o tom diskutovali něco přes 2,5 hodiny. Tu vládní předlohu hájil ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
2: Pokračovat dosavadným tempu zdražování dálničních známek pro řidiče osobných automobilů v době, kdy je páteřní dálniční síť stále ve výstavbě a na řadě míst je provoz kvůli stavebním pracím výrazně omezen, je něco, co prozazovat nechci.
1: Novela počítá se zachováním všech stávajících cen, tedy kromě toho ročního kupónu, který jsme zmínili v úvodu, zůstane taky třeba měsíční za 480 korun, desetidenní za 300 a jednodenní za 230. No a zůstanou taky úlevy pro auta s alternativním pohonem.
0: Proč s tím opozice nesouhlasí?
1: Upozorňuje na to, že zrušením valorizace přijde státní fond dopravní infrastruktury příští rok o 488 milionů korun a ten další asi o 739 milionů, cituje přitom důvodovou zprávu. Kritizoval to třeba předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.
3: Buď se opraví a postaví méně silnic a dálnic, nebo se peníze vezmou ze státního rozpočtu a konečně nebo se stát více zadluží. Peníze totiž nevznikají tím, že odhlasujete levnější dálniční známku.
1: Opoziční poslanci tedy tento krok vlády označovali za populismus. Připomínám také, že minulá vláda cenu dálniční známky zvedala s argumentem, že se dálniční síť rozšiřuje. Tato vláda zase říká, že tu cenu zvedala minulá vláda neuměrně a že tedy chce lidem ušetřit peníze. Doplním ještě jednu věc, která by se s tou novelou mohla změnit. Jednodenní známka by mohla platit od příštího roku 24 hodin od jejího zakoupení v celku, nikoli tedy jen do půlnoci daného dne. Už dřív to navrhl Senát, poslanci se tím ale doteď zatím nezabývali.
0: A Vojto, co dalšího dnes poslance čeká?
1: Teď pokračuje zase jiná mimořádná schůze, na ní by se poslanci měli ještě vypořádat s některými evropskými novelami, které musí Česko převést do svého práva tak, aby Evropská komise neuplatňovala sankce.
0: Ve sněmovně zůstává parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek. Díky a pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Eli a Dokoš společně, písnička Chemie na Radiožurnálu, který posloucháte v 16 hodin, 16 a půl minutky. Počet obyvatel Evropské unie klesá, lidé ale zároveň žijí déle než kdy dřív. Vyplývá to z nového demografického reportu, který dnes zveřejnila Evropská komise. Populace 27 je podle unijních expertů na svém vrcholu a dál bude jen klesat. Taky to probereme podrobně za chvilku v odpoledním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Velikost populace Evropské unie v těchto letech dosahuje svého maxima, do konce století už by měla pouze klesat. Vyplývá to z demografického reportu, který zveřejnila Evropská komise. Ve státech 27 žije více než 450 milionů lidí. Do konce 21. století počet obyvatel Evropské unie klesne pod 400 milionů. Mezi země s výrazným stárnutím populace patří taky Česko. Důležitou roli bude podle Evropské komise hrát migrace. A my tohle téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Radiožurnálu Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaký vývoj tedy v příštích desetiletích očekávají demografičtí experti Evropské komise?
1: Výzkumné středisko Evropské komise konstatuje, že Evropu čeká jen další výrazné stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku. Eurokomisařka pro Středomoří a demografii Dubravka Šujcová uvedla, že v tuto chvíli je počet obyvatel téměř na maximum. Úplného vrcholu má podle předpovědí expertů dosáhnout v roce 2029, no a pak už bude jen klesat. Pokračuje Šujcová.
2: Evropané žijí déle, jak víte, a také zdravěji. Průměrná délka života dosáhla 81,5 roku a do poloviny století bude každý třetí Evropan starší 65 let. To je jeden z našich největších úspěchů, ale zároveň to přináší zásadní výzvy.
1: No a ty výzvy, o které mluví eurokomisařka, tak ty jsou dobře známé. Je to, jak zajistit v budoucnu pracovní místa, respektive pracovní sílu, penzijní systém, jak udržet život i na venkově a v zemědělství a jak zajistit zkrátka pocit spravedlnosti pro všechny generace.
0: Představuje zpráva Evropské komise také možnosti, jak tyto výzvy spojené se stárnutím populace řešit?
1: Ano, komise zdůrazňuje, že demografický vývoj nelze zvrátit pouze jedním opatřením a že státy se musí současně přizpůsobovat jeho důsledkům a zároveň i zmírňovat jeho příčiny. No a co se týče těch konkrétních plánů, tak Evropská komise doporučuje členským státům, aby co nejvíce lidem usnadnili zakládání rodiny pomocí dostupného bydlení i dostupnější péče o děti. I když komise zároveň upozorňuje, že žádná evropská země zatím nenašla recept, který by dlouhodobě zvýšil porodnost. No, co se týče pracovní síly, tak protože lidí v produktivním věku ubývá, tak je podle Evropské komise potřeba zvýšit zaměstnanost skupin, které dnes pracují méně. Například ženy s malými dětmi, starší pracovníci nebo lidé se zdravotním postižením. A zároveň samozřejmě to, součástí toho řešení má být také legální migrace.
0: A ještě se pojďme krátce dotknout Česka, co ten nový demografický report říká právě o něm.
1: Česko v podstatě kopíruje celoevropské trendy, i když počet obyvatel zatím neklesá úplně kriticky, protože úbytek narozených je částečně kompenzovaný přistěhovalectvím. Porodnost ovšem zůstává velmi nízká a dlouhodobě nestačí k reprodukci populace. To znamená, že se rodí méně lidí, než umírá.
0: Ve vysílání Radiožurnálu taky naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 16 hodin 23,5 minutky k tomu a teď vám zaspívá Callum Scott.

0: It's Raining Men a Gary Halliwell na Radiožurnálu před zprávami. Šestnáct hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
1: Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celou republiku. Aktuálně jsou východně od Prahy a taky na Vysočině. Později odpoledne a večer pak bouřky dorazí i na Moravu a do Slezska. Může je doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr pak může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 km za hodinu. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem, řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích v centru Prahy u IP Pavlova. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Srbský soud se bude zabývat rolí bývalého ministra dopravy Gorana Vesiče v případu pádu přístřešku na železniční stanici v Novém Sadu. Před 2 roky při něm zemřelo 16 lidí. Tragédie pak vyvolala roka půl trvající studentské protesty. Ty dávaly do souvislosti s korupcí ve veřejných zakázkách. Srbský prezident Aleksandr Vučić kvůli tomu na konci června oznámil rezignaci a taky předčasné prezidentské a parlamentní volby. A kvůli suchu je velký rybník v Čechách pod Kosířem bez vody. Rybník v zámeckém parku prošel nedávno revitalizací a přibylo i přístaviště s půjčovnou loděk. Napouštění rybníků se ale pro nedostatek vody zastavilo a nepřitéká ani

0: Vrhnou se i osobní auta kolem půl hodiny do omezení u D2. Před nájezdem na D1 v Brně jsou fronty taky na D2 směrem z Bratislavy, tam hlavně kamiony v pravém pruhu od exitu 11 Židlochovice a taky na 52 na příjezdu z Vídně, od sjezdu na Modřice k D1 se jede pomalu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s kolonou ze 3. kilometru, je to na 25 minut do omezení za zavřeným sjezdem na Úvaly. Na 8. kilometru je tam kvůli potížím s kanálem průjezdný jenom levý pruh. A na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem spozorněte za Doksany. Vzniká tam kolona ze 43. kilometru, je to na 10 minut na 46. Za sjezdem na Litoměřice skončila po nehodě dodávka v příkopu a projíždí se jenom levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekejte na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne tedy přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
3: Byli jsme poctěni návštěvou wimbledonské vítězky Lindy Noskové. V tom nabitém programu po návratu z Londýna si udělala čas i na nás a hlavně na vás, posluchače radiožurnálu. No a ukázala tady v našem studiu i ten krásný talíř na chlebíčky. Tak se na něj podívejte taky, třeba na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

James Blunt, vybrali jsme z našeho playlistu na Radiožurnálu chvilku po půl páté a u hudby zůstáváme, pódia už jsou postavená, teď už se čeká jen na hudebníky a fanoušky. Už zítra začíná festival Colors of Ostrava a Radiožurnál samozřejmě už teď je u toho a bude i v následujících dnech. Do areálu bývalých železáren vás v odpoledním vysílání vezmeme po Davidu Kollerovi.

0: 4 dny plné hudby ze všech koutů světa a také divadlo a diskuze. Necelý den zbývá do začátku festivalu Colors of Ostrava. Radiožurnál bude i letos u toho. My vás zveme k našemu mobilnímu studiu Airstream, ze kterého budeme živě vysílat, a taky můžeme říct, že u nás zaspívají třeba Miraj, Kateřina Marie Tichá nebo Pokáč. No a pod bývalými vysokými pecemi je už teď taky reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Dobrý den do Ostravy.
1: Dobré odpoledne, Štěpáne, tobě i našim posluchačům a fanouškům festivalu Colors of Ostrava.
0: Rozhlédni se kolem sebe a řekni, co vidíš.
1: Tak je tady docela dost ještě slyšet těžká technika, to je to, co slyším a taky vidím. Kolem mě teď projíždí nějaká velká tříkolka. Montuje se to tady, vrtá se tady, ale v podstatě areál stojí, tady ten festivalový. No a co je důležité, postavená je už i hlavní stage a všechna další pódia, na kterých se od zítřka začnou střídat hudebníci z celého světa. Areál oproti Loňsku nabízí i řadu novinek, třeba hlavní scéna letos nabízí i nové techniky, technické vymoženosti, a to proto, aby si ti fanoušci ty koncerty mohli vychutnat ještě v lepší zvukové kvalitě. No a zároveň nabízí i interpretům třeba to, že po té stage mohou lézt, což bychom mohli očekávat třeba od dvojice 21 Pilots, která tady zahraje hned zítra večer. Nechme se překvapit. Sem tam už tady slyšíme nějakou hudbu, která v tuhle chvíli tady hraje z té hlavní stage, ale myslím si, že je to pouze puštěná hudba, nějaká MP3, takže zatím tam ještě v tuhle chvíli nikdo nevystupuje ani neskouší. No a mimochodem je tady připravená i kavárna Pod mě, kterou jsem přivezl nadační fond Českého rozhlasu Světluška, kde vás během celého festivalu obslouží v úplné tmě nevidomí baristi.
0: My si zmiňovanou kapelu 21 Pilots zahrajeme za chvilku v odpoledním vysílání. My návštěvníky, Jirko, zveme k našemu mobilnímu Airstreamu. Mm-hmm. Tak kde ho v areálu najdou a kdy z něj budeme vysílat poprvé?
1: Tak je vlastně velmi blízko těm bývalým vysokým pecím a je to ten náš klasický stříbrný zakulacený karavan, takže ho rozhodně neminete. Moc se tam na vás u něj těšíme. Dneska naši šikovní technici a mistři zvuku zapojili veškerou techniku, abyste nás mohli slyšet do celého Česka a hlavně abyste mohli slyšet naše hudební hosty, které na místě přivítáme. Ne každý se totiž na festival vydá, a tak vám třeba, jak už se Štěpán říkal, zaspívá, zahraje Kateřina Marie Tichá nebo taky Barbara Kanizová, Rozálie nebo Marcel s Fiedlerským. Zaspívají vám tedy přímo ve vysílání Radiožurnálu, no a vidět je samozřejmě můžete u toho Airstreamu na takovém malém pódiu. Naše vysílání Colors on Air s moderátorem Petrem Králem začíná zítra, poprvé se přihlásí živě ve 12.30, ale to dění v areálu pro vás celý náš tým reportérů bude sledovat už od rána.
0: Reportér Jiří Štefl, díky.
1: Naslyšenou, krásný den.
0: A teď 21 Pilots.

Britský parlament dnes schválí zákon, který mění poměr sil mezi občany a státem. V čem konkrétně a proč je pojmenován po místě fotbalové tragédie v Hillsborough? Tak my to probereme za chvilku na Radiožurnálu.

0: 37 let po tragédii na fotbalovém stadionu v anglickém Hillsborough přijme britský parlament zákon, který změní rovnováhu moci mezi veřejností a státem, rodinám, které mohou v budoucnu postihnout podobné tragédie. Také nová norma usnadní cestu ke spravedlnosti. Zákon o odpovědnosti ve veřejné funkci má být zároveň splněným slibem končícího premiéra Keira Starmera. Podrobnosti má Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co přesně bude nový britský zákon upravovat?
1: Tak podle toho zákona budou mít veřejní činitelé, včetně policie, ale včetně také tajných služeb, povinnost, ze zákona povinnost říkat při vyšetřování pravdu. To znamená, že pod trestem vězení nebudou moci do budoucna úředníci, ale i třeba policisté lhát nebo vytvářet nejrůznější falešné koncepty, aby zatajili skutečnost. Jak jsme řekli, tak ten princip otevřenosti a pravdivosti, jak tomu říkají Británii, se bude stahovat i na zpravodajské služby. Ten zákon dnes schválí dolní sněmovna britského parlamentu a to znamená, že od podzimu by měl začít opravdu platit.
0: No a jakou má spojitost s tou tragédií v Hillsborough?
1: Velmi silnou, protože to, co se roky dělo právě kolem vyšetřování té tragédie na fotbalovém stadionu, tak to vedlo ke vzniku tady toho zákona, byť ta cesta byla velmi dlouhá. Policie totiž dlouhé roky se snažila úspěšně svalovat vinu na samotné fanoušky, mnoho let ovlivňovala svědky, celé to šetření manipulovala, no a teď by to byl nově trestný čin. Já možná jenom připomenu velmi stručně pro ty, kteří si nepamatují, co se v roce 89 stalo na fotbalovém stadionu v Hillsborough, tak tehdy to bylo utkání fotbalové mezi týmy Nottingham Forest a Liverpool, kdy přišlo víc příznivců Liverpoolu, než se čekalo. Před stadionem vznikla velká skupina lidí, velký dav, no a ty bezpečnostní složky špatně tu situaci vyhodnotily, otevřely vstupy, které vlastně měly sloužit jenom jako únikové výstupy z toho stadionu. Ty lidé se nahrnuli dovnitř a výsledkem byla tlačenice, ve které zemřelo 97 lidí a 400 bylo zraněno a, jak jsem řekl, policejní orgány, které to, jak rozhodla vyšetřovací komise, v loni celé zavinili, tak celou dobu vlastně lhali a teď to bude nově v Británii trestný čin.
0: Ve studiu Radiožurnálu Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Day.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
6: Ceny dálničních známek se možná přestanou měnit každý rok. Návrh prošel ve sněmovně prvním čtením. Šéf české diplomacie Macinka jednal v Izraeli o investování do systému protiletecké obrany. Fotbalisté Španělska a Francie se utkají o postup do finále mistrovství světa. Kolona se stále tvoří na dálnici D11 za Prahou, směr Hradec před omezením u Jiren. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. A teploty ve středu až 28 stupňů.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě v Česku. Opozice návrh označuje za populistický. Takový názor má třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
8: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
6: Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Česko dál jedná s Izraelem o nákupu systému protiletecké obrany Spider. Během své návštěvy v Tel Avivu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jde podle něj o jeden ze způsobů, jak plnit závazky vůči NATO.
9: Tyto systémy patří technologicky ke špičce. Zejména po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře víme, že je pro nás důležité snažit se splnit cíle stanovené vojenským plánováním NATO. Jedním z těch cílů je protivzdušná obrana České republiky.
6: Ministr Macinka taky podpořil americký plán pro pásmo Gazy. Na rekonstrukci palestinského území zdevastovaného válkou by se podle ministra zahraničí mohly podílet i české firmy. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tím i celé vlády. Pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, zapotřebí jich bylo minimálně 226. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svyrydenkovou podle médií zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Serhii Korecký. Za personálními změnami ze strany Zelenského stojí hlavně příští zima. Kvůli pokračující ruské agresi bude podle očekávání opět těžká. Do Královské zahrady Pražského hradu se vrací Bohemia Jazz Fest. Přehlídku jazzové hudby tam už za půl hodiny pod širým nebem odstartují koncerty českých, španělských a amerických hudebníků. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program taky v Plzni, Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a v Brně. Všechny koncerty jsou přístupné zdarma.
10: Sport.
0: Fotbalisté Španělska a Francie se střetnou v semifinále světového šampionátu. Utkání v Texasu má výkopy v 21 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Tenistka Linda Nosková po vítězství ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou nevyloučila, že by si se svou soupeřkou ještě někdy zahrála čtyřhru. 21-letá grandslamová šampionka to řekla v rozhovoru na Radiožurnálu. S Muchovou už navíc debla hrála před 2 lety na olympiádě v Paříži a teď Nosková připustila, že by se obě tenistky mohly dohodnout na spolupráci třeba na letošním US Open.
10: Vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z toho, z té olympiády, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem i D11 za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona od Popůvek ze 185. kilometru i osobní auta jedou různě pomalu do zúžení u D2 zhruba půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna nejdřív fronta ze 13. kilometru do zúžení na 11. u exitu Židlochovice, to je na pár minut, a pak se z 8. kilometru vlečou kamiony pravým pruhem až k D1. Na D11 za Prahou směr Hradec, kolona ze 3. kilometru na 25 minut do omezení za zavřeným sjezdem na Jirny, jede se tam na 8. kilometru jenom levým pruhem. V Praze přímo řada odpoledních kolon, mimo jiné na okruhu před Ořechem, ucpaná Vlznova obousměrně mezi Štvanicí a Muzeem, okolí Ohrady, kolony od Krejcárku a v důsledku zúžení ve Kbelské je to teď hodně plné kolem Vysočanské. A v různých částech Česka se vyskytují silné bouřky, na západě na Sokolovsku, na Moravě třeba v Beskydech nebo na Olomoucku, na Vysočině, na Žďársku, ve východních Čechách mimo jiné na Svitavsku a taky z Kolínska hlásíte potíže po prudkých srážkách.
12: V obcích, jako jsou například Libodřice, Chocenice a dalších, jsou úplně zaplavené silnice, voda stéká z polí, problémy s průjezdností i popadané větve.
11: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty zítra většinou 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
13: Jak se Česko angažuje v pomoci Ukrajině? Jak náročná bude poválečná obnova Rusy drancované země? Pomůže Ukrajině koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Rozhovor natáčíme po 14. hodině. Koalice ochotných je uskupení zemí, které se zavázaly k podpoře Ukrajiny bojící proti ruské agresi. Poslední setkání koalice právě skončilo v Paříži. Dospělo podle vás k něčemu významnému?
14: Dospělo, protože koalice ochotných dlouhou dobu, už v podstatě roky, fungovala především jako diplomatická, zahraničně politická platforma, kde se evropské státy, někdy i s mimoevropskými partnery setkávaly a plánovali, jak by měli vlastně vystupovat právě diplomaticky nebo z hlediska nějakého dalšího tlaku. Málo kdy, ale přišli s konkrétním průmyslovým vývojovým projektem, tak jako právě v uplynulých dnech, respektive měsících. A to právě s prostředkem, který by měl zásadním způsobem zvýšit kapacitu Evropy na výrobu a používání vlastních prostředků protivzdušné obrany.
13: Hned se k tomu dostaneme. Koalice ochotných, kterou tedy společně vedou Francie a Velká Británie, má celkem 37 členů. Jakou roli v ní sehrává Česko, které v posledních měsících ochotou pomoci Ukrajině úplně nepřekypuje?
14: Nesehrává v tom roli vůbec žádnou Česko, protože prostě kdo si nezaplatí ten tiket u stolu, to prostě není součástí takovéto koalice, která společnými náklady vyvíjí něco pro celou Evropu, no tak v tom samozřejmě nehraje žádnou roli. Česko hraje roli pomoci Ukrajině z hlediska udržování toho, co už několik let úspěšně běží a co se nikomu jinému nepodařilo nahradit nebo skopírovat, tedy muniční iniciativou, ale jinak žádnou roli nehraje.
13: No a dobře, když jste se o tom zmínil, v jaké kondici teď je právě ona česká muniční iniciativa a jakým způsobem zase v ní figuruje v tuto chvíli Česko?
14: No, Česko v ní figuruje stále tak, jako to bylo od začátku, tedy jako hlavní integrátor a koordinátor mezi státy, které chtějí Ukrajině finančně pomoci, kam se tedy už Česko neřadí, ale pořád to koordinuje, a Ukrajinou a ukrajinskými požadavky a firmami, které dokážou to zboží, které Ukrajina potřebuje, a ty státy, které jsou donory, to chtějí zaplatit, tak prostě to nějak slídá dohromady, sehnat a odeslat do Ukrajiny. Tak to je vlastně ta koordinační role Česka. V jaké je kondici? Je v kondici ne o tolik horší, než tomu bylo loni, protože ten mechanismus je zaběhlý několik let, funguje pořád stejně a je závislý na jediné ingredienci, a to je přísun finančních prostředků. A těch se dostává méně, než by samozřejmě byl ten plný potenciál, ale na druhou stranu nedávná je schválení půjčky 60 miliard euro pro Ukrajinu na vojenskou pomoc v rámci té celkově 90 miliardové půjčky ze strany Evropské unie. Tak obsahovalo konkrétně položku i pro dělostřeleckou munici, která de facto téměř celá půjde právě na Českou muniční iniciativu. Takže významné financování v řádu nižších jednotek miliard eur má tato iniciativa i letos zajištěnou.
13: V pondělí v Paříži zároveň vznikla nová takzvaná protiraketová koalice. S jakým cílem?
14: S cílem vytvořit program evropský na vývoj a výrobu balistických střel, což je jedna z věcí, kterou prostě Evropané nejvíce postrádají. Postrádá to samozřejmě i Ukrajina, ale ta za poslední roky, za poslední dva roky de facto, udělala ohromný skok kupředu. Do té doby evropská protiraketová obrana a její raketová komponenta byla zcela závislá na Spojených státech. Proto i vlastně ukrajinská protivzdušná obrana je závislá na střelách do baterií Patriot. A tady jenom řeknu, fakta, těch střel se prostě loni vyrobilo jenom 620 a i tak to byl nárůst o 20% oproti tomu minulému roku, oproti roku 24. A přitom těch balistických střel, které útočí na Ukrajinu, tak Rusko dokáže vyprodukovat dvojnásobek. Proto vlastně byla i důležitá zpráva, že tedy Donald Trump mluvil o předání licence na výrobu střel do Patriotu právě na Ukrajinu, ale to zabere dlouhou dobu. Ukrajina už teď právě vyvíjí a vyrábí velké množství takových efektorů, jak se tomu říká ve vojenské terminologii, tedy těch střel, které dokážou v rámci protivzdušné obrany sestřelit tu letící balistickou střelu, která útočí na vlastní zemi. Takže ten evropský program vlastně říká, i my se připojeme, chápeme, že nemůžeme být závislí na Spojených státech nejenom kvůli politickým rozmarům tamní administrativy, současné nebo budoucí, ale i kvůli tomu, že kapacitně to prostě nestačí. A tak přichází tento program Freya.
13: Na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám se v Paříži dohodly Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. Proč nejsme jimi členy?
14: Protože co bychom tam dělali, když nechceme nic přispívat? Všechny tyto státy, které jste jmenoval, mimochodem, tam mají i svoje více či méně výrazné průmyslové zastoupení. To nebylo jenom jednání mezi státy, mezi vládami, ale byly tam i firmy, desítky firm z těch zemí, které jsou součástí té koalice. Protože to se neupeklo celé v Paříži, teď, během posledních pár dnů, ale tato iniciativa už funguje cirka od května, kdy právě ukrajinská firma Firepoint přišla s tím, že to, co se naučila už vyrábět, a mimochodem vidíme poslední měsíce, že to má velmi úspěšné výsledky hluboko, tisíce kilometrů v hloubi Ruska. Takže prostě by mohli tuto technologii sdílet i s evropskými výrobci, aby prostě Evropa měla svůj vlastní systém. Co by tam dělala Česká republika, když do toho nechce nic přispět?
13: Přitom ale premiér Babiš na jednání koalice ochotných vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Jak tomu rozumíte?
14: Já tomu nerozumím upřímně, jako co tím vlastně myslí. A proč vyzývá k tomu, aby tam třeba nebyla Velká Británie, která je tady v té jako raketové a protiraketové protivzdušné obraně zapojena? nedává, jako já vůbec nevím vlastně, co tím myslí, protože zároveň deklaruje, že se na tom nebude podílet, že pár dny byl v Ankaře na aliančním summitu NATO, ve kterém řekl, že se prostě Česko nebude podílet na vojenské podpoře Ukrajiny, takže nevím vlastně, proč by vzhledem k tomu úzkému propojení, o kterém jsem hovořil, tohoto systému protizdušné obrany s ukrajinskou stranou, s ukrajinskými technologiemi, tak proč by vlastně nás tam někdo chtěl? Oni nám nezavírají dveře naštěstí, ale jako že bychom byli v pozici, že bychom si mohli jako cokoliv nárokovat, nebo jedno z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny a i evropské protizdušné obrany Velkou Británii označovat jako za nežádoucího, no tak v takové pozici rozhodně nejsme.
13: Francie umožní Ukrajině licenční výrobu francouzských řízených střel, přesně naváděných bomb a protizdušných střel, zatímco Kyjev tedy nakoupí francouzsko-italské systémy protizdušné obrany nové generace a 16 stíhacích letounů. Jak významná je toto pomoc?
14: Až se to zrealizuje, tak to bude významná pomoc. Takhle bych na to asi odpověděl, protože francouzské deklaratorní sliby na podporu Ukrajiny vlastně od začátku té invaze, opravdu už přes 4 roky, de facto kopírují to, co se odehraje třeba někde jinde. Jo, myslím nějaké jiné deklaratorní sliby, nějaká jiná deklaratorní podpora. V momentě, kdy jsme slyšeli na summitu NATO Donalda Trumpa říkat, že mu nějaký ptáček řekl, že tedy podpoří Ukrajinu tím, že mi přidá technologie nebo udělá nějaký transfer technologií na ty střely do baterií Patriot, tak najednou o pár dní později i Francie řekne, že něco takového udělá. Já si takhle rozhodně si nemyslím, že to je jenom rétorika. Myslím, že to zapadá do nějaké širší koncepce toho, jak Francie uvažuje o Evropě, o obraně Evropy, ale myslím, že důležitější než tato deklarace bude, až si za pár měsíců řekneme, co reálně se v tom vlastně posunulo.
13: Spojenci Ukrajiny se na schůzce dohodli, že v příštích měsících zahájí společná vojenská cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou. Jaký mají mít smysl?
14: Já myslím, že to je smysl, že ten hlavní smysl je v nějaké symbolické a tedy i odstrašující rovině, aby zkrátka ruská agrese počítala s tím, že, jak říká celé NATO, včetně generálního tajemníka Marka Rutteho, aliance bude bránit každý metr čtvereční svého území. A logicky ty země, které sousedí s Ukrajinou, tak jsou první na ráně pro nějakou další agresi, ať už to bude nějaká kinetická, přiznaná, což je málo pravděpodobné, anebo nějaká jiná, jako ostatně už o tom ne spekulují, ale velmi explicitně hovoří generální štáby a rozvědky mnoha zemí právě východního křídla NATO.
13: Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak funguje iniciativa PURL, o které se momentálně hodně mluví?
14: To je fond, do kterého evropské státy přispívají, aby za to mohly být nakoupeny americké technologie, které Ukrajina potřebuje a které jinak nikdo vyrobit nedokáže. Velmi už se to vlastně tím pádem souvisí s tím, o čem jsme se teď bavili, o té evropské iniciativě, o evropské snaze udělat něco vlastního. Ale pokud se bavíme o tom, jak pomoci Ukrajině, aby její města nebo energetická síť nebyla devastována neustálými ruskými útoky, jejichž počet střel neustále narůstá. Jo, jestli jsem říkal, že počet těch střel do baterií Patriot vzrostl o 20% za poslední rok, tak ještě mnohem více procent narostla produkční kapacita ruských kinžálů, tedy těch nejnebezpečnějších balistických střel. A to tím způsobem, že to se odhaduje, že to je o 50 až 70% více. Takže zkrátka Rusko vyrábí mnohem více a exponenciálně roste jeho výrobní kapacita z hlediska těch střel, které ničí Ukrajinu. No a aby na to mohla Ukrajina reagovat už nyní a ne až za pár let, až ten program Freya se zhmotní. To opravdu budou roky. Ale aby za to mohli dostat něco nyní, no, tak to musí koupit od Američanů. Aby to mohli koupit, musí tam dát peníze. A o tom je program PURL.
13: A není tedy pravda, co tvrdil minister zahraničí, že na zbraně pro Ukrajinu nedáváme ani korunu?
14: To vůbec netuším, jestli tam nakonec něco odchází nebo neodchází.
13: Má to být těch 140 milionů.
14: Má, ano, ale ta vládní prohlášení pro mě osobně jsou tak jako zmatečná, že vůbec nevím, jaká je realita.
13: Tak vidíme z toho, že by to byla skutečně tato částka. Ve srovnání s tím, co dají jiné země, tak to není mnoho.
14: No, tak to není mnoho, no. to je jako méně než 6 milionů euro, jo. To je, jestli to budou... Dobře, tak jako ta nějaká ekonomická realita. Výhoda třeba toho evropského systému by byla v tom, že by několikanásobně stály ty prostředky, ty rakety méně než ty americké. A tak, abych to řekl v těch číslech, jo? Mm-hmm. Tak americká střela Patriot do Patriotu stojí cirka 3,8 milionů dolarů. Mm-hmm. Takže ten český příspěvek vyjde na méně než dvě střely do Patriotu. Asi takhle.
13: A proč to přesto rozkoušelo vládní koalici? Ptám se na váš názor.
14: No, já si myslím, že to reflektuje tu jako někdy rozcházející se zahraničně politickou tendenci a orientaci těch vládních stran, jako velmi přirozeně. Proruská strana SPD, protizápadní, logicky nebude chtít jakkoliv podporovat Ukrajinu a v mnohem se jí tuto agendu podařilo jako prosadit na tom vládním půdorysu. Naopak ministr Macinka osobně nebo i ta strana motoristé se k Ukrajině vyjadřovali velmi, velmi přívětivě a upřímně o zahraničně politické orientaci premiéra Babiše, ani neříkám hnutí ano, ale premiéra Babiše vlastně nevím, kam to zařadit během posledních měsíců.
13: V Bruselu paralelně probíhalo jednání unijních ministrů zahraničí podle šéfky evropské diplomacie Kai Kalasové. Je Unie docela blízko dohodě o 21. balíku protiruských sankcí. Na koho mají být zaměřeny?
14: Mají znovu prohlubovat tu jinak jako vlastně horší účinnost toho sankčního balíčku, nebo těch předchozích 20 sankčních balíčků. Stínová flotila je rozhodně jedním z nich, ekonomické další sankce a ropné deriváty, ropné produkty, aby se to vztahovalo i na ty přeprodané ruské produkty. Protože jako když si to vezmeme prakticky, tak všechny ty příjmy do ruské státní pokladny, na které jsou mířeny ty sankce, tak už nějakým způsobem byly adresovány. Máme za sebou 20 balíků, ale těch posledních minimálně 10 je skutečně o lepší implementaci toho, co ty minulé už nějak načrtly. Tady jenom dodám, že Ukrajina dlouhodobě hovoří o takzvaně přímých sankcích nebo aktivních sankcích, kdy jenom za posledních pár dní, řekněme dvou týdnů, se jí podařilo v rámci té ruské stínové flotily sestřelit, ani potopit, ale poničit desítky plavidel té ruské stínové flotily, na které jinak se relativně malou úspěšností míří ty ekonomické sankce Evropské unie.
13: Součástí toho 21. balíčku je mimo jiné zmrazení současného cenového stropu Evropské unie na ruskou ropu, který by se měl ale už od 15. července zvýšit, tak to moc času nezbývá.
14: Máme do zítřka, no. Uvidíme, jak to s ohledem na neustále se prodlužující válku v Iránu a tedy dopady na evropské ekonomiky kvůli ceně pohonných hmot dopadne i v této diskuzi, protože o tom ta celá diskuze je.
13: Jak si vysvětlujete, že členské státy se nedokážou dohodnout například na tom, že by měl být ruským vojákům zakázán vstup na území Evropské unie, což prosazují hlavně pobaltské státy?
14: Já si myslím, že je to především kvůli tomu, že zatímco u těch pobaltských států, případně v případě Polska vidíme velkou rozhodnost v takovýchto činech, tak u ostatních států Evropské unie pořád převažuje vlastně podobný mentální vzorec, jako když jsme řešili zmrazení ruských aktiv. Že jde o nějaké univerzální hodnoty, které jako v rámci ať už tedy ekonomických práv u těch aktiv ruských v evropských bankách nebo Ruské centrální bance, anebo právě o lidských právech těch jednotlivců, kteří sice působili v ozbrojených silách Ruska, ale pořád jim to neupírá jako nějaká práva, která až jako do teďka, kterými až do teďka disponovali. Takže ta diskuze je skutečně o tom, jak moc kvůli té válce a kvůli aktivitám těch vojáků, kteří jinak nejsou za nic odsouzeni, jo? Bavíme se o těch, kteří nejsou souzeni za válečné zločiny,
13: ano.
14: Tak jak moc, jo? Bavíme se o těch, kteří nejsou souzeni za válečné zločiny,
13: ano.
14: Tak jak moc omezovat jejich občan, nebo jejich práva, lidská práva a práva prostě na pobyt v Evropské unii.
13: Posloucháte 20 minut radio.

0: kanálu s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3,25 miliardy dolarů. To byl výsledek nedávné konference o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Může na tom něco změnit aktuální diplomatická roztržka mezi Varšavou a Kyjevem?
1: Já se to nemyslím. Já si myslím, že ta diplomatická roztržka se odehrává v jiné linii, která se zatím nemísí s tou ekonomickou a materiální, a to v linii čistě emocionální, která je i tak důležitá, ale zatím se drží v rovině symbolických kroků a nepropisuje se do těch ekonomických.
0: Ukrajinská premiérka Julia Svěridenková, která mezi tím rezignovala, v Daňsku oznámila podpis více než 160 dohod v hodnotě přes 10 miliard eur. Jak by se mělo na poválečné obnově podílet Česko?
1: Já myslím, že by se na to mělo podílet s těmi nástroji, které byly vytvořeny a které byly zachovány a někdy i třeba posíleny i novou vládou. A tady mám pocit, že je shoda jednoznačná, jako ne teda samozřejmě SPD, ale jinak i na tom vládním půdorysu v hnutí ANO a s motoristy, že české firmy by měly být úspěšné a v rámci rekonstrukce Ukrajiny. To, co je k tomu důležité dodat, je jednak samozřejmě někdy ta symbolická zahraničně politická podpora, protože Ukrajinci to nevnímají jako business as usual, jo. Prostě Ukrajinci to nevnímají jako nějakou agendu, kdo bude jejich obchodní partner, ale jako boj o přežití. Takže velmi často říkají od prezidenta Zelenského dolů, že největší příležitosti dostanou ty státy, které je nejvíc podporovaly v jejich nejhorších chvílích. Takže i tato politická podpora a to, jak se vyjadřují představitelé států, bude hrát roli v tom, jak ta rekonstrukce bude probíhat. Ale to je podmínka nutná, nikoliv dostačující. To, co bude klíčové, bude, jaké finanční nástroje ten, který stát připraví pro své firmy. No. A v tomto prostě třeba EGAP funguje dobře, Národní rozvojová banka má připravený balík peněz na to, aby české firmy podporovaly a spolu s penězi z Evropské komise si myslím, že v tom české firmy mohou být úspěšné.
0: Vy už jste o tom mluvil, Ukrajina koncem června dostala první 3 miliardy eur v rámci unijního úvěru, celková výše půjčky má být 90 miliard. Proč se na této půjčce Česko nepodílí?
1: Já myslím, že to je odraz nějaké malosti současné české jako politické reprezentace z hlediska té zahraniční politiky, kdy tady z toho chceme čerpat, že chceme, aby české firmy byly dodavateli, ale zároveň chceme, aby to platili někteří jiní, ale jenom tady poznámka na okraj. To neplatí jenom nějaké velké bohaté státy, to prostě platí všechny ostatní státy Evropské unie, pokud se bavíme tady o té půjčce, takže mnohem menší státy než jsme my. A i když jsme se bavili o té koalici ochotných na tu raketovou obranu, tak tam jsou taky státy, které jsou menší než my. To prostě není o tom, že velký platí a malý můžou něco implementovat. To je prostě, já to vnímám jako odraz zahraničně politické malosti.
0: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek na ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Je to relevantní argument k tomu, že se nebudeme podílet ani na poskytnutí 70 miliard Ukrajině, což se dohodlo na summitu NATO v Ankaře? Podle vlády bychom pak neměli na splnění výše obranných výdajů.
1: Není to relevantní argument. Je to jako vlastně nesmyslný argument, protože veškeré peníze, které se vykazují jako tato vojenská podpora Ukrajiny, se počítají do obranných výdajů. To je vlastně úplně druhé.
0: Jak náročná bude poválečná obnova Ukrajiny? Například server Econews v obsáhlém článku upozorňuje na to, že Ukrajina má na obrovské rozloze těžce kontaminovanou půdu. Jak vážný to je už teď problém?
1: No, je to vážný problém. Rozhodně už od zničení velké přehrady Nová Kachovka skoro 4 roky zpátky se mluvilo o ekocidě, tedy o trvalých následcích na životní prostředí, které nejenom zničení této přehrady, ale právě i celkové válečné působení bude mít na ukrajinskou krajinu, na ukrajinské zemědělství, na ukrajinský ekosystém. A to není jenom o ochraně nějakých ohrožených přírodních druhů, to je prostě opravdu o vlastně přežití tamního zemědělského systému, o přežití tamní přírody, protože ta kontaminovaná půda se bude čistit nejenom kvůli minám, kterých tam je vlastně jako minimum těch protipěchotních min, tam jsou spíš nevybuchlá munice, jo, která taky vypouští nějaký chemikálie do podvodní, nebo podzemních vod, ale i z dalších jako důvodů, které tam prostě jsou dlouhodobě, jako průmyslové znečištění a tak, tak to zkrátka bude trvat desítky let, než se ta země dostane do takového stavu, aby aby mohla mít přírodu třeba, jako máme my.
0: A jak složité je nebo bude pro Ukrajince zajistit bezpečné potraviny?
1: Já, jako takhle, ta potravinová bezpečnost na Ukrajině docela dobře funguje. Jestli si něco živě vybavuji třeba ze své první cesty válečné do Kyjeva a dalších měst v červenci 22, takže i tehdy tam prostě byly regály plné jídla. Bylo dražší některé produkty, ale prostě to tam pořád bylo. A ukrajinská potravinová soběstačnost tady v tomhle, jako si myslím, že nikdy nekolísala. Ale ta zemědělství je hodně jako o exportu, jo, jak konec konců dokládá i ta krize, která byla před několika lety, když bylo zablokované Černé moře, vytvářely si ty obilné koridory, aby mohly exportovat do celého světa svoje obilí. Takže to je spíš otázka ekonomická, než by lidé na Ukrajině neměli co jíst.
0: Mohli by se třeba i na sanaci těch škod podílet české firmy?
1: No to rozhodně ano. Vlastně Česká republika a české firmy se na těchto projektech podílí už dlouhou dobu a nezačali jsme v roce 22, tedy během té velké invaze, ale například společnost Dekonta tam už je 15 let, dělá projekty v Dnipropetrovské oblasti, což je jinak jako nejbohatší oblast Ukrajiny, velmi průmyslová, která má nějaký zvláštní status pro nás, my jsme něco jako jim patronem. A tam už vlastně oni působí 15 let, kde tehdy monitorovali škody na životním prostředí způsobené právě tou těžkou průmyslovou výrobou, ale velmi často třeba tam děláme, nebo české firmy tam dělají mnoho projektů na úpravy vod, na čištění vod a velmi často to není průmyslové nebo válečné znečištění, ale prostě tam jsou třeba jako nějaký výrazný kovy nebo těžký kovy, který prostě zamořují tu vodu. Takže vlastně tyto technologie tam jsou potřeba, české firmy tam už dodávají. Vedle energetických dodávek patří tohle rozhodně mezi, abych řekl, jako takový tři oblasti hlavní, kde mají, nebo čtyři, které mají české firmy největší potenciál a už tam jsou úspěšné nyní. Je to energetika, je to zdravotnictví, je to infrastruktura a je to právě životní prostředí nebo ochrana vodních toků.
0: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
1: Děkuji, hezký den, naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jsme tam, kde se něco děje.
3: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
2: Aktuality v regionech po celé zemi.
3: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
2: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
3: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
2: Denně ve 12 a v 18 hodin.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
5: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsala Radiožurnálu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí, že se nehoda stala tak, jak situaci ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel rovně přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Bulharsko se už nebude účastnit jednání takzvané koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu čelící ruské invazi. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Podle něj válku nelze vyhrát na bojišti a eskalaci ukončí silná diplomatická mise. K pokračování v koalici ochotných Radeva vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron. Bulharský premiér ale tvrdí, že v uskupení pro Bulharsko není místo. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. A policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Na policisty se obrátila řidička, která tvrdí, že zvíře dnes ráno zahlédla mezi Mazelovem a Ševětínem u Hluboké nad Vltavou. Podle ženy šlo právě o velkou kočkovitou šelmu a ne o jiné zvíře. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. A policie lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158.
2: Sport.
5: Fotbalisté Francie zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Texasu rozehrají semifinále proti Španělsku v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Vítěz se ve finále střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D52 za Brnem a kolona na Pražském okruhu před Chlupickým tunelem. Na dálnici D52 ve směru z Brna na Pohořeli

0: Z kilometru 186 brzdí se i v levém pruhu, různě pomalu se to potom vleče i osobní auta až půl hodiny do zúžení u D2. Na D11 za Prahou směr Hradec stále potíže v omezení za zavřeným sjezdem na Jirny na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu, průjezdný jenom levý pruh, kolona ze 4. kilometru na 20 minut. A na pražském okruhu kolony před Ořechem z D5 od Rudné a potíže teď byly i v opačném směru na letiště. V Cholupickém tunelu se krátce zasekly semafory, svítila červená. Teď už je provoz obnovený, počítejte ale s kolonou od Jesenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a taky bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, výjimečně odpoledne přechodně místy pak s přehánkami nebo bouřkami a to znovu i velmi silnými. Nejvyšší teploty ve středu 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon odpoledního radiožurnálu vrací Štěpán Pokorný.
3: 17 hodin 34,5 minuty k tomu a po krátkých zprávách je tu terapie od Xyndla X.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Nejhorší sezónu pro nově vysazenou zeleň hlásí městští zahradníci z Ostravy. Neustále zalévají a denně na to spotřebují přes 50 kubíků vody. Stromy, květinové záhony a trávníky přesto mají co dělat, aby se uchytili a neuschli.
1: Nahodit čerpadlo a už pracovníci ostravských městských lesů zalévají. Konkrétně teď jsou to letos vysazené habry.
2: 50 až 100 litrů.
1: A v tom horku třeba denně?
2: No, je tolik stromů, že...
1: Když to stihnete, říká pracovník městských lesů Tonda.
3: Po výsadbě, i když se to zalívalo, tak aj ten habr vypadal, že uhyne. Naštěstí potom přišlo deštivé období.
1: Vysvětluje Martin Maty z ostravských městských lesů a zeleně.
3: Letos to byla, já jsem tady 13 let, asi nejtěžší sezona vůbec. A když přijde suché jaro, jo, a neprší vám prostě v dubnu ani v květnu, tak ten start pro ty stromy je extrémní.
1: Pracovníci městských lesů vyrážejí zalévat po celém městě na nově vysazené květinové louky, záhony a trávníky. Často volají na pomoc i dobrovolné hasiče s velkokapacitními cisternami.
4: Tři první roky jsou kritické pro strom nebo keřoviny. U traviny je to na jaře, myslím, že se to objeví i právě, že některé traviny nebo louky se prostě v Ostravě v tomto roce nepovedou.
1: Říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Aleš Boháč ze starostů pro Ostravu.
4: Tomu, že dokážeme vodu zadržovat v krajině, ať už v nějakých retenčních nádržích či průlezích, pomáhá, aby bylo dostatek té závlahy.
1: Ostrava taky buduje čím dál víc tůní, mokřadů a biotopů. Fungují totiž jako zásobárna vody i v největších vedrech. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: No a za chvilku pro vás shrneme dnešní etapu nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France. Řekneme vám vítěze této etapy. Asi to nebude pro mnohé překvapení, ale počkejte si na detaily.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar navýšil v 10. etapě své vedení v průběžné klasifikaci Tour de France. Pogačar ujel ze skupiny favoritů přibližně 16 kilometrů před cílem, ve kterém měl nakonec více než půlminutový náskok na druhého Belgičana Evenpoola. No a ve studiu Radiožurnálu je Martin Charvát ze sportovní redakce se shrnutím. Dobrý den.
1: Hezký den. Pogačar se svým týmem kontroloval vývoj etapy a úniku skupinek soupeřů nechal jen malé náskoky, takže se jeho útok v závěru dal očekávat. Slovinec se zvedl ze sedla v předposledním kopci horské etapy, která vedla centrálním masivem a do cíle si dojel ve zhruba 16-kilometrové solo jízdě. Jeho náskok mohl být v cíli ještě vyšší, ale z onoho předposledního stoupání pak jel ve sjezdu velmi opatrně. Jeho tým ho k tomu přes vysílačku nabádal. Je to také kvůli tomu, že v onom centrálním masivu na úzkých silničkách není úplně nový povrch, byl hodně členitý, neúplně rovný, takže Pogačar i přes takovou menší nasypanou směs jel opravdu velmi opatrně. Ostatně pár kilometrů předtím měl pád ve sjezdu muž, který je proslavený tím, jak dokáže ovládat kolo právě v cestě z kopce dolů, tedy Brit Tom Pidcock. Ten nakonec etapu dokončil se ztrátou 2 minut. Za Pogačarem dojela do cíle skupina jeho hlavních soupeřů. Nejrychlejší z ní byl tedy Remco Evenpool, Belgičan, ale hned za ním byl mladíčký Paul Sexas, který tedy dokazuje, že by mohl jednou opravdu být velmi slavným francouzským cyklistou a třeba i na Tour de France. Zatím ale Pogačarovi úplně konkurovat nedokáže. Dan Vingegaard, ten byl v cíli právě na konci této skupinky se ztrátou téměř 3/4 minuty. Česká trojice Otruba, Vacek a Bittner dnes příliš vidět nebyla. V celkovém pořadí dál vede Tadej Pogačar, teď už ale o 3,5 minuty před Vingegaardem. Třetí Belgičan Evenpool ztrácí už více než 4 minuty.
0: Martin Charvát shrnul 10. etapu slavné Tour de France. Ovládl ji slovenský cyklista Tadej Pogačar. Martine, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: 17:54 znamená to, že se blíží hlavní zprávy. V 18:10 začne večerní publicistika s Vladimírem Krocem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy při řešení lidskoprávních agend zajistí podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO rady vlády. Přesun otázek lidských práv, národnostních menšin, postižených, romských záležitostí, neziskových organizací nebo rovnosti žen a mužů z úřadu vlády na některá ministerstva označil za drobnou změnu, která nebude mít ani vážný, ani negativní dopad. My o tom budeme mluvit se zástupcem veřejné ochránkyně práv Vítem Alexandrem Šormem. Dálniční známky by se už neměly nadále zdražovat, úlevy pro auta s alternativním pohonem by měly zůstat zachovány a jednodenní kupon by měl platit 24 hodin. Příslušná novela prošla ve sněmovně prvním čtením, tak se na to zaměříme s dopravním expertem Romanem Buckým. A start první ruské vesmírné lodi s lidskou posádkou mířící k mezinárodní vesmírné stanici od poškození startovací rampy na Bajkonuru v listopadu 2025 probereme s expertem na kosmonautiku Dušanem Majerem.
2: Host radiožurnálu ve speciální podobě
3: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
4: V olomouckém studiu Českého rozhlasu se před svým koncertem potkají Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Jak se z ostravského přátelství stala tvůrčí dvojice? Kde končí improvizace a začíná poctivá práce? A je něco, čemu už se nesmí ani oni dva? Štěpán Kozub a Jiří Krhut budou společně hosty radiožurnálu.
2: Festivalový host Libora Boučka.
3: Zítra v tradičním čase od 9 hodin.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Čest práci, soudruzi.
2: Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
3: To se nedá.
1: To udělám jako vždycky.
4: Ona prehliadka, ta to zachrání.
1: Vy se mi líbíte.
5: Kdybyste chtěla, byste se mohla přijít mrknout na natáčení.
6: Filmová retrosérie Volha.
1: To se bude divákovi páčit.
7: Byl bych moc rád, aby některé věci zůstaly mezi námi.
6: Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
9: Opozice požaduje rezignaci motoristického poslance Turka kvůli dopravní nehodě, kritizuje ho i premiér. Česko zasáhly bouřky, na Příbramsku zaznamenali meteorologové i supercelu. Fotbalisté Francie a Španělska se utkají na mistrovství světa o postup do finále. Kolona kvůli omezení vzniká na výjezdu z Prahy dálnicí D11 směr Hradec Králové. A počasí zítra čekejte oblačno až polojasno, přechodní místy s přehánkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými, a teploty až 28 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy, Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslanec motoristů Filip Turek by měl podle premiéra skončit ve funkci zmocněnce, pokud se potvrdí průběh včerejší nehody. Objevily se totiž nové záběry z havárie. Andrej Babiš z hnutí ANO už o tom mluvil s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Opozice Turka vyzvala k odchodu ze všech politických funkcí. A podrobnosti má reportér Vojtěch Tomášek.
10: Opozice dnes ve sněmovně upozorňovala, že na sítích se šíří nové video. Poslanec podle něj těsně před nehodou projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval. Potom se srazil se zdravotnickým vozem.
11: To, že na oko dává najevo lítost a večer se vysmívá na sítích a dnes se ukáže, že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně, to chcete přikrýt?
10: Řekl ve sněmovně předseda ODS Martin Kupka. Reagovala šéfka klubu ANO Taťána Malá.
12: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie.
10: Filip Turek se k novému videu zatím nevyjádřil. Spojit se s ním se Radiožurnálu zatím nepodařilo. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
9: Tenistka Linda Nosková plánuje po vítězství na slavném Wimbledonu rozšířit svůj tým. Řekla to v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál den po návratu z Londýna, kde získala svůj první Grand Slam v kariéře.
13: Tvrdá rána. Je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
14: Chtěla bych určitě, aby buď fyzioterapeut nebo vlastně kondiční taková pomoc přišla do mého týmu, takže teďka to bude možná trošku jednodušší.
15: Řekla Nosková ve studiu Radiožurnálu, kam přinesla jen pár dní po triumfu na travnatém Grand Slamu i zmenšeninu wimbledonské trofeje ve tvaru talíře. Trenéry ale Nosková měnit nechce a taky doufá, že jí výhra nejslavnějšího tenisového turnaje světa moc neovlivní osobní život.
14: Asi více lidí se na mě bude chtít udělat jméno, více lidí bude chtít mě porazit. Ale v tom osobním je pro mě nejdůležitější, aby to zůstalo furt stejné.
15: Celý rozhovor s Lindou Noskovou najdete na našem YouTube nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
9: Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to potvrdil během návštěvy Izraele. Na cestě ho doprovodilo zhruba 30 českých podnikatelů a třetinu z nich tvořili zbrojaři. Podrobnosti má z Tel Avivu naše zpravodajka Jana Karasová.
16: Nákup izraelského systému protivzdušné obrany by podle Macinky mohl Česku pomoci splněním závazku vůči Severoatlantické alianci. Na podzim plánuje ministr s Izraelem v Praze jednat o česko-izraelské obranné spolupráci. Návštěva Tel Avivu navazuje na květnovou cestu izraelských podnikatelů do Česka. Podobná fóra plánují ministerstva zahraničí obou zemí pořádat každý rok. Macinka v Tel Avivu jednal taky o plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovu Gazy. České firmy by se podle Macinky mohly zapojit například do odklízení trosek nebo opravy nemocnic. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
9: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Irán. Evropská agentura pro bezpečnost letectví dnes vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad 4 blízkovýchodními zeměmi a Ománským zálivem. Důvodem jsou právě pokračující vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Iránem.
3: Opatření platí pro Bahrajn, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty a Ománský záliv předběžně do 29. července. Agentura upozorňuje na používání raket a dronů v oblasti. Systémy protivzdušné obrany jsou podle ní ve vysoké pohotovosti a mohly by civilní letadla chybně vyhodnotit jako hrozbu. Spojené státy útočily na iránské cíle 5 hodin a třetí noc v řadě. Irán vyslal rakety na americké základny v Bahrajnu a Jordánsku. Indické ministerstvo zahraničí odsoudilo íránský zásah dvou tankerů v Hormuzském průlivu, který Irán prohlásil za zavřený. Nepřežil indický námořník a další jsou zranění. Dominik Tesár, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
9: Poskytování dotací Agrofertu začala prověřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil jí to úřad Evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podrobnosti teď doplní reportérka Adéla Burešová.
4: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to dnes nereagoval, ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
17: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
4: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
18: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
4: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Českem prochází bouřky. Nejsilnější zaznamenali meteorologové zatím ve středních Čechách a na Broumovsku. Padaly tam až 3 cm kroupy.
19: Bouřky na mnoha místech doprovázel taky přívalový déšť a silný vítr. Na Příbramsku zaznamenali meteorologové i takzvanou supercelu, popisuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
20: Tato bouřka rotuje, vytváří předpoklady, protože je ještě intenzivnější a silnější než klasická bouřka bez té své rotace.
19: Před silnými bouřkami varovali v SMS zprávách své klienty i některé pojišťovny. Kvůli přívalovým dešťům totiž hrozí třeba zatopení sklepů. Silný vítr zase může lámat stromy. Výstraha před bouřkami platí až do zítřejšího dopoledne. Od večera se budou bouřky objevovat hlavně na severovýchodě Čech, Moravě a taky ve Slezsku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
9: V Dolních Vítkovicích finišují přípravy festivalu Colors of Ostrava. Začíná už zítra a během 4 dnů vystoupí například Moby, 21 Pilots nebo Lord. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál a přímo v areálu přípravy sleduje náš reportér Jiří Štefl.
21: Hudební pódia po celém areálu už jsou postavená, na tom hlavním teď zkoušejí světla a taky videoprojekce, takže je poznat, že tady ladí poslední detaily. Těžkou techniku, ale už zítra v pravé poledne vystřídají první návštěvníci a můžou se taky těšit na úvodního headlinera, tedy na skupinu 21 Pilots, která je nejdražším interpretem v historii festivalu. Radiožurnál své živé vysílání startuje zítra ve 12.30 a některé pořady se tady představí i v rámci diskuzního fóra Melting Pot. Ve středu to bude třeba Vinohradská 12. Letos tady vystoupí přes 110 interpretů ze 23 zemí. Z Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
15: Sport. Fotbalisté Francie se v semifinále mistrovství světa utkají v Texasu se Španělskem. V sestavě Francouzů by měl být znovu Kylian Mbappé, který čtvrtfinálový duel s Marokem kvůli zranění nedohrál. Potvrdil to kouč Didier Deschamps, který zároveň vyzdvihl kvality španělského celku.
22: Pořád chtějí hrát s balónem a když ho náhodou nemají, hned vás dostanou pod tlak. Není náhoda, že na turnaji inkasovali jen jednou. Jejich soupeři si totiž moc šancí nevytvářeli. V tomhle jsou si oba týmy, myslím, docela podobné. My uděláme maximum pro to, abychom zase hráli finále.
15: Utkání začne ve 21 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné reportážní vstupy. A cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 10. etapu Tour de France. Slovinský obhájce vítězství díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí na víc než 3,5 minuty na druhého Dana Vingegaarda.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na dálnici D52 z Brna na Pohořelice pozor zarušovaný na 19. kilometru zabraný levý pruh. Odřevěná polena si tam dvě auta prorazila nádrže, hasiči uklízejí naftu. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové vzniká kolona z 5. kilometru čtvrt hodiny do omezení za exitem 8 Úvaly. Na D10 na výjezdu z Prahy na Boleslav pozor u McDonald's na 3. kilometru leží upínací popruhy mezi pruhy. A v Praze hodně ucpaná mimo jiné magistrála obousměrně mezi IP Pavlova a Štvanicí a jak řidiči hledají náhradní trasy, kolony jsou i na nábřežích mezi Těšnovem a Výtoní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme na severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Vladimír Kroc.
1: Kam dospělo dnešní veřejné slyšení v Senátu k přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády na ministerstva? Co může z pohledu dopravního experta vyplývat ze záběru pondělního střetu vozu poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozidlem v centru Prahy? A jak významné je pro ruský kosmický program obnovení provozu na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu? Spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy při řešení lidskoprávních agend zajistí Rada vlády i po jejich přesunu na některá ministerstva. Řekl to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc na dnešním slyšení v Senátu a ujistil, že jde o změnu, která nebude mít negativní dopady. Další účastníci slyšení postup vlády kritizovali s tím, že lidskoprávní agendy by měl koordinovat jeden úřad. Do gesce úřadu vlády nespadají od 1. července a byly rozděleny pod rezorty spravedlnosti, práce a kultury. Podle vlády by nový systém měl být efektivnější. Oponenti z odborných kruhů varují, že se tak vážně oslabí ochrana zranitelných skupin populace. Z poradních sborů už taky rezignovali desítky expertů a expertek. Senátního slyšení na téma budoucnost lidskoprávní agendy se účastnil i zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexandr Šorm. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vyplynul z dnešní debaty nějaký jednoznačný závěr?
2: Myslím, že vyplynuly hlavně pochybnosti, nebo že i nadále se ukazuje, že přítomní se v celku shodují, kromě pana ministra spravedlnosti, na tom, že efektivita fungování celého systému, řekněme dohledu nad lidskými právy na úrovni vlády, se těžko zvýší. Takže ty pochybnosti převládají i nadále a potom určitě zaznělo přání, aby se Senát této problematice i nadále věnoval, ba aby se jí věnoval i parlament.
1: A odpověděl z vašeho pohledu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na výhrady, které provázejí přesun lidskoprávních agend na jednotlivá ministerstva?
2: On podle mě není tím, kdo by na ně měl odpovídat. V tom svém vystoupení projevil dobrou vůli. Zdá se, že i zaměstnanci, kteří přecházejí, přešli pod rezort spravedlnosti, takže mají pocit, že s nimi rezort spravedlnosti dobře zachází, což je určitě dobrá zpráva. Snaží se jim vytvořit vhodné podmínky. Na druhou stranu, jak už i před několika týdny zaznělo ve sdělovacích prostředcích, úředníci by měli dostat nové kanceláře. Ti lidé sedí stále na stejném místě a podle toho, co jsem slyšel, tak s tím rozdílem, že jim tam momentálně nefunguje internet.
1: No, kdo by ale měl být tím, kdo na ty otázky odpoví?
2: Asi pan premiér, paní vedoucí úřadu vlády, protože i to slyšení ukázalo, že ti, kdo usilovali o dialog s panem premiérem a s paní vedoucí úřadu vlády, tak nemají pocit, že by dostali odpovědi na své otázky.
1: No a ten argument, že koordinaci mezi rezorty zajistí Rada vlády?
2: Tak ta Rada vlády je sbor lidí, kteří dobrovolně někdy ve svém volném čase bez nároku na nějakou odměnu se sejdou, projednávají nějaká témata související s náplní činnosti té které rady nebo výboru nebo pracovní skupiny. A tím, kdo by měl koordinovat, tak je primárně ten sekretariát. Ten je takovou výkonnou složkou a ten by měl zajišťovat, že ty rady dostanou patřičné podklady, že rezorty připraví odpovědi na různé otázky, které třeba zaznívají během jednání těch výborů a tak dále. Či ten sekretariát má vždycky klíčové místo a my těžko můžeme chtít, aby gro té práce odváděli lidé, kteří za to ani nejsou placení, to je ti členové těch poradních orgánů.
1: Podle ministra Tejce by destrukce lidskoprávní agendy nastala, kdyby byla zrušena rada vlády a její nadrezortní role a pokud by byly zrušeny pozice vládních zmocněnců, tak to prý jde jen o drobnou změnu. Nejsou přece jenom ty kritické komentáře k postupu vlády možná přece jen příliš vyhrocené?
2: Já mám sklon být diplomatický, takže bych přisvědčil tomu, že jsou to nejspíš silná slova. Na druhou stranu říct, že něco je destrukce, tak je spíš hodnotící soud a každý má právo na to vidět v něčem větší nebezpečí než někdo jiný. Takže je určitě legitimní, když jsou lidé, kteří si myslí, že to je destruktivní.
1: V jakém duchu se nesl váš příspěvek na dnešním senátním slyšení?
2: Já jsem poukázal na to, že po právní stránce vlastně nic nebrání vládě udělat tyhle změny, dokonce i kdyby se vláda rozhodla zrušit tyhle poradní orgány, tak kromě jednoho, to je Rady vlády pro národnostní menšiny, tak zákony negarantují vůbec existenci poradních orgánů a třeba i legislativní rada vlády je něco, co vláda podle kompetenčního zákona zřídit může. Takže to je jedna ze slabin. Pokud by parlament a veřejnost chtěla něco jiného, tak určitě parlament má určitý prostor pro přijetí nějaké právní úpravy, která třeba činnosti poradních orgánů dá nějaký řád, dá vytýčí nějaké zásady, podle kterých by tyhle poradní orgány měly fungovat, dá jim třeba jasný mandát, co mají dělat a vládě třeba stanoví jasné limity v tomto ohledu. Důležité ale je, že to, jakým způsobem celá ta změna proběhla a na tom byla taky v celku shoda na tom veřejném slyšení, to jest cestou postavení před hotovou věc, tak bylo rozhodně v rozporu se zásadami dobrého vládnutí, ale i toho, co by se v oblasti lidských práv mělo odehrávat. Lidská práva fungují na základě předvídatelnosti, transparentnosti, participace, to znamená, nebo konzultace také, to znamená, že různé změny projdou nějakou diskuzí a to se tady nestalo, protože vláda se rozhodla a potom už jenom řešila důsledky toho rozhodnutí, aniž byla připravená třeba to rozhodnutí přehodnotit. A ono je to přirozené. Když přijmete rozhodnutí, tak by ta vláda nevypadala úplně dobře, kdyby řekla, o, my jsme se zmýlili a bereme všechno zpátky.
1: No a s čím jste se tady dnes rozešli? Věříte, že by se ještě dali prosadit nějaké úpravy v tom novém systému?
2: Asi ve světle zkušeností, které jak ty poradní orgány udělají, konec konců i ty jednotlivé úřady, tak by bylo určitě možné uvažovat o nějakých dalších změnách. Tady je důležité, aby třeba Senát tomu věnoval i nadále pozornost. Zdá se, že senátoři v zásadě o to mají zájem a aby třeba chtěl po vládě nějaké vyhodnocení s odstupem třeba 6 měsíců, 12 měsíců, případně aby taky chtěl nějaké zhodnocení situace od jiných lidí, třeba od členů těch poradních orgánů.
1: Zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexandr Šorm. Děkuju, nashledanou.
2: Rádo se stalo, hezký večer všem.
1: Poslanci schválili v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Novela k dálničním známkám ruší ustanovení o jejich pravidelné valorizaci, kterou zavedla předchozí vláda. Známky teď zdražují podle růstu spotřebitelských cen v červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. U telefonu je dopravní expert platformy Vize 0 Roman Budský, bývalý ředitel oddělení BESIP. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Nejprve ale k aktualitě, kterou žijí sociální sítě. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody, při níž se v pondělí střetlo auto poslance Filipa Turka za motoristy s vozem nemocnice. Těžko předjímat, jak dopadne vyšetřování, ale z jednoho videa je zřejmé, že Turek jel v levém odbočovacím pruhu rovně a nereagoval na sirénu. Pokud se to prokáže, jak moc to může být přitěžující okolnost?
5: No, já jsem se díval na to video, jsem měl taky, ten levý pruh, tam je nejenom Filip Turek, ale celá řada autáků před ním rovně. A když se dívám na dopravní značení, tak se mi zdá, že není tak úplně přehledný. Navíc podle všeho tam v tom místě přibyla dneska nová návěst, která teda už to uvádí na tu správnou míru. Otázkou potom je, proč tam nebyla včera při dopravní nehodě. Jo? Čili to místo samo osobně přehledné není. Samozřejmě otázka je ta, proč Filip Turek, který jel na zelenou, nereagoval na výstražné sirény přijíždějící sanitky. To bude asi první důležitá otázka, která se bude pokládat. A druhá věc je, sanita sice má řadu výjimek z pravidel silničního provozu, mimo jiné může vjet na červenou, ale je tady jedna univerzální povinnost pro všechna vozidla s právem přednostní jízdy. Nesmí ohrožovat jiné účastníky silničního provozu. Prostě musí jet tak, aby nevznikalo žádné nebezpečí.
1: Ano, a jak tedy hodnotíte podle dostupných záběrů jízdu právě sanitního vozu?
5: Mně se zdá, že tam do té křižovatky vyjel příliš razantně, protože podle všeho, dalo by se teda odvodit podle všeho, jel na červenou, což může, ale chtělo to výrazně snížit rychlost jízdy a přesvědčit se o tom, že ze směru, kde svítí zelená, skutečně nikdo nepřijíždí, respektive, že všichni ti, co tam přijíždějí, o něm vědí, přibržďují, zastavují a vytvářejí mu bezpečný prostor pro projetí. Ale to najetí bylo velmi razantní a pak už s tím bohužel nešlo nic udělat.
1: Je tedy možné, že by nakonec připsali policisté odpovědnost za kolizi oběma řidičům?
5: Já si myslím, že podle všeho by to tak asi mohlo dopadnout v nějaké míře, bude každý z nich označen za viníka. Jeden, který nebyl dostatečně, řekněme, opatrný, nevytvořil dostatečně velkou nebo vysokou míru bezpečí na silnici, to znamená, to byl ten řidič sanity, která blikala, houkala, druhý řidič, který nereagoval na její výstražné znamení, a bude otázka, proč on prostě neslyšel sirény a proč neudělal vlastně až do okamžiku nárazu nic pro to, aby k té kolizi nedošlo.
1: No a teď tedy ke zmrazenice na dálničních známek. Hlavní argument ministra dopravy je, že dálniční sítě je mnohde ve výstavbě a tudíž platí omezení. Navíc na konci volebního období by známka prý stála asi 3200 korun a byla by jednou z nejdražších v evropských zemích. Dal byste mu v tom zapravdu?
5: Já si myslím, že bych mu dal zapravdu, protože když se podíváme na to, jaké jsou vůbec ceny a poplatky za používání dálnic v rámci Evropské unie, řidiči, respektive provozovateli osobních automobilů, tak jsou státy, kde máte dálnice zcela zdarma. Německo, celé Pobaltí, Švédsko, Finsko, Dánsko, celý Benelux, Kypr. To jsou státy, kde prostě řidiči osobních aut za používání dálnic neplatí, pak je druhý extrém, kde se platí od každého ujetého kilometru, řekněme třeba Francie, Itálie, v okolí Říma, v okolí Paříže můžete zaplatit za kilometr ujetý až 2 koruny, nebo třeba i víc než 2 koruny podle doby, kdy jedete, takže tam je to extrémně drahé. Takže samozřejmě ta konstrukce je různá a teď je otázka, ve kterých zemích mají vlastně valorizaci, kde ji provádějí. Jsou to celkem 3 státy Evropské unie. Česká republika, dále potom v závislosti na inflaci každoročně upravují cenu známky v Rakousku, v Maďarsku, ale Česká republika je unikát, že kromě té inflace ještě bere v úvahu i procentuální nárůst dálniční sítě v tom uplynulém roce. Čili ta konstrukce toho koeficientu, kterým se teda přepočítává ta cena, je v České republice složitější než třeba v Maďarsku a v Rakousku a méně přehledná.
1: Zřejmě zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Je to podle vás dobře?
5: Myslím si, že ano, ono to kdysi bylo slíbené, to znamená, byl to určitý motivátor pro to, aby si lidé tato vozidla pořizovali. Zachytil jsem jednu takovou úvahu, že by se případně zavedly nějaký poplatek pro vozidla, která jsou úplně bezemisní, čili pro elektromobily anebo pro vodíková auta, že by z té stávající nuly se jaksi ta situace změnila, že by se tam nějaký třeba poplatek za používání dálnic zavedl, ale nevím, jestli je to aktuálně na pořadu dne. Nicméně myslím si, že ty úlevy bych zatím nechal, protože byl tam určitý slib řidičům těchto automobilů, že prostě po určitou dobu budou mít výhodnější podmínky, tak bylo by takové nefér to nějakým způsobem měnit. A myslím si, že by to nebyla ani nějaká rozhodující částka do státního rozpočtu, aby to stálo za nějakou rozepři.
1: Do vládní novely o zmrazení cen dálničních známek by se mohla dostat pozměňovacím návrhem úprava platnosti jednodenní známky. Platila by 24 hodin od zakoupení, ano. Ne do půlnoci daného dne. To byste přivítal?
5: To v každém případě. Konečně je to férové nastavení. Protože když jsi nedokoupil v 10 večer z dálniční známku a končila v půlnoci, tak to asi opravdu nebylo to úplně pravé ořechové. Teď naopak od okamžiku aktivizace té známky to platí 24 hodin a takhle si myslím, že to je správné.
1: Roman Budský, dopravní expert platformy Vize 0, bývalý ředitel oddělení BESIP. Děkuju vám, nashledanou.
5: Děkuji také, mějte se hezky a nashledanou.
1: Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu odstartovala zhruba před hodinou raketa s první ruskou kosmickou lodí s lidskou posádkou od loňského listopadu, kdy byla poškozena startovací rampa. Na palubě lodi Soyuz MS-29, která zamíří k mezinárodní orbitální stanici, jsou americký astronaut Anil Menon a ruští kosmonauté Piotr Dubrov a Anna Kikinová. Teď o tom budeme mluvit s Dušanem Majerem, šéfredaktorem serveru Cosmonautics.cz. Dobrý den.
7: Krásný den.
1: Jak vážně byla startovací rampa loni na podzim poškozena při startu lodi Soyuz MS-28 a jak náročná pak byla její oprava?
7: Šlo o poměrně významné poškození, protože v podstatě ten startovní stůl samotný nebyl poškozený. To, co je vidět nahoře, to bylo v pořádku. Ale pod tou startovní rampou se nachází takový, řekněme, výsuvná platforma, která umožňuje technikům přístup ke všem místům motorové sekce před startem. A právě tahle ta výsuvná plošina byla v podstatě proudem spalin vytržená a vyhozená do kanálu pro odvod spalin. To znamená, žádná raketa odtud nemohla startovat, dokud se to neopravilo. Naštěstí ty náhradní díly byly všechny k dispozici na kosmodromu Bajkonur, ale i tak to trvalo skoro čtvrt roku, než se všechny dovezly na místo, usadili pomocí jeřábu, nebyla tam úplně dobrý přístup. Potom se to muselo všechno propojit, svařit dohromady, natáhat tam elektriku. No a v podstatě tenhle start, který dnešní, tak byl ano, první pilotovanou misí z této rampy po nehodě, ale předtím odsud ještě odstartovaly dvě bezpilotní mise s kosmickými loděmi Progress, které vezly zásoby na Mezinárodní kosmickou stanici, takže to byla taková velká generálka a tím pádem ten dnešní start už měl před sebou nějaké testy.
1: Čili už nehrozilo, že by se něco podobného mohlo opakovat?
7: Samozřejmě stát se může vždycky všechno, nikdy nemáte u ničeho 100% jistotu, ale byla to, díky tomu, že předtím proběhly ty dva bezpilotní testy, tak to byla dobrá zkouška, která prověřila, že ta oprava proběhla dobře a pokud nenastane třeba nějaká lidská chyba nebo něco takového, tak by se to snad opakovat nemělo, ale to samozřejmě nikdo nemůže zaručit dopředu.
1: Co obnovení provozu na Bajkonuru znamená pro ruský kosmický program?
7: Bylo to ohromně důležité, protože rampa 31/6, ze které se startovalo, tak je jedinou ruskou rampou, která umožňuje odbavovat pilotované mise. To znamená, ten čtvrt rok, kdy se opravovala, kdy z ní nebylo možné startovat, tak Rusko nemělo žádnou možnost, jak dostat své kosmonauty na oběžnou dráhu. A existuje mnoho dalších startovních ramp, ze kterých můžou startovat nosné rakety Soyuz. To je pravda, ale žádná kromě 31/6 nemá vybavení pro přístup posádky a tak podobně. To znamená, je to velmi důležité obnovení provozu a pro Rusko je to možná takové varování, že by možná nemělo sázet všechno na jedno kartu v tomto směru.
1: No a co obnovení provozu na této konkrétní rampě na Bajkonuru, nebo jinak ještě, jak ten frekventovaný provoz bude v dalších měsících vypadat? Jak finančně zajištěný je program agentury Roskosmos?
7: Tak samozřejmě po výpadku příjmů od západních agentur a západních zákazníků. Je tam samozřejmě finanční propad, to ano, ale Roskosmos se to snaží lepit různými formami, třeba i komerční spoluprací, takže třeba na té dnešní raketě, která startovala, tak byla reklama na nealkoholický energetický nápoj a tím pádem se Roskosmos snaží trošičku zalepit ty propady oproti situaci před invazí na Ukrajinu. Nemůžu říct, že by se jim to úplně dařilo kompletně sanovat tyhle ty propady, ale ta snaha tam je a rozhodně to nevypadá, že by se nějak aktivita na mezinárodní kosmické stanici měla omezovat nebo něco podobného z tohoto důvodu.
1: Dnešnímu startu Sojuzu přihlížel na Bajkonuru i ředitel NASA. Jak je na tom Americký národní úřad pro letectví a vesmír se spoluprací s Roskosmosem?
7: Ta spolupráce probíhá v podstatě od začátku existence Mezinárodní kosmické stanice. Ještě předtím, než byl vypuštěn první modul, tak samozřejmě kosmické agentury se musely navzájem dohodnout, jak ta stanice vznikne, jak bude vypadat, kdo ji bude budovat, kdo dopraví jaké moduly, jak tam budou vyneseny, jak se budou ty agentury mezi sebe dělit náklady na provoz toho orbitálního komplexu. A tahle ta vzájemná spolupráce pokračuje dlouhé roky a samozřejmě i přes ty, řekněme, geopolitické otřesy v posledních letech, tak ta spolupráce pokračuje, protože jedna strana potřebuje druhou. Ta stanice byla od začátku navrhována jako mezinárodní, to znamená, k tomu, aby bezpečně a spolehlivě fungovala, tak potřebuje obě dvě strany. To je ostatně i důvod, proč v Sojuzu MS-29 letěl Američan Anil Menon. Ze stejného důvodu, jako jsou v každé kosmické lodi Crew Dragon, kromě Američanů, přítomní i Rusové. Vždycky tam letí jeden Rus, protože agentury se domluvily, že v zájmu bezpečnosti ISS je potřeba, aby v každé posádce byly zastoupeny obě dvě strany. Aby ať je k ISS připojena jakákoliv kombinace kosmických lodí, tak aby bylo v kterémkoliv okamžiku jisté, že na palubě bude jeden Američan a jeden Rus. Kdyby se stal nějaký problém v americkém segmentu, tak vždycky ten Američan to dokáže vyřešit.
1: Vysvětluje Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Já vám děkuju, nashledanou.
7: Hezký den a díky.
8: 18 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
10: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna totiž podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě v Česku. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice ale považuje novelu za populistickou. Polské stíhačky dnes zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Incident se stal asi 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Ruský letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministra obrany incident dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO. Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil stát o víc než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Savov dlouhodobě žije ve Velké Británii a je tak stíhaný jako uprchlý. Vinu odmítá. A v Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer se bude promítat film Mamma Mia. Na středy připravili organizátoři sérii koncertů a soboty pak nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiérů. Kromě toho můžou lidé navštívit i výstavu Rudolf II. Ožívá. Program na zámku v Liberci potrvá do konce srpna.
11: Sport.
10: Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála utkání prvního kola premiérového ročníku turnaje v Aténách na tvrdém povrchu. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Na antukových turnajích se dalším Čechům nedařilo. Ve švýcarských městech Bostad a Kštát vypadly Dalibor Svarčina, Martin Krumich a Zdeněk Kolář. A v rumunském Jasi dohrála Dominika Šalková.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D6 za Sokolovem a kolona na D11 za Prahou. Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Chebu zpozorněte za Sokolovem za sjezdem na Březovou. Na 138. kilometru v dešti havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu. Projíždí se levým pruhem, je to bez delší kolony, ale brzdí se v levotočivé zatáčce. Na dálnici D11 za Prahou směrem do Hradce Králové očekávejte kolonu z 5. kilometru na 15 minut do omezení za zavřeným sjezdem na Jirny. Na 8. kilometru se tam kvůli poškozenému kanálu jede jenom levým pruhem. V Praze stále kolony, podvečerní, mimo jiné obousměrně na okruhu před Ořechem od D5 i Lohkova. Hodně ucpaná zůstává magistrála v centru, ve Velznově kolona od Florence k muzeu a hlavně opačně směrem na Holovišovice se popojíždí z IP Pavlova zúžením u hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostě zhruba půl hodiny. A silnice 27 Plzeň Klatovy je mezi Červeným Poříčím a Švýcarskem.

0: online na internetu. Anketu představili zástupci Správy železnic na nádraží Praha Bubny. Odpovědi budou sbírat do konce letních prázdnin.
1: Železnice je lepší než silniční doprava.
2: Myslí si paní Renata, která na nádraží Praha Bubny přišla se dvěma dětmi. Přála by si, kdyby bylo jednodušší se do souprav dostat s kočárkem.
1: Bylo by to jako příjemnější, kdyby se dalo jako líp do vlaků. Když jako jsou ty dálkový, tak možná jako tam jako nízkopodlažnost a prostor pro děti.
2: Vlakem do Kladna jezdí každý den také paní Věra, která se těší, až železničáři tuto trať zmodernizují.
3: Těším, protože už na to čekám 20 let.
2: Jak byste zhodnotila, jak je železnice bezpečná?
3: Jak jde? U nás si myslím, že je to docela dobrý, ale tam, kde se stávají pořád na těch přejezdech nehody, je to strašný. No.
2: Anketu s názvem Refreshněte s námi železnici zahájili pořadatelé na nádraží Praha Bubny. Jak dotazníky fungují, lidem vysvětloval třeba Jakub Zůza z tiskového oddělení Správy železnic.
4: Když je k tomu vyzveme a uvidějí, že je nás, jejich názor opravdu zajímá, tak si myslím, že budou mít větší chuť nám se o svůj názor podělit.
2: Dotazníky lidé najdou pomocí QR kódů, které železničáři rozmístili po nádražích a zastávkách v celé republice. Jsou zcela anonymní, zdůrazňuje generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
5: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů.
2: Zájem o cestování vlakem podle něj roste.
5: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně.
2: Výsledky ankety Správa železnic použije jako podněty pro zlepšení svých služeb a při rozhodování o úpravách stanic. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

Fotbalisté Prostějova za necelé dva týdny vstoupí do nového ročníku druhé ligy a jdou do něj s novým hlavním trenérem, rozšířeným realizačním týmem a podporou Sigmy Olomouc. Víc za chvilku na Radiožurnálu, teď máme 18 hodin 44 a půl minuty a přejeme vám hezký poslech.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D46 se Zabrodkem. Na dálnici D46 cestou z Vyškova na Olomouc zbystřete hned za sjezdem na Brodek na kilometru 13,5 hlásíte nepříjemnou překážku mezi pruhy.
2: Leží prostřed nějaký velký plastový kryt, který jsem teď málem narazil.
1: D46 směr Olomouc za Brodkem kilometr 13,5. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Fotbalisté Prostějova mají před sebou jen necelé 2 týdny přípravy před startem nového ročníku druhé ligy. Do něj jdou s novým realizačním týmem, jehož vedoucím je hlavní kouč Bohuslav Pilný. Ten by rád s týmem zažil klidnější sezónu a předváděl atraktivnější fotbal, než se to povedlo několika jeho předchůdcům, kteří spíše bojovali o záchranu.
4: Chci být kolegiální, nechci říkat, že něco bylo špatně nebo nebylo, já říkám, že chci, aby ten Prostějov byl jiný. To, jestli to povede, nepovede, to už je věc druhá, ale myslím si, že jsme na dobré cestě, aby byl jiný ten Prostějov. Určitě chceme být pohyblivější, významičtější, hrát v jiné intenzitě, než se hrálo, ale to jsou všechno nějaké naše představy. Říkám, Prostějov bych chtěl, aby byl jiný a úspěšnější.
5: Hlásí nový kouč fotbalistů Prostějova Bohuslav Pilný. Úspěšné přitom zatím nebyly první fyzické testy, kvůli kterým se dokonce zrušil jeden z přípravných zápasů a místo něj trenéři zařadili do harmonogramu další tréninky, a to pod vedením nového kondičního trenéra. Díky spolupráci se Sigmou Olomouc bude totiž realizační tým Prostějova oproti dřívějšku znatelně širší.
4: Tím, že tady nějaká spolupráce vznikla, tak si jako klub jsme si mohli dovolit zlepšit servis těm hráčům. Co máme nový realizační tým, je tady kondiční trenér, tak se jim jako výrazně věnuje a ty kluci to uvítali. A já říkám, jestliže tady na tu druhou ligu takový prostředí, jaký je, tak musíme i do té sportovní stránky investovat a díky i té Olomouci asi tak si to teďka můžeme víc dovolit a chceme toho využít, protože všechno to je pro ty kluky.
5: A spolupráce s nedalekým ligovým celkem nekončí pouze u trenérů, ale týká se samozřejmě i hráčského kádru. V dresu Prostějova se aktuálně připravují Denis Kramář, Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor, Matěj Kolařík nebo zraněný Adam Dohnálek.
6: Ti kluci tady jsou na zkoušku, někteří by tady měli zůstat, někteří ne, ale to nechám na trenérech. Určitě to nejsou poslední hráči ze Sigmy. Ta spolupráce je na začátku, ale vypadá, rozvíjí se velmi dobře, tak já prostě věřím, že bude pokračovat. Pokračuje i spolupráce se Spartou Praha. Věřím, že brzo budeme moci představit další posilu ze Sparty, ale samozřejmě primárně, a Sparta o tom ví, primárně bude ta spolupráce se Sigmou.
5: Přibližuje primátor Prostějova a zároveň člen představenstva klubu František Jura a naznačuje, že spolupráce funguje oběma směry. Za B tým Sigmy o soutěž níž už totiž v přípravě nastoupili ještě nedávní členové Ačka Prostějova Jakub Habusta a Marek Matocha.
6: To jsou kluci, kteří můžou být, třeba Kuba Habusta hlavně, jedním z těch mentorů v tom B týmu Sigmy, takže ta spolupráce je oboustranná a já fakt si myslím, že teď je nastavená tak, že opravdu bude taková, jaká by měla být, jako já se na to těším a bude ještě pokračovat, říkám znovu, dneska nemůžu říct ty posily nebo ty jména z té Sigmy, ale určitě by se měly jednat od mladých kluky, který Sigma bude kupovat ze zahraničí, o některé z nich, kteří by se rozehrávali tady, a myslím si, že to je ku prospěchu jakoby všech.
5: Pochvaluje si člen představenstva fotbalového Prostějova František Jura. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Byli pro, pak proti. Proč? Bouře kolem chat kontrolu. Hádka o sledování zpráv na síti. Podle jedněch pouhé šmíráctví, podle druhých ochrana kvůli dětské pornografii. Co se stalo v Evropském parlamentu?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Thank you.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
3: Poslanec Turek za motoristy by podle premiéra Babiše měl převzít odpovědnost za případnou chybu při dopravní nehodě. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Svyrydenkové. Fotbalisté Francie a Španělska budou hrát na mistrovství světa o postup do finále. Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec popojíždí kolna před omezením u exitu Jirny. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo vouřkami i silnými a teploty až 28 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanec Filip Turek za motoristy by měl podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO převzít odpovědnost za pondělní dopravní nehodu. Babiš to napsal Radiožurnálu s tím, že by měl rezignovat na funkci zmocněnce pro Green Deal v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu aut odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním autem. To přitom podle záběrů mělo zapnuté výstražné zvukové znamení. Podobně jako Babiš vidí situaci i prezident Petr Pavel.
5: Já počkám, až to orgány, kterým to přísluší, vyšetří, ale pokud by tam bylo jakékoliv pochybení, zavinění, pak je i věcí osobní odpovědnosti, jaké z toho vyvodí závěry.
3: K rezignaci na všechny politické funkce Turka vyzývá i opozice. Nehodu teď vyšetřuje policie a my se k ní na Radiožurnálu vrátíme ještě za chvíli. Dnešní bouřky nad Českem nakonec nejsou a už ani nebudou tak silné, jak varovali meteorologové. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav s tím, že během večera můžou ještě bouřky doznívat. To, že by byly velmi silné, je ale už málo pravděpodobné. Zároveň ale nevylučují, že se můžou ještě v noci objevit v oblasti Čech, na severu Moravy a částečně ve Slezsku. Ukrajina by mohla mít už brzy novou vládu. Ukrajinský parlament totiž přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tedy i celého jejího kabinetu. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je teď dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký.
6: Sergeje Koreckého si na zítřek pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služební klidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukroboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Vyšne u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V Praze začne dnes večer 18. ročník festivalu Pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba taky z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Konkrétně dnes večer vystoupí na pražském výstavišti ženské slovenské jazzové trio a v 9 hodin večer tam bude k vidění obří ocelová loutka Anděla. Festival Za dveřmi potrvá do neděle a veškerý program je zdarma.
4: Sport.
7: V Fotbalisté Španělska a Francie rozehrají v 21 hodin semifinále mistrovství světa. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte z utkání přímý přenos. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy. Desátou etapou Tour de France ovládl Tadej Pogačar. Slovinský cyklista tak zvýšil své vedení v průběžném pořadí na druhého Dána Jonase Vingegaarda na víc než 3,5 minuty. A hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL, v české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý Bliml říká, proč se rozhodl právě pro Spartu.
8: Ta nejlepší vize, co se mi vlastně nejvíc líbilo, a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili a jak už jsem působil v extralize, tak se spousta klukama znám, chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D11 za Prahou, nehody na D6 za Sokolovem a 27 u Švihova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové hned za zavřeným sjezdem na Jirny a Úvaly je v omezení na 8. kilometru poškozený kanál a provoz proto stažený do levého pruhu. Kolona teď ještě z kilometru 6,5, zdržení do 10 minut už se to krátí. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu za Sokolovem pozorně za sjezdem na Březovou. Na 138. kilometru tahají havarovanou dodávku z příkopu, zabraný je pravý pruh, kolona nevzniká, ale brzdí se a vybočuje v levotočivé zatáčce. Silnice 27 Plzeň Klatovy je obousměrně uzavřená mezi Červeným Poříčím a Švihovem. Po vážné nehodě dvou osobních aut objížďka vede přes Vřeskovice. Na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směr Brno vzniká kolona za sjezdem z D55 kvůli omezení u odbočky na Zlechov, zdržení i teď kolem 15:15. V druhém směru na Hradiště jenom kratší fronta. Stále vázne provoz taky na tahu 34 Humpolec Pelhřimov před omezením u Záhoří, kolony od Komorovic a Velkého Rybníka. A v Praze se pomalu krátí kolona ve Vlznově směrem na Holešovice, ještě je od Bulhara do zúžení na Hlavkově mostě zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude na severovýchodě Česka dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak čekejte oblačno až polojasno, výjimečně odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů a na horách bude většinou okolo 17. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
2: 19 hodin, 6,5 minuty, dobrý večer vám přejeme s Radiožurnálem, jak z našeho vysílání asi už víte. Opozice požaduje rezignaci poslance motoristů Filipa Turka kvůli novým záběrům z dopravní nehody. Vyjádřil se k tomu už i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Budeme o tom mluvit podrobněji za chvilku s naším reportérem Vojtěchem Tomáškem. Teď Justin Timberlake, pěkný zbytek dne a hezký poslech.
4: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Nové záběry včerejší nehody poslance motoristů Filipa Turka se dnes staly i politickým tématem. Pokud se potvrdí průběh nehody, jak ho video ukazuje, měl by Turek i podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončit ve funkci zmocněnce pro Green Deal. Opozice poslance vyzvala k rezignaci ze všech funkcí. Podrobnosti a kontext přidáme s reportérem Radiožurnálu Vojtěchem Tomáškem. Dobrý den.
1: Dobrý večer. Opoziční poslanci dnes ve sněmovně začali mluvit o tom, že na sítích se šíří nové video nehody z jiného úhlu, tedy ze Sokolské ulice, ve které je teď dočasné značení. Upozorňovali, že na videu je vidět, že poslanec těsně před tou nehodou projížděl odbočovacím pruhem, ale neodbočil a ani před křižovatkou v odbočovacím pruhu nespomaloval. Turka proto vyzvali k rezignaci.
2: To je naprostá nehoráznost, která by za normálních okolností v normální zemi a normální politické straně vedla k okamžité rezignaci.
1: Řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Opozice taky vyzývala, aby se k tomu vyjádřili i zástupci vlády, potom tedy reagovala šéfka klubu ANO Taťána Malá.
3: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie a já předpokládám, že Filip Turek je dostatečně... Jak to říct? Dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám.
1: Premiér Andrej Babiš dnes tady uvedl, že policie by to měla rychle vyšetřit a že už o tom mluvil i s předsedou motoristů Petrem Macinkou. I jemu prý řekl, že pokud ta situace byla skutečně tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by Filip Turek převzít odpovědnost a rezignovat.
0: No a co k tomu říká Filip Turek, to víme?
1: To zatím nevíme, s Filipem Turkem se nám zatím nedaří spojit. Připomenu, že včera zveřejnil video, kde říká, že je pro něj hlavní, aby byl řidič toho druhého auta, které se převrátilo na střechu v pořádku. Mimochodem, ta situace se dnes řešila i v kuluárech. Byli jsme svědky takové docela nestandardní situace. Když jsme se na to nové video ptali motoristického místopředsedy sněmovny Jiřího Bartáka, tak do toho vstoupil poslanec lidovců Petr Hladík.
4: Protože no, prostě porušil všechny předpisy a vyjel tam prostě člověkovi, který na houpačku. Když mu ten pravej, když mu ta pravá část trojí...
5: Buď mi nechte mluvit, tak nejsme ve sněmovně, tady se bavíme jenom na chodbě. Takže tady nemusíme exibovat kvůli novinářům. Jo?
4: Já ne, neexibuji, takže vám, takže mě zaujímalo, co tady novinářům vykládáte. Zajímá, jak tohle to můžete hájit?
5: Zajímá vás, co jsem říkal. Můžete to prosím tady znovu pustit, co jsem říkal. Bavil jsem se o čem? O tom, co má dělat člověk, který jede s výstražným zařízením. Já jsem vůbec o Turkovi neřekl ani slovo. A pokud chcete hodnotit Turka, tak ho bude hodnotit policie a asi si tohle zkontroluje taky. Já vám říkám, že jako člověk, který jezdil pod majákama, vím, že než vyjíždím do křižovatky, takže se musím podívat a zjistit, jestli tam můžu být.
1: Znovu tedy zopakuji, že na vyjádření třeba předsedy motoristů Petra Macinky zatím stále čekáme.
0: Ve vysílání večerního Radiožurnálu reportér Vojtěch Tomášek. Díky.
1: Naslyšenou.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Scientist od Coldplay jsme vám pustili ve vysílání večerního radiožurnálu. Správcům zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem se nedaří kvůli suchu napustit zrevitalizovaný velký rybník. Nedostatek vody ohrožuje zahájení provozu nového přístaviště a půjčovny loděk. Podrobnosti i k tomu za chvilku po Davidu Stypkovi.

0: Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku stále není napuštěný. Potok, který ho napájí, vyschnul. Správci památky se obávají, že kvůli nedostatku vody nebudou moct v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou historických replik původních veslic.
1: Páčilo se nám, pozrali jsme si prehliadku.
2: A víte třeba, s jakou osobností je to tady spjato? Když jste byli na zámku, tak to určitě...
1: Josefem Mánese, samozřejmě.
2: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, které jsou repliky z té doby, po kterých se třeba plavil i Josef Mánes, tak se budete taky moc projet.
1: No a když se tu ocitněme, tak možno ano. To je daleko ještě.
3: Jarmila, mluvčí slovenské výpravy, řekla téměř prorocká slova, uznává kastelán zámku Martin Váňa. Na pouštění se vlastně zastavilo.
4: Jde to pomalu z důvodu tady těch suchých horkých dnů. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul.
3: Jestli kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
4: Dokonce bych to snad nazval i martýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic, které by se daly půjčovat veřejnosti.
3: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
4: To je pravda. Existuje dopis Josefa Mánese a jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat.
3: Obnova dvou zámeckých rybníků začala před 2 lety, stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektaru patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Poslanec motoristů Filip Turek přestane pracovat jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Na sociálních sítích oznámil, že pozici nebude vykonávat do té doby, než policie vyšetří Turkovu včerejší nehodu. Při ní se v centru Prahy srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Nové kamerové záznamy ukazují, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjelo přímo do křižovatky, kde se pak Turek srazil s nemocničním vozem. Maximální povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů, což je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř na 1,40 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Černá Hora předběžně uzavřela další dvě kapitoly přístupových jednání s Evropskou unií. Současné pasáže se týkají hospodářské soutěže a celní unie. Balkánská země se tak dostala do poloviny přístupových jednání. Podle irského ministra pro evropské záležitosti Tomase Byrna je rozšíření Evropské unie geopolitickou nutností pro zajištění stability, bezpečnosti a demokratických reform. Právě Irsko do konce roku předsedá Radě Evropské unie a Černá Hora by chtěla EU doplnit v roce 2028. A hasiči už šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Kvůli vysoké teplotě museli i dnes prolévat sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně zvítězili na závěr předsezónního kempu v Rakousku 2-0 nad ukrajinským Žitomirem. Na soustředění v Polsku pak prohráli pražští Bohemians i druhé přípravné utkání. Visle Plock podlehli 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na pražském okruhu u Ořechu i na D6 za Sokolovem. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 u sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru opatrně dojíždějte do kolony, v dešti to klouže. Popojíždí se potom 10 minut, může to narůstat za exit Ořech. Na 19. kilometru hlásíte čerstvou nehodu.
4: V levém pruhu dvě auta, je to drobnej ťukanec.
3: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na 138. kilometru je po havárii dodávky zabraný pravý pruh. Kolona se netvoří, ale vybočuje se v levotočivé zatáčce. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jenom levým pruhem, ale provoz už zeslábl, kolona se rozjela. Silnice 28 Plzeň Klatovy byla mezi Červeným Poříčím a Švihovem po vážné nehodě dvou osobních aut uzavřená, před chvílí už provoz obnovili. A na silnici 50 za Uherským Hradištěm směrem na Brno stále počítejte s kolonou před omezením u odbočky na Zlechov, ještě je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými.

life. I při zalévání městské zeleně se dá ušetřit hodně peněz. Stačí dobře hospodařit s dešťovou vodou nebo používat při sázení stromů závlahové vaky nebo lamely. Za chvilku povíme víc.

0: V horkých dnech musí města a obce denně zalévat květinovou výzdobu i některé stromy. Písek a Strakonice mají na zavlažování dostatek vody z řeky Otavy, i přesto s ní šetří. Daří se jim to díky lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a moderním metodám vysazování stromů.
1: Tady vidíme kropící vůz, jak zalévá květináče s letničkami, které se musí zalévat téměř celé léto.
2: To ale podle vedoucího odboru životního prostředí ve Strakonicích Jaroslava Brůška neplatí o stromech na nedalekém parkovišti, které jsou jen několik metrů vzdálené od květináčů u vlakového nádraží.
1: Na tomto parkovišti jsme svedli vodu přímo ke kořenům stromů, no a na nich krásně vidíte, jak za těch 5 let narostly.
2: Strakonice zlepšily hospodaření s dešťovou vodou v průběhu 10 let na mnoha místech.
1: Jako jsou různé obchodní centra, nově budované ulice, samozřejmě, kde musíme zalévat, tak využíváme i další podpůrné věci, jako jsou závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
2: A díky tomu Strakonice ušetřili za zavlažování veřejné zeleně 100 000 korun.
1: V minulých letech jsme za zavlažování dávali zhruba 2 miliony korun. Díky těmto opatřením ty náklady se snižují téměř na polovinu.
2: Písek kromě letniček zavlažuje zhruba 1000 stromů. Nejvíce podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně osvědčily lamely.
3: Závlahová lamela je kus plastu, který se dává ke stromu při výsadbě, obalí se jim kořenový bál. Při zálivce stromů dochází k cílenému míření vody přímo ke kořenům. Úspora na vodě je znatelná i v tom, že vybíráme vhodnější druhy dřevin, odolnější změně klimatu.
2: Což platí taky o trvalkových záhonech. Právě proto už nahradili na některých místech, jak ve Strakonicích, tak i v Písku, záhony s letničkami. Jitka Cibulová, Vokatá, Radio Žu.

Poslouchali jste kapelu Linkin Park, jednu z největších posil pro nadcházející extraligovou sezónu ulovil Litvínov. Ze Zámoří se po 9 letech vrací mistr světa David Kemp. Na jeho rozhodnutí opustit NHL měla velký vliv rodina. No a my se k tomu vrátíme ještě před 20. hodinou na Radiožurnálu.

0: Písnička Spolu, zpěvák Mikael na Radiožurnálu. Za dva týdny půjde do přípravy z hokejisty extraligového Litvínova jako největší letní posila mistr světa z Prahy David Kempf. Ten ukončil devítileté působení v nejlepší lize na světě, do které zamířil jako nedraftovaný hráč z Chomutova. V posledním ročníku vystřídal tři kluby, Toronto, Vancouver a Washington. Kvůli rodině už nechtěl tak náročnou sezónu znovu zažít.
1: Dvakrát jsme se museli stěhovat, takže vůbec nebylo příjemný a to byl takový ten poslední hřebíček, že to nás přesvědčilo, že už tohle asi absolvovat nechceme a chceme trošku klid. Člověk si vždycky říká, že třeba trošku té lidskosti tam furt zůstává v NHL a bohužel je to opravdu jen biznis tam, že se nikdo neohlíží doprava doleva, jestli jaká je rodinná situace, není tam prostě, co se hodí tomu klubu, tak to udělá, no, takže v tom je to určitě jaký náročný, ale je to tak, jak to je, no.
2: Řekl David Kempf, toho Washington vyměnil na konci června do Buffalo. 31-letého rodáka z Chomutova to jen utvrdilo v jeho rozhodnutí vrátit se domů.
1: My jsme to úplně nějak neuzavírali, tu kapitolu v NHL, že kdyby mi přišla nějaká zajímavá nabídka, jak už jo, moc ani ne, bych neřekl finančně, spíš tou lokalitou a nějakou tou rolí a i pro rodinu, kdyby to bylo super, tak bychom se třeba rozhodli ještě v NHL zůstat, ale nic takového nepřišlo, takže podepsal jsem Litvínov a soustředím se na Litvínov.
2: V NHL odehrál Kempf, včetně playoff, 611 zápasů.
1: Zrovna jsem o tom přemýšlel nedávno, že jsem vlastně na sebe hrozně pyšný, co jsem v NHL dokázal, že jo, protože ten, kdo tomu trošku rozumí, nějak, tak určitě ví, že to není jednoduchý se v NHL jak už prosadit, tak pak se tam udržet, že jo, to je možná ještě těžší, než se tam prosadit. Víme, že těch hráčů ubejvá, nevím, kolik momentálně máme hráčů, kteří pravidelně nastupují v NHL, takže já jsem na sebe hrozně hrdý, 600 zápasů, že jo, to není nic lehkýho.
2: V NHL David Kempf nastřílel 54 gólů a nazbíral 156 bodů. Stal se specialistou na oslabení a prosadil se jako defenzivní hráč ve spodních útočných řadách.
1: V NHL je hrozně moc hráčů a je hrozně těžký se tam udržet a já jsem si vybral tuhle roli, která mi tam dopřála hrát 9 let, že jo, kdybych se nepřizpůsobil ty roli nebo tomu, co po mně tam chtějí, tak bych tam asi nehrál, takže je to je potom být asi trošku chytrej a zjistit, v čem člověk se tam může prosadit, v čem ne a já jako vím, že v těch týmech jsou ty kvalitní hráči, asi nebudu hrát na úkor Kejna nebo Tavese v prvních volejnách, takže vím, kde byla moje šance a zaměřil jsem se na tohle, abych v tomhle byl dobrý pro ten tým, úspěšný a myslím si, že jsem asi odvedl dobrou práci, když jsem tam dokázal hrát 9 let.
2: Řekl hokejista David Kempf, který se stal největší posilou extraligového Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Anna Horáčková.
5: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou včerejší dopravní nehodu. Aerolinky se mají kvůli bojům vyhnout zemím arabského poloostrova a Ománskému zálivu. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií a počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
6: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediné, o co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Turka i opozice. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a taky nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na iránské přístavní město Bushehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. V noci se přesunou bouřky na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se pak můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
7: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
5: Víc než 40% Čechů nad 50 let nemá jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, která pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problémem, popisuje Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
8: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, které jste měli předtím. Samozřejmě případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
5: Průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnil ho přes 1000 lidí od 18 do 79 let.
9: Sport. Fotbalisté Španělska se pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. Za necelou hodinu nastoupí v Texasu proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
10: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko. A to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji. Ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
9: Utkání Francie-Španělsko odvysílá od 21 hodin Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na pražském okruhu u Ořechu a taky na D6 u Sokolova. Na pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu už od nájezdu z D5. Je to kvůli nehodě u sjezdu na Ořech na 18. kilometru, kde havarovaná auta blokovala levý jízdní pruh. Před chvílí se vše odklidilo, ale i tak stále kolona popojíždí tak opatrně. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu zbystřete za sjezdem na Březovou. Na stém 38. kilometru za levotočivou zatáčkou havarovala dodávka a pravý jízdní pruh je blokovaný. Je to pozdě vidět, tak ať vás to nezaskočí. Na D5 z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na Berun centrum. Na 15. kilometru je neprůjezdný pravý pruh, jede se jen prostředním a levým, a to kvůli porouchanému vozidlu. Světelná šipka je na místě. A zdržení čekejte na silnici 34 mezi Pelhřivovem a Humpolcem kvůli omezení u Záhoří. V obou směrech naberete asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme na severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm, jinak bude oblačno až polojasno. Ojedinělé odpoledne tedy přechodně už místy s přehánkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21. Tolik zprávy. Teď už začíná večerní Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Ano, a ten večerní Radiožurnál začíná přesně 6 minut po 20. hodině. Už zítra začne v oblasti Dolních Vítkovic festival Colors of Ostrava. No a Radiožurnál jako hlavní mediální partner bude samozřejmě u toho. Tak s námi zažijete spolu přímé vstupy z koncertu Mobyho Lord nebo například 21 Pilots. Přineseme v řadu rozhovorů taky živých vystoupení přímo u našeho mobilního studia ve festivalovém areálu. Ale za chvíli vám v dalším díle našeho seriálu představíme interprety, které možná neznáte, ale opravdu stojí za to si je poslechnout.
0: Večerní Radiožurnál
12: a Patricie Strouhalová.

0: Color Ostrava už odpočítává poslední hodiny do startu. Brány festivalového areálu v Dolních Vítkovicích se otevírají ve středu přímo v poledne. No a hlavním mediálním partnerem Colors je Radiožurnál. Přímo v areálu už tedy chystáme naše známé mobilní studio a v něm zažijete spojení živé hudby a taky rozhovorů a mezi prvními přímo u nás vystoupí třeba Barbora Kanizová, Rozálie a nebo skupina Mirai. Colors letos nabízí, řekněme, i netradiční hudební spojení hvězdy asijské scény a třeba taky chorvatský pop rock. Jaké hudebníky tedy na festivalu objevit? Tady je náš výběr.
1: Dva různé světy a hudba, která je odráží. 27-letá zpěvačka Audrey Nuna se narodila ve Spojených státech. Její tvorba je ale silně inspirovaná korejskou kulturou. Velký zlom v její kariéře nastal před rokem, když naspívala hlas jedné z postav animovaného filmu K-pop Lovkyně démonů. Právě asijská hudba má letos velké zastoupení v programu Colors of Ostrava. Festival jako první v Česku uvede i J-pop. Hudební žánr přibližuje umělecký ředitel Filip Košťálek.
2: J-pop je japonský pop, který má svá specifika. Je to hodně taneční, jsou tam zajímavé choreografie a samozřejmě je to kombinace japonštiny a angličtiny.
1: Právě J-pop fanoušci uslyší v podání čtyřčlenné velmi energické skupiny Atarashi Gakko, která s nadsázkou komentuje současnou japonskou společnost. Rozmanitý festivalový program se nedělá jen takzvaně od stolu. Organizátoři pravidelně cestují po světě a hledají inspiraci. Doplňuje Košťálek.
2: Jsem se podíval do Japonska právě a nebo i na Tajvan, ale jsou to i evropské země, protože ta Evropa, byť ji možná někdy podceňujeme, tak je opravdu pestrá. Třeba v Holandsku tradičně na Eurosoniku, kde se schází vlastně celý festivalový biznis a branže a odhalují se tam ty nové fresh talenty. No a taková zajímavá destinace, kam se rád vracím, je South by Southwest v Austinu v Texasu, protože samozřejmě vidět trošku tu Evropu zvenku taky pomůže, abychom mohli ty věci tlačit dopředu.
1: Na hlavním pódiu se v české premiéře představí i nový evropský projekt Tomora. Pod ním je podepsaná držitelka několika hudebních cen Aurora a Tom Rowlands, známý ze skupiny Chemical Brothers. A v pozadí nezůstane ani hudba z Balkánu. Současný zvuk chorvatského poproku do Ostravy přiveze Baby Lasagna. Ten se v roce 2024 zúčastnil Eurovize a skončil druhý. Na Colors of Ostrava letos dorazí interpreti ze 23 zemí. Nebude proto chybět ani karibské reggae, tajská elektronická hudba nebo mexický folk rock. Jiří Štefl, Radiožurnál.

Za předčasné finále označují někteří komentátoři dnešní zápas mezi Francií a Španělskem na mistrovství světa. Tak my se do obou zemí za chvíli ve vysílání večerního radiožurnálu podíváme a zjistíme, jak se na utkání, řekněme, připravují tamní fanoušci.

0: Mezi Francií a Španělskem se za pár hodin rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa, které pořádají USA, Mexiko a Kanada. No a vstupy ze zápasu nabídneme večer samozřejmě i tady u nás na Radiožurnálu. Oba týmy zatím na šampionátu předvádějí suverénní výkony. A řada expertů ten vzájemný zápas označuje za předčasné finále. Jak ve Francii, tak ve Španělsku provázejí zápas ohromný zájem fanoušků. V Paříži to všechno sleduje náš zvláštní zpravodaj Martin Faltes, který už je s námi i ve vysílání, takže Marceli, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co slyšíme a odkud hlavně tedy, kde jste?
1: Zatím slyšíme jenom fanoušky, kteří se pomalu scházejí na to utkání se Španělskem. Já jsem teď v pařížském 10. obvodě ve čtvrti, kde je hodně barů a restaurací a téměř všechny mají dneska rozšířené zahrádky vevnitř i venku. Na ulicích mají postavené televize. Já teď stojím před takovou fanzónou, kde jsou velké obrazovky a zatím se fanoušci přichází jenom pomalu. A i když zápas ještě nezačal, tak je znát, že se Francouzi tady na utkání těší. Kolik lidí tu má dnes modré dresy se jmény francouzských fotbalistů bych asi nespočítal. Samozřejmě nechybí ani francouzské vlajky. Dnes je navíc už několikátým dnem velké horko v Paříži, dnes kolem 35 stupňů a zaujala mě tak taková nezvyklá kombinace, která se tu objevuje, a to je pivo a vějíře, kterými se tu snaží schladit jak muži, tak ženy.
0: Francouzské úřady, jak se na dnešní zápas připravili?
1: On se nehraje dnes jenom tento zápas, ale tady ve Francii je dnes i státní svátek 14. červenec, kdy se Francie připomíná dobytí Bastily, takže bezpečnostní opatření tady jsou na nejvyšší úrovni. Jenom v Paříži a její aglomeraci bude na bezpečnost dohlížet na 7000 policistů a 2000 hasičů.
0: Tak to byl z Francie náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltes. Díky moc. Přesouváme se teď ještě kousek jižněji do Španělska. Tam je další z našich zvláštních zpravodajů Pavel Novák. I tebe, Pavle, zdravím. A kde budeš sledovat ten dnešní zápas a jestli už je vidět, jak se fanoušci na něj připravili. Večer.
2: Pěkný vlahý večer, já jsem teď v městě La Linea de la Concepción, což je úplně vlastně poslední město na jihu Španělska, sousedí s Británií, ne úplně s tou Velkou Británií, ale s Gibraltarem, takže je tady výhled na Gibraltarskou skálu. I tady budeme mít takový svátek o půlnoci, tady zruší vlastně ty osobní kontroly dokladů na té gibraltarsko-španělské hranici, takže to je také pro Španěl významný den. No a tady, jak se připravují, já jsem u Casa de la Juventud, což je něco jako dům mládeže, a je tady hřiště, je tady velké plátno a na to se už promítají záběry španělské televize. Je tady podle mého odhadu několik stovek fanoušků, buď v červeno-žlutých dresech nebo v takových bílo-karmínových, a mají sebou samozřejmě španělské vlajky, vuvuzely, píšťalky. Bude se tu čepovat pivo, ale myslím, že hodně těch fanoušků je nezletilých, takže snad budou dávat pozor, aby to nenalévali úplně každému, takže se tady bude dbát o pitný režim. I my jsme tady měli přes den 36 stupňů, ale teď už je takový vlahý večer a fanoušci se rozehřívají tady při hudebním doprovodu.
0: No a věří při tom rozehřívání, že dnes porazí své sousedy, anebo že dokonce se stanou mistry světa?
2: Věří tomu, že by mohli vyhrát, samozřejmě si to velice přejí, i když říkali mi, ale oni ti Francouzi také jsou silní, hrají dobře, a o tom, jestli budou nakonec ve finále nebo jestli se stanou mistry světa, o tom zatím asi z pověrčivosti nechtěli mluvit, ale věří si hodně, že dneska zvítězí.
0: Tak díky moc, zpravodaj Pavel Novák, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 20 hodin a 30 minut. A zprávy má Anna Horáčková.
1: Poslanec motoristů Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi včerejší dopravní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. A v případě, že bude označený jako viník, na post rezignuje. Turek to řekl dnes večer ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích. Podle záznamu nehody, který dnes zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou ulic Ječné a Sokolské houkal. Turek předjížděl těsně před nehodou kolonu odbočovacím pruhem. Poté jeho auto jako jediné přímo vjelo do křižovatky a zasáhlo zadní část nemocničního vozu. Policie nehodu vyšetřuje. Diplomaté Izraele a Libanonu jednají v Římě o podmínkách stažení izraelských jednotek z jihu Libanonu. Jde o šesté kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se znovu neúčastní libanonské hnutí Hizballáh, bojující s izraelskou armádou. Rozhovory zprostředkovávají Spojené státy a jsou na americkém velvyslanectví v Římě. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a taky rozšiřování dálniční sítě v Česku. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice ale považuje novelu za populistickou. A americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už v předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Sport. Už za půl hodiny rozehrají fotbalisté Španělska a Francie semifinále světového šampionátu. Utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy. Vítěz zápasu nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojce Argentina-Anglie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na Štěrboholské spojce v Praze a nehoda na silnici 27 u Plas. Na Štěrboholské spojce v Praze čekejte zdržení ve směru k Černému mostu. Brzdit se začíná už na Lanovém mostě a pomalu budete popojíždět až ke sjezdu na D11. Těsně před ním je provoz kvůli práci na silnici zúžený do jednoho pruhu. Na silnici 27 mezi Plzní a mostem opatrně u Plas. Za výjezdem z obce sjelo osobní auto mimo vozovku a probíhají vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za pravotočivou zatáčkou a musí se vybočovat tak velmi opatrně. Na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směrem na Brno vzniká kolona za sjezdem z D55, a to kvůli omezení u odbočky na Zlechov. Zdržení je kolem 10 minut. Podobné zpoždění naberete také obousměrně i na 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Kolem obce Záhoří je kyvadlový provoz kvůli práci na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů. To byly zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzního opatření známého jako chat control.
6: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace.
7: Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí.
8: Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
9: Výjimka by měla platit 2 roky, než ji nahradí trvalá právní úprava.
10: Chaotická bouře kolem chat kontrolu, hádka o sledování zpráv na síti, taky varování před šmíráctvím i apel na ochranu kvůli dětské pornografii. Co se to stalo v Evropském parlamentu? Poví Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU.

0: legislativa platí a ta nám určuje, co mají třeba ty velké platformy dělat pro to, aby naše soukromí na internetu zůstalo zachováno. Kvůli tomu, aby ty velké platformy mohly řešit ty problémy, které jsou spojené se zneužíváním dětí online, tak dostali z těch pravidel dočasnou výjimku, která nám platila posledních 5 let a ta vlastně ten platformám umožňovala nahlížet zkrátka do konverzací a vyhledávat v nich nebezpečný obsah.
1: Ale my už jsme řešili chat kontrolu loni na podzim, to není to stejné?
0: To není to stejné, to je vlastně nový návrh legislativní, protože to, co jsem popisovala předtím, je tedy nějaká výjimka z pravidel.
1: Ano, ano.
0: A evropské instituce, myslím si, že správně uznali, že je dobré tuto velice citlivou věc regulovat něčím jiným než nějakou dočasnou výjimkou, která pořád potřebuje natahovat, ale že by bylo fajn nějaká jasná pravidla, jak s tím nelegálním obsahem, který se týká právě dětí, zneužívání dětí, nakládat, jak to postihovat a jak ho vyhledávat na tom internetu.
1: Dobře, takže to, co jsme řešili loni na podzim, tak to by měl být nějaký trvalejší zákon a tohle
0: přesně
1: je výjimka.
0: Tak.
1: Takže loni velký chat control, teď malý chat control.
0: Přesně tak.
1: A dobře, ale jak u velkého, tak i u malého velká bouře emocí a názorů z jedné nebo z druhé strany. Ta výjimka letos na jaře vypršela, ale na jaře. A už v březnu se Evropský parlament usnesl, že ji nebude prodlužovat, ne? Tak proč to řešíme teď v červenci? Do toho musel někdo zasáhnout a znovu vrátit ten předpis na stůl, ne? Aby to mohli europoslanci minulý týden řešit.
0: Přesně to se stalo. Ten procedurální krok spustila Rada EU, to znamená členské státy. A to vlastně poté, co byly konzultovány s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolou, která měla jednat na základě nějaké pobídky ze strany šéfů frakcí Evropského parlamentu. Když se vlastně řeší, co vůbec bude Evropský parlament projednávat, čemu se bude věnovat, tak existuje i něco jako konference předsedů a ti šéfové těch velkých evropských frakcí se sejdou u jednoho stolu a vlastně říkají, čemu se má prostě Evropský parlament věnovat.
1: Takže to byl lobbying tak trochu?
0: Byl to samozřejmě i lobbying a zkrátka Evropská lidová strana, ta nejsilnější frakce, řekla, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. Roberta Metzola řekla radě členských států, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. A Rada EU vzkřísila návrh a poslala ho do Evropského parlamentu na druhé čtení.
1: A je to podle pravidel?
0: Podle pravidel by to mělo být. Je pravda, že existují hlasy, které říkají, že Roberta Metzola poté, co několikrát ten návrh selhal v Evropském parlamentu, tak měla požádat Evropskou komisi, aby ten návrh zcela stáhla. Roberta Metzola to neudělala, protože zřejmě cítila, že nějakou šanci ten návrh má, ať už prostě mezi členskými státy nebo mezi europoslanci, takže o to nepožádala. Jinak o tom stažení návrhu potom rozhoduje Evropská komise, takže to, že by Evropský parlament požádal komisi, aby ten návrh úplně jako schodila ze stolu, tak to by ještě neznamenalo, že tak stane. O tom vždy rozhoduje Evropská komise a my vlastně ještě v tom březnu jsme viděli i velký tlak ze strany Evropské komise na Evropský parlament, aby se něco schválilo, protože co je ještě důležité je, že ty velké platformy, tak na ně ještě klade tlak jiná legislativa evropská, což je v Česku poměrně nechvalně známý Digital Services Act, DSA, k tomu se v Česku říká často nějaká cenzura, která vlastně říká těm platformám, že oni musí odstraňovat a řešit ten nelegální obsah, do kterého se samozřejmě počítá i obsah, který zneužívá malé děti. Takže i proto ta komise tak tlačila i na Evropský parlament, aby ještě se k tomu vrátil, aby to projednal, aby tam nebylo právní vákuum, aby ty velké firmy věděly, co mají dělat.
1: Dobře, tak abych to shrnul, tak výjimka z toho e-privacy, z té legislativy, to, že ty platformy mohou i přes ten zákon sledovat ty zprávy na internetu právě proto, aby zamezili šíření třeba dětské pornografie, tak to skončilo v dubnu, v březnu teda to prodloužení spadlo pod stůl, nicméně po nějakém lobbingu a rozhodnutí šéfky Evropského parlamentu a těch členských států a lidovecké frakce, která v tom byla nejhlasitější asi, tak se to vrátilo 100%. V červenci na stůl. Do druhého
0: přesně
1: čtení.
0: Tak.
1: Proč do druhého čtení?
0: Protože už to první čtení mělo nějakým způsobem za sebou.
1: Byť jo, byl tam ten vývoj, ale neúspěšný a teď je teda druhé čtení.
0: Ano, ano, přesně tak. A pokud zkrátka nějaký návrh rada pošle do Evropského parlamentu, tak je to automaticky už druhé čtení.
1: To druhé čtení proběhlo minulý týden v úterý a ve čtvrtek. Ve čtvrtek bylo to finální hlasování. Já jsem se na něj díval, ta atmosféra byla docela bouřlivá, řekl bych chaotická hodně. Bylo rušno v Evropském parlamentu v sále.
2: The vote is closed.
1: Věděli vůbec sami Evropa?

0: poslanci o čem hlasují? Byla tam spousta dotazů.
1: We ask for final rejection votes on the matter.
0: A spousta dodatků ještě k tomu.
2: We are standing with the children. We have to protect them from predators.
3: To je pravda. Já musím říct, že řada těch jednání Evropského parlamentu probíhá bouřlivě, že často se tam vlastně vykřikuje, o čem vůbec hlasujeme, co hlasujeme, protože tam to skutečně běží jak...
0: To bylo i teď, tam se někdo ptal, o čem teda teďka vůbec budeme hlasovat.
3: Ano, ale to není úplně, nebo děje se to běžně v Evropském parlamentu, bych řekla, protože skutečně ta rychlost toho hlasování, ten počet těch pozměňovacích návrhů, které se k tomu objevují, tak je... Celá řada a těch poslanců je tam 720, takže uhlídat všech těch 720, těch tam tady bylo méně, protože bylo léto, tak je velice náročné a probíhalo tam velké zmatení, velká diskuze kolem toho, výkřiky kolem toho, ale jak říkám, to se občas v Evropském parlamentu zkrátka děje. A tam tady procházelo to druhé čtení, tedy toho návrhu a hlasovali se tam i pozměňovací návrhy. To hlasování bylo poměrně specifické tím, že se jednalo o druhé čtení a ještě urgentní vlastně proceduru, tak bylo zapotřebí, aby více než 361 europoslanců chtělo ten návrh shodit ze stolu. A těch 361 europoslanců se vlastně nenašlo.
0: Ale našla se většina.
3: Našla
0: se
3: většina.
0: Paradoxní teda.
3: Ale prostě to hlasování bylo nastaveno tak a počítalo se s tím dopředu, že je potřeba více než 361 europoslanců, ti se ale nenašli a potom se vlastně překročilo právě k tomu hlasování těch pozměňovacích návrhů a i to nám způsobilo trošku chaos, protože ne všichni europoslanci si byli vědomi toho, že je potřeba, aby jich bylo více než 361, takže když viděli, že jich hlasovalo více pro to, aby ten návrh byl smeten ze stolu, tak se začali stěžovat, jak to, že hlasujeme o pozměňovacích návrzích, ale tam si myslím, že to byla spíše neznalost některých europoslanců, kteří si nenastudovali, jak vlastně se bude hlasovat ten den.
0: Musíme děti ochránit před sexuálními predátory, to zaznělo například právě od jednoho ze zástupců lidovců, odpor například vyjádřila levice. V jaké podobě teda nakonec byl ve druhém čtení malý chat control schválen?
3: Ten malý chat control byl schválen tak, že se pokračuje v té výjimce, která tady trvala uplynulých 5 let. Přidali se tam ale některé pozměňovací návrhy, které mohou působit jako velice důležité. A to je třeba to, že se to nemá vztahovat na šifrované konverzace.
0: End to end.
3: Přesně
0: to tam
3: tak.
0: Nebude.
3: Přesně tak. Na to by se ta výjimka vztahovat neměla. Nebo to si myslí Evropský parlament, protože ještě nejsme u konce, ale
0: rozumím,
3: to je to, co
0: Evropský... pořád.
3: Tak, to je to, co Evropský parlament řekl, že tady to skenování těch zpráv ano, ale nikoli u těch end-to-end šifrovaných komunikací, což je třeba WhatsApp.
0: Jo, no ale...
3: Nebo signál.
0: Dobře, ale tak není to třeba zase, když už to teda bylo schváleno, tohle poměrně velká šedá zóna nebo slepé místo, kde naopak třeba právě ta komunikace, ve které může probíhat nějaká kriminální činnost, by mohla fungovat a být?
3: Samozřejmě, že je, ale pokud by ten pozměňovací návrh třeba nebyl načten a nepanovala by nějaká shoda, že se to odhlasuje, tak by řada europoslanců si to rozmyslela, protože takhle ti europoslanci, kteří hlasovali pro to pokračování té výjimky, pokračování chat kontrolu 1, tak měli za to, že aspoň tedy ti lidé budou mít chráněnou tu šifrovanou komunikaci, takže se nemůžou stěžovat na to, že jim úřady nahlíží do komunikací, protože budou mít kanály, jak stále komunikovat skrytě vlastně bez toho dohledu.
0: Mm-hmm. Kritizovala to například pirátka Markéta Gregorová, česká europoslankyně, mluvila o hořkosladkém pocitu, že se teda podařilo alespoň uchránit tu šifrovanou komunikaci.
4: Dokázalo se ale najít tuto absolutní většinu na 2 pozměňovací návrhy, konkrétně ty, které chrání koncové šifrování komunikací.
0: Kritizovala ale předsedkyni Evropského parlamentu a mluvili jsme tady o tom, že návrh vrátila k projednání a nedoporučila ho Evropské komisi naopak stáhnout.
5: Samotná Roberta Metzola porušila ta pravidla.
0: Právě Gregorová byla spolu s Kateřinou Konečnou, Ondřejem Dostálem, Ivanem Davidem a Ondřejem Krutílkem v úterý proti tomu, aby se výjimka ve čtvrtek vůbec projednávala. Co to znamená, že se teda hlasovalo v úterý a pak ve čtvrtek?
3: V úterý se hlasovala ta urgentní procedura, protože aby Evropský parlament mohl něco vlastně schválit okamžitě na plénu, bez toho, aby to zase museli řešit výbory Evropského parlamentu, které mají vlastně za úkol připravovat ty zprávy, které jdou potom na to plénum Evropského parlamentu, tak aby se vlastně toto mohlo obejít, aby se to schválilo ještě před letní pauzou, protože Evropský parlament nyní už je v letní pauze a znovu se vrátí zpátky do křesel tě europoslanci až v září, nebo na konci srpna, případně i v září, tak abychom neměli další ty 2 měsíce toho právního vákua, takže Proto Evropská lidová strana především řekla, my potřebujeme to vyřešit urgentní procedurou a Evropská lidová strana je velice silná, má velice silný hlas, má právě tu šéfku toho Evropského parlamentu, tak díky tomu vlastně se jim podařilo tu urgentní proceduru schválit a proto hlasování té urgentní procedury získali souhlas nejen poslanců z Evropské lidové strany, ale celá řada europoslanců z různých politických stran souhlasila s tím, hnutí, že je potřeba
0: ano, bylo
3: to
0: třeba
3: řešit
0: pro,
3: urgentně.
0: Kromě teda stanu TOP 09 KDU, a,
3: která, což jsou členové IPP.
0: Ano, tak hnutí ano bylo třeba pro, to je zajímavé, takže kromě toho, že se to kontroverzně vrátilo vůbec na plénum na to projednávání, tak se ještě v úterý odsouhlasilo, že se to bude projednávat ve zrychleném režimu.
3: Ano, přesně tak.
0: Takže a se ten, za dva dny potom o tom hlasovalo.
3: Přesně tak a už vlastně v úterý bylo jasné, že pokud se ta urgentní procedura schválí a ve čtvrtek to půjde na to plénum, tak už bylo jasné, že bude zapotřebí ke smetení toho návrhu více než těch 361 europoslanců. Všichni ví, jak vypadá červencová plenárka, že už těch europoslanců je tam značně méně, řada z nich už je nadovolených, jsou omluveni z toho jednání, takže už v úterý, když se hlasovala ta urgentní procedura, v řadě těm europoslancům muselo být jasné, že to ve čtvrtek potom projde, pokud to bude tou urgentní procedurou.
0: A co víc, abych to teda udržel u tématu českých europoslanců, to je nám nejbližší a europoslankyň, tak někteří mezi úterým a čtvrtkem otočili. Protože někteří v úterý chtěli, aby to bylo zrychleně vyřešeno a ve čtvrtek to pak ale neposlali dál, respektive neodsouhlasili. Tím se to stává ještě zamotanější. Je to případ právě třeba českých europoslanců za hnutí ANO. Proč tak rychle změnili názory? Otázkou Jaroslav Bžoch nejdřív mluvil o tom, že je potřeba, aby výjimka platila dál, protože policie díky tomu dostává echo o predátorech na internetu, pak ale ve čtvrtek teda nehlasoval a ostatní jeho kolegové z ANO byli proti, přestože v úterý byli pro.
3: Mohlo tam dojít ke zmatení některých těch europoslanců, protože oni často hlasují u celé řadě návrhů, když schvalují prostě ten program, schvalují třeba to, jestli bude ta urgentní procedura nebo ne. Já bych se nedívila k tomu a neříkám, že to tak bylo. Kdyby třeba někteří europoslanci si nevšimli, že to je ten chat control 1, protože ono to vlastně bylo označeno v tom programu jako, že to je prodloužení tady nějaké výjimky z e-privacy. Nebylo to označeno, že toto je chat control 1.0, takže možná jenom prostě si nedohledali, o čem ta legislativa je a řekli ano, tak my s tím souhlasíme, dejme urgentní proceduru, protože tady bude nějaké právní vákuum, pokud se, řekněme, neposuneme dál v této otázce.
0: Takže nedočetli dokonce.
3: Je to možné, neříkám, že to tak určitě je, ale nedivila bych se tomu.
0: A to samé Danuše Nerudová ze Starostů, která byla v úterý pro, ale proti ve čtvrtek. Potom čtvrtku pak Nerudová na sociálních sítích psala, že odmítla chat control a lidi teda začali automaticky celkem logicky vytýkat, že se chová alibisticky, když to hlasování vůbec teda umožnila v tom zrychleném režimu, pak se zablokovala Twitter.
6: Dnes jsem odmítla chat control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem. Chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací.
0: Tomhle velotoči rozumíte stejně, že si to paní europoslankyně prostě špatně přečetla?
3: Zrovna u paní Nerudové bych spíš si myslela, že ona nechtěla jít proti své vlastní frakci evropských lidovců, protože ona má i mezi těmi, řekněme, evropskými lidovci, kteří tlačili na to, aby se to vlastně schválilo, jak ta urgentní procedura, tak i ten chat control 1.0, tak ona tam má poměrně zajímavé postavení, oni jí vlastně svěřují poměrně zajímavé legislativy a samozřejmě, že ty frakce na to koukají, kteří ti europoslanci drží pospolu.
0: Hlídají si to.
3: Ano, prosazují ty priority té Evropské lidové strany. Proto ta Evropská lidová strana, pokud si něco umane, že něco chce, tak se k tomu často potom i nějakým způsobem dospěje. Takže si myslím, že zrovna u Danuše Nerudové a u těch europoslanců z stanu TOP 09, tak to jejich hlasování bylo ovlivněno tím, že zkrátka sedí v té Evropské lidové straně. Tam jim třeba ti jejich spolustraníci předložili silné argumenty, proč to mají udělat, proč to mají odsouhlasit a oni nechtěli.
0: A tomu já rozumím, ale tak tam to platí pro to úterý, ale ve čtvrtek přece hlasovala proti.
3: Protože každý potom, nebo takhle, co se v Česku často dělá je, že potom hlasování Evropského parlamentu se nám pak objevují různé ty grafiky, kde
0: ano,
3: jsou ty fajfky a
0: hlasoval,
3: křížky, kdo
0: ano,
3: jak
0: ano.
3: hlasoval a nikdo potom nechce být kritizován za to, že tam má tu fajfku nebo ten křížek podle toho, co to je, takže
0: je to PR.
3: je to, myslím si, že část, že PR, že nechtěla být označována jako ta, kdo odsouhlasila chat control 1.0, byť se to tak vlastně stalo v tím úterním hlasování.
0: Ano, a paní europoslankyně to pak teda ještě víc okomentovala na svém webu.
6: Kdybychom zrychlenou proceduru nepodpořili, parlament by velmi pravděpodobně nestihl přijmout svou pozici v zákonné tříměsíční lhůtě. Navíc, když jsou v tom letní prázdniny. Co by v tomto případě hrozilo? Automaticky by začal platit text schválený členskými státy, který prolamuje ochranu našich konverzací.
0: Je samozřejmě otázka, zda by se to v klidu nestihlo, kdyby ta lhůta byla prodloužená třeba o další měsíc, ta možnost tu je, a kdyby se to teda normálně řešilo standardní cestou. Nicméně, to už je jedno, bylo to schváleno ve čtvrtek, potom teda těmi jedinými, kdo souhlasili s chat kontrolem 1.0, tedy tím malým chat kontrolem, pokračováním té výjimky, za Česko byli 4 europoslanci. Tomáš Zdechovský, který tvrdí, že ochrana dětí je pro něj jedna z největších priorit, ale odmítá, že podporuje plošný monitoring.
7: A já jsem s tou pozicí spokojený.
0: Tomáš Zdechovský z KDU ČSL.
7: Ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
0: Pak je tu Ondřej Kolář z Topky, to je druhý český europoslanec, díky jehož hlasu prošel chat control, ten tvrdí, že ochrana dětí a ochrana soukromí nejdou proti sobě. Potom Luděk Niedermayer taky byl pro Stopky a Jan Farský ze STAN, tedy spolustraník Danuše Nerudové, který tvrdí, že díky tomuto mechanismu policie odhalila stovky případů zneužívání dětí. Což říká teda i Jaroslav Bžoch, pokud jsem dobře pochopil.
8: Tak například České republice, kdy za polovinu roku přišlo přes 8,5 tisíce těchto hlášení.
0: Taková data skutečně existují?
8: A policie byla schopná najít přes kolem 150 lidí, kteří se podíleli na trestné činnosti v oblasti zneužívání dětí v online prostředí.
3: Já jsem se snažila ověřit, zda existují jasná čísla, co nám tedy ten chat control, který dosud platil ta 1.0, ta výjimka těch uplynulých 5 let, jestli to přineslo nějaké ty závěry. Mně se nepodařilo tyto informace, co říkají europoslanci o těch stovkách lidí, ověřit. To, co ale víme, je, že když podobné výjimce, nebo řekněme k podobnému spíše bezpráví, došlo dříve, takže ten počet těch reportovaných incidentů jako výrazně poklesl. Takže je pravda, že pokud ty platformy mohou do těch konverzací nahlížet, tak samozřejmě je vysoký ten počet reportovaných událostí, kdy se objeví nějaký ten nelegální obsah na sociálních sítích a ty autority to potom řeší, tak to víme, že ten nárůst tam je. Ale i třeba data Evropské komise vlastně říkají, že ještě nemáme dostatek informací o tom, abychom mohli jasně říct, že pokud ty platformy nahlíží do těch konverzací, tak potom máme třeba více lidí odsouzených za tady jako šíření dětské pornografie. Taková data bohužel nemáme nebo nejsou alespoň veřejně dostupná. Možná s nimi zatím disponují pouze nějaké, řekněme, složky trestního stíhání a tak podobně, ale na veřejnosti ta data nejsou.
0: Ale je to teda, když vezmeme v potaz alespoň nárůst toho reportování, je to teda něco za něco, protože řada těch europoslanců, nejenom europoslanců, i expertů, skutečně upozorňuje tu velmi velké varování, že ten zásah do soukromí je v tu chvíli obrovský. Je to tak?
3: Je to tak a já bych chtěla v této debatě říct, že jako oba dva ty tábory mají velice silné argumenty. Na jednu stranu ochrana dětí, možnost tady nahlížet do těch konverzací. Také musíme si uvědomit, že vlastně, když se třeba podíváme na různé průzkumy veřejného mínění, které se nechávají zpracovat evropské instituce, tak víme, že občané chtějí, aby se to nějakým způsobem řešilo, protože si uvědomí ten problém, že existuje. Chce to řada politiků, aby se to řešilo. Ale je ta otázka, jak to technicky zkrátka nastavit a zda je vůbec možné to technicky nastavit tak, aby to soukromí lidí zůstalo ochráněno. A to by měl přinést ten chat control
0: 2.0. No, ale ten teďka neřešíme, abychom teďka neřeším. V tom nedělali guláš ještě větší, než v tom je. Ten jsme řešili na podzim a možná zase někdy řešit budeme. Teď ještě zpátky k tomu malému chat controlu. Vy už jste to taky říkala, je léto, jsou prázdniny. I to umožnilo hladší schválení pokračování té výjimky, protože z těch českých europoslanců, abychom tady jmenovali další, řada z nich na tom hlasování ve čtvrtek nebyla. Už zmíněný Jaroslav Bžoch, ale třeba taky Vondra, Vrecionová, Kubín, Bartušek.
3: Kdokoliv se nedostavil na to jednání toho Evropského parlamentu, protože už měl nějaké jiné závazky, dovolenou například a tak podobně, tak vlastně hlasoval pro pokračování toho chat kontrolu 1.0, protože tam skutečně bylo klíčové, aby tam byl někdo, kdo zvedne ruku, že je proti a chce to shodit ze stolu. Kdo tam nebyl, tak vlastně hlasoval pro. Nutno ale podotknout, že když se to řešilo třeba v úterý, zda vůbec ta urgentní procedura bude, tak ti europoslanci, kteří už byli třeba v zahraničí, tak nemohli vědět, že se o tom bude ve čtvrtek hlasovat. Ale možná je to jejich chyba, měli být v práci, pokud věděli a věděli to, že v červenci se ještě koná plenární zasedání Evropského parlamentu.
0: Co s tím návrhem bude teď dál? Protože teda to prošlo druhým čtením, jestli chápu správně.
3: Ano, prošlo to druhým čtením, ale to ještě není konec legislativního procesu, protože ještě tam máme pořád i členské státy. Většina evropských legislativ vyžaduje jak stanovisko souhlas Evropského parlamentu, tak souhlas Rady EU a tyhle dvě organizace, instituce se musí domluvit vždycky na nějakém kompromisu, což je potom ta finální legislativa. Takže teď víme, že Evropský parlament chce, aby chat control 1.0 pokračoval a má tam nějaké pozměňovací návrhy. My víme, že Rada EU chce také, aby chat control 1.0 pokračoval, protože iniciovala to druhé čtení, ale nevíme, jestli Rada EU souhlasí s těmi pozměňovacími návrhy, což je ta zmiňovaná vlastně ochrana té šifrované komunikace, tak nevíme, co na to vlastně Rada řekne. Takže Rada EU má nyní 3 měsíce na to, aby se podívala na ten výsledek toho druhého čtení Evropského parlamentu a řekla buď ano, my s tímto souhlasíme s těmi pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu, schvalujeme to a legislativa je hotová, anebo Rada může říct pozor, my s těmi pozměňovacími návrhy nesouhlasíme a tím pádem nám pak nastává ještě další, řekněme, dohadovací řízení mezi členskými státy a Evropským parlamentem, kde se může stát opět v podstatě cokoliv.
0: Dobře, a když to projde, očekávejme teda, že by třeba ten průběh mohl být hladký, vzhledem k tomu, že oba dva ty orgány vlastně chtějí, aby ta výjimka pokračovala, tak v ten moment bude platit dokdy? Zase 5 let?
3: Ne, tam máme rok 2028, myslím, že je to srpen 2028, dokdy by ta výjimka měla platit. To znamená, že ty velké platformy budou moci pokračovat v tom, co těch uplynulých 5 let dělali. A něco, co jsme ještě nezmínili, a myslím si, že je to důležité, je to, že vlastně ty platformy Meta, Google, Microsoft řekly, že i když jim nebyla schválena v tom dubnu ta výjimka, takže v té praxi budou vlastně pokračovat, protože je pro ně lepší být tak trochu na hraně zákona a dělat tuto aktivitu, spíš než aby potom dostali velkou pokutu kvůli nařízení DSA, která jim říká, že tuto záležitost vlastně musí řešit.
0: Tam je ten tlak z té druhé strany.
3: Ano, ano.
0: Tak vidíte, tak to bylo úplně zbytečné to jednání v tom Evropském parlamentu, ne nakonec, když to stejně chtějí dělat.
3: Tak teď vlastně ty platformy mohou být spokojené, že mají jako fakt 100% právní, nebo pokud se to tady schválí na té úrovni rady, tak že budou mít tu jistotu, že vlastně jim nehrozí pokuta ani z jedné strany.
0: Dobře, rok 2028, do toho by platila případná výjimka a do té doby je spousta času na to znovu se vrátit k chat kontrolu 2.0, k tomu velkému a schválit to natrvalo. Chápu správně, že to je plán?
3: To je ten plán, ale tím, že tu výjimku teď máme na další 2 roky, tak vlastně ta ochota těch institucí řešit nějaký chat control 2.0 razantně poklesne, protože si všichni řeknou, tak do roku 2028 to máme nějak jakž takž jako ošetřené, tak to nechme těm dalším politikům třeba, ať si jako o tom handrkují oni, ať my třeba na tom nestrácíme nějaké
0: protože
3: politické body.
0: To bude velká bouře i příště.
3: Samozřejmě.
0: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla a udělala v tom jasno.
3: Já moc děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU, která každým dnem sleduje, co se to děje v institucích Evropské unie, takže si nemohla nechat ujít ani bouři kolem hlasování o chat kontrolu. Co se stalo, to jsme dneska probrali.
9: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
10: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
11: Unikátní časozběry.
10: Nebo historické rekonstrukce.
11: Seriál Radiožurnálu.
10: Každý všední den krátce po 8:45.
11: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
12: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy má pro vás Anna Horáčková. Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec. Reaguje tak na svou včerejší nehodu. Polské stíhačky zachytily nedaleko polských hranic ruský průzkumný letoun. Fotbalisté Francie a Španělska rozehráli semifinále mistrovství světa. A počasí zítra čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty ve středu až 28 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu, které dal večer na sociální sítě. Pokud Turka vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici podle svých slov rezignuje. Policisté teď vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody Turka s nemocničním vozem převážejícím krev. To skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích v centru Prahy. Předtím jelo se zapnutý majáčky. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje, pokračuje Kropáčová.
13: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
12: Dodává policejní mluvčí Eva Kropáčová. Polské stíhačky dnes zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun Ilyushin IL-20. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Incident se stal asi 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Ruský letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministerstva obrany incident dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódů na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Tot.
14: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
12: Dotazníky můžou cestující vyplňovat do konce letních prázdnin.
9: Sport.
12: Fotbalisté Francie hrají semifinále mistrovství světa se Španělskem. Utkání komentuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Mirko Vasič.
15: Zatím třetí minuta, skóre nerozhodné, 0-0 mezi Francií a Španělskem. Opatrný fotbal, Španělé drží klasický míč, přihrávají si, ale do žádné příležitosti jste stejně jako Francouzi nedostali. Třetí minuta, Francie, Španělsko 0-0. Mirko Vasič, Radiožurnál.
12: Ve druhém semifinále se zítra večer utkají Argentina a Anglie. Cyklista Tadej Pogačar ovládl horskou 10. etapu Tour de France. Slovinský obhájce vítězství tak zvýšil náskok v průběžném pořadí na víc než 3,5 minuty na druhého Dana Vingegaarda.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na Pražském okruhu a nehoda na silnici 27 u Plas. Na Pražském okruhu čekejte obousměrné kolony u Černého mostu. Silničáři na 61. kilometru stáhli provoz v obou směrech do jednoho pruhu kvůli opravám vozovky. Na Štěrboholské spojice se brzdí u Dolních Počernic. V opačném směru budete popojíždět od nájezdu z D11. Počítejte s 10 minutami navíc. Na silnici 27 z Plzně do mostu dejte pozor za obcí Plasy. V pravotočivé zatáčce osobní auto vyjelo mimo vozovku a vyprošťují ho. Zdržení nenaberete, ale vybočuje se tam, tak pozor. Na tahu 34 Pelhřimov Humpolec stále vázne provoz před omezením s kyvadlovým provozem u Záhoří. Kolony od Velkého Rybníka a z druhé strany od Komorovic zhruba na 10 minut. A na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směr Brno vzniká kolona za sjezdem z D55 kvůli omezení u odbočky na Zlechov. Zdržení kolem 1/4 hodiny, v opačném směru na Hradiště jen kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Večer a v noci bude oblačno až zataženo, občas se přidá déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubude oblačnosti a srážek a ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, jinak bude ale oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty zítra přes den 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů a na horách, tak tam bude většinou okolo 17. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál. Je s vámi Patricie Strouhalová.
17: Zdravím vás, za chvíli nás čeká fotbal ve vysílání večerního radiožurnálu, ale předtím ještě řekneme, že prezident Petr Pavel dnes právě do LAN pozval mladé politiky, tak o čem s nimi mluvil, jaký měli program, i to se od nás dozvíte a bude toho mnohem víc, tak nás poslouchejte. Díky za to.
10: Večerní radiožurnál.
9: Večerní radiožurnál.

0: Po zámecké zahradě v Lánech se dnes odpoledne neprocházeli jenom vojáci na obhlídkách. Prezident Petr Pavel tam pozval i mladé politiky a političky a zajímalo ho třeba, jaké zkušenosti z poslanecké sněmovny mají.
1: Pod velkým bílým zahradním stanem číšníci, státci s jídlem, pitím nebo špinavým nádobím kličkují mezi hosty, kteří se postupně scházejí.
2: Já mám strašnou radost z toho, že pan prezident zjevně má zájem o to setkávat se s mladými lidmi a vyslechnout si jejich problémy a témata, která řeší.
1: Říká pirátská poslankyně Kateřina Stojanová. Kolem vysokého stolku stojí její straničtí kolegové a u toho vedlejšího zase zástupci koaličního hnutí ANO, třeba Petr Kovanda.
3: Jsem nový, je první půl rok, trošku byla potřeba se to rozkoukat, jak fungují výbory, podvýbory, sněmovna.
2: Využívají vás vaši starší kolegové ve sněmovně k tématům, já to nechci škatulkovat, ale mladší vlastně, abyste to přiblížil.
3: Tak určitě se ptají na mé názory, protože vlastně je to pohled té mladé generace, takže tam se ptají, je to spíš o nějakém názoru, co na to mám, na tu danou tematiku.
2: A je vyslyšen.
3: A je vyslyšen, většinou jo.
4: Dobrý den, jmenuji se Ladislav Adam a budu vás provázet Lánským zámkem.
1: A chvíli po prohlídce zámku přítomné hosty přivítal prezident Petr Pavel.
5: Budu moc rád, když strávíme to dnešní odpoledne maximální otevřenosti a pokud možno vstřícnosti, protože těch nevstřícností a neochoty komunikovat je kolem nás více než dost.
1: Následná debata se točila kolem třech hlavních témat. Jaká byla motivace vstoupit do politiky a veřejného života? Jak se v politice prosadit a jestli mají mladí specifická témata, která řeší?
6: Ukazuje se, že je velká poptávka po jiném přístupu, ani ne tak po jiných tématech, protože bydlení a další témata, které jsou s námi spojovány, můžou zajímat i ty starší voliče.
1: Zapojila se třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN. Matěj Gregor z Motoristů mluvil o tom, že největší výzvou, které mladí politici čelí, je nenechat se semlít okolím, tlakem, ale i stylem, který prý často přebírají od zkušenějších kolegů.
7: Já mnohem dříve, než jsem byl poslancem a mnohem dříve, než jste vy byl prezidentem, jsem vás kupříklad na sociálních sítích velmi ostře urazil a ve svém prvním projevu v poslanecké sněmovně jsem se vám prostřednictvím toho projevu i za to omluvil, protože jsem si právě s těmi pár zkušenostmi uvědomil, že to není ten způsob, kterým bych to chtěl dělat. Musím říct, že i proto mě velice mrzelo, že jsem kupříkladu z vaší strany na naší adresu slyšel, že adorujeme nacismus či násilí, že to stále v té politice je.
1: Gregor naráží na svůj příspěvek na sociálních sítích, kdy Pavla označil například za tupého špiona.
5: Možná jenom malá poznámka, já se vždycky snažím nepaušalizovat, takže pokud jsem takový výraz použil, tak byl určitě na konkrétní osoby. A tam si myslím, že to mělo svoje zdůvodnění.
1: Prezident Petr Pavel v dalších blocích diskutoval tak i se starostkami nebo starosty, zástupci mládežnických organizací, poslaneckých stran nebo různých think tanků. Celkem do Lánské zahrady přijalo pozvání asi 60 lidí, kteří se do veřejného života zapojili a nebylo jim 35 let. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

Semifinále mistrovství světa ve fotbale, 10. horská etapa Tour de France nebo příchod hokejového reprezentanta Matěje Blimla do Sparty. Tak nejen o tom všem bude pravidelný sportovní přehled a ten uslyšíte za chvíli.

0: Fotbalisté Francie a Španělska právě hrají semifinále mistrovství světa v Dallasu. Začneme tím pravidelný sportovní přehled, který připravil Tadáš Skalický, který už je se mnou ve studiu. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Sport. A právě úvodní semifinále světového šampionátu mezi Francií a Španělskem komentuje v přímém přenosu radiožurnálu Sport kolega Mirko Vasič.
2: 14. minuta zápasu, skóre nerozhodné 0-0 mezi Francií a Španělskem. Zatím je to spíš takový opatrnější zápas. Španělé se hodně snaží držet balón, ale do nějakých velkých šancí se nedostávají. Měli jednu zajímavou standardní situaci z vápna, ale Baena trefil zeď. Na druhé straně Francouzi byli přímo radšářejší. Oli se posunul na Dembeleho, ten okamžitě od středové čáry na zabíhajícího Mbappého, ten se zbavil Kubarsího, ale doběhli tam další Španělé a tenhle pokus zastavili z následného francouzského, řekněme, dvouminutového, tříminutového tlaku nic nebylo. Takže zatím v úvodním semifinále fotbalového mistrovství světa hrají Francouzi se Španěli v Dallasu bez branek 0-0. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Lepší z duelu Španělsko-Francie se v nedělním finále střetne s vítězem druhého semifinále mezi Argentinou a Anglií. To se bude hrát ve středu večer. Fotbalisty Manchester United posílil belgický záložník Youri Tielemans. 29-letý reprezentační kapitán, který přichází z Aston Villa, podepsal smlouvu na 5 let. 10. etapu cyklistické Tour de France ovládl Slovinec Tadej Pogačar. Držitel žlutého dresu pro nejlepšího jezdce zvítězil po sólovém úniku a zvýšil náskok na druhého Dána Jonase Vingegaarda už na víc než 3,5 minuty. Zítřejší rovinatá etapa měří 161 kilometrů a měla by nabídnout souboj sprinterů. Tenistka Linda Nosková po vítězství ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou nevyloučila, že by si se svou soupeřkou ještě někdy zahrála 4 hru. 21-letá grandslamová šampionka to řekla v rozhovoru na Radiožurnálu. Spolupráci s Muchovou si už navíc vyzkoušela před 2 lety na olympiádě v Paříži a teď připustila, že by se obě tenistky mohly dohodnout a zahrát si debla třeba na letošním US Open.
3: Vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
1: Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála utkání prvního kola premiérového ročníku turnaje v Aténách na tvrdém povrchu. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Na antukových turnajích se dalším Čechům nedařilo. Ve švédském Bostadu vypadli Dalibor Svrčina a Martin Krumich. Ve švýcarském Kštádu Zdeněk Kolář a v rumunském Jasi Dominika Šalková. A na závěr hokej Matěj Bliml je novou posilou extraligové Sparty. S pražským týmem podepsal po návratu ze zámořské NHL 4-letou smlouvu.
0: Ještě jedno jméno, Tadeáš Skalický, autor dnešního sportovního přehledu. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Then the rainstorm came over me.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 21 hodin a 30 minut. A další zprávy už má pro vás Anna Horáčková.
3: Politik ODS Prahy 1 Filip Dvořák podle předsednictva strany dostatečně neobjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Členové vedení občanských demokratů dnes večer podpořili to, aby Dvořák na kandidátce v podzimních komunálních volbách vůbec nebyl. ODS to uvedla v tiskové zprávě. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci, který pracoval jako lékař porodník, zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák večer ČTK řekl, že vždy postupoval v souladu se zákonem a že tlak předsedy ODS Martina Kupky považuje za nebezpečný precedens. Už dřív vysvětlil, že není z ničeho vyšetřovaný ani obviněný. Několik lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově Oxy v centru Bruselu. Přesný počet obětí ani příčina zatím nejsou známé. Belgické úřady informovaly o 6 pohřešovaných. V budově bylo v době vypuknutí požáru asi 200 dělníků. Podle mluvčího hasičů začalo hořet ve druhém patře. Plameny se ale přes výtahovou šachtu rozšířily i do nižších podlaží, což způsobilo prudký požár. I ten se hasičům podařilo zkrotit. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. A dnešní bouřky nad Českem nakonec nejsou a už ani nebudou tak silné, jak varovali meteorologové. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav s tím, že během večera můžou ještě bouřky doznívat. To, že by byly velmi silné, je ale už málo pravděpodobné. Meteorologové ale nevylučují, že se silnější bouřky s přívalovým deštěm můžou objevit ještě pozdě v noci a brzy ráno v oblasti Čech, na severu Moravy a částečně ve Slezsku.
1: Sport.
3: Fotbalisté Francie a Španělska bojují o postup do finále mistrovství světa. Utkání sleduje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Mirko Vasič.
4: 30. minuta, Španělsko vede nad Francií 1-0, když se ve 22. minutě prosadil z penalty Ojar Zábal. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na Pražském okruhu a omezení na D1 u Mirošovic. Na Pražském okruhu čekejte kolony u Černého mostu, a to v obou směrech. Kvůli práci na vozovce silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Směrem k D1 se budete sunout od nájezdu z D11, ze Štěrboholské spojky pak přibrzdíte u sjezdu na Běchovice. Na D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Chocerady. Od 25. kilometru až za Šmejkalku je kvůli údržbě vozovky uzavřený levý jízdní pruh. Projíždí se pomaleji, ale výrazné zdržení nenaberete. A na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směrem na Brno popojíždí kolona za sjezdem z D55 kvůli omezení u odbočky na Zlechov. Provoz už tady taky není tak silný, počítejte 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů, na severu Česka kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, je s vámi Patricie Strouhalová.
2: Dobrý večer, bývalý chorvatský fotbalový reprezentant Dario Šimić byl dnes v Záhřebu zatčen. Státní zastupitelství oznámilo, že zadržení bylo součástí protikorupční operace související s výstavbou kempu. Bývalý špičkový obránce Šimić byl prvním Chorvatem, který dosáhl na 100 reprezentačních startů a pomohl také ke třetímu mistu na mistrovství světa. To bylo v roce 1998. Hrál i na těch následujících dvou světových šampionátech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
6: It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.

My už vám za chvíli nabídneme ve večerním radiožurnálu další díl našeho prázdninového projektu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát se podíváme na to, co dělat, když se zranění po dehodě projeví až později.

0: No a teď už tu máme další radu pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Tak co dělat, když se zranění po dehodě projeví až později? To pro vás zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jste měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Fotbalisté Francie a Španělska hrají semifinále světového šampionátu. No a tak informace o průběhu toho zápasu od nás, tedy z večerního radiožurnálu, uslyšíte za chvilku.

0: Na fotbalové mistrovství světa se hraje první semifinále. Souboj úřadujících mistrů Evropy Španělska s Francií pro nás sleduje náš reportér Mirko Vasič.
1: No a po prvním poločase, který právě teď skončil, vede Španělsko nad Francií 1-0. Rozhodující zatím pro skóre byla zhruba 21. minuta, kdy Lika Diň provedl takovou nešikovnou věc. Padal mu ke straně vlastního pokutového území míč nad hlavu a on místo toho, aby ho odhlavičkoval pryč, tak si ho chtěl hlavou je nadrazit. Myslel, že kolem něj nikdo není, točil se zády ke hřišti. Jenže kde se vzal, tu se vzal, byl tam Lamin Yamal, strčil do balónu Diň Yamala, podkopl, vůbec o něm nevěděl. Hlavní rozhodčí ze Salvadoru Ivan Barton okamžitě ukazoval na puntík pro penaltu. Rozhodl se zahrávat pokutový kop nejlepší španělský střelec na tomhle turnaji Mikel Oyarzabal a svojí penaltou levačkou křížnou střelou do horní poloviny branky bezpečně proměnil. Šancí je málo v tomhle utkání, je to spíš takové vyčkávání. Španělé hodně drží balón, čekají na nějakou chybu francouzského týmu, těch moc nepřišlo. Pak tam byla ještě jedna při rozehrávce, ale tam už to Španělé trochu překombinovali. Nakonec se k zakončení před malým vápnem dostal Fabián Ruiz, ale na poslední chvíli tu jeho střelu zblokoval mimo branku Upamecano, jinak by měl golman Meňan asi velké problémy. Francouzi se nadechovali asi ke dvěma nebezpečným příležitostím, měli tam nějaký 3-minutový, 4-minutový tlak, ale vlastně golmana Unaje Simona za celý první poločas neohrozili. Pak tam byla ještě jedna přihrávka od francouzského týmu za obranu na běžícího Mbappého, ale perfektní reakce golmana Španělska Unaje Simona, který vyběhl daleko za pokutové území a zneškodnil tedy tenhle průnik Mbappého s kluzem. Po prvním poločase, tedy v semifinále fotbalového mistrovství světa, vede Španělsko nad Francií 1-0. Druhý poločas bude i dál vysílat v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál. Potkal jsem tě zase.

0: Radiožurnál 22 hodin. Právě a Anna Horáčková.
1: Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec. Počká na výsledky policejního vyšetřování své dopravní nehody. Šéf české diplomacie Macinka jednal v Izraeli o investování do systému protiletecké obrany. Fotbalisté Španělska a Francie bojují o finále mistrovství světa. A počasí zítra čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo taky bouřkami a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. K úplné rezignaci na pozici vládního zmocněnce vyzval Turka už odpoledne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A to v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu aut odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním autem. To přitom podle záběrů mělo zapnuté výstražné zvukové znamení. Podobně jako Babiš vidí situaci i prezident Petr Pavel.
3: Já počkám, až to orgány, kterým to přísluší, vyšetří, ale pokud by tam bylo jakékoliv pochybení, zavinění, pak je i věcí osobní odpovědnosti, jaké z toho vyvodí závěry.
1: K rezignaci na všechny politické funkce Turka vyzývá i opozice. Nehodu teď vyšetřuje policie. Počet obětí dvou silných červnových zemětřesení ve Venezuele stoupl na víc než 4700, uvádí to agentura Reuters s odvoláním na předsedu tamního parlamentu Jorgeho Rodrigueze. Při zemětřeseních se zranilo přes 16700 lidí. Venezuelské úřady přitom neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadů je takových lidí několik desítek tisíc. Dvě zemětřesení o síle přes 7 stupňů zasáhla především sever Venezuely. Nejzasaženější je stát La Guaira. Česko dál jedná s Izraelem o nákupu systému protiletecké obrany Spider. Během své návštěvy Tel Avivu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jde podle něj o jeden ze způsobů, jak plnit závazky vůči NATO.
4: Tyto systémy patří technologicky ke špičce. Zejména po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře víme, že je pro nás důležité snažit se splnit cíle stanovené vojenským plánováním NATO. Jedním z těch cílů je protivzdušná obrana České republiky.
1: Krajský soud v Ústí nad Labem snížil tresty za podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Zkušební komisař a překladatel umožnili víc než 700 lidí získat doklad neoprávněně. Policisty na to upozornilo v roce 2019 ministerstvo dopravy. Tomu se zdálo podezřelé, že v 15-tisícovém Varnsdorfu skládá zkoušky stejný počet lidí jako ve 100-tisícovém Ústí nad Labem. Dnešní rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
5: Zkušební komisař dostal od odvolacího soudu 5letý trest ve vězení, zákaz činnosti na 6 let a propadnutí peněz, které u něj policie našla, tedy 350 tisíc korun a přes 300 eur. Původně dostal od děčínského okresního soudu 7letý trest. Překladatel pak půjde do vězení na 3 místo 4 roky a zaplatí pokutu 600 tisíc korun. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Francie se snaží o třetí postup do finále mistrovství světa v řadě. Jejich duel s úřadujícími evropskými šampiony ze Španělska komentuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Mirko Vasič.
6: Zatím jsou ale od něho dál než Španělé, kteří vedou 1-0, když se ve 22. minutě prosadil z penalty Oyarzábal. I druhý poločas můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Začne za pár sekund. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: A vítěz zápasu Španělsko-Francie se v nedělním finále utká s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. A ještě hokej. Útočník Matěj Bliml přichází do Sparty. Se semifinalisty minulé sezóny Tipsport Extraligy podepsal po návratu ze zámoří 4letou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 u Plzně a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov dejte pozor za sjezdem na Plzeň Slovany. Na kilometru 79 havarovalo osobní auto. Po smyku zůstalo porouchané stát v jízdním pruhu. Dávejte tam opravdu veliký pozor, brzdí se náhle a vozovka může dost klouzat. Na Pražském okruhu čekejte zdržení u Černého mostu. V obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů. S přibývajícím časem je ale provoz víc a víc plynulý. A na D2 dejte pozor na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned na 4. kilometru stojí v odstavném pruhu porohochané osobní auto, v jehož blízkosti se chvílemi pohybují chodci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra dopoledne bude na severovýchodě oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a taky bouřkami, jinak ale čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přehánkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty ve středu 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy. Tady je večerní radiožurnál a za mikrofonem Patricie Strouhalová.
0: A zdravím vás 6 minut po 22. Možná, že jste trošku poštíbaní z té práce na zahradě. No, hmyzí jed způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci. Po odeznění příznaků doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. Co to všechno obnáší, no tak i to se z našeho vysílání dozvíte.
2: Večerní radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci a ta může skončit někdy i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned zavolat záchranku. Po odeznění těch akutních příznaků by pacient měl zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou, u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Přijela ta záchranka, tam na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali. Manželka říkala, že jí říkali, že mě můžou jako odvíct do nemocnice, ale že to není potřeba, že se prospím a že budu jako v pohodě.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Alergenová imunoterapie je vlastně léčba, která je určena pro pacienty se středně těžkou a těžkou reakcí na bodnutí hmyzem. Je to pro pacienty, kteří měli systémovou reakci a spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
4: Dneska to máme na levajdu. Pojďte si tady posadit.
3: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
5: Každý pacient má svoji vakcínu, kterou má podepsanou a má ji vlastně u nás schovanou v lednici.
6: Martin má vytažený rukáv.
5: Střídá se pravá levá strana, takže já udělám vlastně takovou jakoby malou řasu, dezinfikuju a píchnu.
6: Tak hotovo.
5: Přelepíme a pak se pán posadí venku přímo před tu ordinaci na 30 minut. Ví, že než nám odejde, že musí zaťukat a ukázat nám vlastně místo v pichu, že to je v pořádku, není tam otok, začervenání, cokoliv a odchází.
3: Účinnost alergenové terapie je vysoká, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Máme pacienty, u kterých došlo k bodnutí hmyzem v průběhu té alergenové imunoterapie a často mají jenom lehkou reakci v místě v pichu. Ty reakce jsou velmi mírné.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
1: Podání adrenalinu vlastně nemá žádné absolutní kontraindikace, je bezpečný a vždycky je spíš chyba ten adrenalin nepodat, než ho podat.
3: Adrenalinové pero se aplikuje jednoduše přes oblečení do stehna. Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Je v takovém pouzdře, takže se to vydá z toho obalu. Odjistí se tady ta modrá zátka nahoře. Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Účinek adrenalinu totiž může rychle odeznít a šok se může znovu vrátit. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, Andrea Skalická, Radiožurnál.

Když se podíváte na hodiny, pak je vám jasné, že ve 22 skoro 16 se už za chvíli zase podíváme ve večerním radiožurnálu na fotbal. Půjdeme na ten semifinálový duel mistrovství světa mezi Francií a Španělskem.

0: Fotbalisté Španělska chtějí k titulu mistrů Evropy přidat i ten světový a k tomu potřebují na šampionátu ještě dvakrát vyhrát. První překážkou jim je v právě hraném semifinále Francie. Ten zápas stále pro nás sleduje reportér Mirko Vasič.
1: 58. minuta, Španělsko stále vede nad Francií 1-0 díky penaltě Oyarzábala z 22. minuty. Zatím nejsou schopni Francouzi nic vymyslet, krásná kombinace Pedro Porro, gól! Gól, Španělsko vede nad Francií 2-0 v 58. minutě. No a výrazně se přibližuje k postupu do finále mistrovství světa. Francouzi jsou v ofenzivní činnosti naprosto bezradní. Prakticky nejsou schopni udržet balón, dostat se do nějaké nebezpečnější příležitosti a ohrozit gólmana Unaje Simona. Španělé ty kombinují někdy až neuvěřitelně u vlastního pokutového území. No a čekají přesně na tyhle situace. Trochu se otevřela francouzská defenziva. Dani Olmo, krásná přihrávka, Pedro Porro z pravé strany, z pozice, řekněme, pravého obránce, záběh do pokutového území. Objevil se sám před golmanem Meňánem, ten zmenšoval úhel, ale Porro to udělal mazácky. No a Španělsko míří za postupem do finále mistrovství světa. Ještě tam Francouzi kontrolují na monitoru, jestli náhodou nebylo postavení mimo hru, ale ani náhodou. Olmo zezadu nabíhající Pedro Porro, tenhle gól bude zcela jistě platit a Španělsko tedy vede nad Francií 2-0. No a Francouzi, musím to zopakovat, budou muset hodně přidat, jestli budou chtít s tímhle utkáním něco udělat. Už se hraje 58. minuta. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál 22 hodin a 30 minut. A zprávy už má Martin Matějka.
2: Diplomaté Izraele a Libanonu jednají v Římě o podmínkách stažení izraelských jednotek z jihu Libanonu. Jde o šesté kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se znovu neúčastní libanonské hnutí Hizballáh bojující s izraelskou armádou. Rozhovory zprostředkovávají Spojené státy a jsou na americkém velvyslanectví v Římě. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. A bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace a půjde třeba o výměnu generátorů nebo části řídících a bezpečnostních systémů. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svěridenkové a tím i celé vlády a pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců. Zapotřebí jich bylo minimálně 226. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svěridenkovou podle médií zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Serhii Korecký. A břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty. Dělníci ji dokončili o 2 týdny dřív, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun, část nákladů pokryje díky dotaci. A mostek zkrátí cestu stovkám lidí. Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka začíná na úrovni baseballového hřiště a končí na druhém břehu u obchodního centra Poříčí. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska hrají semifinále mistrovství světa. Duel sleduje v přímém přenosu radiožurnálu Sport Mirko Vasič.
3: Teď přestávka v 64. minutě. Francie prohrává se Španělskem 0-2. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 u Plzně a taky na silnici 38 v Jihlavě. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Plzeň Slovany. Na 79. kilometru došlo k nehodě osobního auta a přibrzďuje se tam na kluské vozovce. Dbejte na zvýšenou opatrnost. Na silnici 38 čekejte nehodu na obchvatu Jihlavy. Těsně za městem se srazila 2 osobní auta a jízdní pruh je blokovaný. Policie už jede na místo. Na Pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu. V obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů. A zdržení čekejte taky na 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem, a to kvůli omezení u Záhoří. V obou směrech vzhledem ke kyvadlovému provozu naberete asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháníkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz dobrý večer se také můžete dočíst, že kvůli bouřce ve středních Čechách přibylo hasičských výjezdů a že na Příbramsku se dokonce objevila supercela.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Zlínští hasiči stále likvidují požár budovy číslo 34 v továrním areálu. Zjišťování jeho příčin může trvat měsíce. Malé i velké firmy přišly o zboží za stovky milionů korun. Tak podrobnosti se dozvíte v naší další večerní reportáži.

0: Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají požářiště objektu, jehož část se minulý týden zřítila. V plamenech a následně v sutinách skončilo zboží za stovky milionů korun. Ta událost existenčně poznamenala velké společnosti, ale i menší firmy. Tak třeba strojní inženýr Milan Šimek přišel o 16 let budovanou firmu na vývoj a výrobu titanových a karbonových částí jízdních kol.
1: Měli jsme sídlo firmy v 8. patře a dneska v tom prostoru je pustá díra.
2: S Milanem Šimkem si povídáme před plotem, který nás odděluje od trosek 34. budovy, kde měla sídlo jeho firma Equator Cycling.
1: Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače, vzpomínky, zboží, prostě všechno tam totálně padlo, je to v těch sutinách teďka momentálně.
2: Škodu Milan Šimek odhaduje ve vyšších jednotkách milionů korun. Firma se 16 let zabývá vývojem a výrobou titanových rámů a karbonových kol pro bicykly.
1: Pak jsme měli i servisní dílnu pro běžné lidi z ulice, kteří si tam přišli opravit kola.
2: Události z osudného dne má Milan Šimek zprostředkovaně od kolegů. Sám byl na dovolené.
1: Z popisu těch lidí, co tam byli, to znamená kolega mechaniky od Saudora, moje žena. Ivo šel do práce, vzal si poslední kolo od zákazníka o 8:30, přitom v té době už běžel požár, akorát to nikdo nevěděl. Začal to opravovat a kolegyně ze skladu odvedle ťukala na dveře a říkala, měli bychom Ivo vyjít, protože na druhé straně objektu se kouří.
3: Jaké tam teda bylo protipožární opatření?

0: v té budově?
1: To, co já vím, tak prostě třikrát za rok tam chodili lidi, kteří kontrolovali vlastně požární hlásiče, to znamená detektory toho požáru, dýmu, kouře. To, že v tu dobu vlastně žádný požární hásič vlastně neupozorňoval, žádná sirena, jo, vlastně i sirény tam jako se zkoušely, a to byly sirény prostě přes rok, kdy se dělal, imitoval ten požár, tak to byly brutální prostě sirény, které vám vyrvaly uši, jo. Takže já jsem tam nebyl, ale z toho, co mi říkal kolega, tak nic takového tam nebylo v ten moment.
2: Milan Šimek je s kolegy odhodlaný firmu znovu zvednout z popela. Pomáhá i vlna solidarity, třeba zájem o dárkové poukazy, které začaly nabízet.
1: Nikdy to nevzdáváme, takže mě by ani nenapadlo, že bychom to mohli prostě zabalit.
2: Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

My už brzy budeme zase znát prvního finalistu fotbalového mistrovství světa a proto se vydáme na semifinálový souboj Francie se Španělskem už za chvíli ve večerním radiožurnálu.

0: Utkání mezi Francií a Španělskem určí prvního finalistu mistrovství světa ve fotbale. Kdo je blíž postupu, tak to už nám zase řekne náš reportér Mirko Vasič.
1: 89. minuta, Španělsko stále vede nad Francií 2-0, byť se Francouzi snaží, tak do nějakých jasných příležitostí se probíjí jen velice málo a zřídka. Španělé to dlouho chráli chytře, teď se přece jenom chvílemi nechávají trochu zatlačit, před malou chvílí málem faul, ale teď Španělé naopak v útoku. Lamine Yamal na pravé straně vedle pokutového území, motá tam protihráče, zasekávačka, zbavuje se Théa Hernandéze, ten ho postrčil hlavní rozhodčí Barton, ukazuje, že tohle penalta nebude, byť tam tedy Théo Hernandéz máchal rukama, jak mohl a poslal evidentně Yamala na zem, ale tohle se asi pískat nebude. Yamal se snažil odslonit Théa Hernandéze, no ten do něj se navezl tělem, tohle penalta podle všeho nebude, pokud do celé situace nezasáhne ještě VAR, ale velké problémy měl Théo Hernandéz s Laminem Yamalem, který tedy v tomhle utkání moc vidět nebyl, ale vidět ani nebyla francouzská ofenziva, protože těch přímých šancí bylo velice málo, naopak hodně nepřesností. Teď se to pokusí Francouzi změnit už v 90. minutě, prohrávají se Španělskem 0-2, ale Kone tam běhá ze předu dozadu a Španělé ho prostě k vlastnímu vápnu nepustí, no a francouzská reprezentace na polovině hřiště. Španělé se přesouvají v takovém souvislém bloku, okamžitě torpédově vyrážejí na přihrávající Francouze, když tam se teď kombinace povedla. Čerky dává do pokutového území, Mbappé se snažil dostat zakončení a výborná práce Kukureji, který to boutně slaví teď ve vlastní vápně. Ještě roh, rychle Francouzi ho rozehráli. Due je ze strany v pokutovém území. Nabíjí Dembelemu, ten centruje do pokutového území. Španělsko odlavičkovává pryč. Tam je ještě připravený teď Kunde. Kunde dává vedle vápna na pravé straně Mbappého. Ten se snaží prosadit přes Kukureju, centruje. Laport nadrazil tenhle balón. Tam si ho zpracovává v pokutovém území Kone. Teď jsou Španělé hodně zatlačeni. Už první ze 7 minut do vlastního pokutového území, ale zatím nepustili Francouzi ke střele, vedou 2-0, centr Koného, ten se snáší k brance, propadává a bude z toho odkop od španělské branky. Španělé se objímají, mají blízko k finále mistrovství světa, teď už ve druhé ze 7 nastavených minut, vedou nad Francií 2-0. Konec zápasu můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Uzavřená D8 u hraničního přechodu. Dálnice D8 je aktuálně v obou směrech neprůjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. Došlo k technické závadě na technologii tunelu a silničáři a dělníci to aktuálně řeší. Zatím se úplně přesně neví, na jak dlouho to bude. Každopádně provoz v tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 je obousměrně ukončený a přerušený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 23 hodin. Ve studiu se zprávami Martin Matíka.
4: Dvořák podle vedení ODS neobjasnil otázky kolem svého majetku a neměl by kandidovat v pražských komunálních volbách. Spojené státy se podle iráckého premiéra Zaidiho do konce září stáhnou z Iráku. Fotbalisté Španělska porazili Francii a postoupili do finále mistrovství světa. A zítra čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Kandidát na starostu Prahy 1 Filip Dvořák z ODS dostatečně neobjasnil otázky ohledně svého majetku a neměl by v podzimních komunálních volbách kandidovat. Po dnešním jednání na tom trvá předsednictvo strany. To nechce, aby nejasnosti ohledně jeho majetku negativně ovlivnily důvěryhodnost strany. A podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci lékaři zdědil 230 milionů korun. Vedení ODS po něm chtělo vysvětlení, jak otec k takovému jmění přišel. Dvořák trvá na tom, že postupoval v souladu se zákonem a není obviněný ani vyšetřovaný. A konečnou kandidátní listinu bude schvalovat výkonná rada ODS v pátek. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Například podle předsedy SPD Tomia Okamury tím vláda plní jeden ze svých slibů.
6: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
4: Naopak opozice návrh považuje za populistický, třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy a neřekla, jak výpadek nahradí. Teď návrh posoudí sněmovní hospodářský výbor. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku, řekl to irácký premiér Ali Zaidi při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země. Podle Trumpa tam už armáda není potřeba. Uvedl, že američtí vojáci v Iráku jsou, aby pomohli, pokud to země bude ještě potřebovat. Spojené státy počty svých vojáků v Iráku snížily už v minulých měsících. A podle údajů Spojených států bylo v zemi dříve nasazeno přibližně 2500 amerických vojáků. Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla mezi Mazelovem a Ševětínem na Českobudějovicku a policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. Pokračuje mluvčí jihočeských policistů Lenka Krauzová.
7: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Spatřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
4: Policie oznámení dál prověřuje, lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158.
5: Sport.
4: Fotbalisté Španělska a Francie proti sobě nastoupili v Texasu v semifinále mistrovství světa. Podrobnosti má Mirko Vasič.
8: Španělé už slaví se svými fanoušky. Francii porazili v semifinále 2-0, když se trefil z penalty Oyar Zábala. Druhý gól dal po přestrávce Pedro Oporo. Jejich soupeřem bude někdo z dvojice Anglie a Argentina. Tohle semifinále se bude hrát zítra. Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Zítra se právě v druhém semifinále v Atlantě utkají právě Argentina a Anglie. Zápas začne v 21 hodin českého času opět v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
5: Zelená vlna. známe lepší cestu.
0: Uzavřená D8 u Hranic a nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí. Dálnice D8 je aktuálně neprůjezdná v obou směrech v tunelech Panenská a Libouchec. Došlo v nich k technické závadě v technologii a zatím není jasné, jak dlouho bude provoz přerušený. Směrem z Německa si bohužel postojíte, v opačném směru je poslední volný sjezd exit 80 na Děčín. Na dálnici D3 směrem z Českých Budějovic na Prahu dejte pozor za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 112 osobní auto narazilo do svodidla, pravý pruh je blokovaný. Kolem místa nehody se navíc můžou pohybovat i chodci, tak opatrně. A na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem. Provoz ale není silný, kolona nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Noc bude oblačná i zatažená, občas se přidá déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochladí se na 18 až 13 stupňů. Zítra pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a také bouřkami. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. My s vámi večerní Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
3: Zdravím vás, dobrý den. Děti s úplně odlišnými osudy dnes často končí ve stejných zařízeních, dětské domovy a výchovné ústavy, proto čekají změny. Ministerstvo školství připravuje rozsáhlou reformu systému ústavní a taky ochranné výchovy. Co přesně plánuje, i to od nás uslyšíte.
5: Večerní Radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Pod jednou střechou spolu často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, i ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. No a tak dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit. Stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let. Ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, totiž končí v dětských domovech se školou anebo výchovných ústavech.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vrahu hromady se sirotkem a to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidlo pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině. V menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Už jste dneska takhle pozdě večer otevřeli ledničku, no o jídle si budeme povídat. Je to totiž jídlo, které většina Slováků dobře zná od dětství. Kupují si ho na snídani, na svačinu, cestou z práce a čím dál častěji i na letních festivalech. Jenomže stačí se zeptat, která treska je ta pravá. A z nenápadné svačiny je rázem téma na dlouhou debatu. Tu reportáž uslyšíte za chvíli.

0: Stačí si položit jednu jedinou otázku a o živou debatu je postaráno. Tak co, patří ananas na pizzu, anebo pokud jste na Slovensku, tak která treska v majonéze je ta pravá? Jídlo, které se na Slovensku stalo, řekněme, téměř národním fenoménem, už desítky let rozděluje příznivce na dvě skupiny. A tahle debata neutichá ani tam, kde byste ji možná nečekali, na letních festivalech.
1: Od moře jsem sice daleko, ale stejně jsou kolem mě slunečníky, lehátka a ve vzduchu je cítit ryba, protože jsem ve frontě na jednu z nejoblíbenějších slovenských festivalových pochoutek a tou je treska čepovaná v rohlíku.
2: Je to opravdu takové, jak to zní. Pomazánka z tresky a majonézy načepovaná přímo do rohlíku. Trochu jako automat natočenou zmrzlinu, jen z něj teče rybí salát. Není to ale žádná novinka, jak mi říká stánkařka Natália.
3: Podľa mňa už každým rokom to je ešte známejšie ako halušky brinzové a fakt tí Slováci to obľubujú a je to taká srdcovka.
2: To, že jedním z nejoblíbenějších slovenských jídel se stala právě mořská ryba, není náhoda. V 50. letech hledal stát způsob, jak z drahé, dovážené tresky udělat levné jídlo pro co nejvíc lidí. No a taky kuchař Julius Božko smíchal s majonézou a zeleninou.
3: Ano, je to tradičné raňajkové večerné jedlo, hoci kedy na to člověk má chuť.
2: Stánek se jmenuje Treskoslovenská mňambasáda a asi to není náhoda. Už desítky let se totiž na Slovensku řeší jedna zdánlivě jednoduchá otázka, která ale dokáže rozdělit i tuhle frontu. Je lepší treska z Košic anebo ze Žiliny? Návštěvník festivalu Miro jí ale bere hlavně s nadhledem.
4: Je sranda být v táboroch, si myslím. A akože my jsme z Oravy, čiže my jsme tábor žilinský. A veľmi nás baví ohovárať ten druhý tábor a nás to tak spája, čiže asi tak by som povedal.
1: Ale tahle je košická.
4: Musím asi, tak asi budem tak, prižmurím oko a nebudem teraz sa pozerať na detaily a užijem si tu tresku, čo tam mám. No.
2: Kořeny téhle rivality přitom sahají až do dob Československa. Po rozpadu někdejšího společného státního podniku se z Košického a Žilinského závodu staly dva největší výrobci tresky. Soupeřili nejen o recept, ale i o značku. Tady na festivalu se ale nakonec oba tábory stejně sejdou v jedné frontě. Z Pohody v Trenčíně, Bára Vránová, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: V olomouckém studiu Českého rozhlasu se před svým koncertem potkají Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Jak se z ostravského přátelství stala tvůrčí dvojice? Kde končí improvizace a začíná poctivá práce? A je něco, čemu už se nesmí ani oni dva? Štěpán Kozub a Jiří Krhut budou společně hosty radiožurnálu.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Zítra v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 23 hodin a 30 minut. Zprávy o Martě Matějka.
1: Bulharsko se už nebude účastnit jednání tzv. Koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu čelící ruské invazi. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Podle něj válku nelze vyhrát na bojišti a eskalaci ukončí silná diplomatická mise. A k pokračování v koalici ochotných Radeva vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron. Bulharský premiér ale tvrdí, že v uskupení pro Bulharsko není místo. A koalice ochotných jednala v Paříži včera. Lídři 9 evropských zemí v čele s Francií, Británií a Německem se s Ukrajinou dohodli na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na íránské přístavní město Bušehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. A kvůli suchu je velký rybník v Čechách pod Kocířem bez vody. Rybník v zámeckém parku prošel nedávno revitalizací a přibylo i přístaviště s půjčovnou loděk. Napouštění rybníku se ale pro nedostatek vody zastavilo a nepřitéká ani z vyschlého potoka.
2: Sport.
1: Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa, v semifinále v Dallasu přehráli Francii 2-0. Zítra se od 21 hodin českého času v Atlantě utkají o zbylé finálové místo Argentina s Anglií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Obnovený provoz na D8 a omezení na D11 u Prahy. Dálnice D8 je v tunelech Panenská a Libouchec opět plně průjezdná. Závady se podařilo odstranit a provoz je obousměrně obnovený v běžném režimu. Na dálnici D11 směrem do Hradce Králové počítejte s omezením na výjezdu z Prahy. U zavřeného exitu 8 na Úvaly se kvůli poškozenému kanálu jede pouze jedním pruhem, zdržení nenaberete. Na dálnici D3 směrem z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 112 narazilo do svodidel osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Kolem místa nehody se navíc můžou pohybovat i chodci, tak opatrně, policie už jede na místo. A na dálnici D2 z Brna do Bratislavy zbystřete za sjezdem na Hustopeče. Na 28. kilometru se porouchala dodávka, stojí v odstavném pruhu, tak ať vás nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená, občas se přidá déšť, místy bouřky, které budou stále ještě silné. Hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubude oblačnosti a srážek. Ochladí se na 18 až 13 stupňů a zítra čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Jinak bude oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme záznam rozhovoru s vítězkou letošního Wimbledonu Lindou Noskovou, ptal se moderátor Jan Pokorný.
4: Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou, včera přiletěla do Prahy a dnes je živě ve studiu Radiožurnálu. Moc si toho vážíme, dobrý den.
5: Děkuji za pozvání.
4: Co se děje těsně po tom dohrání wimbledonského finále, minutu po minutě, pojďme to zrekonstruovat. Dobře, tak jste lehla na zem, to se tak dělává, po vítězné míči. A dál?
5: Dále jsem čekala na rozkaz od lidí, kteří vlastně organizují celý vlastně náš ceremoniál, abych mohla jít za mým týmem, jestli je na to čas, jak dlouho tam můžu být a tak. Takže hnedka jsem za nima běžela, ať si ten moment co nejdříve a co nejčerstvěji všichni užijeme, ať vidím co nejvíce mých známých tváří v mém boxu.
4: Pardon, to oni vám musí dovolit, ti organizátoři, že
5: já
4: teď je ten čas.
5: Já se musím zeptat, jestli na to je čas a oni mi to můžou teda dovolit, dát zelenou kartu, ale běžela jsem tam, teď už je tam cestička celá pro nás udělaná, že nemusíme vlastně šplhat přes lidi, přes fanoušky a tak, takže to bylo krásný. Měla jsem celou moji rodinu tam, kamarády, všechny moje agenty, celý můj tým, takže jsem strašně ráda, že jsme si to všichni užili takhle. No a potom jsem zase běžela zpátky na kurt a už byl ceremoniál. S princeznou Kate jsem si podala ruku, předala mi můj talíř.
4: Ty jste řekla, pardon, váš talíř, který jste si ale zapomněla v autě. Nebo ne, vy, ale prostě vaši lidé. Ale ten talíř už se nese. My bychom tu mohli sehrát legendární scénku ze Všechno party, kdy herec Miroslav Hanuš byl s Petrou Kvitovou jako kovotepkyní, zavřený v šatně. On ten talíř už by tu dávno byl, kdyby si ho naši kolegové vedle v Newsroomu nefotografovali. Dobře, budeme pokračovat. Jestli mě slyšíte v Newsroomu, můžete sem dát ten talíř? Tak dveře se otevírají, já raz, dva, tři. Tak a říkáte tomu fakt,
5: Ano, je to náš takový chlebíčkový talíř.
4: No a ten je, on je mnohem hezčí takhle naživo, než jako v té televizi.
5: Tohle není ten originální talíř.
4: Aha, tak to je nějaká kopie.
5: Je to prostě kopie, je to druhá část, ale...
4: Takže další hračky nám spadne do kanálu.
5: Přesně tak. Ale ten hlavní talíř je právě velice těžce střežen. Všichni vlastně kromě té vítězky každoroční vlastně opatrujou a berou si na něho že jo, všechnu možnou výbavu a všechny jakoby pravidla kolem toho mají, takže to není jen tak si to potěžkat a opravdu ho mít u sebe. Každých 5 minut mi ho skoro někdo bral. Vlastně jak jsem vystoupila z kurtu, tak po 3 minutách mi ho hnedka někdo vzal, že už...
4: No protože vy jste řekla, že nevíte, jak se to má držet.
5: Já vím, tak jsem tak tím, co se to zatopila, no. Ne, jako ten talíř je, řekněme tak... Jednou tolik větší než tenhle, ale já se uspokojím a i s tímhle věřím.
4: No taky dobrý, taky
5: jo,
4: dobrý.
5: Tak,
4: noste ho sebou pořád, nezapomeňte ho nikde. Když máte předtím, nebo měla jste předtím wimbledonským finále, přeci jenom člověku to nedá a možná si už formuluje, co by řekl, kdyby vyhrál?
5: Ano, možná ne úplně, co bych řekla, ale jak to bude vypadat, jak bude vypadat poslední míč, jestli opravdu půjdu za tím svým týmem, jak kdo mi předá, co, jaké budou oslavy potom, jak to vlastně všechno, ale to už opravdu

0: další titul nebo další další Grand Slam nevyhrajou. A možná mi to v prvních kolech ulehčí, ale přece jenom ty soupeřky jsou furt stejný, ať už je to kdokoliv, tak je to těžký. Všechny se na mě budou teďka chtít udělat trošku zálusku, možná to tak vidím, ale já se budu snažit co nejvíce zůstat pořád taková, jaká jsem, hlavně na tom kurtu, abych si to nebrala moc k srdci, že něco takového se stalo, a začít zase od znova.
1: Soupeřky budou pravděpodobně pořád stejné, ale přeci jenom tuším, že v té první stovce je 8 Češek.
0: To je krásné číslo.
1: Tak to budou tedy sestrovražedné zápasy?
0: Tak my jsme všechny, se pohybujeme ve stejném kruhu samozřejmě. Je nás tam hodně, jak říkáte, ale všechny se dobře známe, ať už je to opravdu z těch turnajů, nebo z tréninku, nebo z dublu, které hrajeme spolu, nebo i z vlastně Billie Jean King Cupu, kde reprezentujeme Česko, takže všechny máme k sobě blízko, ale všechny jsme ve stejném čase soupeřky, že ano, a nic si nedarujeme, takže to tak asi zůstane.
1: Samozřejmě to finále nabylo na atraktivnosti tím, že ho hrály dvě Češky. Už jste mluvila s Karolínou Muchovou?
0: Nemluvila jsem ještě. Já myslím, že obě si to ještě, oba dva ty naše úspěchy, které se nám podařily, tak si ještě tak nějak zpracováváme sami. Kája má dneska zrovna svátek, tak to jí napíšu určitě.
1: Můžete jí popřát přes rádio?
0: Jestli se to k ní dostane, tak určitě.
1: Pochopitelně, teď posloucháme.
0: Ježišmarja, tak to se omlouvám. Samozřejmě, tak Kájo, prosím tě.
1: Co se dozvěděla, že jste tady, tak si zesílila rádio.
0: Já chci popřát Kaje jenom to nejlepší, hlavně zdraví. Věřím, že ona moc dobře ví, čím si za svoji kariéru musela projít. Je to skvělá holka, je s ní kopec srandy i na kurtu, i mimo kurt. Měla jsem tu čest s ní hrát svoji první olympiádu po jejím boku, takže spoustu vzpomínek krásných. Já jsem se jí vlastně i omluvila za tohle finále, jak to dopadlo, protože je to opravdu nefér. Ten tenis je v tomhle strašně, strašně těžký, že obě jsme si určitě zasloužili vyhrát, takže tam to bylo jenom o maličkostech, no.
1: Zní to divně, ale já při těch vašich slovech dostávám do sluchátek takovou prosbu, protože i ve studiu rozhlasu jsou kamery, jestli byste tohle nenatočila spíš směrem ke mně, tak aby to zabíraly ty kamery, co jsou, děkuju moc za to.
0: No,
1: tak jestli se teď Karolína dívá, tak to bere možná úkorně, pojďme dál. Můžete spolu hrát debla třeba v Brzku?
0: Můžeme, víte, vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Já jsem měla dlouhý program už předtím, kdy jsem vlastně byla v Berlíně před přípravném turnaji, před Wimbledonem, do úplného konce, ještě vlastně o den později, tak jsem ten další týden moc nestíhala, ale měli jsme tuhle konverzaci, no, o deblu už párkrát, ne vždycky to vyšlo, ale tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, takže možná to zatím necháme takhle, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
1: Vy působíte, že máte nad těmi věcmi nadhled, prožívala jste nějak přípravu na ten Travnatý dvorec? Nebo je to prostě povrch jako povrch?
0: Na Travnatý dvorec jsem...
1: On už nebyl moc travnatý, já vím.
0: Myslíte to finále?
1: To finále, celkově? No.
0: Aha, je takhle. Tak to finále, já myslím, že nebylo ani o fyzičnosti, ani o tom...
1: Ani o povrchu.
0: Ani o povrchu, přesně tak. Já myslím, že ty nervy a prostě ten stres takovej lehkej, lehkostřední, tak by tam byl na jakémkoliv povrchu, přeci jednom. Třeba pro mě to bylo moje první grandslamové finále, pro Kaju to bylo druhé, ale myslím, že velký rozdíl asi v tom nebyl, nedokážu odhadnout. Ale ty nervy tam byly, obě dvě jsme byli možná takový stuhlí na začátku, než se ten zápas prostě rozjel.
1: No vy tolik ne tedy.
0: Myslíte?
1: Ty komentátoři, co jsem tak poslouchal, tak říkali, podívejte se na tu Lindu Noskou, jak v 21 bez respektu dává takovéhle balony Karolíně Muchové.
0: Tak já jsem věděla, že začátek je nejdůležitější. Někdy si hodně pomůžu sama sobě tím, že tam hodím co největší poker face, ať vlastně to dám na venek a třeba se to tak nějak opravdu i do mě dovnitř dostane, ten klid. A

0: A opravdu to funguje. Třeba v semifinále mi to tak přesně fungovalo. Možná i soupeřku jsem tím si tipnu někdy trošku rozhodila z rytmu, ale Kája zrovna naopak je takový vlastně podobný člověk jako já, že taky těch emocí moc nedává najevo, takže věřím, že na venek jsme vypadali obě podobně.
1: A to ve vás tak někdy vře, že byste nejradši na tom kurtu vybouchla, zakřičela si, možná bouchla raketou, já nevím, co se všechno dělá.
0: Ano, 100%.
1: Ale jako zachováte si tedy tu tvář hráčky pokruje.
0: Ať už je to... Samozřejmě pro mladší generace doporučuji nemlátit raketu, nestekat se a všechny tyhle věci, ale v realitě řeknu to, že někdy opravdu ta raketa pomůže v tomhle slova smyslu. Ať už to má kdokoliv, jakkoliv, tak jakékoliv trošku upuštění té páry, tak je určitě dobrý a ne držet to celou dobu v sobě.
1: Takže ta mimika tam hraje roli, tak aby soupeřka neodhadla vaše rozpoložení, jak se říká, jsou údery, které dokážete schovat, ať už je to forehand nebo backhand, najednou letí úplně někam jinam, ne než byste chtěla vy, ale než by chtěla soupeřka.
0: Ale tak i někdy, než bych chtěla já, samozřejmě.
1: Já to viděl. Ale ta mimika, to jsem netušil, že musíte být trochu herečky.
0: Trošku jsme, my všechny herečky. Já myslím, že hlavně i mimo kurt, když vlastně odejdeme, tak každá má třeba jinou vlastně takovou personu a v reálném životě, anebo potom na kurtě, tak jsme třeba dva úplně jiní lidé, takže to mi kamarádi vždycky říkají, že já jsem úplně jiná, když se na mě dívají na kurtu, než když se s nima potom bavím v restauraci u jídla. Takže já myslím, že všechny jsme svým stylem takový trošku jiný.
1: My ještě nejsme kamarádi, ale víte, že mají pravdu? Že na tom kurtu jste taková jako přísnější?
0: Jo, tak já musím být, jak si právě říkám, že čím větší ten poker face tam mám a čím klidnější jsem a čím méně emocí dávám na venek, tak tím více můžu soustředit na svůj výkon.
1: Jaké to je hrát před očima princezny, před očima Martiny Navrátilové? Není to příliš svazující? Myslíte na ně vůbec?
0: Není to svazující, protože já jsem nevěděla, že tam jsou.
1: Jste nevěděla, že je tam princezna z Walesu?
0: Ne, já jsem na tohle ani nemyslela. Vlastně docvaklo mi to, až jak jsem od týmu, od všech obětí zase přišla zpátky na kurt po zápase a uvědomila jsem si, že princezna Kate vchází na kurt a že ona tady vlastně byla celou dobu ten zápas. A to bylo tím, že já jsem se nepodívala vůbec do toho Royal Boxu, vlastně, kde jsou všichni membři, všechny celebrity, hráčky a hráči, kteří to vyhráli ty roky před náma, takže no a samozřejmě královská rodina, takže ona seděla v první řadě, potom jak jsem se dívala na fotky a videa zpětně a já jsem si ji nevšimla během zápasu, což bylo dobře, já myslím, že by mi to asi moc nepomohlo.
1: A vy máte ve zvyku, když třeba zahrajete nějaký míč, kterým si nejste úplně jistá, se podívat do vašeho boxu? Na váš tým?
0: Jenom opravdu v těžkých chvílích, nebo kdy potřebuju nějaké známé tváře, na který se můžu podívat a vidím tam ten komfort, nebo vlastně můžu se tak nějak zpátky hodit do toho kruhu, který znám. Když je člověk na tom centru kurtu, na tom obrovským úplně sám, ty výběhy tam jsou strašně obrovský, všechno je prostě jedna taková velikost, tak potřebuje takový ty známý tváře, na ně se podívat.
1: Tatínek tam byl taky, všimla jste si?
0: Ano, to jsem věděla.
1: Co jste si říkali, když jste tam vyběhla, když vás tam pustili nahoru?
0: Vůbec nic, já myslím, fakt že nic. Jenom jsme se objali a ten celý zážitek a všechny ty momenty mluvili za vše. Já myslím, že nikdo z nás úplně neměl slova.
1: Šel vám hlavou trochu ten film vlastně od dětství, jak jste s maminkou jezdili po těch turnajích?
0: Já myslím, že až za pár dní mi to všechno dojde. Takhle musím říct jednu věc, ještě mi ta výhra vůbec ani neochází. Je pár momentů, když se podívám na fotky, nebo když mi někdo napíše, nebo když se zpětně už po několikáté podívám na náš zápas, tak si to v určitém procentu uvědomím, ale 100% to ještě není určitě. Já myslím, že těch momentů a těch zážitků nevšedních a na který jsem nebyla vůbec připravená, bylo tolik za tak krátký čas, že to opravdu potřebuje pár dní.
1: A nepoptávala jste se u předchozích českých vítězek Wimbledonu, co vás teď vlastně čeká, jak se na to připravit?
0: Barbora Strýcová, která má velice dobrou zkušenost s Wimbledonem, ať už je to v singlu nebo i hlavně v deblu, tak říkala, že toho bude moc. Můj trenér, který si tímhle s několika hráči taky prošel už několikrát těmihle velkými i těžkými momenty, tak taky říkal, že hlavně nejdůležitější to všechno udělat co nejdříve.
1: A mít to z krku.
0: Mít to hotovo a potom se soustředit na sebe a hlavně na relax a odpočinek, protože až se budu cítit a až budu chtít zase jít hrát, tak to bude to správné načasování.
1: Mám tedy ten rozhovor nějak urychlit?
0: Kdybyste mohl, tak jako byl to...
1: Mohl, ale nechci.
0: Bylo by to vítáno, já věřím, že nebudete chtít.
1: Ale nechci. Jak to bude dál s vaším týmem? Říká se, že vítězná sestava se nemění, ale budete ho třeba o někoho rozšiřovat? Máte to v plánu?
0: Mám v plánu rozšiřovat, ano. Chtěla bych určitě, aby buď fyzioterapeut nebo vlastně kondiční taková pomoc přišla do mého týmu, takže to už bylo na stole nějakých pár týdnů, možná měsíců, takže teďka to bude možná trošku jednodušší, ale uvidíme. Určitě ho nebudu chtít nijak měnit v tom slova smyslu, že bych vyměnila trenéra kondičního, to určitě ne. Já vždycky vidím, že některá hráčka, že má po velkém úspěchu touhu změnit všechno a vůbec to, moc mi to jako hlava nebere, když to funguje, tak se to nemění prostě.
1: Neopravuj, co se nerozbilo, se taky říká. A tohle se tedy absolutně nerozbilo. Když hrajete takovýhle zápas, je dobré mít ve všech případech takzvaně svou hlavu, anebo myslet na to, tak teď jsem zahrála takhle, co asi na to říká trenér?
0: Tak to mě asi v životě nenapadlo, upřímně. Můj trenér je zrovna skvělej a specifický v tom, že mě nechá na pokoji na kurtu a nechá mě v klidu a nechá mi ten prostor, abych si to vymýšlela a hrála to podle sebe. On mi na tréninzích pomáhá v tom, že to se mnou prostě obehraje všechny situace, které potřebuju potom na kurtě v zápase, ale opravdu, když už je člověk na tom posledním zápase, řekněme ve finále Grand Slamu, tak tam už těch věcí asi není moc, co by mi řekl.
1: Posloucháte Radiožurnál, mimořádný rozhovor s mimořádnou ženou, vítězkou Wimbledonu, Lindou Noskovou. Pocházíte z klubu na Dolině. Kdo vám nejvíc mluvil do kariéry? A kdy jste pochopila, že už začíná ta kariéra? Že už to nebude jenom nějaká volnočasová zábava?
0: Tak já jsem vždycky tak nějak asi doufala, že to půjde tímhle směrem, i když to bylo opravdu jako koníček ze začátku, nikdy moje rodina, nikdy nikdo, žádný trenér, věřím, na tom začátku mě nepušoval, abych byla vlastně tady a že tady budu sedět s takovým talířkem, ale jak jsem říkala, no rodina tohle určitě neměla v plánu, takže je to šok víceméně pro všechny, ale jak už se mi ta kariéra tak nějak rozjela, tuším, že to mohlo být, řekněme, okolo juniorského věku, možná když jsem vyhrála už juniorský Grand Slam na Roland Garros, tak možná okolo toho věku to mohlo být možná pro mě trošku uvědomující.
1: A předtím byl to třeba milník, že si vás vzal pod sebe Petr Huďka, nebo...
0: Tak těch milníků bylo hodně, já jsem měla spoustu trenérů, spoustu klubů i vlastně v zahraničí, kde jsem trénovala, ať už to bylo Švýcarsko nebo to byla Itálie, tak...
1: Vy jste byla v té skupině, kde je váš kolega olympijský vítěz mužské dvouhry?
0: Janik Sinner. Ano, přesně, tak...
1: Váš spolutanečník.
0: Spolutanečník, ano, k tomu se doufám nedostaneme, ale...
1: tak nabídka ze Stardance asi ještě nepřišla.
0: Doufám, že ani nepřijde, ale... Takhle, jak říkám, těch kroků, které jsem udělala, bylo spoustu změn, spoustu měnění, ať už to bylo techniky, tenisu nebo klubu, tak vždycky bylo hlavně pro mě nejdůležitější, ať se najdu takový klid na všechno, ať vím, že mám ty správný lidi kolem sebe, ať vím, že v klubu, ve kterým trénuju nejvíce času, že mám všechny zázemí, všechno zázemí kolem sebe a že tam je to, co potřebuju pro to, abych se zlepšovala. Takže to jsem našla v Přerově.
1: A co potřebujete pro to, abyste se zlepšovala?
0: Potřebuju dobrého trenéra, kterého jsem našla před 6-7 lety, který se mnou je už opravdu...
1: To vám bylo 15?
0: Už je to chvíle, 14. Ano, 15.
1: 15-letá mladá dívka a zkušený trenér, jako je ten váš, z vaší strany tam byl velký respekt, anebo hned jste byli kámoši, anebo to nepřipouštíte, aby vy jako hráčka a váš trenér překročili nějaké meze?
0: Tak respekt je tam oboustranný určitě, ale z toho začátku pro mě to byl velký respekt. Byl to už tehdy samozřejmě pan trenér.
1: Ještě jsme neřekli jeho jméno, pozor.
0: Pan Krupa, samozřejmě, pan Tomáš Krupa. Pracoval se spoustu skvělými českými tenisty i tenistkami, takže on byl se mnou celou tu dobu od toho dítěte přes toho juniora tenhle den, takže jsem strašně ráda, že zrovna on byl u toho momentu, kdy se tahle velká věc povedla. Vlastně předtím dvakrát nebyl ani u jednoho titulu, takže myslím, že mi to odpustí teďka. Ale já mu vždycky strašně děkuju, protože moc dobře vím, že to právě byl on díky němu, že jsem tady.
1: Čím je tak unikátní, vašima očima viděno?
0: Já myslím, že my si hlavně sedíme lidsky, že on je skvělý trenér samozřejmě na kurtu, ale je skvělý taky člověk a myslím, že ta harmonie obou těch věcí, když si sedne, tak je ta energie potom dobrá na kurtu a nemyslí člověk na to, co kdyby bylo, takže já jsem nikdy nelitovala toho, že jsem v takové situaci a že mám žádnou takový tým, takže vždycky to byla jenom velká pomoc pro mě.
1: Mluvila jste o tom, že jste trénovala taky ve Švýcarsku, tam jste jezdila za Melány Molitorovou maminkou Martiny Hingisové. Jaká to byla zkušenost? Není velká. Ona přísná?
0: Je přísná. Já jsem ji zrovna viděla, ona byla i s Martinou, ona hrála vlastně legendy nebo mix, tuším, teďka na Wimbledonu Martina, takže tam byla i s ní, i s vnučkou, takže jsem je viděla zase po nějaké době. Ale když jsem tam jezdila hlavně v tu dobu 12 až 14, tuším, možná, no, tak to byla tvrdá taková škola. Ona je přísná, ale věděla jsem už jako dítě tehdy, že to myslí dobře a že to myslí pro mě.
1: Jak jste tam jezdila z Přerova? Někdo vás tam vozil?
0: S mamkou, vždycky to bylo s maminkou. Ona, buď jsme letěli z turnaje rovnou tam, nebo z Česka jsme tam jeli autem, takže to bylo takový trošku zpátky na zem, řekněme, že mě vždycky jako usadila Melanie, ale ona je skvělá paní a rozhodně měla velký podíl na téhle cestě.
1: Zpětně viděno, vy jste někdy potřebovala, aby vás někdo usadil?
0: Já sama nevím, možná jo, možná ne, ale já si tipnu, že jako dítě jsem byla hlavně taková zamlčená, taková jako, že asi moc starostí se mnou nebylo a asi se mi to, nebo aspoň doufám, že se mi to pořád tak nějak daří být podobná.
1: A anglicky jste se učila, protože jste si říkala, možná to jednou budu potřebovat, až budu stát na tom Wimbledonu a budu tam mít tu děkovnou řeč?
0: Tak když tenis se mi přesunul z Česka do zahraničí, tak to bylo vždycky potřeba. Samozřejmě já jsem jako s angličtinou začínala už někdy ve školce, takže tuším, že jsem si to oblíbila i hlavně z toho důvodu, že jsem věděla, že to možná v budoucnu budu potřebovat.
1: Wimbledonské vítězství, to je taky nemalá suma peněz. Leká vás to, anebo vás to spíš osvobozuje, že víte, že teď budete víc v pohodě?
0: Já nevím, kolik jsem vyhrála. Takže...
1: Mám vám to říct? Tak ne.
0: Jestli chcete.
1: Ne, nebavme se úplně z jíst. To bychom byli příliš malí. Co, jako to nám nestojí za to, ale musíte to tam danit, víte to.
0: Věřím. Viděla jsem jeden článek o tom, kolik vlastně, že to bude možná více než polovina z toho originálního počtu, takže, ale to je jediný, co vím, takže Dávám, když tak vědět, kolik mi přišlo v totálu.
1: Lindo, když potom zápase šla k mikrofonu Karolina Muchová a mluvila o vás jako o bývalé kamarádce, vy jste se tomu usmála, a nebo jste se polekala, jako jestli se něco nestalo?
0: Ne, usmála jsem se tomu, já jsem jí řekla potom vlastně něco taky podobného, že jsme prostě kamarádky, je to tak, nic se nezmění, jsme profesionálky, tohle je naše kariéra, ale my dvě jsme jako potom v normálním osobním životě pořád stejný, věřím.
1: A teď v tom tenisovém životě budete mít víc kamarádek nebo spíš míň?
0: V tenisovém, to je dobrá otázka, já bych řekla, že možná míň. Asi více lidí se na mě bude chtít udělat jméno, více lidí bude chtít mě porazit o to procento víc, ale jak už jsem asi říkala, že pro mě osobně se nebude asi to moc měnit. Ale v tom osobním je pro mě nejdůležitější, aby to zůstalo furt stejné.
1: Ještě studujete?
0: Nestuduji, ne. Tohle je moje studium.
1: Linda Nosková byla hostem Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport. My vám ještě jednou blahopřejeme a přežijte to mediální kolečko a další povinnosti, které plynou z tohohle úspěchu. Mimochodem, pozvání prezidenta republiky jste přijal?
0: Ano.
1: Už víte kdy?
0: Vím kdy, ještě poslední detaily se musí doladit, přesně. Dobře. Tak.
1: Linda Nosková, hezký den, nashledanou.
0: Děkuju moc.
2: Host Radiožurnálu.
3: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
2: Atraktivní a zajímavé povídání.
3: Každý všední den od 9 hodin ráno.
2: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Poznejte díky Radiožurnálu Bílou vránu. Mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
4: Radiožurnál je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy. Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec, počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. Spojené státy obnovily námořní blokádu íránských přístavů. Fotbalisté Španělska porazili Francii a slaví postup do finále mistrovství světa. Dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů. Je středa 15. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
5: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
6: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
5: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
7: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil ji to Úřad evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
8: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
9: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmů vyřešil.
8: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
10: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
8: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, říká předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
11: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
4: Velitelství americké armády CENTCOM oznámilo obnovení námořní blokády íránských přístavů. V pondělí to nařídil šéf Bílého domu Donald Trump s tím, že chtěl zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Aktuálně rozhodnutí změnil a oznámil, že místo toho budou státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech obchodní a investiční dohody. Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřeli memorandum o porozumění. Poté znovu zahájili vzdušné údery na íránské území. Obě strany se vzájemně obvinují z porušování dohody. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tedy i celé její vlády. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký.
12: Serhije Koreckého syn pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služební klidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukroboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Višneve u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: A vojenská přehlídka v centru Paříže letos patřila Ukrajině a spojencům Francie. A tisíce vojáků a stovky kusů techniky se ukázaly na bulváru Champs-Élysées. A Francie si tak připomněla dobytí Bastily.
13: Vrcholem přehlídky byly stíhačky Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami, které přelétly přes vítězný oblouk a pokračovaly na náměstí Concorde. Na nebi vytvořily formaci v barvách francouzské vlajky. V ulicích Paříže sledovali podívanou tisíce lidí, další se tísnili v kavárnách a restauracích, kde defilé vysílali v televizi. Letošní přehlídka byla větší a velkolepější než v předešlých letech. Zúčastnilo se jí asi 8500 vojáků a vojaček na 300 vozidel a více než 100 letounů. Přítomné byly taky zahraniční síly z takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí, které podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. A v noci se bouřky přesunou na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
14: To znamená, že během ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
4: Místy by bouřky mohly být i dnes odpoledne, a to hlavně v jižních Čechách. Dnes poledne začne 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit třeba na legendu elektronického soulu Mobiho nebo na poprokové duo 21 Pilots.
15: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i forum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa, v semifinále v Dallasu porazili Francii 2-0.
16: Španělé v zápase dominovali. Skóre otevřel ve 22. minutě z penalty Mikel Oyarzabal, který dal pátý gól na šampionátu. Druhou branku přidal v 58. minutě po jedné z povedených kombinací Španělů Pedro Porro. Francouzi dostali soupeře v závěru pod tlak, ale celkově si v utkání příliš gólových šancí nevytvořili. Španělé postoupili do finále mistrovství světa poprvé od roku 2010. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: V druhém semifinále se od 21 hodin českého času v Atlantě utkají Argentina a Anglie. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o více než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí a omezení na D11 u Prahy. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ševětín. Na 112. kilometru odklízejí následky nehody osobního auta, které narazilo do svodidel. Policie už je na místě, dejte zvýšené opatrnosti. Na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na výjezdu z hlavního města. Na 8. kilometru v omezení u exitu na Úvaly se projíždí pouze jedním pruhem, a to kvůli poničenému kanálu. A na Pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu, v obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů. Jinak je provoz na hlavních tazích v Česku plynulý, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je teď oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů a přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Čech naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
18: Jak se Česko angažuje v pomoci Ukrajině? Jak náročná bude poválečná obnova Rusy drancované země? Pomůže Ukrajině koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Rozhovor natáčíme po 14. hodině. Koalice ochotných je uskupení zemí, které se zavázaly k podpoře Ukrajiny bojící proti ruské agresi. Poslední setkání koalice právě skončilo v Paříži. Dospělo podle vás k něčemu významnému?
19: Dospělo, protože koalice ochotných dlouhou dobu, už v podstatě roky, fungovala především jako diplomatická, zahraničně politická platforma, kde se evropské státy, někdy i s mimoevropskými partnery, setkávaly a plánovali, jak by měli vlastně vystupovat právě diplomaticky nebo z hlediska nějakého dalšího tlaku. Málo kdy ale přišli s konkrétním průmyslovým vývojovým projektem, tak jako právě v uplynulých dnech, respektive měsících. A to právě s prostředkem, který by měl zásadním způsobem zvýšit kapacitu Evropy na výrobu a používání vlastních prostředků protivzdušné obrany.
18: Hned se k tomu dostaneme. Koalice ochotných, kterou tedy společně vedou Francie a Velká Británie, má celkem 37 členů. Jakou roli v ní sehrává Česko, které v posledních měsících ochotou pomoci Ukrajině úplně nepřekypuje?
19: Nesehrává v tom roli vůbec žádnou, Česko. Protože prostě kdo si nezaplatí ten tiket u stolu, to prostě není součástí takovéto koalice, která společnými náklady vyvíjí něco pro celou Evropu, no tak v tom samozřejmě nehraje žádnou roli. Česko hraje roli pomoci Ukrajině z hlediska udržování toho, co už několik let úspěšně běží a co se nikomu jinému nepodařilo nahradit nebo skopírovat, tedy muniční iniciativou, ale jinak žádnou roli nehraje.
18: No a dobře, když jste se o tom zmínil, v jaké kondici teď je právě ona česká muniční iniciativa a jakým způsobem zase v ní figuruje v tuto chvíli Česko?
19: Českovní figury stále tak, jako to bylo od začátku, tedy jako hlavní integrátor a koordinátor mezi státy, které chtějí Ukrajině finančně pomoci, kam se tedy už Česko neřadí, ale pořád to koordinuje, a Ukrajinou a ukrajinskými požadavky a firmami, které dokážou to zboží, které Ukrajina potřebuje, a ty státy, které jsou donory, to chtějí zaplatit, tak prostě to nějak slídá dohromady, sehnat a odeslat do Ukrajiny. Tak to je vlastně ta koordinační role Česka. V jaké je kondici? Je v kondici ne o tolik horší, než tomu bylo loni, protože ten mechanismus je zaběhlý několik let, funguje pořád stejně a je závislý na jediné ingredienci, a to je přísun finančních prostředků. A těch se dostává méně, než by samozřejmě byl ten plný potenciál, ale na druhou stranu nedávná je schválení půjčky 60 miliard euro pro Ukrajinu na vojenskou pomoc v rámci té celkově 90 miliardové půjčky ze strany Evropské unie, tak obsahovalo konkrétně položku i pro dělostřeleckou munici, která de facto téměř celá půjde právě na Českou muniční iniciativu. Takže významné financování v řádu nižších jednotek miliard eur má tato iniciativa i letos zajištěnou.
18: V pondělí v Paříži zároveň vznikla nová takzvaná protiraketová koalice. S jakým cílem?
19: S cílem vytvořit program evropský na vývoj a výrobu balistických střel, což je jedna z věcí, kterou prostě Evropané nejvíce postrádají. Postrádá to samozřejmě i Ukrajina, ale ta za poslední roky, za poslední dva roky de facto, udělala ohromný skok kupředu. Do té doby evropská protiraketová obrana a její raketová komponenta byla zcela závislá na Spojených státech. Proto i vlastně ukrajinská protivzdušná obrana je závislá na střelách do baterií Patriot. A tady jenom řeknu, fakta, těch střel se prostě loni vyrobilo jenom 620 a i tak to byl nárůst o 20% oproti tomu minulému roku, oproti roku 24. A přitom těch balistických střel, které útočí na Ukrajinu, tak Rusko dokáže vyprodukovat dvojnásobek. Proto vlastně byla i důležitá zpráva, že tedy Donald Trump mluvil o předání licence na výrobu střel do Patriotu právě na Ukrajinu, ale to zabere dlouhou dobu. Ukrajina už teď právě vyvíjí a vyrábí velké množství takových efektorů, jak se tomu říká ve vojenské terminologii, tedy těch střel, které dokážou v rámci protivzdušné obrany sestřelit tu letící balistickou střelu, která útočí na vlastní zemi. Takže ten evropský program vlastně říká, i my se připojeme. Chápeme, že nemůžeme být závislí na Spojených státech nejenom kvůli politickým rozmarům tamní administrativy, současné nebo budoucí, ale i kvůli tomu, že kapacitně to prostě nestačí. A tak přichází tento program Freya.
18: Na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám se v Paříži dohodly Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. Proč nejsme jimi členy?
19: Protože co bychom tam dělali, když nechceme nic přispívat? Všechny tyto státy, které jste jmenoval, mimochodem, tam mají i svoje více či méně výrazné průmyslové zastoupení. To nebylo jenom jednání mezi státy, mezi vládami, ale byly tam i firmy, desítky firm z těch zemí, které jsou součástí té koalice. Protože to se neupeklo celé v Paříži teď, během posledních pár dnů, ale tato iniciativa už funguje cirka od května, kdy právě ukrajinská firma Firepoint přišla s tím, že to, co se naučila už vyrábět, a mimochodem vidíme poslední měsíce, že to má velmi úspěšné výsledky hluboko, tisíce kilometrů v hloubi Ruska. Takže prostě by mohli tuto technologii sdílet i s evropskými výrobci, aby prostě Evropa měla svůj vlastní systém. Co by tam dělala Česká republika, když do toho nechce nic přispět?
18: Přitom ale premiér Babiš na jednání koalice ochotných vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Jak tomu rozumíte?
19: Já tomu nerozumím upřímně, jako co tím vlastně myslí. A proč vyzývá k tomu, aby tam třeba nebyla Velká Británie, která je tady v té jako raketové a protiraketové protivzdušné obraně zapojena. nedává, jako já vůbec nevím vlastně, co tím myslí, protože zároveň deklaruje, že se na tom nebude podílet, že pár dny byl v Ankaře na aliančním summitu NATO, ve kterém řekl, že se prostě Česko nebude podílet na vojenské podpoře Ukrajiny, takže nevím vlastně, proč by vzhledem k tomu úzkému propojení, o kterém jsem hovořil, tohoto systému protizdušné obrany s ukrajinskou stranou, s ukrajinskými technologiemi, tak proč by vlastně nás tam někdo chtěl? Oni nám nezavírají dveře naštěstí, ale jako abychom byli, že bychom byli v pozici, že bychom si mohli jako cokoliv nárokovat, nebo jedno z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny a i evropské protizdušné obrany Velkou Británii označovat jako za nežádoucího, no tak v takové pozici rozhodně nejsme.
18: Francie umožní Ukrajině licenční výrobu francouzských řízených střel, přesně naváděných bomb a protizdušných střel, zatímco Kyjev tedy nakoupí francouzsko-italské systémy protizdušné obrany nové generace a 16 stíhacích letounů. Jak významná je toto pomoc?
19: Až se to zrealizuje, tak to bude významná pomoc. Takhle bych na to asi odpověděl, protože francouzské deklaratorní sliby na podporu Ukrajiny vlastně od začátku té invaze, opravdu už přes 4 roky, de facto kopírují to, co se odehraje třeba někde jinde. Jo, myslím nějaké jiné deklaratorní sliby, nějaká jiná deklaratorní podpora. V momentě, kdy jsme slyšeli na summitu NATO Donalda Trumpa říkat, že mu nějaký ptáček řekl, že tedy podpoří Ukrajinu tím, že mi předá technologie, neudělá nějaký transfer technologií na ty střely do baterií Patriot, tak najednou o pár dní později i Francie řekne, že něco takového udělá. Já si takhle rozhodně si nemyslím, že to je jenom rétorika. Myslím, že to zapadá do nějaké širší koncepce toho, jak Francie uvažuje o Evropě, o obraně Evropy, ale myslím, že důležitější než tato deklarace bude, až si za pár měsíců řekneme, co reálně se v tom vlastně posunulo.
18: Spojenci Ukrajiny se na schůzce dohodli, že v příštích měsících zahájí společná vojenská cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou. Jaký mají mít smysl?
19: Já myslím, že to je že ten hlavní smysl je v nějaké symbolické a tedy i odstrašující rovině, aby zkrátka ruská agrese počítala s tím, že, jak říká celé NATO, včetně generálního tajemníka Marka Rutteho, aliance bude bránit každý metr čtvereční svého území. A logicky ty země, které sousedí s Ukrajinou, tak jsou první na ráně pro nějakou další agresi, ať už to bude nějaká kinetická, přiznaná, což je málo pravděpodobné, anebo nějaká jiná, jako ostatně už o tom ne spekulují, ale velmi explicitně hovoří generální štáby a rozvědky mnoha zemí právě východního křídla NATO.
18: Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak funguje iniciativa PURL, o které se momentálně hodně mluví?
19: To je fond, do kterého evropské státy přispívají, aby za to mohly být nakoupeny americké technologie, které Ukrajina potřebuje a které jinak nikdo vyrobit nedokáže. Velmi už se to vlastně tím pádem souvisí s tím, o čem jsme se teď bavili, o té evropské iniciativě, o evropské snaze udělat něco vlastního. Ale pokud se bavíme o tom, jak pomoci Ukrajině, aby její města nebo energetická síť nebyla devastována neustálými ruskými útoky, jejichž počet střel neustále narůstá. Jo, jestli jsem říkal, že počet těch střel do baterií Patriot vzrostl o 20% za poslední rok, tak ještě mnohem více procent narostla produkční kapacita ruských kinžálů, tedy těch nejnebezpečnějších balistických střel. A to tím způsobem, že to se odhaduje, že to je o 50-70% více. Takže zkrátka Rusko vyrábí mnohem více a exponenciálně roste jeho výrobní kapacita z hlediska těch střel, které ničí Ukrajinu. No a aby na to mohla Ukrajina reagovat už nyní a ne až za pár let, až ten program Freya se zhmotní. To opravdu budou roky. Ale aby se to mohli dostat něco nyní, no, tak to musí koupit od Američanů. Aby to mohli koupit, musí tam dát peníze. A o tom je program PURL.
18: A není tedy pravda, co tvrdil minister zahraničí, že na zbraně pro Ukrajinu nedáváme ani korunu?
19: To vůbec netuším, jestli tam nakonec něco odchází nebo neodchází. Protože
18: má to být těch 140 milionů.
19: Má, no, ale ta vládní prohlášení pro mě osobně jsou tak jako zmatečná, že vůbec nevím, jaká je realita.
18: Tak vidíme z toho, že by to byla skutečně tato částka. Ve srovnání s tím, co dá do jiné země, tak to není mnoho.
19: No, tak to není mnoho, no. to je jako méně než 6 milionů euro, jo. To je, jestli to budou... Dobře, tak jako ta nějaká ekonomická realita. Výhoda třeba toho evropského systému by byla v tom, že by několikanásobně stály ty prostředky, ty rakety méně než ty americké. A tak abych to řekl v těch číslech, jo? Mm-hmm. Tak americká střela Patriot do Patriotů stojí cirka 3,8 milionů dolarů. Mm-hmm. Takže ten český příspěvek vyjde na méně než dvě střely do Patriotů. Asi takhle.
18: A proč to přesto rozkoušelo vládní koalici? Ptám se na váš názor.
19: No, já si myslím, že to reflektuje tu jako někdy rozcházející se zahraničně politickou tendenci a orientaci těch vládních stran, jako velmi přirozeně. Proruská strana SPD, protizápadní, logicky nebude chtít jakkoliv podporovat Ukrajinu a v mnohem se jí tuto agendu podařilo jako prosadit na tom vládním půdorysu. Naopak ministr Macinka osobně nebo i ta strana Motoristé se k Ukrajině vyjadřovali velmi, velmi přívětivě a upřímně o zahraničně politické orientaci premiéra Babiše, ani neříkám hnutí ANO, ale premiéra Babiše vlastně nevím, kam to zařadit během posledních měsíců.
18: V Bruselu paralelně probíhalo jednání unijních ministrů zahraničí podle šéfky evropské diplomacie Kai Kalasové. Je Unie docela blízko dohodě o 21. balíku proti ruských sankcí. Na koho mají být zaměřeny?
19: Mají znovu prohlubovat tu jinak jako vlastně horší účinnost toho sankčního balíčku, nebo těch předchozích 20 sankčních balíčků. Stínová flotila je rozhodně jedním z nich, ekonomické další sankce a ropné deriváty, ropné produkty, aby se to vztahovalo i na ty přeprodané ruské produkty. Protože jako když si to vezmeme prakticky, tak všechny ty příjmy do ruské státní pokladny, na které jsou mířeny ty sankce, tak už nějakým způsobem byly adresovány. Máme za sebou 20 balíků, ale těch posledních minimálně 10 je skutečně o lepší implementaci toho, co ty minulé už nějak načrtly. Tady jenom dodám, že Ukrajina dlouhodobě hovoří o takzvaně přímých sankcích nebo aktivních sankcích, kdy jenom za posledních pár dní, řekněme dvou týdnů, se jí podařilo v rámci té ruské stínové flotily sestřelit, ani potopit, ale poničit desítky plavidel té ruské stínové flotily, na které jinak se relativně malou úspěšností míří ty ekonomické sankce Evropské unie.
18: Součástí toho 21. balíčku je mimo jiné zmrazení současného cenového stropu Evropské unie na ruskou ropu, který by se měl ale už od 15. července zvýšit. Tak to moc času nezbývá.
19: Máme rozítřko, no. Uvidíme, jak to s ohledem na neustále se prodlužující válku v Iránu a tedy dopady na evropské ekonomiky kvůli ceně pohonných hmot dopadne i v této diskuzi, protože o tom ta celá diskuze je.
18: Jak si vysvětlujete, že členské státy se nedokážou dohodnout například na tom, že by měl být ruským vojákům zakázán vstup na území Evropské unie, což prosazují hlavně pobaltské státy?
19: Já si myslím, že je to především kvůli tomu, že zatímco u těch pobaltských států, případně v případě Polska vidíme velkou rozhodnost v takovýchto činech, tak u ostatních států Evropské unie pořád převažuje vlastně podobný mentální vzorec, jako když jsme řešili zmrazení ruských aktiv. Že jde o nějaké univerzální hodnoty, které jako v rámci ať už tedy ekonomických práv u těch aktiv ruských v evropských bankách nebo Ruské centrální bance, anebo právě o lidských právech těch jednotlivců, kteří sice působili v ozbrojených silách Ruska, ale pořád jim to neupírá jako nějaká práva, která až jako do teďka, kterými až do teďka disponovali. Takže ta diskuze je skutečně o tom, jak moc kvůli té válce a kvůli aktivitám těch vojáků, kteří jinak nejsou za nic odsouzeni, jo? Bavíme se o těch, kteří nejsou souzeni za válečné zločiny, tak jak moc omezovat jejich občan, nebo jejich práva, lidská práva a práva prostě na pobyt v Evropské unii.
18: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3,25 miliardy dolarů. To byl výsledek nedávné konference o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Může na tom něco změnit aktuální diplomatická roztržka mezi Varšavou a Kyjevem?
19: Já se to nemyslím. Já si myslím, že ta diplomatická roztržka se odehrává v jiné linii, která se zatím nemísí s tou ekonomickou, materiální, a to v linii čistě emocionální, která je i tak důležitá, ale zatím se drží v rovině symbolických kroků a nepropisuje se do těch ekonomických.
18: Ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková, která mezi tím rezignovala, v Daňsku oznámila podpis více než 160 dohod v hodnotě přes 10 miliard eur. Jak by se mělo na poválečné obnově podílet Česko?
19: Já myslím, že by se na to mělo podílet s těmi nástroji, které byly vytvořeny a které byly zachovány a někdy i třeba posíleny i novou vládou. A tady mám pocit, že je shoda jednoznačná, jako ne teda samozřejmě SPD, ale jinak i na tom vládním půdorysu v hnutí ANO a s motoristy, že české firmy by měly být úspěšné v rámci rekonstrukce Ukrajiny. To, co je k tomu důležité dodat, je jednak samozřejmě někdy i ta symbolická zahraničně politická podpora, protože Ukrajinci to nevnímají jako business as usual, jo? Prostě Ukrajinci to nevnímají jako nějakou agendu, kdo bude jejich obchodní partner, ale jako boj o přežití. Takže velmi často říkají od prezidenta Zelenského dolů, že největší příležitosti dostanou ty státy, které je nejvíc podporovaly v jejich nejhorších chvílích. Takže i tato politická podpora a to, jak se vyjadřují představitelé státu, bude hrát roli v tom, jak ta rekonstrukce bude probíhat. Ale to je podmínka nutná, nikoliv dostačující. To, co bude klíčové, bude, jaké finanční nástroje ten, který stát připraví pro své firmy. No. A v tomto prostě třeba EGAP funguje dobře, Národní rozvojová banka má připravený balík peněz na to, aby české firmy podporovaly a spolu s penězi z Evropské komise si myslím, že v tom české firmy mohou být úspěšné.
18: Vy jste o tom mluvil, Ukrajina koncem června dostala první 3 miliardy eur v rámci unijního úvěru, celková výše půjčky má být 90 miliard. Proč se na této půjčce Česko nepodílí?
19: Já myslím, že to je odraz nějaké malosti současné české jako politické reprezentace z hlediska té zahraniční politiky, kdy tady z toho chceme čerpat, že chceme, aby české firmy byly dodavateli, ale zároveň chceme, aby to platili někteří jiní, ale jenom tady poznámka na okraj. To neplatí jenom nějaké velké bohaté státy, to prostě platí všechny ostatní státy Evropské unie, pokud se bavíme tady o té půjčce, takže mnohem menší státy než jsme my. A i když jsme se bavili o té koalici ochotných na tu raketovou obranu, tak tam jsou taky státy, které jsou menší než my. To prostě není o tom, že velký platí a malý můžou něco implementovat. To je prostě, já to vnímám jako odraz zahraničně politické malosti.
18: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek na Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Je to relevantní argument k tomu, že se nebudeme podílet ani na poskytnutí 70 miliard Ukrajině, což se dohodlo na summitu NATO v Ankaře? Podle vlády bychom pak neměli na splnění výše obranných výdajů.
19: Není to relevantní argument. Je to jako vlastně nesmyslný argument, protože veškeré peníze, které se vykazují jako tato vojenská podpora Ukrajiny, se počítají do obranných výdajů. To je vlastně úplně druhé.
18: Jak náročná bude poválečná obnova Ukrajiny? Například server Econews v obsáhlém článku upozorňuje na to, že Ukrajina má na obrovské rozloze těžce kontaminovanou půdu. Jak vážný to je už teď problém?
19: No, je to vážný problém. Rozhodně už od zničení velké přehrady Nová Kachovka skoro 4 roky zpátky se mluvilo o ekocidě, tedy o trvalých následcích na životní prostředí, které nejenom zničení této přehrady, ale právě i celkové válečné působení bude mít na ukrajinskou krajinu, na ukrajinské zemědělství, na ukrajinský ekosystém. A to není jenom o ochraně nějakých ohrožených přírodních druhů, to je prostě opravdu o vlastně přežití tamního zemědělského systému, o přežití tamní přírody, protože ta kontaminovaná půda se bude čistit nejenom kvůli minám, kterých tam je vlastně jako minimum těch protipěchotních min, tam jsou spíš nevybuchlá munice, jo, která taky vypouští nějaký chemikálie do podvodní, nebo podzemních vod. Ale i z dalších jako důvodů, které tam prostě jsou dlouhodobě, jako průmyslové znečištění a tak, tak to zkrátka bude trvat desítky let, než se ta země dostane do takového stavu, aby mohla mít přírodu třeba, jako máme my.
18: A jak složité je nebo bude pro Ukrajince zajistit bezpečné potraviny?
19: Já jako takhle, ta potravinová bezpečnost na Ukrajině docela dobře funguje. Jestli si něco živě vybavuji třeba ze své první cesty válečné do Kyjeva a dalších měst v červenci 22, takže i tehdy Tam prostě byly regály plné jídla. Bylo dražší některé produkty, ale prostě to tam pořád bylo. A ukrajinská potravinová soběstačnost tady v tomhle jako si myslím, že nikdy nekolísala. Ale ta zemědělství je hodně jako o exportu, jo, jak konec konců dokládá i ta krize, která byla před několika lety, když bylo zablokované Černé moře, vytvářely si ty obilné koridory, aby mohly exportovat do celého světa svoje obilí. Takže to je spíš otázka ekonomická, než by lidé na Ukrajině neměli co jíst.
18: Mohli by se třeba i na sanaci těch škod podílet české firmy?
19: To rozhodně ano. Vlastně Česká republika a české firmy se na těchto projektech podílí už dlouhou dobu a nezačali jsme v roce 22, tedy během té velké invaze, ale například společnost Dekonta, tam už je 15 let, dělá projekty v Dnipropetrovské oblasti, což je jinak jako nejbohatší oblast Ukrajiny, velmi průmyslová, která má nějaký zvláštní status pro nás, my jsme něco jako jim patronem. A tam už vlastně oni působí 15 let, kde tehdy monitorovali škody na životním prostředí způsobené právě tou těžkou průmyslovou výrobou, ale velmi často třeba tam děláme, nebo české firmy tam dělají mnoho projektů na úpravy vod, na čištění vod a velmi často to není průmyslové nebo válečné znečištění, ale prostě tam jsou třeba jako nějaký výrazný kovy nebo těžký kovy, který prostě zamořují tu vodu. Takže vlastně tyto technologie tam jsou potřeba, české firmy tam už dodávají. Vedle energetických dodávek patří tohle rozhodně mezi, abych řekl, jako takový tři oblasti hlavní, kde mají, nebo čtyři, které mají české firmy největší potenciál a už tam jsou úspěšné nyní. Je to energetika, je to zdravotnictví, je to infrastruktura a je to právě životní prostředí nebo ochrana vodních toků.
18: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Děkuju vám za rozhovor. Naschledanou.
19: Děkuji, hezký den, naschledanou.
18: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
15: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a právě teď máme 3,5 minuty po půl jedné. Martin Matějka má krátké zprávy.
4: Polské stíhačky v úterý zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Incident se stal asi 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Ruský letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministra obrany incident dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO. Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil státu více než 650 milionů korun. A podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. A Savov dlouhodobě žije ve Velké Británii, je tak stíhaný jako uprchlý, vinu odmítá. A srbský soud se bude zabývat rolí bývalého ministra dopravy Gorana Vesiče v případu pádu přístřešku na železniční stanici v Novém Sadu. Před 2 roky při něm zemřelo 16 lidí. Tragédie vyvolala rok a půl trvající studentské protesty a ty ji dávaly do souvislosti s korupcí ve veřejných zakázkách. Srbský prezident Aleksandar Vučić kvůli tomu na konci června oznámil rezignaci a taky předčasné prezidentské a parlamentní volby.
3: Sport.
4: Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. O titul si zahrají díky semifinálovému vítězství v Dallasu 2-0 nad Francií. O druhé místo ve finále si od 21 hodin českého času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách a Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla taky Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D4 u Mirovic a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D4 z Písku do Prahy pozor za sjezdem na Mirotice. Na 660. kilometru překáží v jízdních pruzích sražená srna. Kamiony se jí vyhýbají, tak jeďte opatrně. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, ale provoz není silný, kolona nevzniká. Na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směr Brno vzniká kolona za sjezdem z D55 kvůli omezení u odbočky na Zlechov, zdržení maximálně 5 minut. A podobné zpoždění naberete obousměrně i na 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Kolem obce Záhoří je kyvadlový provoz kvůli práci na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
20: Dnes je středa 15. července, máme 7 minut po půl jedné a začíná noční vysílání radiožurnálu. Přeji poklidnou a příjemnou noc a dnes začneme sportem. Jednu z největších posil pro nadcházející extraligovou sezónu ulovil Litvínov. Ze zámoří se po 9 letech vrací mistr světa David Kempf. Na jeho rozhodnutí opustit NHL měla velký vliv rodina. Více uslyšíte už za malou chvíli v nočním radiožurnálu.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byla novinka od zpěvačky Kristýny, píseň Slamky. A za dva týdny půjde do přípravy z hokejisty extraligového Litvínova jako jejich suverénně největší letní posila. Mistr světa z Prahy David Kempf ukončil své 9leté působení v nejlepší lize na světě. V posledním ročníku vystřídal 3 kluby. Toronto, Vancouver a Washington. S manželkou a 2 malými dětmi už nechtěl tak náročnou sezónu znovu zažít.
1: Dvakrát jsme se museli stěhovat, takže to vůbec nebylo příjemný a to byl takový ten poslední hřebíček, že to nás přesvědčilo, že už tohle asi absolvovat nechceme a chceme trošku klid. Člověk si vždycky říká, že třeba trošku té lidskosti tam furt zůstává v NHL a bohužel je to opravdu jen biznis tam, že se nikdo neohlíží doprava doleva, jestli jaká je rodinná situace, není tam prostě, co se hodí tomu klubu, tak to udělá, no, takže v tom je to určitě taky náročný, ale je to tak, jak to je. No.
2: Řekl David Kempf, toho Washington vyměnil na konci června do Buffalo. 31letého rodáka z Chomutova to jen utvrdilo v jeho rozhodnutí vrátit se domů.
1: My jsme to úplně nějak neuzavírali tu kapitolu v NHL, že kdyby mi přišla nějaká zajímavá nabídka, jak už jo, moc ani ne, bych neřekl finančně, spíš tou lokalitou a nějakou tou rolí a i pro rodinu, kdyby to bylo super, tak bychom se třeba rozhodli ještě v NHL zůstat, ale nic takového nepřišlo, takže podepsal jsem Litvínov a soustředím se na Litvínov.
2: V NHL odehrál Kemp včetně playoff 611 zápasů.
1: Zrovna jsem o tom přemýšlel nedávno, že jsem vlastně na sebe hrozně pyšný, co jsem v NHL dokázal, že jo, protože ten, kdo tomu trošku rozumí, nějak, tak určitě ví, že to není jednoduchý se v NHL jak už prosadit, tak pak se tam udržet, že jo, to je možná ještě těžší, než se tam prosadit. Víme, že těch hráčů ubejvá, nevím, kolik momentálně máme hráčů, který pravidelně nastupují v NHL, takže já jsem na sebe hrozně hrdý, 600 zápasů, že jo, to není nic lehkýho.
2: V NHL David Kempf nastřílel 54 gólů a nazbíral 156 bodů. Stal se specialistou na oslabení a prosadil se jako defenzivní hráč ve spodních útočných řadách.
1: V NHL je hrozně moc hráčů a je hrozně těžký se tam udržet a já jsem si vybral tuhle roli, která mi tam dopřála hrát 9 let, že jo, kdybych se nepřizpůsobil ty roli nebo tomu, co po mně tam chtějí, tak bych tam asi nehrál, takže je to i o tom být asi trošku chytrej a zjistit, v čem člověk se tam může prosadit, v čem ne a já jako vím, že v těch týmech jsou ty kvalitní hráči, asi nebudu hrát na úkor Kanea nebo Tavese v prvních dvou linách, takže vím, kde byla moje šance a zaměřil jsem se na tohle, abych v tomhle byl dobrý pro ten tým, úspěšný a myslím si, že jsem asi odvedl dobrou práci, když jsem tam dokázal hrát 9 let.
2: Řekl hokejista David Kempf, který se stal největší posilou extraligového Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: V olomouckém studiu Českého rozhlasu se před svým koncertem potkají Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Jak se z ostravského přátelství stala tvůrčí dvojice? Kde končí improvizace a začíná poctivá práce? A je něco, čemu už se nesmí ani oni dva? Štěpán Kozub a Jiří Krhut budou společně hosty radiožurnálu.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Dnes v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
4: Oba tepelnické bloky můžou podle ministra Havlíčka vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. Černá Hora se přiblížila vstupu do Evropské unie. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V Temelíně to řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. V provozu by tak mohly být temelínské bloky až do roku 2080 a 2082, o 20 let déle, než se dosud uvádělo. A podle Havlíčka si delší provoz elektrárny vyžádá roční náklady na modernizaci přes 5 miliard korun.
5: Budeme mít dostatek energií, což pochopitelně je velmi důležité s ohledem na cenu. Je to dost důležité i s ohledem na stabilitu přenosové distribuční soustavy, jinými slovy. Čím více stabilních zdrojů, například jaderných zdrojů, tím menší pravděpodobnost, že zde budeme mít blackouty.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na Instagramu. K rezignaci na post zmocněnce vyzval Turka už odpoledne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnálu napsal, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vyjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Černá Hora předběžně uzavřela další dvě kapitoly přístupových jednání s Evropskou unií. Současné pasáže se týkají hospodářské soutěže a celní unie. A balkánská země se tak dostala do poloviny přístupových jednání. Podle irského ministra pro evropské záležitosti Tomase Burna je rozšíření Evropské unie geopolitickou nutností pro zajištění stability, bezpečnosti a demokratických reform. Právě Irsko do konce roku předsedá Radě Evropské unie. Černá Hora by Evropskou unii chtěla doplnit v roce 2028. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódu na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Todt.
6: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
4: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin. A začal 18. ročník festivalu Pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba taky z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle a veškerý program je zdarma.
1: Sport.
4: Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V Dallasu vyhráli 2-0 nad Francií, kterou čeká souboj o bronz. A v druhém semifinále se v Atlantě utkají od 21 hodin českého času Argentinci a Angličané. A cyklista Tadej Pogačar ovládl 10. horskou etapu Tour de France. Slovinský závodník si díky tomu vylepšil vedení v čele celkového hodnocení. Na druhého Dána Jonase Vingegaarda má náskok přes 3,5 minuty. Po triumfu Pogačar poděkoval i svým kritikům.
7: Etapu jsem si opravdu užil. V závěru jsem nevěděl, jestli to vyjde, ale v posledním kilometru jsem ze sebe vydal úplně všechno. A děkuju všem fanouškům podél trati. I ti, kteří na mě bučeli, mi nakonec dodali ještě víc sil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Vyškova a taky na D10 u Březiny. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zpozorněte za sjezdem na Olomouc. Na kilometru 228 se porouchalo osobní auto a stojí v odstavném pruhu. Můžou kolem něho být i chodci, tak opatrně. Na stejnou situaci čekejte i na D10 z Prahy směrem na Turnov. Tady za sjezdem na Mnichovo Hradiště na kilometru 60 stojí taky v odstavném pruhu auto s poruchou, ale může zasahovat do pravého jízdního pruhu. A ještě jednou D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Chocerady. Od 25. kilometru až za Šmejkalku je kvůli údržbě vozovky uzavřený levý jízdní pruh. Projíždí se pomalej, ale výrazné zdržení nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je teď oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháníkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná repríza dopoledního starého žurnálu Jana Pokorného.
9: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Dobrý den, vítám vás v Radiožurnálu.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Kdy vás začaly bavit houby?
10: No, tak kdy mě začaly bavit, já vlastně od dětství jsme s rodičma chodili na houby, protože jsem žila v Podbeskydí, takže Beskydy anebo Slovensko nedaleké, to byly stále výlety za houbama, ale právě za těma, které se pak připravovaly na to kulinářství do kuchyně, nebo se obvykle sušily, mamka taky nakládala třeba i Václavky na kyselo, takže to bylo takové jako poznání první s houbama, jako takovýma, sběr a dále, že jsme je používali v kuchyni. A víte, co je zajímavé, že jsme vůbec neměli doma žádný atlas hub a vlastně naši rodiče nás to učili nějaké poznávací znaky podle toho, jak je to naučili jejich rodiče, takže to bylo takové předávání z generaci na generace, ale šlo o vlastně úplně obyčejné houbaření, jak se říká houby masochudých. Takže
9: a nikdy jste se nespletli? Neměli jste třeba mírnou otravičku?
10: Ne, naštěstí ne. A když si třeba i rodiče nebyli jistí, tak houbu nakousli, klobouček nakousli a co to udělá.
9: Pak to vyplivli.
10: A přesně tak, přesně tak.
9: Vy jste přinesla houby, které rostou celoročně. Mm-hmm. Říká se jim dřevokazné houby. Možná bychom se tady mohli obávat, že je to jedna dřevomorka vedle druhé, ale není to pravda.
10: Ne, není to, teď jste mě rozesmál. Není to pravda, ale já jsem si to kdysi taky myslela, protože když se zase vrátím do toho dětství a viděla jsem ty houby, které rostou na zetlelých kmenech nebo na pařizích a ptala jsem se třeba mojí mamky, co je to za houba, tu nezbíráme, tak řekla, ne, to je choroš, to se nezbírá. A já jako jsem měla spíš takovou tu představu v dětství pohádkovou, působily na mě tak magicky, že třeba na tom v noci se dají víly jako na sedátka, nebo jsem si představovala, že po těch stromech, kde rostou třeba ty troudnace nebo březovníky, že po nich skáčou veverky. Spíš mě to tak zaujalo takovou tou dětskou představivostí. Ale nikdy jsem netušila, že jednou třeba za 30-40 let se budu takhle o to zajímat a vlastně asi před 15 lety, kdy jsem studovala i tradiční čínskou medicínu, jsem se dostala na stáž do Číny, na kliniku, do Tianjinu a tam jsem poprvé vlastně viděla v rámci fytoterapie, že se nemíchají jen byliny, ale zároveň i tyhle ty medicinální houby. A taky jsem netušila, že rostou u nás. Myslela jsem si, že je to jenom v té Číně a že prostě tam se to někde pěstuje nebo se chodí do lesa. A když jsem se začala o to zase ještě hlouběji zajímat, protože už tam byly i určité prokazatelné účinky a mě to opravdu zajímalo. A i jsem to spojovala s těma bylinkama, že by tak se mě začala najednou vidět i v našich lesích. A ono je to možná o tom, že dokud nezaměříte tu pozornost, tak to nevidíte. A jakmile se začnete o něco zajímat, tak se mi ty houby začaly všude vynořovat. A já jsem byla strašně šťastná. A první moje houba byla právě Jidášovo ucho, protože to je úplně neobvyklá houba a ten strom byla na černém bezu, je to bolcovitka bezová, vypadal jako ušatý strom a bylo to po dešti, takže to bylo krásně znatelné. No.
9: Což bude možná dnes taky, uvidíme, jak vyjde předpověď meteorologů, kteří slibují nejenom deště, ale i bouřky. Monika Čechová-Golasovská je hostem Radiožurnálu.
11: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Monika Čechová-Golasovská, autorka knihy Houbová terapie. Teď jste měla jednu houbu v ruce a nechtem jste tam vyrila nějaký ornament. To dělá co?
1: No, tohle je troudnatec kopitovitý a když je mladý, já jsem totiž ještě včera večer šla na nějaké houby a protože veliké sucho, tak jsem nevěřila, že najdu, abych vám aspoň trošku tady tu přírodu z Kokořínska přinesla do vašeho studia. A tenhle ten troudnatec, když je mladý, tak se udělá taková zkouška, že se ze spodní části plodnice, třeba větvičkou, nebo v mém případě nechtem, udělá rýha a zanechává takovou hnědou stopu. To jsou rourky, to je ta plodná část, která pak vypouští své spory dál do světa, aby se ta houba množila. A tady vidíte, že je krásně mladá, protože se na ní dá hezky psát. A stejně tak jako na troudnatec kopitovitý, tak i na lesklokorku ploskou, kterou se vám taky donesla. Se dá taky krásně psát. A tak se vlastně hezky poznávají i poznávací znaky těch hub, dřevokazních neboli mykorýzních, saprotrofních hub, které právě, u kterých mají lidé obavy, že si je spletou a třeba si ublíží, tak takovýma poznávacíma znakama se ta houba dá krásně rozlišit, mimo jiné jinýma. A tady jsem právě done, takže jsem vám donesla dvě mladice, dvě mladé houby, na kterých se krásně ze spodní části dá hezky psát a zanechává se ta hnědá stopa. A má to jenom právě ten troudnatec kopitovitý v našich lesích a lesklokorka ploská.
0: A tenhle troudnatec má jaký blahodárný vliv, jaké blahodárné účinky?
1: A tenhle troudnatec, tak kdybych měla ještě říct i k historii, on byl právě využíván i starými Slovany. Používal se hlavně, neměli moc ponětí o těch zdravotních benefitech, ale využívali ho hodně v rituálech třeba, a nebo jako trout, jo, že si ho na plátky nakráli, ano, přesně tak, troudnatec, už ten název, nakráli na plátky, nasušili a vlastně pomocí těch plátků rozdělávali oheň jako toho troudu. Ale jinak všechny tyhle ty dřevokazné, co jsem přinesla, saprotrofní houby, mají své účinné látky a bioaktivní látky a jsou to hlavně dvě nejdůležitější a to jsou beta-glukany, polysacharidy a pak tripertenoidy a fenolické látky. No a ty beta-glukany umí krásně stimulovat imunitní systém a zase ty tripertenoidní látky mají silné protizánětlivé účinky a imunomodulační účinky. Takže tady tyhle ty dřevokazné houby, které právě, to jsou ty, které rozkládají mrtvé dřevo a nebo i organickou hmotu. Bez nich by vůbec nebyl vlastně les, bez nich by jsme neměli ten úrodný humus, který máme a který je vlastně potřebný. Tak nejen, že mají léčivé účinky, ale zároveň se starají o to, aby naše planeta byla zelená.
0: Poslyšte, když půjdu k lékaři na pravidelnou preventivní prohlídku a on mi odebere krev a řekne, moc se mi nelíbí vaše imunita, a já mu řeknu, tak já si dám troudnatec. Co mi řekne on?
1: No to nevím, co by vám řekl pan doktor, ale já...
0: A jestli jste ve spojení s lékaři, s experty, anebo spíš...
1: I ke mně na workshopy chodí často i třeba praktické lékařky, které nechcou doporučovat jenom pacientům jenom léky, ale třeba je navnadí na nějakou jinou cestu, třeba i bylinou, nebo zlepšit stravu na prvním místě, životní styl. A často bohužel slýchám, že někteří lidé nechcou vůbec nic měnit a napište mi tenhle lék a mě to tak stačí. Ale když se nad tím zamyslíme, a teď řekl správnou věc, že když bych třeba, když to řeknu já osobně, z mé zkušenosti, když cítím, že v období třeba podzimního času jsou všichni najednou nějací nemocní, přetažení, bolí je tělo a já cítím, že se o mě něco pokouší, okamžitě beru moji tinkturu z troudnace pásovaného nebo lesklé korky ploské a vlastně vidím do druhého dne, když to tělo opravdu cítíte, nesmíte to nechat jako projít, musíte tu imunitu nabudit. Nejde to jako, když už je pozdě, tak už vám nepomůže nic. Přesně, jako prevence. Ale třeba v covidu, jestli to můžu zmínit, jsem opravdu brala tinkturu z toho troudnace pásovaného a pomohla mi teda opravdu hodně a sráží vlastně i snižovala teplotu, bolesti, je to i skvělé, i se mi dobře spalo, i na psychiku má výborné léčivé účinky, takže já to můžu jako říct osobně, že praktikuju to, že ty houby, že nejenom o tom píšu, mluvím a vedu workshopy, ale i prakticky je užívám a tvořím z nich právě ty tinktury a jiné bylinné extrakty a elixíry.
0: Kdybychom byli na nějakém lékařském sympóziu s experty, tak by se možná nad tím vaším konstatováním pozastavili a pozdvihli by obočí, protože to může mít vliv různý na každého jednotlivce.
1: Samozřejmě.
0: Podle jeho ustrojení.
1: Tak, to máte pravdu, protože
0: ale jestli vám to pomohlo, tak my jsme rádi, protože si o tom můžeme povídat a budeme pokračovat už za chvíli.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Monikou Čechovou Klasovskou u stolu, který je částečně osázen tedy dřevokaznými houbami. Teď mi řekněte, budu mít toho troudnatce, budu z toho chtít udělat nějaký tedy odvar, který má, jak říkáte, léčivé účinky. Co udělám? Nakrájím ho na kousíčky a dám ho vařit?
1: Přesně tak. Houbu, když přinesete z lesa, musí teda být nějakou pohledovou diagnostikou zdravá a krásná, nejlépe teda ta mladá.
0: Pardon, doplňující otázka. Musí být jedlá?
1: No, oni nejsou jedlé.
0: Oni nejsou jedlé.
1: Tyhle nejsou jedlé, protože asi byste si z nich neudělal třeba smaženici nebo houbovou polévku, to určitě ne.
0: Ale když,
1: protože
0: to, jsou když velmi z toho tvrdé, udělám ten odvar, tak mi to...
1: Právě, oni jsou velmi tvrdé. Oni nejsou jako hřiby nebo ty masité houby, které jsou měkké a nepotřebují tak dlouho vařit. Tyhle ty dřevokázné neboli saprotrofní houby jsou velmi tvrdé, mají tvrdou buněčnou strukturu. Představte si, že jsou podobné jako skořápky korýčů a právě proto v té, jak se rozdělovaly ty říše, že ta rostlina, zvířecí, tak tahle ta fungi je vlastně přiřazována více k té živočišné než k té rostlinné. No a protože má tak tvrdou buněčnou strukturu a když chceme uvolnit ty beta-glukany, to jsou ty polysacharidy, o kterých jsme na začátku mluvili, tak tu houbu musíme dlouho vařit na mírném ohni, alespoň hodinu, aby se uvolnily ty beta-glukany. A vlastně tohle úplně stačí, nemusíte být úplně nějaký zvláště extra šílený nějaký mykolog nebo bylinkář, abyste věděl, co s tím. Stačí to uvařit a pak popíjet čaj. A ještě samozřejmě záleží na množství a záleží, jaká houba to je. A značka ideál je, když se nebojíte právě papinova hrnce nebo tlakového hrnce, tak si to můžete zkrátit a můžete to tam vařit na třeba 30 minut, byste tomu pomohl v tlaku. A uvolní se ta buněčná struktura a uvolní ty polysacharidy.
0: A platí i tady všeho s mírou, že toho do sebe nemám nalít hned na začátku litr, protože kdo ví, co se nemůže
1: stát. Samozřejmě, ne. Opatrně, to se nepopíjí jako bylinkové čaje, ale dávají se tam dva takové malé šálky denně, třeba řekla bych 150 ml dvakrát denně by to šlo. Má takové spíš povzbuzující účinky, takže ne na večer, je taková jako... Mě chutná třeba jako káva, jo, trochu nakyslá. Takže já si to dávám spíš, když potřebuju povzbudit, když mám třeba i hodně práce nebo potřebuju se nějak revitalizovat, tak si ten houbový čaj vařím. Může se dávat i dětem, ale asi by jim nechutnal, bylo by dobré to třeba osladit nějakým syrupem, medem nebo zakápnout citronem.
0: A může to mít na někoho nějaké nežádoucí účinky?
1: No, víte co, nežádoucí účinky, to nefunguje totiž jako rostliny. U těch rostlin, když hodně stimulují imunitní systém, tak může jít proti vám a v podobě nějakých třeba alergií a podobně. Ale právě ty houby ne, ty houby, ty účinné látky pracují synergicky, jako společně a vlastně to tělo si veme to, co potřebuje. To je jako hodně zajímavé, proto ti věci to tak zkoumají, jo, že nevyvolávají žádné reakce nějaké v těle, které by právě vyvolaly třeba nějakou autoimunitní odpověď.
0: Hostem Radiožurnálu, s kterým si povídáme o houbách, je Monika Čechová Golasovská, která se zabývá bylinkami a teď taky houbami a nedávno jí vyšla knížka Houbová.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
3: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. A teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Maximální povolené ceny paliv dnes znovu vzrostly, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty čerpací stanice prodávají maximálně za 39,34 Kč. To je o 15 haléřů víc než v úterý. Cena za litr benzínu zůstává skoro stejná, jako včera zdražil o haléř na 41,89 Kč. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne, rozhodla o tom vláda. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Kvůli vysoké teplotě museli i v úterý prolévat sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. A policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicích. Na policisty se obrátila řidička, která tvrdí, že zvíře v úterý ráno zahlédla mezi Mazelovem a Střevětínem u Hluboké nad Vltavou. A podle ženy šlo právě o velkou kočkovitou šelmu a ne o jiné zvíře. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. Policie lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158.
1: Sport.
3: Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu 2-0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa. Hokejista Matěj Bliml je novou posilou extraligové Sparty. S pražským týmem podepsal po návratu ze zámoří 4letou smlouvu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a taky na D11 u Jiren. Na Pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu. V obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů, a to v úseku mezi 61. a 62. kilometrem. Je to dobře značené a projedete bez zdržení. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, ale provoz není silný a ani tady kolona nevzniká. Ale zdržení čekejte na 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem kvůli omezení u Záhoří. Provoz je tam kyvadlový a v obou směrech naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Monika Čechová, Golasovská a houby, léčivé houby, které jsou tady u nás ve studiu na stole. Už jsme pochopili, že bychom je tedy měli dlouho vařit a ten důvod není jenom v

0: působí protizánětlivě. Takže můžeme vařit, když nemáme čas, tak můžeme naložit do alkoholu a značka ideál je spojit obě frakce, povařit, následně třeba i trochu rozemlít, oni už pak, když se uvaří, tak už se s nima lépe pracuje, rozemlít nebo rozdrtit, naložit takovou, vznikne taková pasta, naložíme je do alkoholu, necháme je tam třeba 5 týdnů a pak je scedíme, přefiltrujeme a máme úžasnou dvojitou tinkturu.
1: A vaříme je dlouho taky proto, aby se vyvařily některé látky, které tam nechceme mít?
0: Ne, to ne.
1: Aby to třeba nebylo hořké? Nebo?
0: No, tam určitě tam jsou hořčiny, to hořké bude. Opravdu si nepředstavujme, že to chutná nějak lahodně, jako třeba bylinkový čaj. Je to hořkokyselé. Mně to třeba chutná, jsem zvyklá na všechno, ale když to třeba uvaříme u nás v bylinkové dílně na workshopu, tak někteří lidé to nedávají a musí si to nějak doslazovat nebo okyselit, aby to, někdo si to i osolí, aby mu to připomínalo houbovou polévku. Ale možná pro někoho je lepší právě ta dvojitá tinktura nebo tinktura, protože se kape na lžičku třeba i do horkého nápoje, tam se alkohol vyredukuje a účinná látka zůstává.
1: Jsou léčivé houby teď módní trend? Řekla byste to tak?
0: No, dalo by se říct, že ano, protože vlastně myslím si, že před 10 lety o tom tak se moc ani nevědělo. A začal takový boom, protože teď se vozí spoustu různých, můžete koupit komerčně různé výtažky, prášky, tabletky a tak dále. A vlastně myslím si, že opravdu lidé začali poznávat, že pomáhají na sobě, že prostě vidí, že třeba pomáhají při nemocích, nebo že jim pomohli třeba zhodit nějaké, třeba při nadváze, nebo když jsou třeba, protože mají i hepatoprotektivní účinky, třeba vyčistit, nebo nějakým způsobem obnovit jaterní funkci, že taky hezky pomáhají, tak myslím si, že je to teď takový docela boom, no. Ale pořád si myslím, že lidi moc nechodí jako do lesa na ty houby, že naopak kupujou ty různé...
1: Na sociálních sítích na ně vykoukne reklama, no, na houbovou kávu, zaplatí za to pár tisíc, oni jim k tomu dají ještě takový hrnek a takovou metličku, kterou si tu kávu můžou rozkverlat.
0: A nic není špatně samozřejmě, ale pro mě to není cesta. Já potřebuju chodit do toho lesa, vidět tu houbu, kde vyrostla, na jakém místě, po jakém dešti, co okolo ní roste, nebo v jaké souvislosti třeba některé jsou navázané na stromy, tak potřebuju vidět třeba, kde vyrostla. Dělá mi to velikou radost, když ji pak najdu, pozbírám a zpracuji. Ono je jednodušší, cokoliv takhle zmáčknout si tady čuplík a objednat si to odkudkoliv ze světa, ale vlastně tam já vůbec nevím, kdo ji sbíral, za jakých okolností, kde je pěstovaná, jak je skladovaná, jak dlouho je skladovaná a navíc já mám ráda prostě ten lokální přístup. To, co roste okolo mojí chalupy, co nejblíž, tak i ty rostliny, i ty houby, řekla bych, že to tak na mě vždycky promluví, já jdu nasbírám a pak je teda nasuším nebo zpracuju a používám je proto, abych byla zdravá a spokojená.
1: Říká Monika Čechová-Golasovská.

0: Posloucháte Radiožurnál. Dnes si povídáme zejména o léčivých houbách s Monikou Čechovou Golasovskou. Když v té knížce Houbová terapie říkáte, že růst hub se řídí nejen rytmem přírody, jenž podléhá teplotám a vlhkosti, ale taky tajnými signály, které si houby v podzemí vyměňují z kořeny stromů. Co to říkáte?
1: No ano, připadá vám to možná trochu kouzelné, ale je to tak, protože houba jako taková, my si ji všichni představujeme, že ta houba je to, co my vidíme, plodnice, která vyroste, klobouček, nožička a my sbíráme do košíčku. No ale to je jenom opravdu malý zlomek houby, která navíc se nad tu zem dostane jenom, když to mycelium, nebo to tělo houby, opravdové, rozsáhlé, je vlastně v tom podzemí, a to je to mycelium, prostě síť vláken, která nemá začátek ani konec, neustále se větví a rozvětvuje a přizpůsobuje se podmínkám, když je třeba teď sucho, tak více jakoby ještě hlouběji zalézá pod půdu, kde hledá vláhu. A jakmile má podmínky, tak vlastně teprve vykvete, já to říkám v uvozovkách, vykvete ta houba, je to vlastně plod toho mycelia, toho houbového těla. No a můžeme si to třeba představit jako jablíčka na jabloni, a přitom celá jabloň je pod půdou a ty jablíčka jsou ty houby, které ta houba urodí a vlastně jim dá signál, že můžou vykvést a my je sbíráme. No a jak jste řekl, to propojení, tak oni si opravdu dávají signály a teď jsou vlastně krásné výzkumy na to, že v případě, kdy třeba, protože oni propojujou mycelium, ta síť propojuje kořeny stromů a v momentě třeba, kdy ty stromy napadne nějaký škůdce, tak si přesto mycelium, přesto potrubí, nebo přesto, mohli bychom říct, že to je nějaký internet podzemní, si dávají signál, že je napadli škůdci a ty ostatní stromy už se začínají třeba na to připravovat. Nebo když je nedostatek vláhy, tak opět přes tu síť podzemní, přes to mycelium pošlou třeba dostatek vláhy. No tak takhle komunikuje vlastně, dalo by se říct, celý les a je to jeden celý organismus.
0: Které největší mycelium jste tak nějak zažila, po kterém jste šla?
1: Jo, tak to jsem měla veliké štěstí a byl to můj splněný sen v Oregonu, ve Spojených státech, v Národním parku. Tam je vlastně největší, říká se, že je to největší organismus na světě. Je to mycelium Václavky Smrkové a má rozlohu až 8000 kilometrů. No, a je to velmi zajímavé, protože je to teda, ta Václavka samozřejmě roste i u nás, ale tak obrovské mycelium vědci vlastně tam dělali takové genetické analýzy té půdy a sbírali různé vzorky toho mycelia a pak zjistili, že je to jeden celý velký organismus a pokrývá takovou obrovskou plochu.
0: A co ještě zjistili o tom mycelu? Je to probádaný útvar nebo úkaz?
1: Je to probádané, protože bohužel to mycelium té Václavky Smrkové tam trochu jako ničí ty lesy, takže proto tam je vynaloženo tolik energie na toto zkoumat, proč se to děje a zároveň je to i taková rarita, ale ten národní park je obrovský, obrovský a jako teď je to spíše taková rarita, že lidi se tam jezdí chodit po tom myceliu, ono nejde vidět, že jo, vy chodíte nebo kráčíte tam, kde je největší organismus na světě. Ale celý ten národní park je krásný a rostou tam i jiné houby a je hezké to prostě vidět a zažít, protože pro mě to bylo jako zážitek. No.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s Monikou Čechovou Golasovskou o houbách, kterých tady několik máme, ale tamhle v té skleničce, to, co vypadá jako džem, nebo jako rosol, to je houba?
1: Ano, to je houba, tu jsem vám donesla, rozpustila jsem ji, protože jsem ji měla nasušenou. A je to, a teď jste to řekl úplně perfektně, a vůbec netušíte, jak se jmenuje, rosolovka ne. Moskovitá. Rosolovka moskovitá, ona neroste teď, ale je to taková zimní houba. Tady i vidíte ty různé pověry, že na houby se chodí jenom na podzim nebo v létě. Tak tahle roste v zimě na větvích spadlého dubu, třeba jsem ji našla obvykle u nás. A vypadá opravdu jako rosol, i se tak podobně chová, ale když ji vysušíme, tak vypadá jako seschlý plátek jantaru. Tak krásně oranžový. A jakmile ji dáme do vody, tak obě tak nabobtná. A tahle je skvělá, to bych doporučila všem ženám, aby se orientovali, pokud ji najdou, protože ona úplně v té zimě, v tom sněhu nebo v tom zimním počasí, kdy ten les je takový temný a bez listí svítí, úplně nádherně oranžově svítí, tak je skvělá na pleť, protože obsahuje kyselinu hyaluronovou a má perfektní účinky na obnovu právě třeba a revitalizaci naší kůže, podporuje a vlastně a aktivuje kožní buňky, aby se obnovovaly. No, je to skvělá houba. Mohla bych ji připodobnit k rosolovce řasotvorné, která neroste u nás, ale v Koreji, a z ní se dělají velmi drahé korejské krémy, ženy určitě znají. Tak my nemáme sice tuhle tu rosolovku řasotvornou, ale máme, dalo by se říct, její sestru v našich lesích, rosolovku moskovitou, a můžeme taky si z ní vyrobit nějaký krém na pleť a třeba se takhle krásně opečovávat. A bez chemie, to je taky důležité.
0: Všichni asi znají muchomurku červenou, ale prý je to jedna z nejzáhadnějších hub, které existují, je to tak?
1: No, ona tak zase vypadá pohádkově a taky o ní je spoustu různých mýtů, pohádek a legend. A jsou taky různé způsoby zpracování. Někteří lidé se jí bojí, někteří si ji vyhledávají a taky si s ní tvoří třeba masti nebo, pardon, nakládají do alkoholu, protože samozřejmě při vnitřním užití ona působí na receptory, GABA receptory v mozku, a tam bych to třeba nedoporučovala. To zase jako nejsem takový odborník na to, abych řekla, klidně zkuste při vnitřním užívání, ale při vnějším užívání na bolestivé třeba klouby, na artrózu, s tím nemám vůbec problém a dokonce mám na to i hezké zpětné vazby od klientů, kteří si, nebo od kamarádek a známých, kteří si takto masti vyrábějí, že jim opravdu pomohla.
0: No a takže na artrózu?
1: No a na bolavé klouby určitě, bolavé záda.
0: Kdybych si s ní pomazal kyčel, tak mi to pomůže?
1: No, zkuste to. Nejlépe naložit, úplně jednoduchá věc, naložit do alkoholu. V knižce je taky recept a můžete mít takové to alkoholové mazání, tak jak kdysi měli ty babičky, ale ono to vysušuje kůži. Lépe je to pak ještě vlastně provařit nebo v oleji nebo v tuku, v sádle.
0: Monika Čechová Golasovská byla naším hostem. Děkuju a mějte se hezky.
1: Děkuji vám také a ať se vám daří.

0: is that?
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně?
2: Jedna otázka?
1: Jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Poznejte díky Radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filomenu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
4: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
5: Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Při požáru v rekonstruované budově v Bruselu zemřelo několik lidí. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa, poražená Francie si zahraje o bronz. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
6: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
7: V běžném dětském domově odpovídající vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
6: Děti, které páchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
8: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětí. S tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
6: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Několik lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově Oxy v centru Bruselu. Přesný počet obětí ani příčina zatím nejsou známé. Belgické úřady informovaly o 6 pohřešovaných. V budově bylo v době vypuknutí požáru asi 200 dělníků. Podle mluvčího hasičů začalo hořet ve 2. patře. Plameny se ale přes výtahovou šachtu rozšířily i do nižších podlaží, což způsobilo prudký požár. I ten se hasičům podařilo zkrotit. V budově se nachází byty, restaurace i střešní bar. Radnice Vertyni v Podkrkonoší na Trutnovsku uvažuje o odškodnění obyvatel za potíže s dodávkami pitné vody. Důvodem problému byla blesková povodeň, při které městské vrty kontaminovaly fekální bakterie. Obyvatelé města tak byli téměř 3 týdny závislí na dodávkách pitné vody z přistavených cisteren a vodu z řadu můžou znovu využívat od pátku.
9: Starosta města původně o slevě pro odběratele vody neuvažoval, argumentoval zvýšenými náklady vodovodů a kanalizací kvůli kontaminaci vrtů. Město navíc podle něj situaci nemohlo ovlivnit. Kvůli žádostem řady obyvatel ale názor změnil a na příštím zastupitelstvu tak navrhne hlasování o možné kompenzaci ve výši 100 korun. Z Ertyně v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále porazili 2-0 Francii. Její trenér Didier Deschamps po porážce v Dallasu zpochybnil kvalitu rozhodčího utkání.
0: Teď položím otázku a nebudu na ní odpovídat. Nechci působit jako uplakánek, protože jsme prohráli, ale měl tento rozhodčí úroveň na to, aby řídil semifinále mistrovství světa?
5: V druhém semifinále se proti sobě v 21 hodin českého času v Atlantě postaví Argentina a Anglie. Vítěz vyzve ve finále Španělsko, poražený se v souboji o bronz utká s